zmizela, zmizela jako laň u lesa v hnízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte poslední, skutečně poslední díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta, váš Honza Adam. Setkávali jsme se na vlnách Českého rozhlasu od 2. ledna letošního roku, pátek co pátek, a mě příprava pořadů pro vás nesmírně bavila a těšila. Prostřednictvím telefonátů, SMSek, e-mailů a vzkazů na sociálních sítích jsem věděl, že se vám naše každotýdenní setkávání líbilo. A o to mi taky šlo. Náš dnešní pořad otevře nejslavnější charitativní píseň všech dob. Jmenuje se We Are The World a v roce 1985 ji napsali Michael Jackson a Lionel Richie. Nahrání téhle písničky producentsky vedl skvělý Quincy Jones a k jejímu nahrávání se ve studiu sešlo 45 největších hvězd americké populární hudby. Například Diana Ross, Ray Charles, Tina Turner, Stevie Wonder, Paul Simon, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen a všichni sourozenci Michaela Jacksona. Singlu s hymnickou písní We Are The World se prodalo přes 1 000 000 kusů a výtěžek z jeho prodeje byl odeslán do Etiopie na pomoc hladovějícím.

čas od času snažím upozornit na písně, které potkal zcela zvláštní osud. Jednou z nich je i ta nazvaná You Don't Bring Me Flowers, kterou napsal Neil Diamond s textařským a manželským tandemem Marilyn a Alan Bergmanovi. Neil Diamond ji zařadil na své stejnojmenné album a protože manželé Bergmanovi jsou přáteli a dvorními textaři Barbry Streisandové, naspívala ji v roce 1978 i tahle americká zpívající herečka. Písnička by pravděpodobně zapadla, nebýt jednoho rozhlasového diskjockeye z Louisville, který verze Neila Diamonda a Barbry Streisandové smíchal a písničku začal vysílat v jejich podání jako duet. Další DJové ho následovali, posluchači volali do rádií a žádali další a další vysílání tohoto krásného milostného duetu. Tak si ho teď v podání Barbry Streisandové a Neila Diamonda vychutnejte i vy.

Pomineme-li milostnou baladu Stokrát chválím čas, je píseň Lásko má nejoblíbenější písní o lásce v lásce zasvěceném repertoáru Karla Gotta. Kdykoliv na některém ze svých koncertů začal Karel zpívat Lásko má si krásná, jak hudba zní tvůj hlas, sklidil frenetický potlesk. Určitě proto, že si mnohá dívka nebo žena v publiku představovala, že je tohle milostné vyznání určeno právě jí. Tuhle písničku, která se v originále jmenuje Unchained Melody, naspíval i Elvis Presley. Píseň Unchained Melody je jedním z největších love songů všech dob. Dočkala se více jak 700 cover verzí a vy ji teď uslyšíte právě v Elvisově podání. Elvis

i nahrál krátce před svou smrtí 16. srpna 1977 dvakrát. V dubnu a v červnu toho roku a americký hudební časopis Rolling Stone obě verze řadí mezi poslední skutečně velké momenty jeho pěvecké kariéry. Připravte si kapesníky, budete slzet.

Karla Gotta vždy mrzelo, že u nás na žádném hudebním nosiči nevyšla v jeho podání slavná italská píseň O sole mio, kterou už v roce 1898 napsali italští autoři Eduardo di Capua a Alfredo Mazzucchi. Celosvětově tuto neapolskou kanconetu proslavili nejslavnější světoví tenoristé od Caruza po Pavarottiho. Proto by Karla Gotta moc potěšilo, že jsme s Honzou Fialou objevili v archívu Českého rozhlasu live verzi písně O sole mio. Takhle ji v roce 2001 zpívali Eva Urbanová, Petr Dvorský, Karel Gott a Helena Vondráčková za doprovodu velkého orchestru Paláce Žofín pod taktovkou Františka Preislera na jednom z koncertů Hvězd na Žofíně. Pozorně poslouchejte, jak svůj part v této písni zpívá Helena Vondráčková. S Honzou Fialou jsme ji zprvu nepoznali a když jsme O sole mio Heleně pustili, zarazila se a řekla, to jsem fakt já, tato nahrávka prozatím nikde nevyšla. Tady je.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1976 získala Helena Vondráčková na Mezinárodním písňovém festivalu v tureckém Istanbulu s písní Až půjde déšť do trávy spát třetí místo a cenu publika. Pořadatelům se Helena tak líbila, že ji rovnou pozvali na další ročník tohoto prestižního festivalu. Helena si takřka v zápětí vybrala soutěžní písničku z autorské dílny Alexandra Goldscheidera a Petra Markova Chci být tvou lampou, ale do Istanbulu v roce 1977 nakonec neodletěla. Pořadatelé byli totiž nuceni kvůli nečekanému vypuknutí válečného konfliktu festival zrušit. Píseň Chci být tvou lampou je ale krásná a vy právě teď uslyšíte v rozhlasové premiéře.

U mezinárodních písňových festivalů ještě chvíli zůstaneme. Manžel Petry Janů Michal Zelenka své ženě od poloviny 70. let a v první polovině 80. let jsem toho byl svědkem u nich doma, mnohokrát opakoval. Maminko, tohle se nám musí povést. Musíš vyhrát Zlatého slavíka a Bratislavskou liru, písničky ti musí začít psát Karel Svoboda, musíš získat zlatou desku Suprafonu, musíš se stát zasloužilou umělkyní a musíš vyhrát nějaký pořádný festival populární hudby v zahraničí. Všechno se Petře je podařilo. Bratři Drescherovi Petr a Pavel a textař Edar Krečmar obohatili v roce 1988 repertoár Petry Janů o krásně vystavěnou kantilénu A pakže je to hřích, ze které se stal velký hit. Petra za interpretaci téhle písně získala třetí místo na mezinárodním písňovém festivalu Corinfest na ostrově Curaçao v Nizozemských Antilách. Konkurence byla tenkrát velká. Festivalu se účastnilo 30 zpěváků z 26 zemí světa.

Párkrát v životě jsem viděl některý muzikál třikrát. Ze zahraničních muzikálů to byly Bídníci, Phantom Opery, Elizabeth, Mamma Mia a Jekyll a Hyde. Z tuzemských muzikálů pak Drákula, Monte Cristo a muzikál Eva, životní příběh a písně Evy Pilarové. Tenhle muzikál vymyslela a napsala hvězda Městského divadla Zlín Petra Králová a spolu se svým manželem Radovanem Králem v něm exceluje. A parádně v něm zpívá hity Evy Pilarové. O tom se už za chvíli sami přesvědčíte. Už 11. října se na tenhle muzikál můžete vypravit do divadla Semafor, ve kterém Eva Pilarová začínala. Nebo 9. listopadu do Petrov galerie v Hradci Králové. Tenhle muzikál prostě musíte vidět a nebudete litovat. Petra Králová vám teď zaspívá dva Pilarčiny hity Montyho Čardáš a Turecký pochod.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: S Marií Rotrovou a s její dvorní textařkou Jiřinou Fikejzovou jsem se seznámil v roce 1986, když přišli na mnou organizovanou besedu v pražském vysokoškolském klubu Juridika. Nevěřím na náhody. Jak jinak si vysvětlit, že Jiřina Fikejzová seděla v 70. letech v suprafonském oddělení obchodu právy ve stejné kanceláři u stejného stolu, u kterého jsem seděl na konci 80. let a v první polovině let 90. já. Oba jsme nakupovali v zahraničí pro suprafon alba populární hudby. Jiřinka v 70. nakoupila pro dvojalbum Černá galaxie písně nejslavnější americké černošské gramofonové firmy Motown, začímco já začátkem 90. alba dnes už zmíněných černošských zpěváků Michaela Jacksona a Lionela Richieho. Jiřinka mi vyprávěla, že v roce 1975 doporučila Marii Rotrové do repertoáru píseň Jessie Malade a napsala jí k ní český text To mám tak ráda. Když ji Maruška naspívala, Jiřinka písničku poslala jejímu spoluautorovi, francouzskému zpěvákovi a skladateli Serge Lamovi. Toho Marina verze jeho písně tak nadchla, že Jiřince poslal pro Marii celý svůj písňový katalog, aby si Marie Rotrová vybrala další píseň, co napsal. A víte, co se stalo? Marie Rotrová si už žádnou píseň Serge Lamy nevybrala. I takové osudy písničky mívají. Tak si teď v podání Marie Rotrové poslechněme písničku To mám tak ráda, která nejen podle mého názoru patří k tomu nejlepšímu, co ve spolupráci s Jiřinou Fikejzovou vytvořila. Loňský.

jsem vám vyprávěl, že jednou z mých nejoblíbenějších písniček je píseň My Way z repertoáru Franka Sinatry. Tahle písnička se dočkala mnoha cover verzí a podle mého názoru ji u nás nejlépe naspíval král českého swingu Karel Hála. Škoda, že se na něho začíná hodně zapomínat.

Jsou písničky, které milujete, ale pak se něco stane a vy už nemáte sílu je poslouchat. To se mi stalo s písní Karla Gotta Už zhorzní zvon, což je původně americký tradicionál Amazing Grace. Když už Karel Gott věděl, že jeho dny na tomto světě jsou definitivně sečteny, připravil s kardinálem Dominikem Dukou podrobný scénář svého pohřbu. Ten se se státními poctami konal pro pozvané hosty v sobotu 12. října 2019 v katedrále svatého Jita na Pražském hradě. Takřka v samém závěru posledního rozloučení s Karlem Gottem se katedrálou svatého Víta rozezněla píseň Už zhorzní zvon. Když vojáci hradní stráže kolem mě odnášeli rakev s Karlem a naložili ji do pohřebního, pomalu se rozjíždějícího vozu, kapaly mi slzy jako hrachy. Věděl jsem, že definitivně končí podstatná část mého života, který jsem tak miloval. Uvědomil jsem si naplno, že profesně jsem už nikdy nic tak významného nepovede. Lidsky a profesně byl Karel Gott pro mě vším.

a je to tady. Loučení. Definitivní loučení. Půl roku strávený ve vaší společnosti byl nádherný a nikdy na něj nezapomenu. Byť by se vám líbila jen jedna jediná písnička, kterou jsem vám pustil a zpříjemnil tak váš den, mělo naše setkávání smysl. Strávili jsme společně 26 hodin a to není opravdu málo. Děkuji za krásnou životní příležitost, kterou jsem dostal od ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové Jirky Kánského a programové ředitelky této stanice Lady Klokočníkové. Oba k nám jezdili do Pardubic, kde jsme v Zelené ulici žili s mamkou. Poté, co u nás Jirka a Lada byli poprvé a odjeli, máma pravila – těch se, synu, drž, jsou to hodní a slušní lidé. A já se zuby nechty držím a držet budu. Taky moc děkuji Tomášovi Kačnerovi a Jirkovi Šmídovi za perfektní produkčně technickou spolupráci. Mějte se krásně a prožijte krásné prázdniny. Odcházím s vírou, že se třeba ještě někdy na vlnách Českého rozhlasu uslyšíme. Moc bych si to přál. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní a abyste kráčeli jen za štěstím. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ano, ahoj, vítej, krásné odpoledne všem.
1: Ano, kdo se s námi na hodinku zastaví, osvěží se a řádně pobaví.
0: Humoriáda.

0: skupina Jojobent, Rybitví a další obce naší hezké české, moravské a slezské vlasti, ano, dohromady vzato České republiky. Tak, Kateřina Macháčková ve studiu, ano. Jak se má, co dělá, zvláště v těchto horkých dnech, nám poví teď.
1: Tak já tak jako v podstatě jsem zalezla doma. Já jsem naštěstí zimomřivá, takže mě začalo být horko asi převčírem. Ale já se na ty, je léto, já se na ty zprávy dívám pozitivně. Já nečtu každou zprávu o počasí jako horor, jo. Nebo teď tady byl pan hlasatel a v podstatě každá ta zpráva byla nějaká katastrofická, že jo. Tak my jsme nemývali, jako v těch lokálkách nebyla klimatizace a jezdilo se teda normálně. Nikdo to nějak neřešil, že jo. Jo, tady všecko, nebo že bude pršet. Tak pršelo, někdy nepršelo. Vím, že v 70. letech, v 80. byla dvakrát vyhlášena, že se, asi bude doba ledová. Jo. Pak jsem jednou zažila, že jako zase už jako, že bude, jako, že budou tropy a tak. No. Já myslím, že planeta si bez ohledu na nás pidí tady, co se dneska chceme odpojené tady smát a nechceme nějaké katastrofické zprávy, tak jako si dělá, co si chce dělat.
0: Ona si to zařídí a my se přizpůsobíme.
1: Ano, a my se přizpůsobíme.
0: Nic jiného nám nezbývá, že?
1: Ano, právě. Tak, my se tady pobavíme.
0: Ano, jdeme se osvěžit prvním humorem. Kateřino, co si dáme?
1: No, máme tady Lubomíra Kostelku, což já ho miluju. On strašně jako hrál v různých jakoby filmech, zábavných pořadech a tady je Silvestrovský večer a ženy. A bude s Jiřím Lírem.
0: Ano, a je to z Československé televize v roce 1971.
1: No to jsem určitě viděla.
0: Tak si to připomeneme.
1: Ano.
2: Petře. Člověče, vzpamatuj se, přece nebudeš tady sedět sám na Silvestra, tady v tom kamrlíku.
3: Ale kamaráde, je to o tebe báječné, že jsi vzpomněl, ale takový je úděl nás svobodných, nedá se nic dělat. Pozvalo mě 20 rodin, samých dobří známým, jenže půjdu k jedněm, ostatní se urazí.
2: Ale prosím tě, no tak si vezmeš taxíka, všechny pěkně objedeš, pogratuluješ jim a zůstaneš u nás.
3: A v lednu se půjdu klouzat, viď? Kamaráde, víš, co mě ta alegrace stála peněz? Ba ne. Já zůstanu tady v klidu a míru svého pokoje a sám, Oskar.
2: Ale prosím tě, nepropadej melancholii. To dělá ta tvoje psí osamělost. Já bych strašně rád, aby si jednou pocítil, co to je teplo rodinného krbu, co to je domov, co to je manžel.
3: No počkej, s tvou ženou. To bych se nenudil, to jo. Se přiznám.
2: To chápu, protože Klára to je taky ideální manželka, kamaráde. Věrná, spolehlivá, pro všechno má pochopení.
3: Pro Ilonku taky?
2: Prosím tě, o tom nemá ani ponětí. Ale Ilona, chlapče, to je docela něco jiného, to je bouřlivý mládí, to je romantika, to jsou ideály a kromě toho je taky do mě celá pryč.
3: Víš, co mě zajímalo, Oskárku? U které z těch dvou budeš trávit dnešní večer?
2: Já se obětuju a zůstanu doma, chlapče. Bravo. Ale budu smutnej, když vím, že můj nejlepší přítel a kamarád sedí tady úplně sám, nemá tady nikoho, kdo by mu podal šálek čaje, kdo by ho pohladil, nemáš tady aspoň gramofon.
3: A kamaráde, já jsem šťastný bez gramofonu. Já totiž zbožňuju klid, víš, Oskárku. To je to, co ty neznáš a nikdy nepochopíš.
2: Nedá se nic dělat, chlapče, přikuknem si. Šťastné a veselý.
3: Šťastné a veselý.
2: A dobře to užij tady.
3: Dobře, a pozdravuj Klárku.
2: Buď zdrav.
3: Nazdar.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik prozatím, začátek silvestrovského večera s Lubomírem Kostelkou a Jiřím Lírem. Kateřino, ty si oba tyto pány potkala pracovně?
1: No tak já jsem hodně měla štěstí, že jsem točila s Vladimírem Menčíkem a to byli spolužáci a kamarádi už z Brna. A vždycky, kdy hrál Menčík, tak hrál Kostelka. On teda, myslím, že byl jako takovej nedoceněný a hrával menší role, ale mezi tím nám vyprávěl historky, takže my ho známe hodně jako ze zákulisí, ale byl

0: Lipský jako plavčík na plovárně. Vyberte si SMS-kou humor.
1: Ale si zde mohl Hendrbolcovou, pozor, potom.
0: Potom, až.
1: Jo, až potom, tak pardon, nebudu přebíjet.
0: Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V dnešní humoriádě jsou s vámi Kateřina Macháčková a Pavel Kučera. Těšíme se na vaše hlasy. Přidáme je buď to Lubomíru Kostelkovi, nebo jinému Lubomírovi, a to Lipskému. A s tím má Kateřina taky něco společného?
3: No vzdáleně. Prozrad. V podstatě, ano, jeho bratr slavný Oldřich Lipský, režisér, měl manželku, která byla léta na damu pedagožka pohybu, takže s tou se znám velmi dobře a s jejich synem, jako Daliborem, ten zase dělal střihače a teď snad režíruje a tak, ten můj vrstevník a se známe moc dobře, kamarádi.
2: Takže to, jaké umíš pohyby, za to může švagrová pana Lubomíra Lipského?
3: Ano, ano, ale nevím, jestli se na mě zrovna, jako by ona nejvíc projevila jako kladně.
2: Necháme to.
3: Ne, to necháme plavat, no. Kotrmlet dozadu neumím.
2: Já už asi taky ne, ani možná dopředu.

0: Ještě bych to zvládl z donucení. Dobrá, jdeme na naše posluchače 731-800-900. Kdo je tady? Dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví, paní Macháčkovou.
2: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. A paní Macháčková, teď je to zámecké léto, pořad na hradeckém rádiu.
0: Na všech regionálních stanicích, ano.
1: Takže i vás zdravím jako zámeckou paní.
0: No, prosím.
1: A dal bych si Bčko.
0: Děkujeme
2: pěkně. A jak to souvisí?
0: No, souvisí to tak, že si prožila život na zámku.
2: Jo, a takhle, ano.
0: A byl to dlouhý seriál.
2: Ano, jasně, už jsem pochopila.
0: Děkujeme, Stando, mějte se hezky. Zveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak je to? Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, doufám, že to dneska nepopletu, že tam jste.
0: Určitě ne, ano, souhlasím.
3: A paní Kateřinu.
2: Děkuji moc, děkuji.
3: Děkuji vám k vašemu svátku, pane Pavle, hodně zdraví.
0: Děkuji pěkně.
3: A prosím, Ačko.
0: Máme zapsáno.
2: Ano, děkujeme.
0: Hezký den a díky moc, mějte se ano, hezky. Dobré odpoledne, další, vítáme vás, dobrý den.
4: Dobrý den. Zdravím vás také, paní Macháčkovou, i vás, Pavle.
2: Moc vám děkujeme.
0: Ano.
4: Karel z Bojkovic. A já bych si přál pana Lipského.
0: Děkuji. Děkujeme.
2: Ano, děkujeme.
0: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Dobrý den, Brano z Martina.
0: Zdravíme.
2: Dobrý den do Martina.
5: Hlasujem za Ačko a Pavel, všetko dobré, hodne zdravia prajem.
0: Ďakujem veľmi pekne.
2: Pavel má dnes meniny.
0: Teď ti to došlo.
2: Ježi, tak ja mám Petra doma syna.
0: No, Petra a Pavel, to máme spolu
5: tak
0: teď.
5: Tak aj jemu, ano. Nech sa darí, všetko dobré. Dovidenia.
0: Braňo, ďakujeme, ďakujeme srdečne. A další je s námi pán nebo paní, dobrý den.
6: Mhm. Tak přeju vám taký krásny den.
0: Děkuji.
6: A chtěla bych Bčko.
0: Ano.
6: A přeju Pavlovi ke svátku hodně zdraví.
0: Děkuju, děkuju. Díky moc.
2: Ano.
0: Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Mějte se krásně, naschledanou.
0: Tak a plavčík na plovárně je váš Lubomír Lipský, má slovo.
7: Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdraví vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, ptají Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím, děkuji. No, pěkně, pěkně děkuji. Tak, haló? Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Juj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde čověče? Ještě, abyste nám tak vytahli nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav, co špatný, ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pohled na plavčickou, jak se tomu říká, profesi z pohledu
2: ale
0: administrativního,
2: to je škoda,
0: úřednického.
2: Že jsme upustili od těchto dotazníků za každých okolností. Jo.
0: No, tak nevím, v tomhle případě bych od nich upustil a zachraňoval.
2: Ano, ne, tak ne? Já nevím, tak jako pořádek mít ve všem.
0: No, tak je přísná dneska, Kateřina. Tak přátelé, vy si vyberete sami Lubomíra Lipského, tentokrát s onou zmíněnou Zdenou Hadrbolcovou, anebo Petra Novotného. A k té Zdeně nám chtěla Kateřina něco říct.
2: Ano, já jsem přišla do divadla, bylo mi 22, už jsem měla půlročního syna a vypadala jsem tak na 14 a vím, že seděla jsem vedle Zdeny v šatně, ještě tam s námi seděla Marie Drahokoupilová a vždycky, když nás inspicient volal na jeviště, tak volal paní Drahokoupilová, paní Hadrbolcová, ne, slečna Hadrbolcová, slečna Drahokoupilová a paní Macháčková.
0: Aha.
2: Jsem to spletla, no, takže vtip jsem vzala stranou. No.
0: Dobře, takže jste spolu seděli.
2: Seděli 20 let.
0: A byla taková maminkovská, jako ji známe z těch rolí filmových.
2: Byla taková zvláštní. Aha. Kdežto ta Mařenka je noblesní a jako vždycky byla nad věcí a taková to. S tý souzenou jsem si nevěděla rady nikdy.
0: Aha.
2: Nikdy, ani předtím, ani potom.
0: Takže jste se nebavili? Spolu?
2: Ale nebavili jsme se, bavili, ale byla taková zvláštně neosobní. Ale tak byli lidi jako Iva Hitlerová, nebo se kterýma se... No, ne, tak já
0: no prostě
2: jsem
0: nebyli
2: takový...
0: jste parta hic v té šatně. No,
2: no nebyla jsem parta
0: schrneme, no. Takže Zdena s Lubomírem Lípským Ačko, Petr Novotný Bčko, hlasujte Humor, Mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu má Lenka Filipová pro nás písničku Norský dřevo.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to byla doslova po pěti letech novinka od Lenky Filipové z autorské dílny Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové.
2: Novinka? No, krásná.
1: No, letošní.
2: Opravdu nádherná,
1: od Lenky. No a Lenka Filipová je taky propojená s Kateřinou Macháčkovou.
2: No tak ne, jako spíš její táta Adolf Filip, herec, který hodně hrál. Seznámila jsem se s ním v divadle u Volkru, kde jsem hrála pohádce, jak se brouci měli rádi. Tam si mě vyhlíd Petr Svojitka. A pak, když jsem jako porodila, tak jsem šla do divadla v Libni a tam přišel posléze Adolf Filip a byli jsme velký přátelé, jo, ještě i přes toho Petra a jako výborný jako kolega, fakt, jako, no.
1: Dobře.
2: Hodně točil.
1: Mm-hmm. Adolf Filip je to Adolf jméno, Filip, o kterém byla
2: byl
1: řeč.
2: Byl hrdý na svou dceru.
1: No, kdyby tak aby ne.
2: Jak ona, ale ona potom ještě, jakoby,
1: a zase
2: se vylepšila.
1: Paní vydradu. Lenka je hrdá na svou dceru Leny, takže to pokračuje.
2: Ano, ne, to je nádherný.
1: Nekonečný řetězec.
2: Ano,
1: umělecky
2: Filipovi.
1: Rodinný. Tak přátelé, další jména máme pro vás Lubomír Lipský nebo Petr Novotný. To je aktuální hlasování, ano, ke kterému se vracíme právě teď. No a zveme vás 731 800 900. Přidejte své hlasy, prosím. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Děkujeme pěkně, hezký den. Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló? Už
4: dobrý
1: vás
4: den.
1: Slyšíme, dobrý
4: ano.
1: Den.
4: Tady František Lipka a přeli bychom si Lubomíra Lipského.
1: Výborně,
2: ano, děkujeme.
1: A děkujeme. Hezký den přejeme.
2: Mějte se krásně.
1: I dalšímu, dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. No. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc děkuju.
5: Dobrý den, paní Katko.
2: Ano, mám taky krásný den.
5: Děkuji, přeji vám krásné léto, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný tropický večer či příjemné probouzení do úterního rána všem posluchačům, možná trochu deštivého. Mějte se krásně, posluchačka Růžena z Rychnovska.
2: Děkujeme. Děkuji vám, paní Růženo.
1: Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, tady je Míla z Prahy 8, já vás oba dva zdravím. Jak vás, Pavle, tak paní Macháčkovou, protože my se známe z divadla, já jsem tam kdysi točil, to už je dávno.
2: Ano.
6: Pro pana Lipskýho.
1: Dobře.
6: Protože s ním jsem dělal tu věc, která byla nádherná v Karlickém divadle teda. Ty jsme z Nového Jorku, kde naprosto skvěle řádil, to prostě výborné.
2: Ty krásný.
1: Tak děkuji.
6: Takže bych byl proto děkuju, proto děkuju.
2: Mílo, my zdravíme. Taky děkujeme, mějte se moc krásně.
1: Přesně tak, tak. Přátelé, je dohlasováno. Lubomír Lipský, jak byl soudruh Pipka odměněn? Silvestr 1960 a zmíněná paní Zdena Hadrobolcová.
7: Jo, on si Pipku podá a já se budu kvůli němu tento, ne? Tak pár úderů od kraje, Helenko. Počkej, tolik ne, to je moc. No, ťukni. Tak. Počkej, to je zase málo, asi tak doprostřed někam. Tak a piš. No. Josef, Pipka.
8: Je vedoucím střediska 22.
7: Jo, je 22, ale nakonec napiš sice.
8: Je vedoucím střediska 22 sice?
7: Ano, je vedoucím 22 sice, ale skrz nedostatek organizační schopnosti.
8: Pro nedostatek, ne?
7: Dobrý. No. Nedostatek organizační schopností není schopen zajištění splnění úkolů v normální pracovní době.
8: Normální pracovní době, chudák Pipka.
7: Jo, jen holituj, prosím tě. U svých zaměstnanců dělá často líbivou politiku, jo? A co tam bylo dál?
8: Pro svou veselou povahu, přímost a houževnatost.
7: Jo, to zrovna akorát, jo. On si ho podá a Pipka bude mít veselou povahu, ne? Hele, napiš tam, jedná lehkomyslně, často i demagogicky a je, počkej, jak to tam bylo, houževnatost, nic, a je tvrdohlavý jako mezek.
8: No ale, mezek nemůžeme přece psát do návrhu, prosím.
7: No tak to napiš bez toho mezka. Pod jeho vedením středisko stěží plný plán. No a k tomu napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka dostal starou belu a ne odměnu. Tak.
8: A ne,
7: prosím.
9: Tak kdy dostanou ty návrhy, hrdina?
7: Jo, už se to dopisuje soudru řediteli, právě děláme tečku. Soudru
9: řediteli. No, fajn. Jo, měl jsem tady toho Pipku, hrdina.
7: A je.
9: No, ale já ti řeknu, on je to správný chlap. Správný a rovný chlap, víš? No tak ty návrhy, hrdina, jo, ty
7: ano,
9: návrhy.
7: Ano, soudru řediteli, ano, už to posledám. Tak. Pro Krista pana, co to trháš?
8: No ten první návrh, pochopitelně.
7: Ježišmarja, prosím tě, ale honem nový papír a rychle. První návrh, pár úder od kraje, ne moc, ne málo, do prostředka a píš.
8: Tak prosím.
7: Soudruh, ano, soudruh Josef Pipka je obětavý pracovník.
8: Obětavý.
7: Je velice
8: moment.
7: Oblíben, tečka. A tak dále.
0: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A teď s herečkou Kateřinou Macháčkovou budeme probírat její léto. Na co se chystá, na co se těší?
4: No, já se moc těším, že jedu s celou rodinou, sice letos jenom na týden, se všema svýma dětma, čili dvěma, se všema svýma vnoučatama, čili čtyřma, že jedeme do Řecka na Itaku a jedeme na takovou plážičku, kam jezdíváme a já to tam milu a hlavně jsme tam všichni.
3: To už je na takový rodinný mikrobus, ne?
4: No ne, tak oni jedou dvě skupiny, odjížděli včera trajektem, no a my poletíme jako s dcerou a tady s vnučkou.
3: Ano, jeden tady vzorek vnoučat tady máme sebou.
4: Ano, mám tady, tak ta si hraje nějaký hry. takže to se moc těším a pak ještě pojedu někam do Františkových lázní, protože všichni tam budou mít nějaký povídání a tak, a jinak já víceméně jako se budu připravovat už odpočívat.
3: Letní klid před podzimním rozbouřeným divadelním světem.
4: Trošku jsem si říkala, že budu dávat do pořádku zahradu a dům, ale zřejmě možná k tomu zase letos nedojde. No, ale tak jako no, budu si číst a budu se připravovat, budeme mít maturitní ročník, tak budeme připravovat text a něco mám zkoušet, tak se budu učit text.
3: Dobře. Zase text, člověk text, se stále text. Učí.
4: No, ale tady jsem si zaznamenala o zmatenosti s Kateřinou Cajdhamlovou.
3: No, to bude v tak pátek budu, v jednu.
4: Ano, tak to já budu jako tady jedna z příjemkyň.
3: I když se tě to samozřejmě zatím vůbec netýká, že?
4: No to právě
3: preventivně
4: nevíme.
3: Preventivně si poslechneš jenom.
4: A ty chceš mě poměrek někoho vybrala.
3: Ano, já po tobě chci, aby si, teda chci, já tě poprosím slušně, gentlemansky, aby si nám vybrala další baviče.
4: No já jsem už strašně, že to byly často frekventanti takový zábavných pořadů Adela Gondíková a Dalibor Gondík, Gogo Show.
3: Měli svou Gogo Show a už je to 26 let, v roce 2000 to bylo na obrazovkách. Ne, letí to, ne, no, to přes strašný. Čtvrt to letí.
4: No, no tak když mě už bude skoro 100, tak jako no. To není divu. Tak jo, takže tak, ty bych si ráda vybrala.
3: Ano, žárlivý manžel se to jmenuje.
4: Ano, ještě, a ještě sourozenci žárlivý manžel, že?
5: Haló. No, antilopka už je sama a čeká na svého lva. No, bůvol odjel už před čtvrt hodinou. No ano, ten vůl už je pryč, lásko, okamžitě prosím tě přijď, protože já už jsem tak nedočkavá, až mi zase pokoušeš, jo? Já budu dělat, toto bolí, toto bolí, au, au, au. No tak honem, prosím tě přijď, hned teď, pa. Pusinka. A teď navoníme první erotickou zónu. Druhou erotickou zónu, jo. Ten miláček je tak rychlej dále. No a teď hlavní erotickou zónu.
6: Co tady blbneš?
5: Vůl. Totiž beránek. Beránku, copak, že jsi se vrátil ke svojí ovečce?
6: Ale proč to tady vypadá jak v továrně na voňavky? Ty máš tady schovanýho někde živýho Diora?
5: Ale... Ale ne, ale tak se mi zdálo, že přijdeš, víš? Tak jsem si říkala, podřenky mi říkali přijde a hřebínek mi říkal přijde. Všichni mi říkali přijde, no a ty jsi přišel a já tě tu mám a už tě nedám, beránku můj.
2: Hele, a proč máš na sobě tu noční košili?
5: No právě jsem ti to řekla, že se mi zdálo, že sem přijdeš a že tady budeš se mnou, beránku. Teď ovečka ti přece nikdy nelže, tak proč se pořád ptáš?
2: Ale já jsem přijel z letiště, něco jsem si tady zapomněl, nejspíš asi bačkory, víš? Nebo...
5: Beránek poletí na letiště, velkým ptákem poletí, velkým ptákem,
2: Počkej, co to máš s těma, co to máš s těma ptákama, ty jsi dneska nějaká divná. Nemáš tady někoho z ODS?
5: Ale prosím tě, Beri, já jsem žena tisíce tváří a každá z nich patří tobě, Beran.
2: Je, ty jsi udělala puding. No, tak to mám rád. Banánovej.
5: Právě jíš mojí pleťovou masku, pitomče.
2: A kdo je tohle?
5: No, to je... to je... paní Bouzová. Ano, je to paní Bouzová a jde si k nám dát kocoura, aby mohla jít do kina. Nestarej se o to, já ji otevřu.
2: Ne, já ji otevřu. A jestli je to jiný kocour, než říkáš, tak má zítra nová delší zpravodajství o jednoho mrtvýho chlapa.
5: Andělíčku, můj strážničku, prosím tě, zachraň mě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. Budu volit lidovce. Au.
2: Drápnou mě potvora, no,
5: tak vidíš, beránku, že ovečka nikdy nelže. Když řeknu kocoulek, tak je to kocoulek mňau, mňau. A teď už musíš ale jít, protože letadlo velký pták nečeká ani na beránky. Takže šupí to pryč, to pryč.
2: Ale proč mě najednou tak vyháníš?
5: Ale já tě nevyháním, jenom chci, aby měl beránek pohodlné místo u okýnka a mohl pozorovat moje andělíčky.
2: Hele, holka, andělíčky budeš polikat ty, až tě tady nachytám s nějakým potápěčem.
5: Rozum si ztratil, poezii si ztratil, vlasy si ztratil.
2: Tak. A kdo to je teď?
5: Tohle bude asi muž. Je to muž, jo.
2: Jako tvůj muž nebo to?
5: No to
2: jsem já. No to jsem já.
5: No tak to...
2: Tak kdo to je?
5: No jedinej muž, to bude muž.
2: A co tady bude dělat?
5: No, bude to asi moje vlasy. Aha, bude to správce. Nese k nám vyklepaný koberec, ano. Bude to
2: správce. Se neklepou koberce, teď se zahejbá manželům.
5: Andělíčku, můj strážničku, prosím tě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. No já vím, že jsem se tam neměla muchlovat s tím doktorem, ale slibuju, že v kostele už nikdy, hlavně udělej nějaký zázrak, prosím.
7: Řek si 5 kilo mrzák.
5: No vidíš to.
7: Určitě to nedaní, hajzo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik sourozenci Gondíkovi.
4: Nějak jsem se v tom ztratila.
3: No, Kateřino, ale vy jste spolupracovali s Daliborem i se
4: Ano, Dalou? My jsme spolupracovali, tak já s Daliborem dokonce, on u mě hrál jako herec. Já jsem jednou tak jako možná nedopatřením režírovala Ginger a Fred. Jako podle filmu jsem si jako udělala scénář. Hrálo se to na Broadwayi, ale mělo to spoustu jako různých takových jako neduhů. Nicméně mi tam hrál Dalibor jako konferenciéra, hrála tam Božidara Turzonovová, hrál tam Láďa Županěč a já na to strašně ráda vzpomínám. Dalo mi to moc. Nevím, kolik to dalo divákům, ale některým těm hercům vzpomínají na to rádi. No a Adélou Gondíkovou jsem alternovala, byť asi o 30 let jako starší jsem, tak jsme alternovali jednu roli, takový produkční, v Celebritách SRO.
3: Dobře, tak už to víme skoro všechno.
4: Už to jenom, víte skoro všechno,
3: dámy
4: co budeme dál.
3: Neví, co bude dál. Budou Gogo Show anebo Smutný muž Jaroslav Vahalek?
4: Ty jsi to prozradil.
3: Já to musím prozradit, aby věděli, jak hlasovat.
4: No já vím, ale mohli jsme se zeptat, jak se jmenoval Smutný muž.
3: Na to není čas.
4: Dobře.
3: Drahá. Pojďme dál. Humor mezera A, to je pro Gondíky. Humor mezera B, pro Smutného muže pana Válka. 90 011 04, tam pošlete SMS, jinak zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petra Janů zpívala a ano. Kateřina Macháčková své vnučce sdělila.
2: Ano.
1: Cituji.
2: Ano, že to je hudba mého mládí, mého života a že teď pojedeme domů a budeme poslouchat hudbu jejího teď. Dětství, mládí, ale báječnou. Báječnou, já jsem ji neznala a teď konečně budu poznávat jednotlivý zpěváky, interprety a moc se mi to líbí. Mm-hmm.
1: Tak tolik naše hudební okénko. Teď se vracíme mezi naše archivní snímky našich humoristů. Už známe vítěze.
2: Ano.
1: A je to onen pan Válek, čili...
2: Smutný muž.
1: A Žňová hlídka.
3: Přesto, že vrozená skromnost mi velí, abych se nezmiňoval o své maličkosti, v zájmu pravdy jsem nucen podotknout, že i já jsem se zapojil. Letos jsem šel pomoci našim družstevníkům se žňovými pracemi. Ještě nejsem vyučen zemědělcem, byli nuceni svěřiti mi něco neodborného. Šlo však o práci neméně zodpovědnou. Byl jsem ustanoven jako žňová hlídka. Předseda mě zavedl večer na pracoviště a sdělil mi: zde toto budete střežiti. Váš rajon je zde od kůlny k tamtomu červenému světélku a zpět. Druhého dne jsem byl nezvěstný. Ani třetího dne jsem nebyl k nalezení. Vrátil jsem se po 14 dnech mírně uprášen. Když mě předseda sekýroval, kdeže jsem byl, pravil jsem: ono červené světélko bylo na nákladním autě z Košic. Ale ouha, zjišťuji, že jsem se zapovídal, zatímco se neodvratně blíží střed gramodesky. Nuže vězte, že to, co jsem vám řekl, nebylo určeno k tomu, abyste se mně a mým příbuzným posmívali, nýbrž k tomu, abyste se lecčím spoučili. Jsem přesvědčen, že je vám líto, že už je konec, ale nebojte se. Až to cvakne, pusťte si to ještě jednou. Zatím nazdar.
2: Nazdar, no už si to asi nepustíme.
1: No to je konec. Dnešní humoriády s Kateřinou Macháčkovou.
2: Mějte se moc, moc krásně, krásné léto.
1: Těšíme se na příště. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a mějte se krásně.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hroznětín připravuje nástavbu základní školy za 47 milionů korun. Mariánské Lázně získaly dotaci na rekonstrukci velkého knížecího rybníka. Česko povede na summit NATO v Ankaře premiér Babiš. Prezident Pavel i opozice postup vlády kritizují. A dnes bude oblačno až zataženo, přehánky i bouřky, teploty do 26 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Radnice v Hroznětíně chce příští rok rozšířit základní školu o střešní nástavbu. Projekt vyjde na zhruba 47 milionů korun. 90% nákladů pokryje dotace z programu Spravedlivá transformace. Město teď připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby. Pokračuje starosta Martin Maleček z Volby pro kraj.
2: Potřebujeme uvolnit současné odborné učebny, aby jsme je mohli využít pro školní družinu, anebo po případě pro běžné učebny. A počítáme do budoucna, že dojde k nějakému slučování škol, takže i ta kapacita školy je potřeba ji částečně navýšit.
0: Mariánské Lázně pokračují v přípravě revitalizace velkého knížecího rybníka. Historická vodní nádrž potřebuje novou hráz, bezpečnostní přeliv a odbahnění. Město už na projekt získalo dotaci z operačního programu Životní prostředí.
3: Projekt je zaměřený na rekonstrukci poškozené malé vodní nádrže. Obnova má zajistit její bezpečný provoz a schopnost zachytit vodu při velmi silných srážkách. Podle zastupitele a bývalého místostarosty Samuela Zabolotného z hnutí ANO město na projekt získalo téměř 19-milionovou dotaci, kterou by ale mělo vyčerpat do konce roku 2027. Z Mariánských Lázní Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
0: Českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér Andrej Babiš z ANO. Informoval o tom sám předseda vlády. Ačkoliv předběžné opatření ústavního soudu ukládá vládě nebránit účasti hlavy státu, podle Babiše by mohl prezident projevit velkorysost a summitu se letos nezúčastnit. Prezident Petr Pavel v reakci na to napsal, že postup vlády je z rozporu s předběžným opatřením. Zároveň ale dodal, že je připraven dál jednat o uspořádání české delegace. Opoziční poslanec Ivan Bartoš z Pirátů přístup vlády kritizoval a zdůraznil, že prezident má být vedoucím delegace v souladu s dosavadní praxí.
4: To, co navrhuje vláda Andreje Babiše, je naprostý alibismus. Prezident tedy bude moci jet, ale celé si to evidentně, alespoň podle vyjádření, povede pan Babiš. Na jednání půjde vláda, na neformální večeři pravděpodobně taky.
0: Meteorologové oznámili nový teplotní rekord z neděle. V Doksanech na Litoměřicku naměřili teplotu 41,9 stupně. Potvrdil to Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů zároveň 9 z 10 nejvyšších teplot, co kdy v Česku byly zaznamenané, naměřili tento víkend. Jediná teplota v první desítce, která není z poslední soboty a neděle, je původní celorepublikový rekord 40,4 stupně z roku 2012 v Dobřichovicích u Prahy. Ten byl pokořený už v sobotu, kdy tam meteorologové naměřili 40,9 stupně.
1: Sport.
0: Český volejbalový reprezentant Antonín Klimeš bude hrát italskou ligu, jednu z nejkvalitnějších soutěží na světě. 20-letý blokař opustil aktuálního českého šampiona Karlovarsko a hrát bude za italský klub Luve Civitanova. Ten v uplynulé sezóně prohrál finálovou sérii.
1: Počasí.
0: Dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer i silné. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý východní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé. Přes den budou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody a provoz je zatím plynulý.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přejeme dobré jitro a příjemné vstávání do posledního červnového rána. Je 5 hodin a skoro 5 minut a právě v tomto čase pro vás otevírá ranní vysílání aneb Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary Jitka Brošková. No a na jeho začátek prozradím, že dnes ho odstartujeme s písničkou od Miroš Birky. Zanedlouho dostanou prostor děti v anketě Ahoj rádio a vysvětlí nám, jak se dostane světlo do žárovky. A v prvním ranním příspěvku zamíříme do Francie. Jestli pak víte, že Václav Havel stihl ještě ve vězení roku 1989 vytvořit nonverbální krátkou hru s názvem Perpetuum mobile. Badatelé ji našli před 12 lety a teď z ní pražská Laterna Magica cestuje na festival do Avignonu. No a podrobnosti přidáme už za 15 minut v dobrém ránu, které právě teď začíná. Tak hezký poslech a příjemné ráno.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: jak se dostane světlo do žárovky?
1: Elektřinou.
2: A proudem elektrickým.
3: Vypínačem.
4: A třeba se tam může zašroubat.
5: Nebo vyndat žárovku a novou tam dát.
6: Elektrickým proudem.
7: Kabelama.
8: Je v žárovce ještě malá žárovka.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno ve společnosti Rádia vašeho kraje. Je 17:15, venku máme oblačno. Teploty se pohybují mezi 16 až 19 stupni Celsia a čeká nás ochlazení a lokální srážky. Bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách na 19 až 22 stupňů. Vane slabý vítr východních směrů do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré a biozátěž opět vysoká na 3. stupni.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: začátku našeho ranního vysílání přispěla svou písničkou Eva Farná a my vám přejeme příjemný start nového dne, úterý s datem 30. června. Za 10 minut bude 17:30. Tak zatímco většina souborů na konci června uzavírá sezónu a odjíždí na prázdniny, Laterna Magica míří do Avignonu. 4. července uvede v rámci OFF programu tamního divadelního festivalu světovou premiéru inscenace Perpetuum Havel v režii Petra Boháče. Jedná se o historicky první premiéru Národního divadla ve Francii.
1: Se v roce 1989 v lednu dostal do vězení v rámci Palachova týdne.
2: Vzpomíná znalkyně díla Václava Havla Anna Frajmanová ve 12 let starém dokumentu, který vznikl jako součást uvedení dosud málo známého Havlova díla. Sám autor do něj vepsal řadu režijních poznámek o tom, že by herci měli využívat pantomimu a také prvky cirkusové artistiky. Pod názvem Perpetuum mobile aneb 7 dní pana A ho připravili tehdejší studenti hudební a taneční fakulty AMU Praha. Uváděli jej jako němou absurdní grotesku. Vůbec poprvé libretto zpracoval švýcarský mim Albert Folletti. Na prosbu jeho manželky Lenky Machoninové totiž Václav Havel koncem března roku 1989 pantomimické libretto napsal a v jednom z dopisů Olze Havlové odeslal z vězení. Libretto zaujalo také teoretičku umění a badatelku Ladislavu Petiškovou, která oslovila tehdejší umělce Hamu. A tehdy, v roce 2014, byl mezi nimi i Radim Vizváry, současný šéf Laterny Magiky.
3: Tento text mě velmi velice zaujal, protože Václav Havel ho napsal jako vězeňskou pantomimu. A mě jako mima přišlo fascinující, že Václav Havel napsal něco pro nonverbální divadlo.
2: Vzpomíná Radim Vizváry, který se na Havlovo Perpetuum rozpomněl, když přišla výzva přivést do Avignonu něco takzvaně od Havla.
3: To je také důležité říci, to originální dílo se jmenuje Perpetuum mobile a my jsme ho trošku aktualizovali, protože Václav Havel zanechal tvůrcům takovou jakousi fakturu, že to dílo můžou zpracovat dle vlastní fantazie.
2: Vizváry k režii dosud téměř neinscenované předlohy přizval Petra Boháče. Téma považuje za stále aktuální. Popisuje situaci člověka, který je potrestán za to, že řekne svůj názor a hájí své morální postoje. Michaela Vetyšková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 6.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj pokračuje v modernizaci areálu nemocnice v Chebu. Teď začne stavba urgentního příjmu. Další práce se týkají objektu pro magnetickou rezonanci a plochy pro přistávání záchranářského vrtulníku. Střední umělecko-průmyslová škola keramická a sklářská v Karlových Varech otevře v září letošního roku tradiční učňovské obory keramik a sklář. Právě o sklářský obor projevilo zájem 23 uchazečů. Přijímací řízení úspěšně absolvovalo 5 studentů. Praktickou výuku pro ně zajistí karlovarská sklárna Moser. Mariánské lázně pokračují v přípravě revitalizace velkého knížecího rybníka. Historická vodní nádrž potřebuje novou hráz, bezpečnostní přeliv a odbahnění. Město už na projekt získalo dotaci z operačního programu Životní prostředí. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do české delegace na summit NATO v Ankaře. Delegaci povede premiér, informoval o tom sám Andrej Babiš z ANO. Region Jižní Tyrolsko na severu Itálie zasáhly silné bouřky. Místy napršelo až 50 mm srážek za hodinu. V okolí města Merano se kvůli sesuvům půdy museli evakuovat desítky lidí. Na místě zasahoval i vrtulník. Judista Lukáš Krpálek skončil na Grand Prix v Číně třetí. V kategorii nad 100 kg vyhrál 3 ze 4 zápasů. Výsledek z turnaje se Krpálkovi započítává do olympijské kvalifikace. A dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky i bouřky, teploty do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Část silnice třetí třídy mezi obcemi Kostelní Bříza a Arnoltov na Sokolovsku je z důvodu prací na vozovce zcela uzavřená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jsme Český rozhlas Karlovy Vary, váš ranní společník a průvodce každým ránem. A snad vás teď potěšíme s písničkami Co nestárnou od Karla Gotta a Ivana Hlase, po nich si pak povíme o tom, co se dnes bude dít a přidáme i několik zajímavých pozvánek. No ale čas letí jako bláznivý, tak pojďme dál. Je 6:30.
3: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Hezké dobré ráno, spolu s rádiem vašeho kraje vstáváte do posledního červnového rána. A co se dnes očekává? Tak česká armáda dnes vymění své nejvyšší velení. Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenuje novým náčelníkem generálního štábu generálporučíka Miroslava Hlaváče. Dosavadní první zástupce Karla Řehky chce po nástupu do funkce dokončit budování těžké brigády a posílit protivzdušnou i protidronovou obranu. Řehka mu funkci předá dopoledne na Vítkově. Lidé mají už jen dnešek na to, aby policii bez postihu odevzdali nelegálně držené zbraně, munici a nebo trhaviny. Končí totiž půlroční zbraňová amnestie. Zbraně je možné přinést na kteroukoliv policejní služebnu. V případě nebezpečného arzenálu je potřeba zavolat na linku 158. Zatím lidé odevzdali zhruba 4000 zbraní. O podobě rodičovského příspěvku budou dnes znovu jednat poslanci. Ve druhém čtení je novela, podle které by se od příštího roku podpora pro rodiny s jedním dítětem zvýšila na 400 tisíc korun a u dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Opozice navrhuje zavést automatickou valorizaci příspěvku, lidovci pak chtějí prosadit i další změny. A Český statistický úřad dnes zveřejní další zpřesněné údaje o vývoji ekonomiky v prvním čtvrtletí. Podle posledních údajů z konce května se hrubý domácí produkt meziročně zvýšil o 2,2%. Ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím loňského roku ekonomika vzrostla o 0,2%. Růst proti předchozímu kvartálu zvolnil. Za 4 minuty bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45 a v dobrém ránu přinášíme předpověď počasí, tak dnešní obloha je oblačná, teploty se v našem kraji pohybují mezi 16 až 19 stupni Celsia a čeká nás ochlazení a lokální srážky. Bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne večer i silné. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia, na horách mezi 19 až 22 stupni. Vane slabý vítr východních směrů do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré a biometeorologická předpověď ta přináší trojku a to je nejvyšší stupeň zátěže. Přejeme pěkný den spolu s Českým rozhlasem.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Od skupiny Mandraže jsme si před chviličkou poslechli písničku Motýly a teď přijměte naše dnešní pozvánky. No a začneme v areálu Karlovarského motýlího domu Papilonie, kde připravili od 11.30 do 17.30 dětský den. Děti mohou soutěžit v chytání rybiček, malovat na sklo anebo si proběhnout opičí dráhu. Technickou poradnu pro seniory nabízí od 9 do 12 hodin Městská knihovna Ostrov. Lektoři například poradí, jak obsluhovat chytrý telefon nebo notebook, anebo jak nastavit určitou aplikaci. Místo je třeba si rezervovat. Místo, kde se zpracovává františkolázeňská slatina, uvidí zájemci při tématické prohlídce. Sraz je ve 14 hodin u Lučního pramene ve Františkových lázních. Místo je třeba si rezervovat v hotelu Pavlik. Chebská galerie 4 zve na výstavu fotografií Hynka Čermáka. Ústřední inspirací jeho díla je ženská postava a ženský akt. Právě ty uvidí návštěvníci galerie v autorových cyklech Žena bohyně, světlo stín. Legendární Angličánky vystavuje Ašské muzeum v Mikulášské ulici. Jsou ze sbírky Tomáše Balšána, který modely autíček značky Matchbox sbírá už od roku 1973. A výstava Kult svatých těl zaujme na hradě a zámku Bečov nad Teplou. Představuje 18 fiktivních svědců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Diagnózu vám přes rádio neurčíme. Zázračné léky od nás nečekejte. Za to máme důkladně ověřené informace o lidském zdraví a pečlivě sledujeme nejnovější trendy v medicíně. Každé úterý dopoledne na nové téma s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Stát převezme karlovarské letiště, využívat ho bude i armáda a letecká záchranná služba. Kino v Kyselce čeká výjimečná projekce české komedie Vrchní prchni. Poslanci projednají navýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku se má zvýšit o 50 000 korun. A dnes bude oblačno až zataženo, přehánky i bouřky, teploty do 26 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Stát převezme do správy letiště Karlovy Vary. Rozhodla o tom vláda. Kromě civilního provozu ho bude využívat i pro armádní potřeby a nově taky jako stanoviště letecké záchranné služby. Podle úřadu vlády zajistí Ministerstvo obrany modernizaci vzletové a přistávací dráhy tak, aby letiště splňovalo požadavky NATO. Kyselce připravují mimořádnou projekci legendární české komedie Vrchní prchni. Akce bude součástí doprovodného programu letošního ročníku Mezinárodního filmového festivalu. Mezi lázeňským městem a Kyselkou bude navíc opět jezdit festivalový autobus, říká mluvčí společnosti Matony Lutfia Miňovská.
3: Od 4. do 11. července bude jezdit speciální festivalový autobus zdarma do Kyselky. Ta jízdenka slouží zároveň také jako vstupenka do Matoneho muzea. Ve středu 8. července se navíc připravuje speciální filmové odpoledne v obecním v kině Kyselce s promítáním komedie Vrchní prchni.
2: Festivalový autobus bude mezi Karlovými Vary a Kyselkou jezdit dvakrát denně. Sněmovna dnes ve druhém čtení projedná navýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku má stoupnout o 50 000 korun. Rodinám s jedním dítětem by se tak zvýšil na 400 000 korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla narůst na 800 000. Opozice chce do návrhu zařadit automatickou valorizaci příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to ale není jednoduché.
4: Je to velmi komplikované valorizovat ten rodičák jako takový, protože už si můžeme vybrat od půl roku ten rodičák skoro celý až po 4 roky. Můžeme to co čtvrt roku měnit vlastně výplatu toho rodičáku, nejen jeho výši, ale i to, který pečující bude samozřejmě pečovat, zda to bude maminka nebo tatínek.
2: Projednat by sněmovna dnes mohla taky návrh koaličních poslanců na zpřísnění trestů za týrání zvířat. Po explozi v domě v centru Monaka jsou zranění 3 lidé, z toho 2 vážně. Podle televize BFM TV je mezi nimi ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev a jeho žena. Policie teď pátrá po pachateli, který údajně utekl do francouzského města Beausoleil. Průmyslové kamery zaznamenaly, jak krátce před explozí pokládá podezřelý batoh na ulici. Sport. Němečtí fotbalisté vypadli na mistrovství světa v prvním kole play-off. Paraguayi podlehli v penaltovém rozstřelu 3-4. Základní hrací doba i prodloužení skončily remízou 1-1. Brazílie postoupila do osmifinále po výhře 2-1 nad Japonskem. Počasí. Dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky ojedinělé, odpoledne a večer i silné. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý východní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, přes den budou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na 133. kilometru dálnice D6 u Vítkova na Sokolovsku havarovalo vozidlo. Nájezd ve směru na Chyb je uzavřený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Bylo by ideální vědět přesně, jaké počasí nás čeká během dovolené. Nemuseli bychom si brát oblečení pro déšť i slunce. Jenže desetidenní předpovědi bývají jen přibližné. Přesto může lecos napovědět, když se jednotlivé meteorologické modely shodují. A my vám za pár minut řekneme, kde je najdete. A budeme i blahopřát a o počasí dáme řeč s plzeňskými meteorology. No tak ať se vám pěkně vstává do posledního červnového rána při poslechu písniček od Petra Spáleného a taky Jakuba Smolíka. Je 6 hodin a skoro 5 minut. Dobré jitro.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já půl smát se pokusím.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Petr Spálený na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, s kým trávíte poslední červnový den. Je 6 hodin 11 minut a patříte-li k těm, kteří mají dnes narozeniny, no tak vám posíláme po našich frekvencích velké blahopřání. Dnes oslaví narozeniny také spousta talentovaných lidí. K 62. narozeninám popřejeme divadelnímu, filmovému, televiznímu a dabingovému herci Ivanu Trojanovi. 57. oslaví Česká rozhlasová a televizní moderátorka a novinářka Lucie Výborná. 56. oslaví český zpěvák a frontman populární skupiny Činasky Michal Malátný. Bývalá česká atletka v hodu oštěpem Barbora Špotáková slaví 45. A kulaté 60. narozeniny oslaví bývalý americký boxer, šampion těžké váhy a herec Mike Tyson. Připomeňme také, že v tento den roku 1939 se narodila zpěvá Naďa Urbánková, rodným jménem Naděžda Balabánová, která se dožila 83 let. Na dnešek připadá Mezinárodní den asteroidů a k svátku dnes popřejeme Šárkám. Původ ženského křestního jména Šárka není zcela jasný. Dle některých výkladových teorií jde o umělé vytvořené jméno, které bylo odvozeno od skalnatého hřbetu na severozápadním okraji Prahy. Tato oblast se označuje právě jako Šárka. No a jméno, se kterým se setkáváme už v kronice Kosmase, by pak mělo tedy význam hřbet nebo návrší. Jméno Šárka ale taky bývá dáváno do souvislosti s korzickými slovy sár, sara a nebo španělským sierra. Význam těchto slov je tedy horský hřbet, hora, skála a nebo návrší.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary, je 6:45 a v dobrém ráno teď přivítáme meteorologa Ivo Bomana, který nám přináší dnešní předpověď počasí. Já vás zdravím do Plzně, hezké ráno.
2: Hezké dobré ráno.
1: Tak jaké máme počasí aktuálně tady u nás v celém karlovarském regionu?
2: Tak hodně oblačnosti, skoro zataženo nebo zataženo a lokálně se vyskytují i v tuto ranní hodinu přehánky. Teploty kolem 19 stupňů, ale jsou místa, kde ta teplota vůbec neklesla pod 20 stupňů dneska nad ránem.
1: No a jak se bude počasí pak vyvíjet přes den?
2: Tak převažovat bude po celý dnešní den zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer ty bouřky mohou být i intenzivní. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách maximálně do 23. Vítr bude vát většinou od severovýchodu a také většinou bude slabý, pouze v bouřkách přechodně podstatně zesílí.
1: Předpověď počasí nám nabídl meteorolog Ivo Boman. Moc vám děkuji a přeji příjemný den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Dnes ráno další z pěkných písniček od nás pro vás, od zpěváka Petra Koláře, a za 8 minut bude 6:30. Pas, letenka, zbalený kufr a informace o počasí. Tak asi každý chce vědět, jak bude během jeho dovolené. Jenže když si otevřete třeba 3 aplikace, každá může ukazovat něco trochu jiného. Ovšem máme tip, jak se v tom zorientovat. Existují totiž stránky, které spojují téměř všechny numerické modely, ať už celosvětové anebo lokální. A čím více se jejich předpovědi shodují, tak tím vyšší je i pravděpodobnost, že právě takové počasí na vaší dovolené bude.
1: A je to všechno na jedné stránce a člověk si může nastavit místo, které ho zajímá, takže pojedeme k moři a dáme si tam třeba Split.
2: Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu to teď zadává do vyhledávacího řádku stránky meteorologic.com, kterou si můžeme, a to je velká výhoda, přepnout i do češtiny.
1: A teď si tam vyjedeme prostě všechny dostupné modely. Jo, a můžeme si tady nastavit 3 dny a vidíme prostě, že chvilku se to načítá, jak moc se ty modely liší od sebe.
2: A proto je nejbližší 3 dny vypadají skoro stejně. My tady vidíme graf, kde jsou dny a teploty. Každý ze zhruba 10 předpovědních modelů má svou vlastní barvu. A jsou to vlastně takové vlnky, sinusoidy, podle toho, jestli je den anebo noc.
1: Vidíme, že v nejbližší době, co se týče těch modelů, tak jsou docela sjednocený, že nebudou tam v těch nejbližších 5 dnech nějaký velmi významný teplotní rozdíly.
2: Graf si ale můžeme přepnout i na tlak, vítr, anebo, a já to teď zkusím, očekávané srážky. A tady vidím, že polovina modelů předpovídá na začátek července ve Splitu přece jen trochu deště.
1: To vypadá velmi dobře, maximálně přijde nějaká bouřka.
2: A podobně je to i na německé stránce weathercentral.de. Také tady jsou předpovědi počasí různých světových modelů i na 9, 14 nebo 16 dnů. A to pro kterékoliv místo na světě.
3: Co se týče teplot, tak ta předpověď má opravdu vysokou spolehlivost, třeba až na nějakých 10 dní dopředu. Problematické jsou srážky. Spolehlivost předpovědi po nějakých 3 dnech výrazně klesá.
2: Vysvětluje Monika Hlavsová z Ústavu globální změny Akademie věd, která se podílí i na webu Intersucho.
3: Ale většinou dáváme k dispozici předpověď na 9 dní dopředu.
2: Eva Kézrová, Český rozhlas. Pro dovolenkový výhled počasí je ale nejpodstatnější, jestli se modely shodují, anebo se po prvních 3 dnech velmi rozchází.
1: Každých 6 hodin se ty modely přepočítávají, pak se třeba i ty ansámbly sjednocují a třeba už druhý den člověk ví, ha, tak dobrý, budeme mít štěstí, vyjde ta slunečnější a teplejší varianta.
2: Různá předpověď počasí je dána rozlišením. Lokální modely řeší každé zhruba 2 km2, globální cílí na plochu asi 5x větší. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hospodářství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
2: Sedmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Radnice v Hroznětíně chce příští rok rozšířit základní školu o střešní nástavbu. Město teď připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby. Karlovarský kraj poskytuje myslivcům finanční odměnu za zastřelené divočáky. Cílem je snížit počty přemnožené zvěře, která ničí pozemky a ohrožuje zdraví i majetek lidí. Za každého zastřeleného divočáka dostane myslivec 1000 korun. Žádat ale může až od 3 ulovených kusů. Mariánské Lázně vybrali dodavatelskou firmu, která postaví cyklostezku do městské části Hamrníky. Více než 1 kilometr dlouhá zpevněná cesta bude určená kromě cyklistů i chodcům. Stavební práce by měly začít ve druhé polovině letošního roku. Součástí nové stezky mají být úpravy 4 autobusových zastávek a autobusových zálivů. Vláda rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude pokračovat až do 19. července. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se prodej nafty a benzínu od 20. července k běžné praxi. Na 60 slovenských osobností podepsalo výzvu za změnu fungování Slovenské televize a rozhlasu. Ta vznikla před 2 lety jako nástupnická organizace tehdejší RTVS. Podle autorů výzvy změny prosazené vládou Roberta Fica způsobily oslabení nezávislosti veřejnoprávního média. Tenista Dalibor Svrčina vypadl na Wimbledonu v 1. kole. Američanu Tyjenovi podlehl 1-3 na sety. Při své premiérové účasti na Grand Slamu skončila i Daria Vidmanová, která prohrála s Američankou Pegulovou 0-2. A dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, teploty do 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na 133. kilometru dálnice D6 u Vítkova na Sokolovsku havarovalo osobní auto. Nájezd ve směru na Chyb je uzavřený. A u Rotavy na Sokolovsku v části Smolná nabouralo vozidlo do stromu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: S Českým rozhlasem Karlovy Vary načínáte nový den, úterý 30. června, a my jsme rádi, že jste s námi. Náš další hudební proud otevřeme teď s písničkou od kapely Činasky. Jejíž frontman a zpěvák Michal Malátný slaví právě dnes své 56. narozeniny. No, tak mu tedy popřejeme vše nejlepší a po našich frekvencích tedy posíláme velkou gratulaci. No a rovněž blahopřejeme i vám, kteří máte také dnes své narozeniny. Je 7:30.

0: Úterní dobré ráno je i dnes napěchované až po okraji informacemi a zprávami z našeho regionu, také zajímavými příspěvky a reportážemi a v neposlední řadě i pěknou muzikou. No a my jsme si právě teď připomněli písničku Nádherná láska od Pavla Nováka a už za pár minut se dostane ke slovu taky Petr Jungmann a jeho pravidelné kalendárium. Ovšem, nejprve připojím pozvánku k poslechu našeho odpoledního vysílání. Tak nemělo by vám ujít, že hostem ve studiu dnes bude Lucie Klarnerová, absolventka Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která vystudovala obor historie a která vytvořila vzdělávací projekt zaměřený na Jana Lucemburského a česko-lucemburské historické vztahy. Tento projekt postupně přerostl rámec běžné školní výuky. No a jak? A jaký si získal ohlas nejen v České republice, ale i v Lucembursku? Tak to všechno se dozvíte dnes po 15. hodině.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45 a v Karlovarském kraji je dnes oblačno až zataženo a teploty se pohybují kolem 19 stupňů Celsia. Dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer i silné. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni. Vane slabý severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rostylové podmínky jsou dobré, biozátěž však vysoká nad 3. stupni.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Dot.
1: She ain't gonna let us land it.
2: I have a dream.
3: It's been a hard day's night.
4: Aby zvítězila pravda a láska.
5: Yes, we can.
6: Poslední červnový den roku, úterý 30. Svátek mají nositelky horského jména Šárka a tady je Petr Jungmann, hezký den. Katedrála svatého Václava v Olomouci byla vysvěcena biskupem Jindřichem Zdíkem v roce 1131. Příběhy krásné Scarlett, elegantního Retta Butlera a dalších slavných postav poprvé vyšly před 90 lety v roce 1936. Margaret Mitchellová ten den vydala svůj slavný román Jih proti severu, odehrávající se v dobách americké občanské války a několik let po ní. Mitchellová za román získala i Pulitzerovu cenu. První úsek dálnice D3, obchvat Tábora, tedy 3300 metrů dlouhý úsek Čekanice Mašát, byl otevřen před 35 lety v roce 1991. Teď se na D3 jezdí z Mezna až do Kaplice nádraží. Fotbalový svátek nastal před 30 lety v roce 1996. Ve Wembley se hrálo finále fotbalového mistrovství Evropy a náš tým v boji o zlato vyzval Němce. Naši prohráli až zlatým gólem Olivera Bierhoffa v prodloužení a z Londýna si odvezli stříbrné medaile. Opravdu, drazí mladí přátelé, to není sci-fi, kdy si náš fotbalový nároďák skutečně válel. Poslední žena popravená v Československu, Olga Hebnarová, se narodila před 75 lety v roce 1951. 60 slaví americký boxer Mike Tyson. A 45 je naší sportovní hvězdě, dvojnásobné olympijské vítězce a mistryni světa, oštěpařce Barboře Špotákové.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Za opravu mateřské školy v Moravské ulici zaplatí až přes 17 milionů korun. V karlovarské sklárně Mozr začnou na podzim vychovávat 5 nových sklářů. Majitelé nelegálních zbraní mají poslední možnost je beztrestně odevzdat. A dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, teploty do 27 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Aši začne v polovině července rekonstrukce jednoho z objektů mateřské školy v Moravské ulici. Za práce radnice zaplatí přes 17 milionů korun. Oprava se týká například výměny elektroinstalace, sociálních zařízení, vytápění, ale taky například dveří. Jak říká místostarosta Pavel Matala z hnutí za Aš, upravené budou vnitřní části u budovy.
3: Zvenku v minulosti už ta školka byla zateplená, byly vyměněny okna, takže zvenku vlastně nějaká práce a energeticky úsporné kroky byly vykonány, ale teď se soustředíme na ty interiéry.
2: Školka nebude kvůli rekonstrukci mimo provoz, její fungování se ale soustředí do druhé školní budovy. Střední umělecko-průmyslová škola keramická a sklářská v Karlových Varech otevře v září letošního roku tradiční učňovské obory keramik a sklář. Právě o sklářský obor projevilo zájem 23 uchazečů. Přijímací řízení úspěšně absolvovalo 5 studentů. Praktickou výuku pro ně zajistí karlovarská sklárna Mozr, říká její ředitel Martin Dvořák.
4: Jsem strašně rád, že jsme naplnili vlastně tu kvótu na ten první ročník 5 sklářů. Jsou to všechno lidé z Karlovarského kraje, 4 chlapci a 1 děvče. A sami se v průběhu toho učňovského oboru rozhodnou, jestli by spíš inklinovali k té profesi brusiče, respektive někoho, kdo bude pak zušlechťovat to sklo, anebo spíš do té profese toho samotného skláře, chcete-li foukače.
2: Na obnovení tradičních učňovských oborů sklář a keramik spolupracovali taky porcelánka Tun a Karlovarský kraj. Končí zbraňová amnestie. Majitelé nelegálních zbraní, střeliva a munice je můžou policistům beztrestně odevzdat ještě dnes. Lidé jich od ledna odevzdali přes 3700.
5: Zde perkusní revolver. Osoba, která přišla registrovat tuto zbraň, nepřijela na koni, byl to běžný držitel zbrojního oprávnění.
6: Policista Tomáš Reim revolver zkontroluje a pokud s ním nebyl spáchán zločin, majiteli ho vrátí, ale už jako legální, upřesňuje mluvčí policejního prezídia Irena Brodská.
7: Zbraňová amnestie už je v samotném finále a lidé mají právě dnes poslední den na to, aby beztrestně odevzdali nelegálně držené zbraně.
6: Kdo to nevyužije, tomu bude od středy opět hrozit dvouletý trest. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
2: K tragické střelbě v severoněmeckém městě Štáde nedaleko Hamburku zřejmě vedly rodinné spory a neměla politický motiv. Uvedla to dolnosaská ministryně vnitra Daniela Berencová. 45-letý německý občan s tureckými kořeny tam zastřelil 6 zaměstnanců domova pro matky s dětmi. Podle policie vedl s manželkou spor o dítě. Střelec byl na místě zadržený.
8: Sport.
2: Čeští basketbalisté se v závěrečných dvou zápasech kvalifikace o postup na mistrovství světa budou muset obejít bez rozehrávače Tomáše Satoranského i pivota Jana Veselého. Satoranský národní tým neposílí kvůli zdravotním problémům. Veselý už dřív oznámil, že po sezóně ukončí kariéru a na boj o šampionát v Kataru se necítí. Češi nastoupí v pátek ve Stockholmu proti Švédsku a v pondělí v Brně proti Estonsku.
8: Počasí.
2: Dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer i silné. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 19 až 23 stupňů Celsia. Povene slabý severovýchodní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na 133. kilometru dálnice D6 u Vítkova na Sokolovsku havarovalo osobní auto. Nájezd ve směru na Cheb je uzavřený a u Rotavy na Sokolovsku v části Smolná nabouralo vozidlo do stromu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Tak jestli pak máte rádi pohádky? No schválně, zamyslete se teď nad tím, jakou pohádkovou postavu máte ze všeho nejraději. Právě na tuto otázku nám už za chvíli totiž odpoví děti v ranní anketě Ahoj Rádio a jsem sama zvědavá na jejich odpovědi, jsem sama zvědavá, co nám poví. No a v dalším příspěvku se pak vrátíme k 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Karlovarský festival promítá filmy v sálech hotelu Termál už od roku 1978 a my se právě do té doby už za chvíli vrátíme v další části našeho filmového seriálu. Tak nás poslouchejte dál. Je 7 hodin a 5 minut a o další hudební společnost se nám teď postarají Richard Krajčo, skupina Krištof a Jaromír Nohavica. Tak hezký poslech.

0: Jakou pohádkovou postavu máte nejraději?
1: Princeznu.
2: Bezmekvína.
3: Pošťáka Peta.
4: Kocou Bota.
5: Princezna se zlatou hvězdou.
6: Královnu.
7: Čarodějky Vič.
8: Bajaju.
9: Krakonoš.
10: Princezna Zemlejna.
11: Hajnej Robátko.
12: Popelka.
13: A ještě Vyfok.
14: Princezna na hrášku.
15: Budek Stajtej.
16: Kaukumbak.

0: Ráno, které má oblačnou až zataženou oblohu a teploty se nám pohybují aktuálně mezi 17 až 20 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Je čtvrtek na 8 a dnes čekejme slabé ochlazení a lokální přehánky a bouřky. Bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 19 stupňů. Fouká slabý severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré, ovšem pozor, biozátěž, ta je dnes opět vysoká na 3. stupni.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: To byla taky pěkná, co říkáte. Žádná jiná a Radek Tomášek a vy posloucháte Ranní proud pohodové muziky na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. A pokud budete chtít, tak si k nám můžete najít cestu rovněž přes internet, přes naše webové stránky vary.rozhlas.cz a nebo se můžete připojit k našemu Facebooku a nebo Instagramu. Za 8 minut bude 7:30 a já připomenu, že Karlovarský filmový festival letos slaví 60. narozeniny a chystají se sem opět davy lidí. My si díky našemu rozhlasovému archivu teď můžeme připomenout i dobu, kdy filmové přehlídce vládla ideologie a kina byla poloprázdná.
1: Protože se festival koná v roce výročí 25. jubilea osvobození Československa sovětskou armádou.
2: Takhle začal první Karlovarský filmový festival po vpádu okupační sovětské armády do Československa.
1: I filmové večery věnované dílům Vladimíra Iljiče Lenina.
3: Po roce 68 následovala pauza a v roce 70 na 17. ročníku už byla cítit závany normalizace.
2: Popisoval kronikář festivalu Květoslav Kroča. Systém hodnocení filmu se vlastně vrátil do 50. let.
4: Už samotné zaradění filmu do soutěže je vlastně vyznamenaním této kinematografie.
2: Prohlašoval v roce 1986 předseda tehdejší poroty Dušan Rol. A tak třeba v roce, kdy druhý americký film Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem získal 5 sošek Oscara, v Karlových Varech dostal velkou cenu film Kantáta o Chile kubánského režiséra Solase, který sám své dílo o potlačení stávky horníků nazval politickou agitkou. Počátkem 70. let na festival do Karlových Varů začala jezdit i jeho pozdější dlouholetá umělecká ředitelka Eva Zaoralová.
5: Bylo to strašně oficiózní. Nejezdili tvůrci, jezdili delegace. Delegace, a to byly samozřejmě hlavně ze Sovětského svazu a ze spřátelených zemí, no protože ten festival se dělal jaksi v duchu přátelství mezi národy, ale bylo to v takovém tom duchu, že budeme bojovat za mír, i kdyby neměl zůstat kámen na kameni.
2: Kameny, a v tomto případě řekněme spíš panely, se ale také skládaly k sobě a v roce 1978 se festival poprvé konal v nově otevřeném hotelu Termál.
6: Je to prostě nová atmosféra, máme podstatně rozšířený počet nabízených míst, takže denně v Karlových Varech nabízíme přes 5000 míst pro diváky.
2: Pochvaloval si předseda festivalového výboru a ústřední ředitel československého filmu Jiří Purš. Nové festivalové centrum projektovali Věra a Vladimír Machoninovi. Jejich styl masivního moderního komplexu zasazeného do stráně nad Říčkou Teplá se dočkal obecného uznání až mnohem později. V roce 1978 lidé hotelu Termal přezdívali panelák na kolonádě. Jak ale připomínal víc jak 30 let po jeho otevření Jiří Bartoška?
7: Urbanisticky ten barák vypadá tak, jak vypadá, ale vzniknul, kdy vzniknul, a vzniknul pro potřeby festivalu, což je důležité jako zdůraznit. Hotel Termál je srdce festivalu a hotel Pup jsou játra festivalu. Takže bez těchto těch orgánů skutečně festival nemůže existovat, to dá rozum, že jo?
2: K dobré náladě na festivalu dlouhá léta přispívaly i festivalové momenty a momenty z kolonády, které jako krátké glosy točil Miroslav Horníček.
8: A já jsem dělal takzvaného komentátora, nebo jak bych to řekl, dneska se říká moderátor. A točili jsme vždycky takové rozhovory s herci a režiséry celého světa. Byla to nesmírně zajímavá.
2: Zpočátku to byl ale takový obdeník. Natočený film se musel vozit do Prahy k vyvolání a sestříhání. Než se výsledek objevil ve festivalových kinech, trvalo to den a půl.
9: Lenka Šmová, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Protestní akce studentů skončí smrtí učitele fotografie. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Marianinou křehkou pozicí u dvora otře se zničující zpráva o smrti jejího bratra. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Portrét první dámy britské kinematografie a nejoblíbenější představitelky královny Alžběty II. Dokument Helen Mirrenová, neuvěřitelně silná. Úterní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
4: Karlovarský kraj pokračuje v modernizaci areálu nemocnice v Chebu. Teď začne stavba urgentního příjmu. Další práce se týkají objektu pro magnetickou rezonanci a plochy pro přistávání záchranářského vrtulníku. Střední umělecko-průmyslová škola keramická a sklářská v Karlových Varech otevře v září letošního roku tradiční učňovské obory keramik a sklář. Právě o sklářský obor projevilo zájem 23 uchazečů. Přijímací řízení úspěšně absolvovalo 5 studentů. Praktickou výuku pro ně zajistí Karlovarská sklárna Moser. Mariánské lázně pokračují v přípravě revitalizace velkého knížecího rybníka. Historická vodní nádrž potřebuje novou hráz, bezpečnostní přeliv a odbahnění. Město už na projekt získalo dotaci z operačního programu Životní prostředí. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do české delegace na summit NATO v Ankaře. Delegaci povede premiér, informoval o tom sám Andrej Babiš z ANO. Region Jižní Tyrolsko na severu Itálie zasáhly silné bouřky. Místy napršelo až 50 mm srážek za hodinu. V okolí města Merano se kvůli sesuvům půdy museli evakuovat desítky lidí. Na místě zasahoval i vrtulník. Judista Lukáš Krpálek skončil na Grand Prix v Číně třetí. V kategorii nad 100 kg vyhrál 3 ze 4 zápasů. Výsledek z turnaje se Krpálkovi započítává do olympijské kvalifikace. A dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, teploty do 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na 133. kilometru dálnice D6 u Vítkova na Sokolovsku havarovalo osobní auto. Nájezd ve směru na Chyb je uzavřený a u Rotavy na Sokolovsku v části Smolná nabouralo vozidlo do stromu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné úterní ráno přejeme spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Jako každý rok připadá na dnešní den 30. června Mezinárodní den asteroidů, který je připomínkou výročí dopadu tunguského meteoritu 30. června roku 1908, jakožto nejničivější události nedávné historie spojené s asteroidy. Dnešní den má tedy zvýšit veřejné povědomí o těchto vesmírných objektech a taky připomenout, že hrozby z kosmu nejsou jenom fantaskním námětem pro filmová plátna a že má smysl věnovat úsilí a čas na hledání možností, jak naši planetu před podobnými katastrofami v budoucnu ochránit. Tak tolik malé připomenutí na hodinách 3 minuty po půl osmé a pokud vás zajímá, o čem píší dnešní regionální noviny, tak si nenechte ujít výběr toho nejzajímavějšího, který pro vás připravuje Lukáš Staněk. A taky si počkejte na krátkou ukázku z pořadu Alex a host. Dozvíte se, co je životním krédem cestovatele, fotografa a spisovatele Jiřího Kolbaby. Tak vstávejte a posnídejte s námi. Přeji všem hezké ráno.

0: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 4 minuty bude 7:45 a na řadě teď přehled regionálního tisku. Úterními novinami listoval a ta nejzajímavější témata pro vás vybral editor vysílání Lukáš Staněk, kterého vítám ve studiu. Hezké dobré ráno přeji.
1: Krásné ráno.
0: Tak o čem píše regionální deník?
1: Ve dnech 22. až 25. června 2026 hostila Praha už 12. ročník letní olympiády dětí a mládeže. Karlovarský kraj zde reprezentovala desítka plavců TJ Slovan Karlovy Vary. A jak píše regionální deník, nejvýraznější osobností výpravy byla Josefína Valešová, která vybojovala 2 stříbrné medaile na tratích 100 metrů prsa a 200 metrů prsa. Celkově získali plavci TJ Slovan Karlovy Vary pro Karlovarský kraj 111 bodů a 2 stříbrné medaile. Tímž potvrdili svou silnou pozici mezi plaveckou mládeží v České republice.
0: Co zajímavého se dočteme v deníku Právo?
1: V Nejtku na Karlovarsku pokračuje rekonstrukce budovy 1. stupně základní školy na náměstí Karla IV. Podle informací deníku Právo je dokončení oprav za více než 45 milionů korun v plánu na podzim. Na začátku dalšího školního roku proto budou nejmladší děti stále v provizoriu v budově 2. stupně. Projekt zahrnuje kompletní rekonstrukci interiéru školy, včetně výměny podlahových krytin. Součástí rekonstrukce je také obnova rozvodu elektroinstalace, vytápění vody a kanalizace, včetně výměny svítidel, radiátorů a sanitárního zařízení.
0: No, do třetice ještě regionální příloha Mladé fronty dnes, tak co ta na svých stránkách nabízí?
1: Zázrak. Tak označují lidé v Abrtamech skutečnost, že se do tamního kostela 14 svatých pomocníků po více než 3 desetiletích podařilo vrátit všechny 4 odcizené sošky svatých. Jak se můžete dočíst v dnešní Mladé frontě, historické unikáty zmizely po otevření hranic v roce 1992. První 2 se objevily už před časem na bleších trzích v Německu a Rakousku. Po 2 svatých pomocnících se ale slehla zem až donedávna. Teď už všichni svatí opět zdobí oltář kostela v Abrtamech. Lidé si je mohli znovu po letech prohlédnout při poslední abrtamské pouti. K vidění budou ale i při pravidelných sobotních bohoslužbách. Poslední 2 sošek, svatý Blažej a svatý Diviš, se objevila z nenadání v Paříži. Tady si je v dobré víře na trhu koupila jedna z Pařížanek, protože svatý Diviš drží kohouta, který je patronem Paříže. Zřejmě je pak vyfotila a dala na internet. Toho se hned chytil Interpol a detektivové majitelku kontaktovali.
0: Tak to byl přehled regionálního tisku a Lukáš Staněk, děkujeme a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Švédský zpěvák Harpo na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 7:45 a jaké bude dnes počasí?
1: Počasí.
0: Dnes očekávejme slabé ochlazení a lokální přehánky a také bouřky. Bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer i silné. Denní maxima dosáhnou na 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách se teploty budou pohybovat od 19 do 23 stupňů. Fouká slabý severovýchodní vítr o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré, biozátěž však vysoká na 3. stupni.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: I nadále přejeme hezký poslech našeho ranního vysílání. Za 8 minut bude 8 hodin a nezapomeňte, že dnes po 13. hodině opět vysíláme pořád Alex a host. A tentokrát bude hostem Alex Minářové cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba. Dozvíte se například i to, jestli si vzpomene, kdy byl naposledy nemocný a kdo byl pro něj velkou inspirací.
1: Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný. Ani tu koronu jsem neměl, jo, takže nebo co to bylo. Takže super, ale potřeba je proto něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat, udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já se chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě a hlavně to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je.
0: Celý rozhovor s Jiřím Kolbabou si můžete poslechnout dnes po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: jak žít do sta let a jak žít co nejzdravěji, kam pokročila věda a které babské rady fungují? Hledejte odpovědi společně s doktorem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. dopoledne na rádiu vašeho kraje.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
2: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Nedostatek krve má transfuzní oddělení nemocnice v Karlových Varech i Chebu. Po 33 letech končí v čele diecézní Charity Plzeň Jiří Lodr. Plzeňský biskup dnes novým ředitelem Charity jmenuje Karla Weisshäupla. Odvolací soud projedná kauzu usmrcení vůdce kutnohorské sekty. A dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, teploty do 27 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Transfuzní stanice Karlovarské krajské nemocnice má nedostatek krve. Chybí v podstatě všechny krevní skupiny. Oddělení proto vyzývá dárce, pokud můžou, aby přišli darovat krev. Podle primářky stanice v Karlových Varech Lenky Pejšové není důvodem nezájem dárců, ale třeba přisátí klíštěte, nemoci, ale hlavně cestování.
4: Když se dárce vrátí z nějaké tropické destinace, kde se vyskytuje malárie, tak tam ta pauza od toho darování může být až půl roku. Máme ale i už tropické choroby v Evropě. Virus západonilské horečky se nám vyskytuje už i v Maďarsku, což je tedy tím pádem už i Maďarsko destinace, kdy musíme odpočítat měsíc od toho návratu. Musíme tam počítat s těmito intervaly.
3: V čele diecézní Charity Plzeň dnes po 33 letech končí Jiří Lodr. Organizaci, která zastřešuje působení Charity v plzeňské diecézi, Jiří Lodr zakládal a po celou dobu její dosavadní existence i vedl. Teď odchází do penze a ve funkci ho nahradí Karel Weisshäupl. Nového ředitele dnes v 11 hodin v katedrále svatého Bartoloměje v Plzni slavnostně jmenuje plzeňský biskup Tomáš Holub. Diecézní Charita Plzeň má dnes zhruba 230 zaměstnanců a na území plzeňského a karlovarského kraje provozuje 19 registrovaných sociálních služeb, které pomáhají tisícům lidí. Vrchní soud v Praze projedná odvolání v případu usmrcení vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Za vraždu léčitele si má zubařka Magdalena a penzistka Irena odpykat 12 a 13 let vězení. Mluvčí soudu Eliška Duchková říká, že zatím není jasné, jestli dnes padne rozsudek.
5: Ohledně obsahu jednání nemohu předjímat. Většina násilné kriminality je sice u odvolacího soudu standardně spíše otázkou jednoho či dvou jednání, ale neplatí to vždy a záleží na konkrétní věci a potřebě dalších procesních úkonů.
3: Obžalované tvrdí, že jednali na pokyn vůdce sekty a věřili, že jeho tělo po smrti přejde do jiné dimenze. U soudu je budou obhajovat dva noví advokáti, bývalí ústavní soudci Jaroslav Fenik a David Uhlíř. Francie zaznamenala vysoký počet úmrtí v domácnostech při uplynulé vlně veder. Potvrdil to premiér Sébastien Lecornu. Neuvedl ale konkrétní počet obětí. Francouzská agentura pro veřejné zdraví zaznamenala od minulé středy o 1000 úmrtí víc než v předchozím období.
6: Počet úmrtí v domácnostech je podstatně vyšší než při předešlých vlnách veder. Když záchranáři přišli k těmto lidem domů, tak už byli po smrti.
7: Francouzský premiér Sébastien Lecornu potvrdil, že tlak na nemocnice může trvat i v nadcházejících dnech. Proto bude nadále v platnosti plán s názvem Orosan, který posiluje zdravotnický systém, umožňuje povolat potřebné pracovníky a usnadňuje spolupráci nemocnic. Premiér Sébastien Lecornu zároveň potvrdil, že první klimatizace z 30 tisíc, které vláda objednala, dorazí do nemocnic koncem nebo začátkem příštího týdne. Francouzští nacionalisté mají dnes v parlamentu představit rozsáhlý plán klimatizace do nemocnic, škol a domovů důchodců, který počítá s investicemi ve výši 40 miliard eur. Z Paříže Martin Baluch, Český rozhlas.
0: Sport.
3: Trenér Miroslav Koubek skončil na lavičce fotbalové reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal jeho rezignaci po konci Čechů ve skupině mistrovství světa.
0: Počasí.
3: Dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer i silné. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 19 až 23 stupňů Celsia. Povane slabý severovýchodní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na 133. kilometru dálnice D6 u Sokolova havarovalo osobní auto. Nájezd na dálnici ve směru na Cheb je uzavřený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krása ženského těla při hře světla a stínu je k vidění v Chebské galerii 4. Své fotografie tam propůjčil herec a režisér Hynek Čermák. My vás tam zavedeme už za čtvrt hodinky, jen co si poslechneme písničky od Valdemara Matušky a Pavla Roca a taky rubriku Co v učebnicích nebylo. V té se dnes vypravíme do fascinující zvířecí říše. Jak rychle nebo naopak pomalu přivádějí na svět své potomky některé zvířecí druhy i... Tak to nám už za chvíli přiblíží Martin Písařík. No tak ať máte prýma den, je 8 hodin a 5 minut.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: zkušebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že samice žraloka límcového si na narození potomka musí počkat 3,5 roku? Tahle pariba jakoby byla zapomenuta v čase. Vyskytovala se na Zemi totiž už před 80 miliony let a podobá se dávno vyhynulým druhům. Jde o hlubokomorského tvora, který obývá otevřená moře a oceány. Žije například ve východním Atlantiku, v okolí Japonska, Havaje nebo Nového Zélandu. Žralok límcový je rekordmanem v březosti, která u něj může trvat až 42 měsíců. Vědci si to vysvětlují tak, že žije ve velké hloubce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců. Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které k tomu stačí jen 11 dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Je čtvrtek na 9 a 2 minuty a v Karlovarském kraji se nám trochu ochladilo. A jaké počasí nás tedy konkrétně čeká, to nám teď prozradí meteorolog Martin Adamovský, kterého mám na telefonu. Hezké dobré ráno vám přeji.
2: Hezké ráno.
1: Tak jaký bude ten dnešní den?
2: Tak moc to od té situace, kterou máme teď, lišit nebude. Ta zvětšená oblačnost bude převažovat dneska po většinu dne. V těch ranních hodinách i teď nám v některých místech prší. Třeba na Chebsku nám pršelo, teď aktuálně prší třeba na Ašsku, takže nějaké ty přejánky v průběhu dne i nějaká výjimečná bouřka se vyskytnout mohou. Jinak to nebude ale nic výrazného nebo extrémního. Teploty teď aktuálně máme většinou kolem 21-20 stupňů. V Karlovarském kraji bude v rámci celé České republiky dnes nejchladněji. Naměříme většinou od 24 do 27, na horách do 23 stupňů a vítr bude slabší samozřejmě v případné výjimečné bouřce může malinko zesílit.
1: Tak taková je předpověď počasí pro poslední červnový den. A jestli pak se nám budou hodit deštníky také zítra?
2: Zítra určitě, dnes to budou spíš nějaké lokální přehánky, zítra už vlastně v té druhé polovině noci k ránu, ráno dopoledne očekáváme těch srážek poměrně hodně na většině území, nějaký déšť i s nějakými bouřkami, které budou spíš ale vnořené v tom dešti, takže spíš nebudou silné, ale lokálně se i zítra po ránu někde může objevit bouřka, ty srážky by potom během dne měly postupně ustávat, ale minimálně ta první polovina dne bude docela deštivá. Jinak teploty zítra už nižší, maximálně do nějakých 24, na horách do 19 stupňů a očekáváme, že by mohlo napršet i kolem nějakých 10-15 mm.
1: O počasí jsem si povídala s meteorologem Martinem Adamovským. Já vám moc děkuji za předpověď a přeji hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak máte-li rádi písničky od Anety Langerové, tak snad jsme vás teď potěšili písničkou Voda živá. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary, za 7 minut bude 8:30 a teď se vydáme na skok do Chebu. Herec a režisér Hynek Čermák se představuje hned ve dvou patrech Chebské galerie 4 jako fotograf, a to kolekcemi černobílých aktů a portrétů. V Chebu vystavuje 10 let poté, co se jako fotograf představil svou první expozicí v Davidském divadle. A na to, jak se dostal k focení, odpověděl v Chebské galerii 4 redaktorovi Josefu Šorfovi.
1: Já jsem začal s focením aktů asi tak před 18 lety a věděl jsem už od svých 15, že akt bych někdy fotit chtěl. Pocházím z výtvarnické rodiny, můj tatínek se s mámou poznali na výtvarné škole na Holarově náměstí a u nás doma běžně visely olejomalby aktů, tak možná proto jsem k tomu měl nějaký vztah, ale až tak kolem těch 30 let jsem začal fotografovat ženy. No a tady nahoře, v té poslední části, najdete jedny z prvních fotografií, které byly třeba součástí výstavy v tom Davidském divadle. Ta se jmenovala Ještě máme naději.
2: Vy fotíte ženy v různých prostředích. Podle čeho vybíráte?
1: Ženy vybírám podle toho, když na mě nějakým způsobem zapůsobí, když mi předají nějakou energii. No, já vždycky potkám nějakou ženu a ucítím, že je tam něco mnohem víc, než na první pohled vypadá, protože se snažím nějakým způsobem skrz tu nahotu fotit duši. Já vím, že to zní velmi nadneseně, ale ono to tam prostě je.
2: Tereza z Davle říkala, že začala spolupracovat s kamarádkami, které byly v jistém ohledu bezprostřední.
1: Ono totiž být modelkou fotografického aktu je podle mě samostatná umělecká disciplína. Já hledám ve fotkách s ženami obyčejnost, hledám samozřejmost, kterou zná každý muž, který žije se ženou. A tyhle ty momenty se snažím zachycovat. Vždycky je samozřejmě skvělý, když máte modelku, která je nějakým způsobem umělkyně. Proto na mých fotkách velice často vidíte české herečky, ale vyhýbám se obličejům.
2: Říká Hynek Čermák ke svým fotografiím, které jsou vidět v Chebské galerii G4. Celá řada vašich snímků tady působí velice civilně, jako kdyby člověk byl na místě, kde ta dívka se zrovna třeba myje nebo sedí za stolem nebo se češe.
1: To je přesně to, po čem toužím. Já při tom focení, ano, samozřejmě se dohodnu s modelkou na nějaký póze, ale já ji fotím ve chvíli, kdy nad tou pózou uvažujeme, a ona to třeba neví. Proto se mi daří fotit civilní fotografie, ale je to trošku podvod. Samozřejmě, že pár těch fotek tady je skutečně jako momentek.
2: Popisuje svou práci Hynek Čermák. Dneska fotí v podstatě každý, kdo má telefon. Co vás přivedlo k tomu začít fotit profesionálně a navíc v situaci, kdy jste byl už známým hercem, kdy jste to neměl zapotřebí?
1: No, mě to strašně baví. Baví mě nejenom ta fotografie jako taková, ten výsledek, ale baví mě hrozně i ta cesta za tou fotkou, která je u focení aktu velmi jako trnitá. Takže mě ženy baví, baví mě s nimi komunikovat. A herectví je věc, která je mojí profesí. Fotografie mou profesí není, takže já nejsem profesionál a vyznačuje se to pro mě tím, že já si můžu fotit, co chci. Protože mě to neživí, což si profesionální fotografové nemůžou dovolit.
2: Uzavírá Hynek Čermák. Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.
2: Půl deváté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Radnice v Hroznětíně chce příští rok rozšířit základní školu o střešní nástavbu. Město teď připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby. Karlovarský kraj poskytuje myslivcům finanční odměnu za zastřelené divočáky. Cílem je snížit počty přemnožené zvěře, která ničí pozemky a ohrožuje zdraví i majetek lidí. Za každého zastřeleného divočáka dostane myslivec 1000 korun. Žádat ale může od 3 ulevených kusů. Mariánské Lázně vybrali dodavatelskou firmu, která postaví cyklostezku do městské části Hamrníky. Více než 1 kilometr dlouhá zpevněná cesta bude určená kromě cyklistů i chodcům. Stavební práce by měly začít ve druhé polovině letošního roku. Součástí nové stezky mají být úpravy 4 autobusových zastávek a autobusových zálivů. Vláda rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude pokračovat až do 19. července. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se prodej nafty a benzínu od 20. července k běžné praxi. Na 6 desítek slovenských osobností podepsalo výzvu za změnu fungování Slovenské televize a rozhlasu. Ta vznikla před 2 lety jako nástupnická organizace tehdejší RTVS. Podle autorů výzvy změny prosazené vládou Roberta Fica způsobily oslabení nezávislosti veřejnoprávního média. Tenista Dalibor Svrčina vypadl na Wimbledonu v 1. kole. Američanu Tyjenovi podlehl 1-3 na sety. Při své premiérové účasti na Grand Slamu skončila i Daria Vidmanová, která prohrála s Američankou Pegulovou 0-2. A dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, teploty do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Toužimi na Karlovarsku v Plzeňské ulici nedaleko autobusového nádraží havarovala 2 vozidla. A na 133. kilometru dálnice D6 u Sokolova se došetřuje nehoda osobního auta. Nájezd na dálnici ve směru na Cheb je uzavřený.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Poslední červnový den, úterý, je před námi a po písničkách od Jiřího Korna a Nedvědů už budeme soutěžit, tak se pomaličku nachystejte. Ještě ale připomenu, že na dnešek připadá Mezinárodní den asteroidů a k svátku popřejeme Šárkám. Původ ženského křestního jména Šárka není zcela jasný. Dle některých výkladových teorií jde o uměle vytvořené jméno, které bylo odvozeno od skalnatého hřbetu na severozápadní okraji Prahy. Tato oblast se označuje právě jako Šárka a jméno, se kterým se setkáváme už i v kronice Kosmase, by pak také mělo význam jako hřbet nebo návrší. Jméno Šárka bývá také dáváno do souvislosti s korzickými slovy Sár, Sara a nebo španělským Sierra. Význam všech těchto slov je horský hřbet, hora, skála nebo návrší. Tak tedy Šárkám věnujeme následující písničku, je 8:30 a 3 minuty. Hezké ráno.

0: Bratři Nedvědy František a Jan zpívali ve své společné písničce Vše nejlepší. No a my jsme tuto písničku zahráli teď pro vás všechny, kteří máte dnes narozeniny a Šárky svůj svátek. 8:38 na hodinách a před námi teď soutěž. V té dnešní soutěži pro vás máme v těchto dnech, myslím, že přímo osvěžující cenu, a sice 4 balení nealko koktejlů od firmy Matony. Jedná se o nové nealko koktejly, k nímž připojujeme ještě pozvánku na speciální projekci filmu Vrchní prchni do kina v Kyselce. Takže máte-li čas a chuť, pojďte zkusit štěstí v dnešní soutěži, vytočte naše telefonní číslo 221 55 37 37. Speciální projekce filmu Vrchní prchni proběhne ve středu 8. července od 14:30 v obecním kině Kyselka. Při příznivém počasí bude v parku před kinem možné ochutnat Matony novinky, a to přímo z historického vozidla Aero. O příjemnou letní atmosféru se postará Anička, zpívající barmanka ze show Jana Krause. Doprava hostů je z Karlových Varů a zpět zajištěna zdarma festivalovým autobusem. Vstupenku za symbolickou 1 korunu je možné zakoupit na webu kina v Kyselce od pátku 3. července. Vstupenky platí také na prohlídku Matony muzea. A my kromě pozvánky nabízíme teď 4 balení nealko koktejlů Mojito, Daiquiri a Gin Tonic. Novinky firmy Matony. Tak ještě jednou připomenu telefonní kontakt do soutěže. Je to číslo 221 55 37 37. Tak ve vysílání už vítám prvního volejícího. Kdo pak je na telefonu? Dobré ráno. Haló?
1: Dobré ráno, Irena Sokolov.
0: Zdravím vás do Sokolova. Tak paní Ireno, v zimě si užíváme horké čaje, svařená vína nebo teplé kakao, ale v létě jsou to vychlazené limonády, svěží ledové čaje nebo čím dál víc oblíbené koktejly. Máte ráda koktejly, paní Ireno?
1: Můžu.
0: Jo, ano. No a znáte piňu koládu?
1: Znám ten název.
0: Tak já připomenu, že piña colada je alkoholický nápoj z bílého rumu, kokosového mléka a šťávy z plodů ananasu. No a já se vás ptám, paní Ireno, to je soutěžní otázka, jak se jmenuje nealkoholická varianta tohoto nápoje, jestli budete vědět, ale dám vám možnosti, chcete?
1: Ano.
0: Dobře, tak za A Virgin colada, nebo za B Coco Fresh, a nebo za C Koláda Mix.
1: Ach jo.
0: No, povídejte. Budete typovat, viďte.
1: No určitě.
0: Tak zkuste.
1: A neznám ani jedno. Dáme
0: Zace, říkáte Zace, koláda mix. Bohužel, ta není ta správná odpověď, kterou jsme chtěli slyšet. No, mějte se moc hezky, paní Ireno.
1: Taky,
0: děkujeme
1: taky
0: za zavolání. Hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: 221 55 37 37. Tak, stále ještě ve hře je krásná cena nealkohol drinků. Dopaky vyhraje. Dobré ráno. Haló? Slyšíme se? Tak, už nám to zas vypadlo teda. Tak zkusíme dalšího v pořadí. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Koho máme na telefonu?
2: Tady Miluše ze Stráže.
0: Zdravím vás do Stráže, paní Miluše. Tak, děkuju. Jak se jmenuje nealkoholická varianta piní kolády?
2: A můžete mi ještě říct si dvě.
0: Teď jsem to zrovna chtěla říct. Zbylo nám tu za A Virgin Colada, anebo za B Coco Fresh. Co myslíte?
2: Tak dejte to Virgin.
0: Virgin Colada.
2: Za A.
0: Za A říkáte. A říkáte to správně, je to tak.
2: Super.
0: Piña colada se v oblasti Karibského moře vždy připravuje z čerstvého kokosu a ananasu. Společně se rozmixují v mixéru a v případě alkoholické varianty se následně už ve sklenici doplní o bílý rum. No a dle dochovaných písemností je oblastí původu Karibik, konkrétně Kuba nebo Puerto Rico. Takže paní Miluše, výhra je vaše. Máte radost?
2: Já moc děkuju, no jo, to je vynikající už jenom jak to čtete, ten recept.
0: Tak super. Tak přeji vám hezký den a ještě se trvejte na telefonu.
2: Děkuji, naslyšenou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Právě teď nám v dobrém ránu dospívala svou písničku německá zpěvačka Sandra a dnes očekávejme slabé ochlazení a lokální přehánky a bouřky. Bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer budou i silné. Nejvyšší teploty vyšplhají k 24 až k 27 stupňům Celsia, na horách naměříme 19 až 23 stupňů. Vane slabý severo východní vítr do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré, ale biometeorologická předpověď ta přináší trojku, třetí stupeň, a to je stupeň vysoké zátěže. Tak na sebe dávejte i dnes dobrý pozor. A ještě přidám pro zajímavost teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 30. června. Tak minimální teplotu 1 stupeň Celsia nad nulou na měřili ve Františkových lázních v roce 2000, zatímco maximální teplotu to zaznamenali v Chebu v roce 2019 a bylo to 36,2 stupně Celsia.
2: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

písničkou od legendární skupiny Katapult jsme se přiblížili k 9. hodině, bude to už za 8 minut. A dobré ráno vystřídá po zprávách dobré dopoledne, dnes spolu s Ivou Kokešovou u mikrofonu. No a nenechte si ujít ani pořád Zámecké léto, který včera odstartoval a který na vás čeká v 9 hodin a 45 minut. Spolu s Františkem Kinským můžete navštívit jeden z českých zámků a taky si zasoutěžit o zámecký cestovatelský balíček spolu s Pavlem Kudrnou. Tak tedy pohodové úterý vám přeje a loučí se Jitka Brošková. Naslyšenou.

Království technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Stát převezme karlovarské letiště. Využívat ho bude i armáda a záchranná služba. Mariánské Lázně vybrali firmu, která postaví cyklostezku do Hamrníků. A dnes bude převažovat zvětšená oblačnost. Místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Stát převezme do správy karlovarské letiště, rozhodla o tom vláda. Kromě dosavadní civilní dopravy bude stát letiště využívat také pro potřeby armády a nově provozovaného stanoviště letecké záchranné služby. Podle úřadu vlády zajistí ministerstvo obrany potřebnou modernizaci vzletové a přistávací dráhy, aby letiště splňovalo požadavky pro potřeby NATO. Převod letiště od karlovarského kraje státu bude bezúplatný a v plánu je podle zástupců kraje ještě letos. Mariánské Lázně vybrali dodavatelskou firmu, která postaví cyklostezku do městské části Hamrníky. Více než 1 kilometr dlouhá zpevněná cesta bude určená kromě cyklistů i chodcům. Stavební práce by měly začít ve druhé polovině letošního roku. Potvrzuje starosta Martin Hurajčík z hnutí ANO.
2: Rada odsouhlasila výběr dodavatele na tuto veřejnou zakázku, kde jsme získali finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Začne se dělat v nejbližších dnech, týdnech, podle toho, jak si firma zpracuje vlastní projektovku a kdy začne dělat. Má na to 140 dní od podpisu smlouvy.
0: Součástí nové stezky mají být úpravy 4 autobusových zastávek a autobusových zálivů. Jihomoravští hygienici evidují od začátku roku 700 případů nákazy lymskou boreliózou. Loni jich touhle dobou zaznamenali 114. Podle epidemioložky Renaty Ciupek je důvodem nárůstu i nový systém hlášení. Pacienti se do statistik dostávají už při prvních příznacích, než je plně potvrdí laboratorní testy. Hygienici nabádají k opatrnosti. Nakažená klíšťata můžou být i v městských parcích, dodává Ciupek.
3: Nemusí být ani příliš velké ochlazení, ale hlavně to vlhko prospívá k jejich aktivitě. To znamená, pokud se výhledově v následujících dnech dostaví deště a bude větší vlhko než je teď, tak bohužel to bude spojeno i se zvýšenou aktivitou klíšťat.
0: Ruská protivzdušná obrana v noci sestřelila přes 400 ukrajinských dronů, některé z nich i nad Moskvou a jejím okolím. Na síti Telegram o tom informovalo ruské ministerstvo obrany. Drony mířily hlavně na anektovaný Krym, na sousední ruský Krasnodarský kraj a na oblast hlavního města Moskvy. Ukrajina poslední dobou zintenzivňuje útoky hlavně na ropné cíle v Rusku. Mnoho regionů se tak potýká s nedostatkem paliva. Ruský prezident Vladimír Putin řekl, že Kreml zvažuje zákaz vývozu nafty.
1: Sport.
0: V úvodní den tenisového Wimbledonu postoupili do druhého kola Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a Kateřina Siňaková. Dnes čeká vstup do travnatého Grand Slamu dalších 8 českých singlistů.
1: Počasí.
0: Dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, místy přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Vane slabý severovýchodní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Toužimi na Karlovarsku v Plzeňské ulici nedaleko autobusového nádraží havarovala 2 vozidla. Počítejte tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, dneska je úterý 30. června, všechno nejlepší šárkám k jejich dnešnímu svátku. Máme 4 minuty po 9. Zprávy skončily. Co pro vás chystáme dál? Před přílišným slunečným zářením můžou vaše děti ochránit i speciální UV trička. Z čeho se vyrábějí, jak jsou účinná a jak dopadly spotřebitelské testy, které je hodnotily, to všechno vám povíme už za pár minut ve Zbrusu novém díle rubriky Zdraví v cajku.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Zdraví v cajku.
1: Chránit děti před přílišným slunečním zářením je určitě na místě. A to třeba i proto, že poškození kůže UV zářením v dětství zvyšuje riziko vzniku nádoru kůže v pozdějším věku. Jak moc jsou při té ochraně účinná speciální trička proti UV záření, to vám řekneme s Miroslavem Šutou. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co si slibovat od speciálního trička proti UV záření?
2: Výrobci slibují, že by měla ta trička zachycovat drtivou většinu UV záření, které potom neprojde na kůži a nemůže tak poškodit kůži dětí.
1: Jaká je realita? Jak moc děti takové tričko skutečně ochrání?
2: Přesně tuhle otázku si dala skupina nevládních organizací z České republiky, Maďarska, Rakouska, Slovinska. Nakoupili 20 těchto triček, z nichž 18 je dostupných i na českém trhu, a podrobili testování v laboratoři. Účinnost ochrany před UV zářením se vyjadřuje pomocí faktoru, který má zkratku UFP, a je to podobné jako u opalovacích krémů. Samotní výrobci udávali účinnost 40 až 80, to znamená, můžete to porovnat třeba s opalovacími krémy, které mají tak 30 až 50. Ukázalo se ale, že ne všechny sliby platí. Nejhůř dopadla trička, která reálně měla ten ochranný faktor jenom 15, ale ukázalo se, že to nejlepší tričko opravdu mělo ochranný faktor 80, to znamená, teoreticky byste mohli být 80krát déle na sluníčku, než kdybyste žádné tričko neměli. Z hlediska spotřebitelů je problém v tom, že

0: zároveň ho vystavíme jiným rizikům.
1: To jste udeřil hřebíček na hlavičku. I tohle zjišťoval ten test. V případě rakovinotvorných azobarviv nebo formaldehydů dopadl test výborně, nebyly tam nalezeny. V případě bisfenolů, což jsou látky podezřelé z toho, že by mohly narušovat hormonální systém, tam dobrou známku dostalo jenom 7 triček. Další podobné množství dostalo trošku sníženou známku, protože tam určité množství těch bisfenolů bylo, ale v rámci hodnoty, kterou doporučuje Evropský výbor pro ochranu spotřebitele. Fiaskem skončil ten test pro 3 trička, tam byla ta doporučená hodnota překročena 4x, ale také skoro 200x. Čili takové tričko bych dítěti určitě nedal.
0: Co když se chceme obejít bez speciálního trička? Jaká pravidla dodržovat, abychom dítě dostatečně ochránili?
1: Kojence a batulata, čili malé děti, bychom vůbec neměli přímému slunečnímu záření vystavovat. Měl by být jenom ve stínu. U starších dětí je možné kombinovat oblečení, případně opalovací krémy, ať už používáte ta speciální trička nebo ne, neměli byste zapomenout na ochranu hlavy, čili nějaký klobouček, šáteček, čepičku, a neměli byste zapomínat na ochranu očí, čili určitě sluneční brýle. Ideální by bylo nevystavovat děti intenzivnímu slunečnímu záření zhruba mezi 11. a 15. hodinou. Před a po ta intenzita UV záření není tak velká, čili není tak škodlivé pro kůži.
0: Dodává Miroslav Šuta, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
2: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na dnešní dopoledne jsme pro vás připravili Jiřího Sováka a vezme nás na nakupování.
2: Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za vlídné přijetí. Je neberte vážně, pochopitelně, boli by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co o mě běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota, mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Brouka Babka. Ano, všude mají prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí a šeptali si. Prostě řvali na celý barák. Vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, Sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra nebo hada. To je ale dědek, řekla ona, přitom sama vypadala, jako když byla dva dní pohřbená. A jsem si řekl, pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost. To se stává mužským i ženským, na to musíš dát pozor, abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába, to byl inteligent. No jo, ta to zachránila, ta to společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radio vašeho kraje za 9:30. Skupina Borovic v plzeňských lesích poblíž rozhledny Krkavec nese stopy po těžbě smoly. Město je proto zařadilo na seznam výjimečných stromů a dál je chce chránit. Podrobnosti za chvilku.
1: Tipy pro volný čas.
0: Ještě předtím pár zajímavých pozvánek. Ikona rockové hudby Alice Cooper se vrací po 2 letech do České republiky a vystoupí dnes v Plzni. Koncert začíná od 20 hodin v LogSpeed.cz aréně. V rámci projektu Plzeňské náplavky se na Anglickém nábřeží v 19 hodin otevře tančírna. A dneska se bude tančit salsa. Dorazit můžete i za poslechem skvělé latinsko-americké hudby. Galerie Jiřího Trnky v Plzni zve na výstavu Pnutí společný jmenovatel. Své práce tady představují noví členové Unie výtvarných umělců Plzeň a návštěvníci uvidí malbu, grafiku, fotografii i prostorové objekty. Galerie je otevřená od 11 do 17 hodin. Jubilejní výstavu Hurvínek 100 z Plzně do Plzně uspořádalo Západočeské muzeum v Plzni. Loutkový rošťák slaví 100 let a výstava nahlíží do Hurvínkova světa, ve kterém nechybí Spejbl, Mánička, paní Kateřina a pes Žerik. Je určená všem věkovým kategoriím a otevřeno je od 10 do 18 hodin. Místo, kde se zpracovává františko-lázeňská slatina, uvidí zájemci při tematické prohlídce. Sraz je ve 14 hodin u Lučního pramene ve Františkových lázních. Místo je třeba si rezervovat v hotelu Pavlík. Chebská galerie 4 zve na výstavu fotografií Hynka Čermáka. Ústřední inspirací jeho díla je ženská postava a ženský akt. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Přejeme vám příjemnou zábavu, ať už si vyberete cokoliv.

0: Máme 6 minut po 9:30 a ve 9:45 začíná náš prázdninový pořad Zámecké léto. Přejeme vám stále krásné dopoledne a příjemný poslech. Neobvyklé, urostlé nebo stovky let staré, i takové jsou některé výjimečné stromy v plzeňských městských lesích. Město chce ty nejzajímavější a nejvzácnější označit a informace o nich zpřístupnit lidem.
1: Teď stojíme na hrázi kamenného rybníku u borovice, která je označená bílým pruhem, sprejem asi tak ve výšce prsou, číslem 14, což je číslo toho stanoviště v textu a na mapě.
2: Vysvětluje mi lesní pedagog Antonín Chyška.
1: Jsou to vybraný významní stromy, který tvoří celou tu skupinu. Mělo by to být 21 borovic a 24 kusů dubu zimního plus 5 kusů dubu červeného.
2: A proč jste je označili?
1: Protože na nás zapůsobili tou svojí majestátností, stářím, věkem, zdravotním stavem, dobrým a mohutností. Jsou hodně letitý, když se podíváme na ten pařez, který tady zbyl, tak jsou ty letokruhy tak hustý, že to jde horko těžko spočítat, takže jsem to spíš odhad, ale aby řekl, že to přes 200 let.
2: Tohle je jedno z těch stanovišť, kolik jich je?
1: Zatím máme vybráno 14 stanovišť na lesním úseku Bolevec. Je to třeba stanoviště číslo 8, to je kousek pod Krkavcem u Ledecké silnice, kde je ještě pozůstatek borovic, kde se těžila smola. Druhý stanoviště je číslo 10 a je to skupinka asi 8 borovic, který přežili takový vichr.
2: Které stromy se do seznamu dostanou, popíše Richard Havelka ze Správy veřejného statku města Plzně.
3: Většinou jsou to nějak zajímavé stromy, třeba z hlediska historického, že se tam stala nějaká událost, anebo jsou to mimořádné stromy svojí velikostí, tvarem a tak dále. Takže vytipováváme je a vytváříme si databázy těchto stromů, které samozřejmě budou pod určitou ochranou.
2: Ten celý projekt, jak ho zpřístupníte lidem?
3: Zatím probíhá vytipování těch stromů a i chceme od odborného arboristy, aby posoudil, jestli ty stromy jsou dostatečně vitální a mají ty ambice tady být třeba ještě 100 nebo 200 let. A cílem je vytvořit seznam, kde bude vždycky mapový podklad a k tomu bude nějaký popis těch stromů.
2: Výjimečné stromy chce postupně Správa veřejného statku zveřejňovat na svém webu. U samotných stromů by pak časem mohly být i QR kódy, aby si lidé zajímavosti mohli zjistit na místě. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

kas, já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

někdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Janecké léto.
1: Přeji vám krásný den, hezké úterý, vlastně poslední červnové úterý. No a naše zámecké putování tedy pokračuje druhým dnem, zítra už nastartujeme červenec. Pokud jste nás neslyšeli v loňském roce nebo včera, tak jenom řeknu, putujeme po našich zámcích, představujeme vám je, představujeme také jejich majitele, spousty zajímavostí a soutěžíme o cestovatelské balíčky od pondělí do pátku, každý den o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek pak vylosujeme z těch 5 výherců, tedy bude-li jich 5, jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a na konci prázdnin, tak tam vylosujeme 3 víkendové pobyty, nebo řekněme příjemné zámecké pobyty pro 3 z vás. To je ale daleko, i když vemte si, jak to rychle utíká. Tak rychle do toho, František Kinský má slovo, kam nás dnes pozve.
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se do severních Čech, kde stojí nad řekou Ohří nádherná barokně upravená stavba – zámek Libochovice. Posledními urozenými majiteli byli páni rodu Herbersteinů, kteří toto sídlo obývali až do 40. let minulého století. Více nám řekne Slávka Brádlová.
3: Každý návštěvník Libochovic musí hned na začátku vyřešit takové dilema. Nejdřív zahrada nebo zámek. A mě by zajímalo, jak tohle dilema řeší Jan Holub, který na zámku pracuje. A vzhledem k té profesi možná ta volba bude jasná.
4: Většinou teda chodím do zahrad.
3: Do dlouhé řady zde působících zahradníků od zakladatele Jana Tulipána přes Josefa Rubliče a pana Blechu až tedy k Janu Holubovi. Nicméně my musíme říct si také něco o historii objektu.
4: Byla tady tvrz už ve 12. století na stejném půdorysu, dá se říct, nebo na hodně podobném půdorysu. A ta tvrz se samozřejmě vyvíjela v tom 17. století. Tady stál renesanční zámek, který vyhořel a vlastníci zámku, tehdy to byli Štenberkové, prodávají ruinu nebo ten vyhořelý zámek rodu Dietrichsteinů. Začne mohutná přestavba na zámek raně barokní podoby. Prací se ujal architekt Antonio della Porta, který přestavoval i zámek v nedaleké Roudnici nebo ještě v Milešově.
3: Libochovice přece jenom mají tu svoji zvláštnost a specialitu, protože tak krásně upravenou francouzskou zahradu, která plynule přechází do anglického parku, to se hned tak nevidí.
4: Libochovice svojí polohou řece Ohři, která tvoří značnou část hranice zámeckého parku, se nabízí parkové úpravy v tom okolí, takže i když začal Gundakar s přestavbou zámku na to sídlo tady na severu Čech, tak si přál, aby ta zahrada byla stejně reprezentativní jako ten zámek.
3: Končil jste u zámku, pojďme se tam tedy vrátit také. Co ta dnešní expozice nabízí? Jedno patro bohužel přístupné není, protože probíhá rekonstrukce střechy.
4: A bohužel je uzavřena i část toho patra prvního, které bylo takové piano nobile. My jsme měli tohleto patro rozdělené na 2 okruhy, který prezentovalo 2 odlišné rody, což byl ten rod Dietrichsteinů, majitele, který zámek přestavili do této podoby, a pak to byl následující rod Herbersteinů, hlavně posledního majitele zámku Josefa Herbersteina.
3: Projekt po stopách šlechtických rodů má každý rok nějaké konkrétní téma. Jaké téma je letos a jak se to pozná na Libochovicích?
4: Letošní rok je věnován vlastně šlechtě na cestách. Téma se jmenuje Šlechta na cestách a Libochovice se do tohoto programu letos přihlásili, protože poslední majitel Josef Herberstein byl vášnivý cestovatel a sběratel a ze svých četných cest po Africe a Asii jsem do Libochovic přivezl spoustu předmětů, které se nám dochovaly do dnešní doby a rádi je návštěvníkům ukážeme. Při té příležitosti vzniká v letošním roce nová expozice nebo část nové expozice v prostorách, které byly z důvodu rekonstrukce uzavřeny a právě jsou věnovány předmětům z těch cest, které hrabě jsem do Libochovic dovezl. Expozice se teprve dotváří a plně otevřena bude 1. července na celé prázdniny a přijďte se podívat, stojí to za to.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Libochovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak díky za pozvánku. Já jsem přemýšlel, kdybych byl soutěžící, jakože nesmím, žádný rozhlasák nesmí soutěžit v rozhlasových soutěžích. Jak postupovat? Tak na jedné straně vytáčet náš telefon 731 800 900, na druhé straně poslouchat, případně si dělat poznámky, aby ta odpověď byla jasná, jako včera třeba posluchač si dělal poznámky. Evidentně se to dá, takže jak na to jdete vy, to už je váš problém nebo vaše starost. Moje starost je vyhlásit telefon 731 800 900, vyzvat vás k soutěži, no a správně odpovědět. Ceny jsou připravené, doufám, že vy taky. Tak kolik má písnička Michal Tučný? 3,5 minuty, dost času.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: co jsem žil.
1: Michal Tučný, Abych tu žil. Tady je Český rozhlas, tady je Zámecké leto, pravidelná všednodenní soutěž mezi 9.45 a hodinou 10. No, je to vždycky honička během té písničky. Teď nechci zarmoutit toho, kdo volá, vždycky dávám jednoho, kdo je třetí do vysílání, pak do rezervy a vždycky tomu, kdo je v rezervě, říkám, dobrá zpráva, dovolil jste se, špatná jste v rezervě, ale ne vždycky. Prostě i v loni se stalo, že ten, kdo byl na prvním místě, nevěděl. Paní Lenka z Dechovice. Paní Lenko, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Už jste v našem soutěžním létě třeba v loni vyhrála nebo účastnila jste se?
2: No, účastnila, ale nedovolala.
1: Tak teď jste měla štěstí. No tak já doufám, že bude pokračovat. Já mám pro vás soutěžní otázku. Pokud teď uhodnete, tak dostanete náš zámecký balíček, sluneční brýle, deku, termosku, letní ponožky a batoh, takže na vaše turistické letní cesty se to může hodit. V pátek pak losujeme o ten pobyt a teď nechci zdržovat to, co už jsem vlastně říkal, co se objevuje i v těch našich anoncích. Takže půjdeme rovnou k otázce. Můžeme?
2: Ano.
1: Musíme. Tak dávejte dobrý pozor. V jakém století vyhořel původní renesanční zámek v Libochovicích? Za A v 17. století, za B v 18. za C v 19. století. 17, 18, 19.
2: Tak já si myslím, že to je za A.
1: Myslíte nebo víte?
2: No, jestli slyšela jsem 17. století, tak doufám, že to je ono.
1: Teď jsem si připadal, jak chcete být milionářem, jak Vladimír Čech. Jste si jistá, mám označit Ačko. Označuj Ačko.
2: No, vidíte, to tak, to jsem ráda.
1: Zas nevyhrála jste 10 milionů, vyhrála jste náš zámecký cestovatelský balíček. Tak doufám, že máte radost.
2: Mám radost, děkuju moc.
1: Vaše radost, naše radost, teď jsem jak na komerčním trhu. Jinak vy už samozřejmě soutěžit nemůžete, stejně jako každý, ano. Kdo vyhraje v průběhu těch 2 měsíců, tak už se nemůže znovu soutěžit. Tak já vám gratuluju, mám radost, mějte se hezky, užívejte
2: děkuju,
1: si poslední černový den.
2: Ano, krásný den.
1: Krásné, děkuju. Jak máme všichni radost. Hezký den. No já doufám, že budete mít radost zítra, protože pokračujeme zase v 9.45, kam se to vydáme. Na zámek Humprecht, nádherný zámek. K tomu vám pak řeknu jednu takovou soukromou zajímavost. Mějte se moc pěkně, zdraví vás Pavel Kudrna. No a jinak samozřejmě nezapomeňte, že i odpoledne vám nabídneme také informaci z toho našeho zámeckého leta. Teď si všimněte, jak lovím ty poslední vteřiny, aby mi to vyšlo do konce časového znamení. Takže ještě jednou hrajeme každý den o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek budeme losovat pobyt na zámku v Kostelci nad Orlicí pro 2 osoby, to zámek Františka Kinského. No a na konci měsíce toho 2., tedy srpna, pak losujeme 3 výherce, kteří vyhrají pobyt. Tak časové znamení je připraveno, zprávy taky. A já už se s vámi loučím definitivně, tedy pro dnešní den.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Za opravu mateřské školy v Moravské ulici zaplatí až přes 17 milionů korun. Bochov připravuje úpravu prostranství u kostela na náměstí. Miroslav Hlaváč je novým náčelníkem generálního štábu České armády. Na Hradě ho jmenoval prezident. A dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Aši na Chebsku začne v polovině července rekonstrukce jednoho z objektů mateřské školy v Moravské ulici. Za práce radnice zaplatí přes 17 milionů korun. Oprava se týká například výměny elektroinstalace, sociálních zařízení, vytápění, ale taky například dveří. Jak říká místostarosta Pavel Matala z hnutí Za Aš, upravené budou vnitřní části budovy.
2: Zvenku v minulosti už ta školka byla zateplená, byly vyměněny okna, takže zvenku vlastně nějaká práce a energeticky úsporné kroky byly vykonány, ale teď se soustředíme na ty interiéry.
0: Školka nebude kvůli rekonstrukci mimo provoz. Její fungování se ale soustředí do druhé školní budovy. Okolí kostela v Bochově na Karlovarsku město upraví. Kromě parkovacích míst bude součástí taky odpočinková zóna a instalace sochy. Radnice se pokusí na práce získat evropské dotace, říká starosta Miroslav Egert z hnutí místní.
3: Budeme tam mít trošičku skryté, ne na první pohled viditelné kontejnery, jak na separovaný, tak na směsný odpad. A budeme tu sochu svatého Jana Nepomuckého instalovat úplně novou. Ona to prostranství celé pozvedne.
0: Za úpravu zaplatí radnice asi 4 miliony korun. Novým náčelníkem generálního štábu České armády je od dneška Miroslav Hlaváč. Před chvílí ho na Pražském hradě jmenoval prezident Petr Pavel. Hlaváč v čele armády nahradí Karla Řehku, který k dnešku ve funkci končí. Za jednu ze svých priorit ve funkci Hlaváč už dřív označil třeba dokončení výstavby těžké brigády. V armádě slouží od 80. let. Migrantům bez povolení k pobytu ve Španělsku zítra skončí možnost zlegalizovat svůj pobyt. Madrid v dubnu zavedl mimořádné opatření pro nelegální přistěhovalce a počítal s tím, že se přihlásí asi 500 000 lidí. O povolení k pobytu nakonec podle španělské neziskové organizace SEAR požádalo více než 1,25 milionu cizinců.
4: Ke schválení žádosti musí mít žadatelé čistý trestní rejstřík a žít v zemi nejméně 5 měsíců. Potom dostanou jednoroční obnovitelné povolení k pobytu. Podle premiéra Pedra Sancheze je jejich začlenění do systému potřeba k udržení ekonomiky a kvality služeb. Opozici tato přistěhovalecká amnestie vadí. Podle ní povede k zvýšení nelegální migrace do Španělska. Většina nelegálních přistěhovalců v zemi pracuje v zemědělství, a to často za velmi špatných pracovních podmínek. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer i silné. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 19 až 23 stupňů. Vane slabý severovýchodní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/6 se mezi Jenišovem a Dalovicemi na Karlovarsku pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Český rozhlas Karlovy Vary přeje šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobrý den, zprávy skončily 4 minuty po 10. Chystáme pro vás Janu Kirchner a také Karla Gotta. A pak už vás čeká setkání s naším dnešním hostem. Bude to lékař a tím dnešním tématem bude žloutenka. Počkejte si na to.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš úterní dopolední program, máme 11 minut po desáté. Žloutenka patří mezi onemocnění, o kterých většina z nás už někdy slyšela. Možná ale, že ne všichni ví, že existuje několik typů, které se liší způsobem přenosu, průběhem i možnostmi prevence. O tom, jaká je současná situace v České republice, potažmo v našem regionu a jak se vlastně před žloutenkou chránit si budeme povídat s doktorem Miroslavem Kubiskou z kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane doktore, co

0: k lékaři nebo k nějakému vyšetření. Takže ale ta žloutenka, tak to je to vlastně zánětlivé postižení jater, které vede k tomu, že zežloutne kůže a nebo u některých nemusí úplně zežloutnout kůže, zežloutnou jen oči, to bělmo, jako upozorní to okolí, že se něco děje a že by se mělo vyšetřovat dál.
1: Já jsem říkala, že několik typů vy, lékaři, je máte označené písmenky. Kolik těch písmenek vlastně potřebujete?
0: Teď potřebujeme 5 písmenek A, B, C, D a E.
1: Než si budeme povídat jednotlivě o těch typech žloutenky, pojďte se trošičku vrhnout na statistiku. Jak to vypadá v České republice v aktuálním období?
0: Aktuálně dobíhá epidemie hepatitidy A, tak doufám, že už všichni zaregistrovali, že v posledních 2 letech skutečně tady byly, v zásadě se dá říct, nízké tisíce infikovaných. Proběhla tady epidemie hlavně kolem Prahy, kolem Brna, tam byla ta dominance výskytu. Západ Čech, ten náš kraj a Karlovarský kraj, tak tam skutečně ta situace byla lepší, ale to neznamená, že tady hepatitida A neproběhla. Jednalo se o desítky případů měsíčně a teď skutečně už vídáme v těchto týdnech jen jednotky pozitivity hepatitidy A. To je ta nemoc špinavých rukou, tam se snadno člověk nakazí, pokud prostě je buď infikovaná ta potravina, nebo si šáhl do pusy tam, kde předtím byla nějaká kontaminovaná stolice třeba.
1: Takže to je statistika, která se týká žloutenky typu A. Teď trošičku přeskočím v té abecedě. Máte i Dčko, ale o tom jste hovořil jako o úplně v podstatě zanedbatelné.
0: Ano, to je naprosto, dá se říct, v našich krajinách vzácnost a je to tím, že člověk ten virus může nosit nebo může být infikován pouze, pokud má i to Bčko k tomu, protože Dčko není tak šikovný virus a potřebuje i to Bčko, aby se mohl replikovat, takže Dčko je v jednotkách pacientů tady v našich podmínkách nebo v našem regionu a je to zanedbatelné skutečně.
1: No a B, C a E?
0: B, C a E. Já zůstanu u Ečka, protože to se přenáší vlastně stejně jako Ačko, takže taky musí být kontaminovaná potrava. A v našich podmínkách je to hlavně zvěřina, vepřové maso, které neprošlo pořádnou tepelnou úpravou, anebo třeba při tom porcování masa, kde ta stolice toho zvířete byla třeba na srsti, tak si někdo šáhl na rty třeba nechtěně a nakazil se. Takže skutečně hepatitidu E z toho jídla také vídáme a ty poslední 3 roky patří k těm rekordním záchytům. Jedná se o stovky v České republice.
1: Když se tedy na tu statistiku podíváte vy z vašeho pohledu, tak řekněme, vidíte zlepšení, vidíte nějaké světlo na konci tunelu?
0: Zlepšení stran epidemie žloutenky A, tak tam skutečně dochází k poklesu. Je několik důvodů. Proočkovala se část populace, jednak ty, co byly v kontaktu s těmi infikovanými a jednak teda těmi hygienickými šetřeními a lékařským dohledem se skutečně zabránilo tomu dalšímu šíření, ale ta inkubační doba je dlouhá v řádech týdnů, takže teď to zjednodušeně jako dobíhá, ale skutečně ten trend je ve výrazném poklesu.
1: Jak se žloutenka diagnostikuje?
0: Když dojde k tomu zežloutnutí, tak tam většinou je to jednoduché a v zásadě v každém případě dojde k náběru krve. A tam se myslí v té situaci, kdy se nabírá krev při zežloutnutí, při tom ikteru, tak se myslí i na žloutenky, takže tam se udělá náběr a udělá se panel hepatitid a máte v zásadě ten den výsledek.
1: Kdy k vám pacient přichází?
0: Na infekci anebo k lékaři?
1: Myslím k lékaři. Kdy si člověk nejčastěji řekne, něco se mnou není v pořádku, musím k lékaři?
0: Pokud to vztáhneme k hepatitidám, tak začnu od konce této zežloutnutí. Máme pána, abychom si to hezky zapamatovali, který šel na tenis a jeho spoluhráč mu řekl, že je tak žlutý, že s ním odmítá hrát, ať jde laskavě k lékaři. Tak to je to jasné, kdy vyhledáte praktika, urgentní příjem nebo nás. A pak máte situace, kdy ten člověk nezežloutne, není ikterus a má jenom právě bolesti břicha, je mu na zvracení, pozvrací se několikrát, najednou mu třeba zbělá stolice, má to takovou bělejší, světlejší barvu, která je absolutně netypická, neměl to nikdy předtím, takže má už změn charakteru trávení. Pak tomu může mít zvýšenou teplotu, málo kdy horečku. No a na tom začátku právě jsou jenom ty nespecifické příznaky typu bolesti kloubů svalů, pobolívání hlavy, prostě nic, co by nás upozornilo na hepatitidu, na ten zánět jater.
1: No a jak se pokračuje potom v léčbě, po té, co se pacient dostaví k lékaři, to si budeme

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, s panem doktorem Miroslavem Kubiskou si dnes dopoledne povídáme o žloutence. Ještě přece jen, než se dostaneme k té léčbě, možná, že bychom měli vysvětlit a na chviličku se zastavit u toho přenosu těch jednotlivých typů žloutenky. Jak ten přenos probíhá?
1: My jsme řekli, že u té hepatitidy A a E je ten přenos vlastně fekálně orální, se říká, to znamená kontaminovaná stolice, se dostane buď přímo přes naše prsty třeba do našich úst a ten virus sníme a tam pokračuje dál ten jeho život a to množení. To je ta jednodušší varianta, se dá říct, no a pak a to je to Ačko a Ečko. Prostě sníme to, dá se říct jednodušeně.
0: Ano.
1: A je tam ten kontakt. No a hepatitida B a C, tak tam je situace úplně jiná. Tam je přenos v zásadě při sexuálním styku, nebo když je kontakt krve, nebo to je ten parenterální přenos, to znamená přenos krví nebo krevními deriváty, plazmu a tak podobně. A tam to je třeba při poranění, při krevní transfuzi teoreticky a tak podobně, takže to je ten krevní přenos. No a pak se nesmí zapomínat na přenos matky na dítě. Pokud je matka neléčená a je infekční, tak skutečně při tom porodu nejčastěji může nakazit i toho novorozence.
0: Může, nebo se to vždycky stane?
1: Sami velké množství proměnných. To znamená, pokud je matka infekční, neprošla třeba screeningem, dostala se do péče náhodně, prostě je tam to největší riziko, tak tam skutečně šance je. Tam těžko se to říká v procentech, ale tam skutečně k nákaze dojít může. Zažili jsme to, nebo vídáme to velmi vzácně u hepatitidy B, teď z minulého roku si pamatuju jednu hepatitidu C například, ale v našich končinách, protože máme tu péči, tu přednemocniční, nebo tu předporodovou máme perfektní na vysoké úrovni, tak skutečně je to v našich končinách vzácnost. A hlavně teď nám rodí matky, které už jsou v tom věku, kdy mají pravidelné očkování hepatitidy B, to v úvozovkách povinné, ale to pravidelné, takže najednou máte proočkovanou část populace, která vám jde k porodu a vlastně není možné, aby novorozence nakazili, nebo to dítě nakazili hepatitidou B, protože jsou sami proočkované a není možné, aby byly infekční.
0: Jasně. Tak jsme si probrali ten přenos a teď už se tedy pojďme bavit o tom, když se skutečně člověk nakazí. Která ta žloutenka, který ten typ je z vašeho pohledu pro člověka, pro jeho zdraví nejnebezpečnější?
1: Těžká otázka, ale když zůstanu u epidemie hepatitidy A, která teď dobíhá v České republice, tak tam skutečně máme z loňského roka přes 30 úmrtí. V relativně nízkém věku, průměrný věk byl někde nad 50 let. To skutečně jako je relativně nízké. A to se týkalo populace, která byla už nějak znevýhodněná, měla nemocná játra, spoustu jiných onemocnění a tak podobně. Takže v tomhle smyslu u rizikové populace je to i hepatitida A velice nebezpečné onemocnění s dlouhým průběhem a s relativně vyšší smrtností právě u té rizikové populace. Takže v tomhle tom jako akutním průběhu a při té epidemii, tak to Ačko vůbec není tak, že by to proběhlo a chvíli jsem se léčil. Jo. Může to probíhat i tak. Pak máme hepatitidu B a C, to znamená ten přenos krví a sexem, popřípadě z matky na dítě. A tam je jedna zásadní změna a to, že mimo té akutní fáze, která proběhne hned po nakažení, tak to množení toho viru a ten zánět jater je chronický v řádech týdnů, měsíců až let. Vůbec ne u všech. Některý imunitní systém si s tím poradí relativně dobře a drží nám virus inaktivní, ale bohužel u neúplně malé části populace nebo těch infikovaných skutečně ten zánět jater probíhá roky. A v tomhle smyslu právě nám pomaličku poškozuje játra do fibrózy až té cirhózy, kterou my známe u těch alkoholických poškození, ale i v tomhletom smyslu infekčních onemocnění můžeme dojít do cirhózy. Takže to je ta zásadní nebezpečná věc, která toho člověka pomaličku zabíjí. A poslední věc je významně vyšší riziko toho obávaného hepatocelulárního karcinomu, to znamená nádoru jater, který skutečně sem tam vídáme a je to právě u těch lidí, kteří nebyli zachyceni a měli tu chronickou neléčenou hepatitidu B nebo C.
0: Takže se dá říct, řeknu to teď velice laicky, že je pacient, který je postižený až do konce svého života.
1: Může, ale v zásadě pouze ten, který ten virus nedrží, jako ten jeho imunitní systém reaktivní, a který nebyl vyšetřený a který není léčený. A teď právě směřuju k té léčbě, kdy hepatitida B v některých případech, pokud je potřeba léčit, vůbec to není třeba u 5% těch infikovaných, takže relativně málo, tak pokud je potřeba léčit, tak dostávají jednu tabletku jednou denně a ten virus se drží neaktivní a ten organismus nepoškozuje. Ale je tam ta jedna tabletka jednou denně u malé části těch infikovaných a funguje to perfektně, je to skvěle snášené. No a u hepatitidy C, tam je novinka, že od roku 2018, pokud je potřeba léčit, to znamená, ten virus se množí, tak my toho člověka dokážeme za 2 až 3 měsíce vyléčit. To je obrovská změna proti dřívějším dobám, kdy skutečně lidé umírali na fibrozu a cirhózu a všechno, co jsme řekli, protože nebyla dostatečně dobrá léčba. Ona nějaká byla, nebylo to úplně ideální, ale teď máme tabletku jednou denně po dobu 2 až 3 měsíců a hepatitidu C dokážeme vyléčit.
0: Pane doktore, všichni pacienti jsou vždycky hospitalizováni?
1: U žloutenky A, nemoc špinavých rukou, dobíhající epidemie, tak tam je ta zákonná povinnost izolace. Takže tam skutečně nařizujeme to protiepidemické opatření, tak aby ten člověk nešířil dál. A v zásadě těm lidem je, dá se říct, špatně. Takže kolikrát z té naší péče, tam antivirotika jako taková proti tomu viru nedáváme, ale dáváme infuze, věci proti zvracení, kolikrát proti vysokým teplotám. Takže kolikrát jsou i rádi, i přesto, že jim to nařizujeme, že s námi musí být, tak jim poskytujeme tu symptomatickou terapii, kdy jim tlumíme ty obtíže a pomáháme jim. Takže tam je ta zhruba týdenní hospitalizace nařízená, tak aby se zamezilo šíření.
0: A u těch dalších typů léčíte, chci říct, pacienty se žloutenkou některých typů i ambulantně?
1: Určitě. Naprostá většina je řešena ambulantně a u toho Bčka, Cčka spíše, pokud jsou komplikace.
0: Naším dnešním hostem je doktor Miroslav Kubiska z kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň. A za chviličku pokračujeme, například prevencí.

0: Ještě chvíli si budeme povídat s panem doktorem Miroslavem Kubiskou o žloutence. Ještě mám takový dotaz, pane doktore, jestli zaznamenáváte nějaké trendy ohledně pohlaví, jestli se nakazí více mužů nebo žen. Můžete to nějak zhodnotit?
1: U té epidemie, která nám dobíhá, Ačka, tak tam je o něco více infikovaných mužů. To, co ale pro mě bylo velké překvapení, je, jak jsme zmínili několik desítek teda úmrtí v loňském roce na právě hepatitidu A, tak tam z těch snad 36 byly 3 nebo 4 ženy. To znamená naprostá dominance mužů. Může se to vysvětlit různě, jestli vyšším buzem alkoholu třeba podobně, nebo vyšší nemocností, ale ten průměrný věk jejich byl porovnatelný, když na tom malém vzorku žen, ale tam byla jasná převaha u úmrtí mužů, výrazně více. A v letošním roce je zatím hlášeno 6 úmrtí na Ačko a tam jsou všichni muži.
0: Tak a teď pojďme na to důležité, a to je prevence. Jak se před žloutenkou můžeme chránit? Co doporučujete?
1: Rozdělíme to na ty dvě skupiny, takže Ačko, které ty dobíhá, a Ečko, tak tam jednoznačně potrava, potraviny, anebo kontaminovaná voda. To znamená, v České republice u zvěřiny a vepřového masa tak jednoznačně tepelná úprava. Běžná, nic zásadního. To, co běžně děláme, tak stačí. Tam jenom třeba nemám pochopení pro zvěřinový tatarák, protože to je přesně ta cesta, jak se nakazit tou hepatitidou E. To znamená, tepelná úprava je to první. Co se týče vody, tak tam hlavně při cestování prakticky kamkoliv mimo EU, tak je potřeba myslet na to, že ta voda může být kontaminovaná a pít teda pouze balenou vodu. Zapomíná se na led. Led naopak ten virus hepatitidy A uchovává, pomáhá mu přežít ten chlad, takže ten rozpuštěný led vlastně oživí ten virus a i touto cestou se můžeme velice snadno nakazit.
0: No a když se mluví o té žloutence typu A jako o nemoci špinavých rukou, tak bychom asi taky měli zmínit něco, co si myslím, že všichni ví, ale pořád se to musí opakovat.
1: Ano, tak ta hygiena rukou ve smyslu alespoň toho umytí, nejlépe třeba použití dezinfekce, zvlášť v době epidemie po jízdě třeba MHD, tak tam to je skutečně ten základ. Takže mytí rukou a třeba v některých ještě těch rizikových situacích dezinfekce, to je prostě základ a návyk podle mě už skoro běžný.
0: Ano, to už bychom možná ani nemuseli připomínat. No a teď je tady očkování.
1: Ano, tak u hepatitidy A je věc velice jednoduchá a dvě dávky očkování nám skutečně stačí na tu dlouhodobou, v zásadě se dá říct do životní ochranu. Bohužel, nebo z mého pohledu bohužel, to není to pravidelné očkování, je to něco navíc, co si člověk musí ve většině případů zaplatit a proto se na to zapomíná, nebo proto ta proočkovanost je relativně nízká v České republice. U nás jsou proočkovaní akorát turisti a pak integrovaný záchranný systém. Takže relativně málo lidí, nebo ty, co chtěli. A teď teda během epidemie se doočkovalo spoustu lidí, kteří byli v kontaktu s někým, kdo už pozitivní byl a nechtěl teda si prodělat, takže to nám velice rychle narůst, nebo tam byl nárůst těch proočkovaných, ale naprostá dominance populace neočkovaná. Takže to je hepatitida A, jak se chránit a stačí nám opravdu dvě dávky na tu dlouhodobou prakticky doživotní ochranu.
0: No a další typy žloutenky a prevence před nimi?
1: No a zbývá nám to Bčko, Cčko, tam teda jsme řekli přenos sexuální cestou krví a v případě z matky na dítě, no tak sexuální střídmost, tak když je nějaký kontakt sexuální, tak nám stačí ta bariéra ve smyslu užití kondomu. Takže to nám skutečně stačí, abychom se nenakazili tou sexuální cestou. No a prevence u krevního přenosu, tak tam skutečně je věc komplikovaná a pokud se někdo poraní a o něčí krev a sám je poraněný, tak tam skutečně by měl vyhledat naši pomoc, tak abychom ho zajistili případně nebo naplánovali tu péči. Takže prevence je jednoduchá.
0: Zmínili jsme ještě v souvislosti se žloutenkou drogově závislé osoby, které užívají intravenozně drogy. Asi bychom k tomu mohli také něco říct.
1: Ano, ta situace se v zásadě v posledních letech změnila tím, že je relativně dobrá dostupnost těch testovacích center, K-pointu a tak podobně těch nízkoprahových a spoustu lidí se žloutenkou C se odléčilo. Jak jsme řekli, je to vyléčitelné onemocnění. To, co ale se musí připomínat, je to, že se může ten člověk kdykoliv nakazit znovu hepatitidou C. Prostě jednou se vyléčí, ale může se nakazit znovu. Takže to připomínáme. No a já vždycky říkám, jako že to je prostě průřez populací. Máme odléčené lidi s hepatitidou C z jakéhokoliv odvětví si představíme, prostě měli v životě situaci, kdy se nakazili, tak to je prostě a je důležité prostě to odléčit a nenakazit se znovu. Vrátím se k hepatitidě B, takže tam jsme neřekli, že vlastně relativně velká část populace už je proočkovaná, teď nám dorůstá ta populace, která byla očkovaná v dětství tím pravidelným očkováním, takže najednou vlastně hepatitida B téměř vymizela v těchto věkových skupinách a vlastně dá se říct, že my se s ní budeme setkávat čím dál tím méně, nebo si odléčíme už jenom ty, kteří se nakazili dříve, popřípadě k nám přicestovali z jiných zemí, a takže to do budoucna bude výrazně nižší problém, než býval hepatitida B.
0: No a ještě na závěr pojďme připomenout, že 28. červenec je světovým dnem hepatitidy. Fakultní nemocnice v Plzni se k němu samozřejmě připojí. Jak, pane doktore?
1: Připojíme se k němu opakovaně i po loňské zkušenosti, takže budeme poskytovat konzultace a budeme poskytovat možnost testování, protože jeden jediný způsob, jak prokázat hepatitidu B nebo C, je prostě náběr krve. Jinak to nejde, nic nás na to neupozorní jiného, jako, nebo respektive upozorní ano, ale nic jinak to nemůžeme prokázat. To znamená, kdo měl někdy nějakou situaci, kdy se mohl nakazit, apeluji nebo prosím nebo nabízím tu možnost, že prostě náběr krve buď u nás nebo praktického lékaře je možný, je to jednoduchá věc a výsledek má prakticky do druhého dne.
0: A samozřejmě nejen toho 28. července, ale kdykoliv.
1: Ano.
0: Naším dnešním hostem byl pan doktor Miroslav Kubiska z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň. Díky za vaše zajímavé informace. Ať se vám práce daří, mějte se hezky, příště naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.

Posloucháte rádio vašeho kraje, za 3 minuty bude 10:45. Uzavřeli jsme téma žloutenky, ale u zdraví ještě pořád zůstáváme. Některé nemocnice hlásí nedostatek krve. V létě počet dárců tradičně klesá kvůli omezením spojeným s cestováním. Krev chybí i v Karlovarské krajské nemocnici. Máme pro vás reportáž, uslyšíte ji už po písničce.

0: Nedostatek krve má transfuzní oddělení nemocnice v Karlových Varech i Chebu. Situace se před létem každý rok opakuje. Důvodem je hlavně cestování a také zvýšená aktivita klíšťat. Pokud má člověk přisáté klíště, darovat krev nesmí nejméně 28 dní. Transfuzní stanice proto žádají dárce, pokud mohou, aby přišli darovat krev. Počet operací totiž ani přes léto neklesá.
1: Takhle přes telefon, co se musíte objednat, protože jsou i odběry plazmy. Nebo můžete jakýkoliv pátek mezi 6. a 9. hodinou.
2: Prvodárce?
1: Volala, že byla teďko na mateřský a předtím darovala jak zase 4-5 let zpátky.
3: Jana Fedáková, vy tady pracujete na recepci na transfuzním oddělení, takže to je jako hezké, když zvednete telefon se zájemcem, který by chtěl darovat krev.
1: Určitě jako takhle po delší době, že se vůbec jako chtějí vrátit.
2: A teď ta krev ještě navíc chybí.
1: Takže budeme rádi, že dorazí kdokoliv.
3: A vy jste prvodárkyně.
4: Jsem prvodárkyně.
3: Rozhodla jste se darovat krev? Proč?
4: Inspirovala mě tady moje teta, že to dělá pro dobrou věc, dělá to zadarmo a pomáhá to lidem.
3: Primářkou transfuzní stanice v Karlovarské nemocnici je Lenka Pejšová. Proč chybí krev?
5: Dárci cestují, je zvýšená aktivita klíšťat. Když se dárce vrátí z nějaké tropické destinace, kde se vyskytuje malárie, tak tam ta pauza od toho darování může být až půl roku. Máme ale i už tropické choroby v Evropě. Virus západonilské horečky se nám vyskytuje už i v Maďarsku, což je tedy tím pádem už i Maďarsko destinace, kdy musíme odpočítat měsíc od toho návratu. Musíme tam počítat s těmito intervaly.
3: Když bychom se zaměřili na krevní skupiny, které vám v současné době nejvíc chybí.
5: Nula negativní jako univerzální krevní skupina, ale víceméně i A pozitivní, nula pozitivní, tak jak se to nejčastěji vyskytuje v naší populaci.
6: Já vám dám takhle do ruky balonek, trošku zastudím dezinfekcí, nelekněte se, píchnu. Zatím všechno v pořádku.
3: Maria, jak dlouho darujete krev?
7: To mohlo být třeba v roce 2010 asi.
3: Takže 15-16 let.
7: Měla jsem tam pauzu, mám dvě děti, takže jsem nemohla 5 let darovat a pak se snažím, někdy to vyjde častěji, někdy méně častěji.
3: A že chybí krev, víte?
7: Slyšela jsem.
3: Reagují lidé, chodí třeba takhle, ptají se, chybí, chtějí častěji darovat právě proto, že ta krev teď před létem chybí.
8: Ano, určitě, každoročně je léto pro nás krizový období a ty lidi, dárci, sami se ptají, jestli můžou dorazit, jak nám pomoct.
3: Říká Lucie Petrovičová, zdravotní sestra z transfuzního oddělení tady v Karlovarské nemocnici. Takže paní už má teď všechno připravené, takže...
8: Za zhruba 6 minutek bude mít... Hotovo. Odběr hotový.
3: Teď jsou potřeba vlastně všechny krevní skupiny.
8: Ano.
3: Před tím
8: napříč,
3: létem.
8: Ano.
3: I když mají transfuzní stanice krajské nemocnice asi 3,5 tisíce dárců, počet lidí by potřebovali navýšit. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj zrušil zákaz rozdělávání ohňů. Ostrov dokončuje výměnu veřejného osvětlení. Stovky ryb uhynuly kvůli nedostatku kyslíku na rybníku v Malesicích u Plzně. A dnes bude většinou oblačno, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Hejtmanství Karlovarského kraje dnes zrušilo stav zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. V kraji platil od pátku, kdy ho vyhlásil hejtman kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám, které výrazně zvyšovaly riziko vzniku požárů v přírodě. Podle krajského úřadu se situace zlepšila a bezprostřední nebezpečí pominulo. Znovu tak platí běžný režim bez mimořádných omezení. Hejtmanství proto vyzývá lidi, aby byli při rozdělávání ohně v přírodě opatrní a vždy zohlednili aktuální počasí i stav okolní vegetace. V ostrově dokončují výměnu veřejného osvětlení. Město s ní začalo v roce 2023 a dělníci od té doby postupně nahrazují staré lampy za moderní a úsporná LED světla. Teď čekají výměnu svítidla hlavně v historickém centru a zámeckém parku, která bude v těchto místech složitější. Vysvětluje nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
2: Jde o svítidla především tady i ve staré části města, to znamená v parku, to jsou takové ty retro nebo napodobující ty historická svítidla nějaká, takže tam to bylo trochu složitější a jejich obměna ze sodíkových na ledkový byly docela cenově náročný.
0: Město chce výměnu světel dokončit do konce letošního roku. Profesionální i dobrovolní hasiči od rána zasahují na rybníce Draví 2 v Malesicích u Plzně. Rybáři, kterým revír patří, tam zaznamenali větší úhyn ryb. Na místě jsou i pracovníci chemické laboratoře a povodí Vltavy. Hasiči se pokouší vodu okysličit a zabránit ještě větším škodám, říká malesický starosta Aleš Tolar z hnutí STAN.
3: Pravděpodobně ten úhyn ryb způsobil nedostatek vody a kyslíku ve vodě, protože v přítoku na tom Chodíkovském potoce v podstatě voda neteče žádná, že ráno byli alarmováni jak profesionální, tak dobrovolní. Hasiči zjistili akutní nedostatek kyslíku, těch mrtvých ryb jsou zatím stovky a hasiči teď nějakým způsobem aerifikují tu vodu, ponořili do ní čerpadla, stříkají na hladinu a uvidíme, co se bude dít dál.
0: Škodu zatím rybáři nevyčíslili. Mezi pohřešovanými po zemětřesení ve Venezuele jsou i desítky lidí, které do země krátce před katastrofou deportovali Spojené státy. Zřítil se s nimi hotel, ve kterém měli čekat na lékařské prohlídky, očkování a vydání dokladů totožnosti. Deportační spoje s Venezuelany vyhoštěnými v rámci protiimigrační politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa létali ze Spojených států dvakrát týdně. Na palubě letu v den zemětřesení bylo přes 140 lidí, včetně 7 dětí. Dvojice zemětřesení z minulého týdne má přes 1700 potvrzených obětí. Desítky tisíc lidí se stále pohřešují.
1: Počasí.
0: Dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer i silné. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 19 až 23 stupňů Celsia. Vane slabý severovýchodní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Sokolově v ulici Jiřího z Poděbrad je z důvodu práce na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přejeme vám krásné úterní dopoledne, máme 4 minuty po 11. a zveme vás k poslechu jazykového koutku. Když je něco mega, znamená to mezi mladými něco opravdu mimořádného. Potvrdí to náš jazykový koutek už za pár minut.
1: Dobré dopoledne.

0: Koutek.
1: S jazykovědkyní si 11 minut po 11. povídá kolega Stanislav Jurík.
2: V naší rubrice už jsme si povídali o slovech, která mění nebo rozšiřují svůj význam, jako například slovo spoiler. Tentokrát se zaměříme na malé slovíčko s velkým významem. Řeč bude o tom, co znamená a jak se v češtině chová výraz mega. Vítám doktorku Růženu Pískovou. Dobrý den.
3: Dobrý den. V 80. letech jsme se s výrazem mega setkávali poprvé většinou ve škole, kde jsme se v matematice učili předpony označující množství, tedy kilo, mega, giga a tera. Předpona nese v tomto případě význam milion. S rozvojem výpočetní techniky a zvětšováním úložných kapacit jsme se začali běžně setkávat s označením velikosti elektronických souborů v takzvaných megabajtech, tedy milionech bajtů. V běžné mluvě uživatelé často zkracují tuto jednotku a říkají například, že soubor má 2 mega, místo toho, že má 2 megabajty.
2: Znám lidi, kteří s počítači celkem nemají nic společného a přesto výraz mega používají. Třeba realitní makléři, jedná se o stejný význam, když se řekne, že třeba byt stojí 2,5 mega.
3: Máte pravdu. I v tomto případě se výraz mega používá ve smyslu milion, tedy byt stojí 2,5 milionu. Toto užití výrazu mega samozřejmě není spisovné, patří do nespisovné mluvy, často je součástí profesního slangu, například u zmíněných realitních makléřů, ale i dalších profesí, které pracují se zakázkami v řádu milionů.
2: Nedávno jsem v tramvaji zaslechl konverzaci dvou asi desetiletých děvčat a nevypadalo to, že by mluvili o zakázkách v řádu milionů, ale přesto se u nich výraz mega vyskytoval v každé třetí větě. To už asi nebude mít souvislost s číselnou hodnotou, že ne?
3: Význam předpony mega se nejprve posunul a tato předpona začala signalizovat, že je něco neurčitě velmi velké nebo je toho opravdu hodně. V češtině máme z této doby například slovo megamarket pro obchodní dům, který je větší než supermarket. Podle dat z korpusu českého jazyka bylo toto slovo nejčastěji užíváno kolem roku 2000. Od té doby je jeho výskyt sporadický. Bylo nahrazeno podobně užívaným slovem hypermarket. Slovo mega se postupně osamostatnilo. Něco je zkrátka hodně velké, nebo je toho opravdu mnoho. Samostatné slovo mega se vyskytuje téměř výlučně v mluveném, nespisovném, neformálním projevu a spíše u mladších mluvčích.

0: a spojitelností slova mega s dalšími slovy v proudu řeči.
1: Dnešní jazykový koutek připravila Růžena Písková. Díky za to, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Technických památek se věnuje největší dominantě Mariánských lázní, hlavní lázeňské kolonádě. Vznikla podle návrhu vídeňských architektů a vyrobená byla ve stejném roce jako Eiffelova věž v Paříži. Podrobnosti vám řekneme už za chviličku, bude to ještě před 11:30 a přejeme vám příjemný poslech.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: technických památek.
1: Hlavní lázeňská kolonáda zdobí Mariánské lázně od roku 1889. Ocelolitinová konstrukce přežila bez úhony obě světové války. Několikrát změnila jméno. Původní název zněl Kolonáda křížového pramene. Později získala jméno po sovětském spisovateli Maximu Gorkem. Více o historii největší dominanty Mariánských lázní řekne architektka Ludmila Míková.
2: Je to vlastně prostor, který vždycky byl promenádním prostorem už od počátku založení lázní, takže pokud nebyla ještě kolonáda, tak se tady vysadily stromy, topoly, které vlastně vedly lidi k pramenům a dělali příjemný stín. Potom se v roce 1823 postavila taková zděná empírová kolonáda. Byl to spíš takový kursál, který se používal na různé společenské události.
3: Na konci 19. století nahradila zděnou krytou stavbu nová kolonáda z ocele a litiny, popisuje odvážný stavební krok architektka Ludmila Míková.
2: To byl úplně nový prvek, který i ten, kdo to tady montoval, což byl místní stavitel Koenig, vlastně se k takové zakázce dostal poprvé.
3: Obecně se traduje, že Mariánsko-lázeňská kolonáda je nejdelší. Pojďme to vyvrátit nebo uvést na pravou míru.
2: Ano, ona už prošla takovou přestavbou nebo rekonstrukcí, která začala v roce 1973 a v tu chvíli se nám ta kolonáda, která byla dlouhá 180 metrů, tak se vlastně zkrátila o takovou jako butikovou nebo jitřní kolonádu, ve které byly hlavně obchůdky a takové malé krámky. A ona má vlastně takovou sestřičku ve Francii, protože ve stejné době, v roce 1889, se dodělávala k světové výstavě Eiffelova věž. Tak ta je přes 300 metrů, tak možná jsme měli mít takovou položenou Eiffelovou věž tady v Mariánských lázních.
3: Takže jaká je délka Mariánsko-lázeňské kolonády?
2: Kolonáda je široká 12 metrů, je v těch kupolích vysoká také 12 metrů a dlouhá je teďka 135 metrů.
3: Pokud zvedneme teď naše hlavy vzhůru, díváme se na nádhernou kazetovou výzdobu.
2: Ta kazetová dřevěná výzdoba kolonády té hlavní lodi je zrekonstruovaná. Ona byla z části zasažená dřevomorkou, když se ta rekonstrukce v 70. letech začala dělat. No a pak se nevědělo, co s těmi klenbami, které byly štukové. No a tak se přistoupilo k takovému odvážnému nápadu, když teda máme novobarokní kolonádu, že by se mohly tady udělat fresky. Takže pan akademický malíř Josef Vyletěl tady pustil uzdu své fantazii a zobrazil tady všechny možné živly, vodu, vzduch, oheň, touhu člověka létat a i nad hudebním pavilonkem je vlastně taková apoteóza hudby.
3: Kolonáda je od roku 2010 zapsaná na seznam národních kulturních památek. Z Mariánských lázní Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Ani dneska dopoledne nebude chybět kalendárium. Za chvilku po písničce si s Petrem Jungmannem připomeneme třeba slavný román Jich proti severu a vrátíme se také na mistrovství ve fotbale v Anglii v roce 1990.

0: aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Poslední červnový den roku, úterý 30. Svátek mají nositelky horského jména Šárka a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Katedrála svatého Václava v Olomouci byla vysvěcena biskupem Jindřichem Zdíkem v roce 1131. Příběhy krásné Scarlett, elegantního Retta Butlera a dalších slavných postav poprvé vyšly před 90 lety v roce 1936. Margaret Mitchellová ten den vydala svůj slavný román Jih proti severu, odehrávající se v dobách americké občanské války a několik let po ní. Mitchellová za román získala i Pulitzerovu cenu. První úsek dálnice D3, obchvat Tábora, tedy 3300 metrů dlouhý úsek čekanice Mašát, byl otevřen před 35 lety v roce 1991. Teď se na D3 jezdí z Mezna až do Kaplice nádraží. Fotbalový svátek nastal před 30 lety v roce 1996. Ve Wembley se hrálo finále fotbalového mistrovství Evropy a náš tým v boji o zlato vyzval Němce. Naši prohráli až zlatým gólem Olivera Bierhoffa v prodloužení a z Londýna si odvezli stříbrné medaile. Opravdu, drazí mladí přátelé, to není sci-fi, kdy si náš fotbalový nároďák skutečně válel. Poslední žena popravená v Československu, Olga Hebnarová, se narodila před 75 lety v roce 1951. 60 slaví americký boxer Mike Tyson. A 45 je naší sportovní hvězdě, dvojnásobné olympijské vítězce a mistryni světa, oštěpařce Barboře Špotákové.

Radio vašeho kraje, skupina Brontosavoři, minutku před 11:45. Babské rady Jarky Vykoupilové dneska přinesou recept na letní nadýchanou bublaninu. A dozvíte se i to, odkud tahle dobrota vzala svůj název. Počkejte si na to.

0: Babské rady.
1: Bublanina je typickým rychlým letním dezertem. A proč se jmenuje právě tak? Řídké piškotové těsto při pečení probublává nahoru a tvoří nad ovocem typické bubliny. Do tohoto těsta se zpravidla používá mléko, někdy také jogurt, který se postará o ještě větší vláčnost. Bublanina s jogurtem navíc vydrží déle svěží. Ale zkoušeli jste už nahradit mléko smetanou ke šlehání? Výsledek vás nadchne. A výhodou je, že do šlehačkové bublaniny už nebudete potřebovat žádný další tuk. Mám pro vás i podrobný recept. Potřebujete 2 hrnky hrubé mouky, 3/4 hrnku cukru, 1 sáček kypřícího prášku, 4 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Těsto vyjde na plech o rozměrech 40x30 cm. Hrnek odměřování zvolte o objemu 250 ml. Ovoce zvolte podle sezony. Výtečné budou meruňky, švestky, borůvky i rybíz.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Stát převezme karlovarské letiště a zajistí regionu leteckou záchrannou službu. Karlovarský kraj dál vyplácí dotace myslivcům za ulovené divočáky. Z lidskoprávních vládních rad odešlo už přes 50 expertů, vadí jim přesun agent pod ministerstva. Dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky a teploty do 27 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Matěj Štech. Stát převezme karlovarské letiště a zajistí regionu vlastní leteckou záchrannou službu. Ministerstvo obrany areál zmodernizuje a armáda tam vybuduje novou základnu. Kraj letiště předá státu bezúplatně. Jako podmínku ale vyjednal zachování běžného civilního provozu. Nové stanoviště záchranné služby tam budou provozovat vojenští piloti, říká hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
2: Nová letecká základna se staví na varském letišti, bude hotová nejpozději začátkem roku 2028. Provozovatelem by měla být armáda. Ten vrtulník může lítat s největší pravděpodobností 24 hodin denně. Myslím si, že jak to bude nastavené. A teď vlastně jsme si rozvěděli, že by vlastně v tomto směru měla lítat armáda nejen u nás, ale i vlastně v plzeňském kraji.
0: Samotný převod letiště na stát proběhne ještě v letošním roce. Karlovarský kraj poskytuje myslivcům finanční odměnu za zastřelené divočáky. Cílem je snížit počty přemnožené zvěře, která ničí pozemky a ohrožuje zdraví i majetek lidí. Za každého zastřeleného divočáka dostane myslivec 1000 korun. Žádat ale může až od 3 ulovených kusů. Pokračuje krajský radní Jan Vrba z hnutí ANO.
3: 3654 prasat bylo zastřeleno, těch žádostí je významně míň, protože řada myslivců má více úlovků a některá myslivecká sdružení to dokonce dělají tak, že někoho pověří, aby to za ně vyřizoval, takže tam máme případ jedné žádosti na 176 kusů prasat. Ten počet těch žádostí není relevantní, důležité je to, kolik prasat skutečně bylo zastřeleno.
0: Z lidskoprávních vládních rad k dnešku rezignovalo už 53 expertů. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády mezi ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v Česku. Vadí jim taky, že vláda s nimi rozhodnutí o přesunu dopředu neprobrala a kompromisní návrhy neprojednala. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Barta ale bude nové uspořádání efektivnější. O přesunu agent pod ministerstva rozhodla vláda v polovině května. Přesun se týká třeba oblasti lidských práv, rovnosti žen a mužů, národnostních menšin nebo zdravotně postižených. Peru zveřejnili konečné výsledky prezidentských voleb. Zvítězila pravicová kandidátka Keiko Fujimoriová. Svého levicového soupeře Roberta Sancheze porazila v druhém kole voleb těsně. Získala o 50 tisíc hlasů víc z celkových 19 milionů. Sanchez výsledky odmítá uznat. Bez udání důkazu prohlásil, že při sčítání dochází k podvodům. Žádá taky o zrušení hlasů odevzdaných v zahraničí. Sport. Na cyklistické Tour de France budou poprvé od roku 2017 tři Češi. Debut na slavném závodě zažijí Matyáš Vacek a Jakub Otruba. Pavla Bittnera čeká druhý start. Tour začne v sobotu časovkou družstev v Barceloně.
1: Počasí.
0: Dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer i silné. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 19 až 23. Vane slabý severovýchodní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Část silnice 3. třídy mezi obcemi Kostelní Bříza a Arnoltov na Sokolovsku je z důvodu prací na vozovce zcela uzavřena.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
4: Pěkný dobrý den, zprávy s Matějem Štechem skončily 4,5 minuty po 12. a to znamená, že úterní 30. červnové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary se přehouplo do své odpolední části a my jsme rádi, že jste v naší společnosti. Právě teď začínají písničky pro vás, pořad, do kterého můžete psát na e-mailovou adresu studio.vary@rozhlas.cz a nebo nám telefonujte na naší studiovou linku až do 13. hodiny je k dispozici 221 55 37 37. U mikrofonu vysílání je Petr Čimpra, dnes mají svátek Šárka a Vlastimír. No a na úvod Petr Kotwald a písnička Je v tahu. Přeju vám hezký den a pohodový poslech.

0: Tak to byl Petr Kotwald na úvod úterních písniček pro vás. Je 30. června, do našeho pořadu nám teď telefonuje pan Josef z Horního Slavkova. Vítejte na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím tady to bez rádio, vás mají Čimpero. A celý váš kolektiv. A dneska si dáme Johna Lennona. No a teď jsem to zapomněl.
0: Imagine.
1: Jo. A jinak co bych toho byl pro standu z Dolců, pro Jardu do Hranic, pro sestry a pro vás a pro všechny, kteří mají rádi Johna Lennona a tak dále. A jinak ať se daří a zase někdy naslyšenou.
0: Tak děkujeme za zavolání. John Lennon, Imagine, písnička už zní na frekvencích našeho rádia. Naslyšenou, pěkný den.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: Je 12 hodin a 12 minut, posloucháte úterní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Jsou s vámi 30. červnové písničky pro vás. Já už teď na telefonu a v našem vysílání vítám paní Marcelu z Karlových Varů. Dobrý den.
1: Dobrý den, všechny vás zdravím, přeju krásný uplakaný den a chtěla bych, abyste nám zahráli písničku od pana Souska, Hymna pro důchodce. Jmenuje se to tak, nevím teď jistě.
0: Marcelo, písnička se jmenuje Hymna českého důchodce.
1: Českého důchodce, tak jo. Jestli to je možný, tak prosím vás, nám to zahrajte všem důchodcům.
0: Tak všechno je připraveno, je možná i dobře, že trošku sprchlo, že jsme se mohli osvěžit, tak já bych to nebral jako uplakaný den, ale jako takové osvěžení v tom tropickém vedru. Tak já vás zdravím, Marcelo, děkujeme za to, že jste nám zatelefonovala, přeji vám pěkné odpoledne a někdy příště naslyšenou.
1: Děkuju moc, naschledanou.
2: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. O zrcadel své zraky stáčím, z níž hledí tělo obtloustlé, marně své vrásky spáčím.

větrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože. Říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj bože. V zahradě kopu kostival. Dietu nečtu v apartmánu.

na pihu hledím s nedůvěrou. Na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak.

0: prožere asanace, jak velká lžíce od bagru. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Čárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný, ať ho haněj, krátky jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na shledanou lidičky.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
2: A ty úterní jsou s vámi ve 12 hodin a 17 minut. Využíváte i písemné spojení do našeho pořadu. Je tady následující vzkaz od Marcely. Dobrý den, krásný den, prosím, zahrajte od Josefa Wagnera písničku Nezapírám pro moje skvělé kolegyně na zelený barák, jen tak pro dobrou náladu a pohodu. Moc děkuji, podepsána je Maci, tak vás zdravím, Marcelo, i vám. Děkuji za to, že jste napsala do našeho pořadu a písnička je také pro vás. A samozřejmě pro vaše kolegyně na zelený barák. Josef Wagner, Nezapírám.

0: Šumavské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: Je to tak, Znělka připomněla, který pořad teď aktuálně posloucháte v našem vysílání ve 12 hodin 26 minut, je 30. června. A další písničku si v tomto pořadu bude přát Standa z Dolců. Dobrý den.
2: Dobrý den, Petře, já vás zdravím. Zdravím celý Český rozhlas Karlovy Vary. Pozdravuju taky Pepu, Jaromíra, paní Věru do Jáchymova, Aničku do Ostrova. A dneska jsem vybral písničku nádhernou od skotský kapely Nazaret. Doufám, že si ji všichni užijou a užívejte krásného teplého léta. Už to drobet povolilo, takže ten víkend, co máme za sebou, to byla opravdu palba.
1: Tak, vy jste vybral kapelu Nazaret, to už zazněl písničku Dream On.
2: Ano.
1: My jsme se bavili o tom, co přesně v překladu to slovo znamená, ale mohu vám, Stando, říct, že mě to nedalo. Mám tady kolegu zprávaře Matěje Štecha, který se na mě usmívá přes režijní dveře. A on to našel přesně. To je jako když si někdo třeba řekne, koupím velký ostrov. Tak vy mu na to odpovíte, sni dál. Jo? Takže v tomto duchu asi je překlad toho spojení Dream On, sni dál. Takže asi, když nemáte ty miliardy potřebné k tomu koupit nějaký ostrov, tak na to byste mu odpověděl toto. No tak jo, tak byste vybral tuhle krásnou písničku, velký hit mimochodem.
2: Ano, a budeme snít dál.
1: A budeme snít dál. Stando, díky, že jste zavolal, to není sen, to je realita. Naslyšenou, pěkný den.
2: Naslyšenou, díky.

0: Také kapelu Jelen jste slyšeli v našem úterním vysílání v písničkách pro vás s datem 30. června. Teď máme 4 minuty po půl jedné, u mikrofonu je Petr Čimpera a na telefonu paní Iveta z Chebu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Pane Čimpero, já co vás chtěla poprosit, jestli byste byl tak hodný a jestli tam máte v archivu písničku od Nadi Urbánkový Svítá nad velkou louží, jestli byste ji pustil.
0: A vy jste mě takto hezky požádala, já jsem nelenil, hledal jsem paní Iveto a věřte, že našel jsem tu vaši vysněnou písničku Svítá nad velkou louží, Naďa Urbánková. Vy jste mi dokonce prozradila, že ona s tou písničkou někde vyhrála.
1: Vyhrála Děčínskou kotvu.
0: Opravdu? Typla byste v jakém roce, nebo to asi bychom...
1: Já byla malá, 70. leta.
0: No,
1: v 70. letech, ale vyhrála jí.
0: Tak Naďa Urbánková byla vynikající zpěvačka, také herečka a nám se podařilo tedy najít tu písničku, kterou ráda uslyšíte, tak ji posíláme vám do Chebu. Naďa Urbánková Svítá nad velkou louží. Tak se mějte krásně.
1: Není
0: vůbec zač. A zase nám zavolejte. Naslyšenou, pěkný den.
1: Děkuji.

0: Senior roku. To je anketa, která oceňuje aktivní a výjimečné osobnosti z našeho okolí. Znáte člověka, který i ve vyšším věku rozdává energii, pomáhá druhým, věnuje se komunitě, kultuře, sportu nebo je jednoduše inspirací pro ostatní? Krajský úřad Karlovarského kraje a Český rozhlas Karlovy Vary právě takové hledá. Navrhněte svého kandidáta a dejte mu příležitost získat titul Senior roku. Své favority můžete nominovat do konce července přes formulář na webových stránkách Karlovarského kraje. Děkujeme, že pomáháte ocenit ty, kteří jsou pro své okolí stále velkým přínosem. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A do těch 30. červnových nám teď telefonuje pan Jaromír, kterého vítám na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Přeji vám pěkné odpoledne.
2: Já vám taky přeju všechno nejlepší do tady toho krásného dne, do Varského rozhlasu. Zdravím Pepu, do Horního Slavkova, díky za Lenona, Tandu za Nazaret. No a ať se mají všichni dobře, je to tady jak prádelně teď. Konečně už neprší, no a ať se mají všichni fajn. Tak. A posílám taky takovou pomalejší od Miroslava Černýho, zatímco ty spíš.
1: Písnička je připravená, zdravíme vás, Jaromíre.
2: Zdravím.
1: Klidné letní odpoledne, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: Ty úterní jsou s vámi ve 3/4 na 1. Přišel další vzkaz od posluchače, který má oblíbenou skupinu, tou je Backstreet Boys, a napsal následující vzkaz. Dobrý den, zdravím Český rozhlas Karlovy Vary, rádio, které poslouchám pravidelně. Mnozí teď už tráví letní dovolenou, dětem začaly prázdniny, ale já patřím do té skupiny, která ještě musí pracovat. Dovolenou mám daleko, daleko za několik týdnů. A tak si chci zpestřit dnešní pracovní den písničkou, která je moje oblíbená právě od skupiny Backstreet Boys, a písnička se jmenuje Everybody. Podepsán pod tímto vzkazem je Lukáš z Karlových Varů a písničku posílá všem našim posluchačům. Děkujeme. Everybody.

0: Tak to byla písnička od skupiny Backstreet Boys, hráli jsme pro Lukáše z Karlových Varů, tímto jsme splnili další písemné přání. Teď 10 minut před jednou, tu máme telefonát od paní Olgy, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Já děkuju za přivítání, Petře, zdravím vás do rádia a zdravím vaše kolegy, zdravím posluchače. A písničku jsem si vybrala pro Aničku do Ostrova, která nám posílá taky. Já nereaguji, protože nemám nějak moc času, ale dobrý. Takže Anička do Ostrova posílám písničku od Petra Spáleného a jeho manželky Milušky Voborníkové. Je to krásná písnička a jmenuje se Mně se zdá. Hezký den všem, Aničko, tobě taky a někdy naslyšenou. Děkuju.
0: Naslyšenou, pěkný den.

Tak za 7 minut bude 13 hodin, uslyšíte aktuální zprávy s Matějem Štechem a po nich začíná pořad Alex a host. No a to už budou úterní 30. červnové písničky pro vás minulostí. Stihnu splnit ještě jedno písemné přání. Pěkný propršený den, zahrajte písničku Stay od Bonnie Bianco a Pierre Cozy, jen tak pro radost, děkuji moc. Podepsána pod vzkazem je Marcela, které děkuji za to, že nám napsala. No a my se také uslyšíme dnes chvilku po 14. hodině v úterním dobrém odpoledni. Tak naslyšenou.

0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Osvědčené postupy, recepty a neotřelé nápady našich babiček. Babské rady. Každý všední den dopoledne v našem vysílání.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Bývalý šéf karlovarského oddělení vražd byl nalezen mrtvý, nejspíš spáchal sebevraždu. Cyklostezka mezi Loktem a Královským Poříčím na Sokolovsku je dočasně uzavřena. Rodičovský příspěvek může narůst od ledna o 50 tisíc korun. Dnes bude zvětšená oblačnost, přehánky a teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Policisté na Karlovarsku našli v úterý ráno mrtvého muže. Podle zjištění serveru Novinky.cz se mělo jednat o jejich bývalého kolegu Rudolfa Flašku, který měl podle prvotních indicií spáchat sebevraždu. Někdejšího šéfa mordparty v hodnosti plukovníka před dvěma týdny potrestal soud za to, že letos v březnu přijel do služby opilý. Po incidentu skončil mimo službu a požádal o propuštění z řad policie po více než 20 letech služby. Vedení mu vyhovělo, ale pozastavilo mu vyplacení odchodného a výsluhy do doby rozhodnutí soudu. Okolnosti jeho smrti prověřuje teď Generální inspekce bezpečnostních sborů. Mezi Loktem a Královským Poříčím na Sokolovsku je dočasně uzavřena cyklostezka. Jde o úsek od odbočky u lávky na Staré sedlo až po lávku v ulici Sportovní u čerpací stanice. Jak informuje Karlovarský kraj na sociální síti, opatření bylo nutné přijmout z důvodu bezpečnosti kvůli uvolnění kamenů po nedávném počasí. V úseku hrozí pád dalších kamenů, proto by lidé měli uzavírku respektovat a do označeného prostoru nevstupovat. Poslanci dnes ve druhém čtení projednají navýšení rodičovského příspěvku. Rodinám s jedním dítětem se má podle vládní novely podpora zvýšit od ledna o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla ze současných 700 na 800 tisíc korun. Opoziční starostové a piráti chtějí do návrhu prosadit automatickou valorizaci příspěvku. Další změny pak chtějí lidovci. Pokračuje jejich poslanec a bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
3: My bychom chtěli jako lidovci tomu přidat ještě větší flexibilitu čerpání rodičáku, větší flexibilitu čerpání otcovské dovolené během prvních 12 měsíců, protože to ten stát nebude stát vůbec nic, je to jenom o větší flexibilitě.
2: Projednat by sněmovna dnes mohla taky návrh koaličních poslanců na zpřísnění trestu za týrání zvířat. Ruské útoky na ukrajinské Dnipro, Záporoží a další města nepřežilo nejméně 7 lidí. Desítky dalších utrpěly zranění.
4: Cynický ruský udar po Záporoží a Dnipru.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útoky na Dnipro, Záporoží, Sumy, Cherson nebo Charkov za cynické údery zaměřené na civilní objekty, podniky a dopravu. Zelenský vyslovil soustrast pozůstalým a upozornil, že Ukrajina na tyto ruské teroristické útoky spravedlivě odpoví, tak, aby poškodila především systém ruského státu. Sankce dlouhého i středního doletu budou pokračovat. Avizoval ukrajinský prezident další útoky drony a raketami na ruské cíle. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Dnes bude převažovat zvětšená oblačnost. Místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer i silné. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Vane slabý severovýchodní vítr a biozátěž je vysoká na 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Mezi 145. a 150. kilometrem D6 je uzavřený levý jízdní pruh z důvodu opravy dopravního značení.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
6: Svůj profesní i soukromý život zasvětil cestování, objevování a fotografování. Procestoval všech 6 kontinentů a dohromady zatím 145 zemí světa. Své zážitky sdílí prostřednictvím knih, výstav i přednášek. Jiří Kolbaba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Brněnský rodák a cestovatel Jiří Kolbaba je s námi ve vysílání. Budu vás oslovovat, pane Jiří, protože jste mi to dovolil. Říkal jste, oslovujte mě civilněji.
1: Požádal jsem o to.
0: Tak, ano, já vám ráda výjdu vstříc. Pane Jiří, co bylo dřív? Láska k cestování nebo k fotografování?
1: To je definitivně jasné, protože já jsem zaprvé na 9 let se třeba ještě jsem neuměl říct, že bych chtěl být cestovatel nebo fotograf, to jsem chtěl být egyptolog nebo archeolog. A protože jsem to cestování asi měl od rodičů, my jsme cestovali velmi, velmi nuzně, tehdy jen tak k Balatonu nebo do východního Německa, kde nás nikdy nepustili komunisté, tak jsem měl nějakou touhu cestovat a poznávat a vidět. A já jsem kvůli tomu sportoval. Docela určitě jsem 20 let výkonnostně a vrcholově sportoval, abych se dostal ven, což bylo super. Člověk se nemusel namočit s režimem a mohl se podívat třeba i na ten toužený západ. Tak to se mnohokrát povedlo a to bylo definitivní. A potom jsem jezdil a fotil jsem si takové dost špatné fotky, takové šedé, rozmazané, bylo to hrozné. A jednou jsem navštívil jednu prodejnu fototechniky a říkám, hele, já si chci taky vozit ty hezké fotky, co si vozí ostatní. A ten borec, co stál za tím pultem, říká, já vám prodám tu techniku, ale to, co máte v hlavě, v srdci a v oku, to vám neprodám. To tam buď to objevíte, nebo to tam nenajdete. No a já jsem objevil fantastického koníčka, který se mi posléze stal zaměstnáním. Dnes je to pro mě úplně spalující činnost. Já vidím svět v kompozicích. Všechno, na co koukám, vidím v kompozicích a miluju fotografování a pak ta reakce na ty fotky, to mě nesmírně baví.
0: Tak a to intenzivní cestování vám přináší více možností, myslím tím rozmanitost toho, co můžete fotografovat.
1: No definitivně je to tak, to je, ten svět je tak barevný, tak uchvatný, tak ještě stále neskažený, přesto všechno, jak mnoho lidí vidí svět třeba negativně, já ho vidím velmi pozitivně. Já cestuji 33 let a za tu dobu jsem měl šanci vidět tolik fantastických scenérií přírodních, potkat tolik úžasných, skvostných lidí, vidět exotická zvířata, to, co bych přál každému, kdo má tyto touhy a sny. A já si to tak nějak plním, vůbec nechápu, jak se to mohlo takhle rozvinout, že dokážu trávit tolik měsíců v roce, už 33 let, takhle na cestách, na všech kontinentech, planety. Je to jedno velké požehnání. Já jsem za to osudu nesmírně vděčný. A to má úžasnou symbiózu. Cestování a focení, to jde dohromady. Já si nedovedu skoro představit lepší zaměstnání, lepší činnost, lepší poslání, než jsou tady tyto dvě zvláštní aktivity.
0: Jak vlastně vypadalo vaše léto? To je takové období cestování, ale u vás samozřejmě je to asi po celý rok, bez ohledu na roční období, ale jaké bylo? Byl jste vůbec v České republice?
1: Já jsem málo v České republice a dokonce dostávám otázky, kde jsi byl na dovolené naposledy. Tak vzpomínám si, že s jednou přítelkyní jsem jí slíbil, že pojedeme na dovolenou a já nebudu pracovat a vydržel jsem to 3 dny ležet někde na pláži ve Středozemním moři a za chvilku jsem měl půjčené auto a byl jsem v horách. Já to neumím, ale jezdím za těmi poznávacími zájezdy a výlety. Zájezdy je zvláštní slovo, jezdím možná i expedice často. A někdy jezdím, představte si, mě oslovilo mnoho cestovních kanceláří a jezdím s jejich klienty. Ten neuvěřitelně funguje už asi 17-18 let. Já poznávám Čechy, kteří mají podobné cestovatelské srdce a touhy jako já. Jsou to většinou, představte si, starší dámy ve věku 50 až 70 let. To je dneska typický vzorek poznávacího zájezdu, že jde dáma sama nebo s kamarádkou a někdy jde s partnerem, o to ještě si cením také, ale často ti chlapi zůstávají doma a ty ženy cestují. No a mě to takhle nesmírně baví, takže jsem to zařadil do svého života. Léto pro mě znamená hodně cestovat, protože zima je cest. Dělám přednášky, jezdím po celé zemi a přednáším. A potom tedy toto léto bylo zase velmi dynamické, takže jsem byl, když to vezmu jenom Evropa, Norsko, Island, Azory, Fajery, ale pochopitelně letos jsem byl dvakrát více jak měsíc v Africe, byl jsem také v Grónsku, za pár dní odletám do Iráku, pak do Japonska, no jsem stále v jednom kole. Já jsem minimálně 6-7 měsíců v roce on the road, ale bylo i 9.
0: Tak to máme velké štěstí, že jsme vás chytili zrovna teď tady v České republice a že můžete být hostem Alex a host.
1: Je to pro mě velká čest, děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s cestovatelem Jiřím Kolbabou. Vy jste v minulém vstupu, nebo v tom prvním vstupu vzpomínal na to, jak jste se k cestování dostal a že vám k tomu vlastně dopomohl sport a atletika. Byla to atletika, že jo? To byl královna sportu, to byl váš sport.
1: Já jsem běhal střední dlouhé tratě, zejména trojku překážek a vydržel jsem to 20 závodních sezon a byly to šťastné roky, kdy jsem potkal fantastické lidi a myslím, že to člověka i trošku formuje, že potom člověk umí prohrávat, uvědomí si, že všechno je za něco, že se musí máknout, kdo nemákne, tak nevyhrává a dalo mi to úžasně do života. Já teď dneska běhám taky, ale málo, to už tolik nevydržím, ale hodně chodím treky. A myslím, že ta svalová paměť tam je, že ty treky, to je něco pro mě, to já mám nesmírně rád, dělám to v celém světě.
0: Tak a určitě potom, když jdete nějakou delší túru, tak se vám to asi i hodí, musíte nějakým způsobem se na nějakou delší cestu připravovat, myslím tím i po té fyzické stránce.
1: Tak tím, že si chodím zaběhat a zaposilovat a nějak cvičím jenom tak doma, třeba ráno na posteli a pak na koberci, to já takhle dělám, proč ne, já nemusím chodit do bodybuilding studia, abych něco málo udělal pro své zdraví, tak se to potom pochopitelně vyplácí a já chodím treky ve vysokém Himálaji, v Tibetu, v Nepálu, v Bhútánu, zlatokopecký trek Kanada, Aljaška, islandské treky, norské treky, české treky, proč ne? A před pár dny jsem byl na Kilimandžáru, takže ačkoliv se táhne na 70, tak jsem na těch 6 kilometrů jako vylezl a relativně v pohodě. Měl jsem krizi někde uprostřed, po třetím dnu a nahoře jsem byl úplně v pohodě. Vůbec nechápu, jak to takhle dobře klaplo. Baví mě ty treky, protože člověk kouká do přírody, já ještě tahnu tu kameru sebou, tu mám zavěšenou na tom krku a hodně fotím. A ten motiv je vidět něco. Já mám pocit vždycky, že ta kamera mě dovede ještě kousek dál. Já myslím, kdo fotí, tak vejde do domu, domorodce, do nějaké chýše domorodce. Kdo fotí, vyjde na kopec, aby se podíval, co je za tím kopcem. Kdo fotí, dostane se dál do hloubí něčeho, protože pak jako hledá ty. Já mám tu touhu vyfotit něco zvláštního, exotického, co mě uspokojí, co se lidem bude líbit a hlavně, co je bude inspirovat. Mojí ambicí je přijímat inspirace. A to dělám celý život od mnoha špičkových lidí a běžných lidí. A také potom ty inspirace předávat. To je to požehnání mého života, že toto můžu. To je něco fantastického dělat. Koníčka a zaměstnání, které inspiruje ještě další lidi, což je něco fantastického. A Češi jsou v tomto ohledu skvělí a patří jim velký dík a poklona, protože chodí na přednášky na naše cestovatelské. A dneska je tady skupina českých cestovatelů, kteří mají ambici dávat ty inspirace a ti lidé chodí v neuvěřitelné množství. My plníme sály, tak jak třeba zpěvák nebo herec, to by mě nikdy před lety nenapadlo. To ukázal Leo Šimánek, slavný český cestovatel nedávné minulosti, který to prezentoval a teď nás inspiroval a tu další

0: ještě v té další generaci je tady Láďa Zibora, že a takových mnoho klasiků, kteří mají co říct. A já vždycky říkám, že cestování učí tolerantnosti. Masaryk to říkal Disraeli. Masaryk zase říkal, že když budeme cestovat, tak to není, to nestačí. Je potřeba ještě v sobě zpracovat, co nám to cestování dává. A když to dáte dohromady a nabídnete to lidem jako inspiraci pro jejich vlastní cestování, což je moje ambice, tak oni to asi vycítí a chodí za námi a já jsem jim za to vděčný, protože mě to naplňuje a teď to tak klidně řeknu na mikrofon, mě to také živí a živí to tím lidí kolem mě, protože to cestování v těch mých potom už dimenzích také něco stojí, to je jasná věc.
1: Děkuji za upřímnost. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ve studiu je s námi stále cestovatel Jiří Kolbaba. Prozraďte, Jiří, jak probíhá plánování vašich cest. Vy jste říkal, teď mě čeká Irák, pak Japonsko. Tak podle čeho se rozhodujete, kam zamíříte?
1: To je různé. Někdy plánuju něco velmi dlouho dopředu. Dneska jsem svému sekretáři. Představte si, já mám přes 30 let sekretáře. Radek Šnirch je můj kamarád a kolega ve firmě a pracuje pro mě přes 30 let. Dneska jsem ho požádal, aby mě vyrobil plachtu na rok 7, protože už chystám některé cesty v roce 7. Třeba bych chtěl autem dojet do Ománu. Teď jsem byl nedávno autem v Dakaru. Jel jsem z Brna do Dakaru, do Senegalu a zpátky.
0: Jak dlouho jste to jel?
1: Byl jsem tam přes měsíc, to jsem si tak jako projel v klidu Maroko a Španěl. A Mauritánii a západní Saharu a úplně v klidu, nikam jsem nespěchal. Dokonce si představte, já už jsem byl ve Španělsku v polovině Španělska směrem ke střední Evropě. Dozvěděl jsem se, že na jihu Španělska 500 kilometrů zpátky je nějaká slavnost, nějaká fiesta, tak jsem se 500 kilometrů vrátil zpátky, 1000 kiláků jsem si přidal proto, abych si pořídil zajímavé fotky. Toto je pro mě ten motiv.
0: Hledat a stálo to za to, no, potom ty fotky.
1: Jasně, Španělky v kroji tancovali, to bylo něco úžasného. Takže jsem to takhle chytil. Já ty cesty plánuji někdy dlouho dopředu a jindy je to ad hoc, protože spolupracuji s těmi cestovkami, s různými institucemi, úřady, už jsem fotil i pro krále třeba. Já dostanu zakázku a pak na ní jedu, když mám čas. A nebo se něco dozvím jako inspiraci, tak odletím na Havaj fotit výbuch sopky nebo nějakou fiestu kdekoliv na světě nebo něco cokoliv, co se kde stane, vybuchne sopka na Islandu, okamžitě pokud mám čas, skáču do letadla a jedu to vyfotit.
0: Je to opravdu dobrodruh.
1: Něco je plánované a něco není. Podle toho je taky zařízený celý můj život, soukromý a profesní, že? Tak na to se mě lidé často ptají, já vám to klidně tady na mikrofon řeknu. Jak vypadá domácnost cestovatele? Já říkám, tak nesmíš tam mít žádnou živou bytost, žádné živé zvíře a žádnou živou rostlinu. A pak můžeš odjet kdykoliv. A oni se ptají dál, já říkám, no tak otevřu ledničku, ta je většinou prázdná. Buď to ji naplním, anebo využiju, že je prázdná a odjíždím, odlétám. Ne, já to mám tak nastaveno, že zdraví slouží brilantně. Jo? Já to tady klidně řeknu, já tím chci inspirovat naše posluchače. Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný.
0: Oh.
1: Ani tu koronu jsem neměl, jo? Takže nebo co to bylo. Takže super, ale třeba je proto něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat a udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě je velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já se chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě. A hlavně je to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je. Teď jsem měl jednoho lékaře u sebe, říkám, chodím na všechny prevence, ale nemám ani žádného domácího, nebo jak se to jmenuje, osobního, nebo jak se to jmenuje, ty lékaři, tak já nevím, jak se to jmenuje. Já vůbec nevím, jak je strukturováno.
0: Praktický lékař.
1: Já vůbec nevím, jak je strukturováno české zdravotnictví. Já platím do systému, ale vlastně to nevyužívám. Ale to je dobře. Tak.
0: To je dobře, tak ať vám to takto dlouho vydrží. Ale jedna věc je zdraví, ale druhá věc je potom, co se vám může stát nebo potkat vás na těch cestách. Byl jste někdy v nebezpečí?
1: Ne. Pokud nejedu po D1 nebo po českých silnicích, tak se necítím ohrožen. Na českých silnicích je to katastrofa. Vůbec v celé východní Evropě. Vy jste tady řekla, že jsem byl ve 145 zemích světa. Cestuji 33 let a každý rok jsem půl až 3/4 roku venku. A teď to řeknu zase vašim posluchačům. Nikdy mě nikdo neuhodil, nikdy mě nikdo neokradl a nikdy se na mě snad nikdo ani křivě nepodíval. Třikrát se mě pokusili okrást, ať jsem úplně objektivní. Jednou to bylo dramatičtější na Papui Nové Guineji v Port Moresby, to je hlavní město Papui. Jednou to bylo v Nikaragui a jednou to bylo na Jávě. Ale pro mě to dobře dopadlo, včas jsem zareagoval, nebo se to vyřešilo na následně. Takže takhle. To je, já nevidím svět tak, jak ho vidí některý populistický politik a straší tím lidi. Naopak vidím svět velmi pozitivně. Nejsem jediný. Já potkávám na cestách tisíce lidí z celého světa a máme podobný náhled na mnoho fenoménů, které jsou kolem nás.
0: Říká Jiří Kolbaba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba. Ono to může se zdát, že jezdíte na ta odlehlá místa, ale vy máte procestovanou i Českou republiku, Evropu, prostě všude, kde je krásně. Kam se rád vracíte? Kde to máte rád? Kromě Brna, což je vaše rodiště.
1: No jasně, že doma v Brně a v Brně Slatině. Já bydlím v Brně Slatině v takové úžasné čtvrti. Včera jsem zase na Facebooku složil poklonu, protože mě to baví, jak to tam vede. Ta radnice je taková mladá a vede to skvěle. Tak to mě baví. A to Brno mám nesmírně rád. Já jsem žil v Praze. Já si dovedu představit život kdekoliv na světě. Od Rakouska kdekoliv. Mě se na to kde kdo ptá, kdybys emigroval, kde bys chtěl žít. Rakousko, Německo a dále. Prostě kdekoliv. Mám pocit, že se dá žít a skvěle a plnohodnotně. No a mám to rád úplně všude, no ale mám svoje favorizovaná místa na světě, definitivně, kromě mé vlastní země. Jedničkou je a vždycky bude Antarktida. Já teď už v lednu startuji po čtvrté do Antarktidy, na jachtě zase, na malé polské jachtě, je to dobrodružství číslo jedna, hned po té jedničce je to největší dobrodružství a drama mého života. Jedu s několika zajímavými kamarády, beru sebou Jirku Procházku, klidně vám to řeknu, MMA bojovníka, který je úžasný člověk, filozofie jeho mě baví, my máme rádi tu filozofii Bushido, těch bojovníků japonských a podobně, to nás tak hodně taky spojuje, jsme kamarádi a tak, když Jirka říkal, hele, ve mně někam do světa, chci něco prožít dramatického, tak jsem řekl, nabízel jsem mu Afriku, on nemohl, protože teď končil studia na vysoké škole, tak Antarktidu vzal, tak budeme v Antarktidě, to je pro mě jednička. Fotogeničnost jednoznačná je Island. Jo, z hlediska fotogeničnosti je to Island. Já jsem byl 35krát na Islandu a budu, doufám, ještě 50krát v životě na Islandu a dovedu si představit, že tam budu žít půl roku a fotit a psát knížky třeba nebo vysílat do médií. To je tak ideální místo na focení, ovlivněné geotermální, termální, vulkanickou, seismickou energií. Jedno z pro mě jednička světová, definitivně. A pak bych mohl jmenovat 100 dalších zemí nebo oblastí nebo biotopů na světě. Mám rád pouště, proto mám rád Omán třeba. Ale stejně tak Austrálii, Nový Zéland, Havaj, na cokoliv. Baví mě to, když je příroda silná a baví mě také, když jsou tam zajímaví a příjemní lidé, zajímavá etnika, jezdím fotit i různá etnika, kultury do Afriky zejména, do Etiopie, do Keni, do Tanzánie a podobně. Teď jsem se vrátil z Tanzánie a z Keni, je to pár dní, jsem tady v Česku, tam mě to také baví, tam jezdím hlavně za etniky a tak těmi zvířaty. Ten svět je velmi inspirativní, ale nezapomínám na Česko. Kdysi jsem jako sportovec hodně běhal závody mimo dráhu, jezdil jsem se sportem po Česku a teď jezdím na přednášky. Kde by mě napadlo, že si mě pozve vesnice ve Šluknovském výběžku a druhý den jsem někde v jižních Čechách a třetí den jsem na Ostravsku a čtvrtý den jsem v Olomouci. A to je neuvěřitelné. Cestuji po Česku velmi rád.
0: Já si jenom vrátím, jste říkal, rád jezdím za etniky. Jak vás přijímají ta etnika, jak na vás reagují, nebo jak se k ním vy dostanete, přiblížíte?
1: Žádnou vědu v tom nehledám. Platí jedno velké, úžasné moudro cestovatelské od Davida Livingstona a pokračuje doteď. Co vyzařuješ, to se ti vrátí zpátky. Jestliže jsem pozitivně naladěný sám k sobě, jestliže si vážím sebe, tak si vážím ostatních lidí a nemůžu být xenofobní nebo nenávistný. Musím hodnotit jednotlivce a nemůžu paušalizovat a odsuzovat celé národy, etnika, kultury. To je naprosto špatně, to je cesta do pekel. A my, co cestujeme, tak na svět pohlížíme jinak. Myslím si, výrazně zdravěji. A to je o tom, že hodnotíme jednotlivce podle jeho chování. A takže když se na ty lidi usmívám, vážím si jich, oni to vycítí. To jsou přírodní národy, to jsou kolektivistické kultury, oni to mají nastaveno úplně jinak. Když se podívejte, jak se tady málo zdravíme v obchodě, v supermarketu, v nemocnici, v lékárně, ve službách, na úřadech. To je málo, to je špatně. Tato země byla kdysi více exponovaná, co se týče pozdravu, úsměvu, očního kontaktu, verbálního, nonverbálního kontaktu. Nám se to vytrácí, je to problém, je to velký, já to cítím jako problém. Nemusím být sociolog, odborník na nějakékoliv disciplíny. Stačí mě jenom, když vejdu do restaurace nebo někam do služeb, nebo jdu na vesnici, nebo teď jsem se připravoval s mým synem a s mým vnukem, jsme se připravovali na Kilimandžáro, tak jsme chodili treky, no, kdysi v té přírodě se zdravili lidi všichni, nebo skoro všichni. Dneska, když vás někdo pozdraví, tak úplně zajásáte a poděkujete mu, protože ty pozdravy se jako vytrácí a hlavně, a to je smutné, To je můj postřeh, prosím pěkně, a to nikdo nebere osobně, ale je to objektivizovaný postřeh, mnohonásobně potvrzený. Děti přestali zdravit. A já přednáším i školákům. A to je naprosto smutné, když nepozdraví. Já jsem na Karlově univerzitě na přírodovědecké fakultě a oni nepozdraví svého 75-letého profesora na chodbě. A nebo základní škola, nebo učňovské nějaké zařízení. Toto se hodně ztrácí a mě to trápí, protože já tvrdím, že u pozdravu, u úsměvu, u učního kontaktu začíná slušné chování a jednání. A to umí ty kolektivistické kultury, kam já jezdím a tam mě to baví. A já mám svůj zemi nesmírně rád a snažím se to tady měnit, to klima, aspoň ve svém okolí, ale budu upřímný, mě to trápí. Tam je základ slušného, ohleduplného chování mezi námi a měli bychom se na to zase zaměřit. A rodiče vůči dětem, pedagog moc nemůže, to, když to nemá rodina, tak to pedagog nedožene, že? Ale i ti pedagogové mnozí se snaží, tak to, na tom pracujme. Já za to poděkuji,
0: jsem
1: když pro, to někdo
0: mám
1: umí.
0: Mám děti, pracuju na tom. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, Rádio Vary.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je cestovatel Jiří Kolbaba, který kromě jiných, tedy zemí jste navštívil a vlastně i navštívíte znovu, také Japonsko. Pak chystáte přednášky po svém návratu a u té přednášky je uvedeno mystické Japonsko. Proč je Japonsko mystické?
1: Tak to slovo mystické můžeme nakonec přiřadit úplně ke všemu, to proč ne, ale já si myslím, já to tak vnímám, já to Japonsko vnímám jako mystické. Už z hlediska historie, co tam všechno proběhlo, i z hlediska toho, jak se ke mně to Japonsko chová, ti lidé, které tam navštěvují, já tam navštěvuji památky, ty zenové zahrady a podobně. Já si myslím, že tu mysticitu, takovou jakousi kvázi mysticitu, já nejsem zase na toto nějak odborník, já ji vnímám, a nebo, tak popisuji jakési zvláštní klima, atmosféru, možná spíš pohodu ve vztahu k nějakým hodnotám mravním. To Japonsko je pro mě místo, které je těmi lidmi, to tak vnímám, jakkoliv to v historickém nějakém kontextu bývala velmi militantní země, všichni to víme, tak dneska na mě působí tak vyváženě, vyrovnaně, klidně, každý ten jednotlivec, kterého tam potkám. Mě ta zdvořilost, pokora, sklidnění nesmírně konvenuje. Mně to chybí v té naší uspěchané Evropě, tom euroamerickém prostředí, ve kterém se tady pohybujeme, jak se honíme za těmi penězi a za těmi kariérami a podobně. Oni jsou takový sklidní, taky se honí všichni. Všichni víme, jak vypadá pracovní nasazení, jak vypadají psychické problémy s tím spojené a zvláštní životní styl. Ale když já jako turista navštívím Japonsko, ty tam budu měsíc, tak na mě působí mysticky, sklidním se tam a vrátím se jiný, takový lépe naladěný pro interpersonální třeba komunikaci.
0: Ještě to jde, abyste vy byl lépe naladěný?
1: No a tak jasně, stále jsou rezervy, já se stále učím. Já jsem ve všech těch disciplínách a jakémsi možná životním stylu, já jsem tam jeden velký jako žák stále. Já jsem samouk v těch disciplínách. Já jsem nikdy neprošel nějakým kurzem retoriky nebo focení nebo psaní a všechny tyto disciplíny, vyjmenoval jsem tři, víc toho nepostihnu, asi bych chtěl dokonale umět, takže já mám sen, jak se zúčastním kurzu, jak budu chodit do školy a dovzdělám se, protože nejsem příliš vzdělaný, nemám vysokou školu, tak to všechno mě tak jako trápí a chybí ještě a stále se učím, za pochodu se učím, jak lépe fotit, jak lépe psát, jak lépe retoricky se vyjadřovat a podobně.
0: Jak to vypadá, když se učíte?
1: Já si vzpomínám, když můj syn pracoval v médiích, on pracoval v televizi, tak on měl mediální trénink. A já jsem nikdy žádný mediální trénink neměl. A já na jednom rádiu vysílám už 22 let a chodím často do médií, jak audio, tak také video. A tam hovořím. A můj syn mě sledoval a pak mě zatelefonoval a říkal, tati, udělej si pozor, dávej si pozor na toto, jo? Používáš tuto větu opakovaně nebo toto slovo. A já zase jsem ho sledoval, když on byl na televizní obrazovce, a tak jsem mu zavolal, říkám, Tome, pozor, všiml jsem si tady tohoto. Tak jsme se vzájemně trénovali a vzájemně jsme se učili, jak vystupujeme na veřejnosti. A já mám tu šanci, že si můžu poslechnout svůj pořad někdy zpětně, anebo že občas mě někdo nahraje, když jsem na přednáškách v jevištních, a pak to slyším a říkám, ježiš, to jsem opravdu řekl, to není možné. A někdy se sám přichytím při chybě, nesmírně rád poslouchám slovesné útvary různé, mám mnoho desítek knih namluvených českými klasiky a podobně. Poslouchám všechny zprávy a mnoho pořadů v rádiích. Váš pořad jsem, Alex, slyšel mnohonáctkrát. Všechna talk show poslouchám a když jsem v zahraničí, tak já mám data v každé zemi, kde jsem, já si kupuji data. Teď jedu do Iráku, tak jsem si koupil 10 giga zrovna dneska ráno a budu zase poslouchat podcasty. Poslouchám podcasty české klasické podcasty, zejména politické, já hodně sleduju českou politiku. Já si večer pracuji na fotkách nebo na textech a k tomu si pustím parlament nebo senát a nebo nějaké rozhovory a podcasty. Mě to hrozně baví, abych věděl, co se ve světě děje, abych si utvořil obrázek podle toho, co prožívám a co se mohu dozvědět. Pak si můžu udělat nějaký plastičtější obraz o mé zemi a o situaci v mé zemi a o světě třeba.
0: Říká Jiří Kolbaba, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cestovatel fotograf Jiří Kolbaba je stále naším hostem. Teď mi prozradil, že snad nevadí, že to řeknu ten, ale že cítíte každodenní štěstí.
1: No, je to zvláštní, že?
0: Tak a ty si představte, že byste byl celý rok doma. Cítil byste ho také?
1: Nevím, já mám ten svůj byt hrozně rád. Já vím, že bych tam koukal na nějaký pořad v televizi, zajímavý, vzdělávací, nebo bych si četl, nebo bych sám zpracovával nějaké texty nebo fotografie, ale že bych musel být doma sám. No, já bych si potřeboval totiž uklidit a utřídit fotky a diáky. Jo? Já jsem nedávno zjistil s mým kolegou, že jsem nafotil víc jak milion záběrů ze světa. Já nemám vlastně většinu ještě vůbec zpracováno. Já vím, že člověk se nemá takhle vůbec, já nevím, jak se používá jaké slovo, ale já jsem jednou řekl, já bych se potřeboval zlomit nohu, abych byl půl roku doma a zpracoval jsem všechny ty diáky a ty fotky, které jsem nespracoval.
0: Nerouhejte
1: se. Přišla korona, já jsem byl víc doma, já jsem cestoval v koroně, že značně tedy kontrolovaný, ale cestoval jsem, ale výrazně méně a taky jsem to neudělal, tak já nevím vůbec, kdy se k tomu dostanu. Tak já si myslím, že bych nebyl tak šťastný, protože já se vidím venku. Ale řeknu vám upřímně, Alex, já když jsem doma, tak se těším ven a vidím se na Novém Zélandu, nebo v Patagonii, nebo na Havaji, nebo na Fidži, nebo kdekoliv v království Tonga. A když jsem v království Tonga, tak se vidím někde na Šumavě, nebo v Krušných horách, nebo někde na Vysočině. Já to tak mám, já se těším domů a já se těším ven. A nevadí mě nikdy, ty přelety mě nevadí, zdravotně jsem na tom brilantně, nemám nikdy žádné problémy zdravotní na cestách, tak všechno je to takové hladké, takové pohodové a přál bych to každému. Přál bych to každému, kdo nás dneska slyší, kdo má tu ambici nejenom cestovat, ale jakkoliv, v jakémkoliv oboru vyniknout, nebo si jenom splnit sen, nebo se věnovat koníčku. A takové lidi já potkávám. Já mám tu moji bublinu takhle nastavenou, zajímavě to, ti lidé se zájemně doplňují a navazují na sebe a inspirují se. Já mám kolem sebe lidi optimisticky naladěné, je mi mezi nimi dobře a jestli já občas přispívám k tomu, k té pohodě nás všech a přidám nějakou inspiraci z mého ranku, tak mě to činí nesmírně šťastným a kéž by to ještě desítky let vydrželo. Na to se mě lidé ptají, protože přece jenom už mám svůj věk a lidi se ptají, jak dlouho ještě chceš cestovat. Já říkám, tak já se vidím 10, 12, 15 let na cestách. Proč ne? Já potkávám čilé osmdesátníky. Je to o hlavě a je to o tom zdraví. A to se může změnit, jasně, já to v plném respektu to tak mám. Ten osud neovlivíme některý. Takže pokud nepřijdou zdravotní limity, tak se vidím na cestách a doufám, že to nastavení mentální, to, že prožívám denně to bytostné štěstí, mě také zůstane a mě to činí šťastným a mě to činí zdravým a myslím si, že to je to, co bychom měli ve svých životech hledat a najít to v sobě. Všichni to v sobě máme. Všichni v sobě to máme, jenom je potřeba si to trošku jako si tam zahrabat a vyhledat si to. A pak budeme šťastní.
0: A pokud má v sobě někdo právě toho cestovatelského ducha a chtěl by začít cestovat tak jako vy, třeba s jeho vzorem, tak kde by měl začít vlastně?
1: Já obdivuji rodiče, kteří vyjedou už s malými dětmi, ale někdy ti děti ještě z toho rozum nemají, ale pak posléze budou mít, takže já to nedokážu vůbec říct, kdyby měl začít, ale každopádně měl by začít, jo, to je důležité. Za mnou chodí lidé a říkají, no ty to máš rozjetý a ty fotíš a děláš knihy a kalendáře a přednášky a tebe to živí. Já říkám, hele, já jsem začal na zelené louce, ty máš jedinečnou šanci a vy mladí jste vzdělanější, než byla ta moje generace. My jsme začali s němčinou a ruštinou a vy už dneska se učíte světové jazyky a můžete s nimi vyrazit do světa. Máte k tomu, když budete chtít, blíž. A dá se cestovat ještě velmi levně. Jako backpacker jsem procestoval většinu zemí světa. A pravdou je, že tenkrát ty ceny byly nižší. Před těmi 30 lety. Dneska jsou ty ceny trošku vyšroubované výš. Ale mnoho mladých lidí umí fantasticky skvěle inspirativně cestovat za málo peněz. O penězích to tolik není. Je to o srdci a o tahu na branku. To budu vždycky tvrdit a zatím si budu stát.
0: Já moc děkuju, že jste přišel. Užijte si Irák, Japonsko, to jsou země, které vás teď čekají a hlavně se ze svých cest v pořádku vraťte domů. Jiří Kolbaba byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Nedostatek krve má transfuzní oddělení nemocnice v Karlových Varech i Chebu. Mariánské lázně finančně podpoří městské kino Slávie. Česká ekonomika vzrostla o 2,2%. Lidem zároveň reálně vzrostly příjmy. Zítra čekejte velkou oblačnost s deštěm a teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Transfúzní stanice Karlovarské krajské nemocnice má nedostatek krve. Chybí v podstatě všechny krevní skupiny. Oddělení proto vyzývá dárce, pokud můžou, aby přišli darovat krev. Podle primářky stanice v Karlových Varech Lenky Pejšové není důvodem nezájem dárců, ale třeba přisátí klíštěte nemoci, ale hlavně cestování.
2: Když se dárce vrátí z nějaké tropické destinace, kde se vyskytuje malárie, tak tam ta pauza od toho darování může být až půl roku. Máme ale i už tropické choroby v Evropě. Virus západonilské horečky se nám vyskytuje už i v Maďarsku, což je tedy tím pádem už i Maďarsko destinace, kdy musíme odpočítat měsíc od toho návratu. Musíme tam počítat s těmito intervaly.
0: Mariánské lázně finančně podpoří modernizaci zázemí městského kina Slávie. Pro kino chtějí získat příspěvek z dotačního programu na snížení energetické náročnosti na rekonstrukci vytápění. Z fondu na rozvoj kinematografie chtějí získat prostředky na úpravu projekční techniky. Uvedl to při zasedání zastupitelstva Martin Hurajčík z Hnutí ANO.
3: Chceme to kino stále posouvat, protože si myslíme, že kino v Mariánských lázních má být, i když samozřejmě ve velkých městech okolo nás rostou multikina, ale kino k Mariánským lázním patří a my jsme rádi, že tu máme provozovatele, který pořád to kino drží ještě v provozu schopném a myslím si, že i ve velmi dobrém technickém stavu, jak zvukově, tak obrazově.
0: Česká ekonomika za první tři měsíce letošního roku meziročně vzrostla o 2,2%. Potvrdil to Český statistický úřad svým zpřesněným odhadem. Oproti závěru loňského roku tak ekonomika posílila o 0,2%. Podle statistiků zároveň domácnostem reálně vzrostly příjmy o 3,2% a zvýšila se i jejich spotřeba. Mezi pohřešovanými po zemětřesení ve Venezuele jsou i desítky lidí, které do země krátce před katastrofou deportovali Spojené státy. Zřítil se s nimi hotel, ve kterém měli čekat na lékařské prohlídky, očkování a vydání dokladů totožnosti. Deportační spoje s Venezuelany vyhoštěnými v rámci protiimigrační politiky amerického prezidenta Trumpa létali ze Spojených států dvakrát týdně. Na palubě letu v den zemětřesení bylo přes 140 lidí, včetně 7 dětí. Dvojice zemětřesení z minulého týdne má přes 1700 potvrzených obětí. Desítky tisíc lidí se stále pohřešují.
1: Sport.
0: Brazilští fotbalisté prošli na mistrovství světa do osmifinále. Japonsko porazili 2-1. Maroko pak zvítězilo nad Nizozemskem 2-1 po penaltách. S a stejným výsledkem Paraguay vyřadila Německo.
1: Počasí.
0: V noci bude zmenšená oblačnost, přehánky nebo bouřky, déšť s malými kroupami, nejnižší teploty 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra čekejte velkou oblačnost s deštěm a přehánkami, bouřky, výjimečně i silnější s možností nárazu větru a menších krup. Večer budou srážky ustávat a později se začne i vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Povane mírný severozápadní až severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí, výjimečně i s nárazy 55 až 70 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na 133. kilometru D6 ve směru na Cheb je hlášené pro poruchu odstavené osobní auto. A mezi 145. a 150. kilometrem dálnice D6 je levý jízdní pruh uzavřený z důvodu opravy dopravní značky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezký dobrý den, je úterý 30. června, teď už máme 14 hodin a 5 minut, čas, kdy ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary začíná Dobré odpoledne. Zámecké leto vás i letos zve na návštěvu našich památek. Každý den se vypravíme na jeden ze zámků, no a ten dnešní už tady bude za malou chvíli, hned po muzice. My vám za Český rozhlas Karlovy Vary, za celý náš tým přejeme pěkné úterní odpoledne a příjemný poslech.
1: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Babi Daněk na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary 14 hodin 12 minut. Také letošní prázdniny s námi můžete každý den cestovat po zámcích. Druhá série zámeckého léta vám nabízí další více než 50 památek, které stojí za to navštívit. Každé všední dopoledne s námi navíc můžete krátce před 10. hodinou soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Teď už předávám slovo průvodci zámeckým létem Františku Kinskému, který nám prozradí dnešní cíl.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se do severních Čech, kde stojí nad řekou Ohří nádherná barokně upravená stavba – zámek Libochovice. Posledními urozenými majiteli byli páni rodu Herbersteinů, kteří toto sídlo obývali až do 40. let minulého století. Více nám řekne Slávka Brádlová.
3: Každý návštěvník Libochovic musí hned na začátku vyřešit takové dilema. Nejdřív zahrada nebo zámek. A mě by zajímalo, jak tohle dilema řeší Jan Holub, který na zámku pracuje. A vzhledem k té profesi možná ta volba bude jasná.
4: Většinou teda chodím do zahrad.
3: Do dlouhé řady zde působících zahradníků od zakladatele Jana Tulipána přes Josefa Rubliče a pana Blechu až tedy k Janu Holubovi. Nicméně my musíme říct si také něco o historii objektu.
4: Byla tady tvrz už ve 12. století na stejném půdorysu, dá se říct, nebo na hodně podobném půdorysu. A ta tvrz se samozřejmě vyvíjela v tom 17. století. Tady stál renesanční zámek, který vyhořel a vlastníci zámku, tehdy to byli Štenberkové, prodávají ruinu nebo ten vyhořelý zámek rodu Dietrichsteinů. Začne mohutná přestavba na zámek raně barokní podoby. Prací se ujal architekt Antonio della Porta, který přestavoval i zámek v nedaleké Roudnici nebo ještě v Milešově.
3: Libochovice přece jenom mají tu svoji zvláštnost a specialitu, protože tak krásně upravenou francouzskou zahradu, která plynule přechází do anglického parku, to se hned tak nevidí.
4: Libochovice svojí polohou řece Ohři, která tvoří značnou část hranice zámeckého parku, se nabízí parkové úpravy v tom okolí, takže i když začal Gundakar s přestavbou zámku na to sídlo tady na severu Čech, tak si přál, aby ta zahrada byla stejně reprezentativní jako ten zámek.
3: Končil jste u zámku, pojďme se tam tedy vrátit také. Co ta dnešní expozice nabízí? Jedno patro bohužel přístupné není, protože probíhá rekonstrukce střechy.
4: A bohužel je uzavřena i část toho patra prvního, které bylo takové piano nobile. My jsme měli tohleto patro rozdělené na dva okruhy, který prezentoval dva odlišné rody, což byl ten rod Dietrichsteinů, majitele, který zámek přestavili do této podoby, a pak to byl následný.

0: do dnešní doby a rádi je návštěvníkům ukážeme. Při té příležitosti vzniká v letošním roce nová expozice nebo část nové expozice v prostorách, které byly z důvodu rekonstrukce uzavřeny a právě jsou věnovány předmětům z těch cest, které hrabě sem do Libochovic dovezl. Expozice se teprve dotváří a plně otevřena bude 1. července na celé prázdniny a přijďte se podívat, stojí to za to.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Libochovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Protestní akce studentů skončí smrtí učitele fotografie. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Marianinou křehkou pozicí u dvora otře se zničující zpráva o smrti jejího bratra. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Portrét první dámy britské kinematografie a nejoblíbenější představitelky královny Alžběty II. Dokument Helen Mirrenová, neuvěřitelně silná. Úterní večer s Českou televizí.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Tipy pro volný čas.
1: A teď ve 14 hodin na 28 minut pro vás máme úterní pozvánky. V areálu Karlovarského motýlího domu Papilonie připravili dětský den. Děti mohou až do 17.30 soutěžit v chytání rybiček, malovat na sklo nebo si prohlédnout opičí dráhu. Chebská galerie 4 zve na výstavu fotografií Hynka Čermáka. Ústřední inspirací jeho díla je ženská postava a ženský akt. Právě ty uvidí návštěvníci galerie v autorových cyklech Žena bohyně, Světlo stín a Femina Dea Lucis Umbra. Legendární Angličáky vystavuje Ašské muzeum v Mikulášské ulici. Jsou ze sbírky Tomáše Balšána, který modely autíček značky Matchbox sbírá od roku 1973. A výstava Kult svatých těl zaujme na hradě a zámku Bečov nad Teplou. Představuje 18 fiktivních světců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů. Tak takové byly úterní tipy, ty poslední 30. červnové od Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: byla skupina Katapult v našem úterním odpoledním vysílání. Máme 6 minut po 14:30. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl podle posluchačů vůbec nejlepší recept roku 2022. Šlo o likérové řezy, jakýsi vrstvený dezert s piškotem, pudinkovým krémem, šlehačkou a broskvemi původně od Aleny Doskočilové z Drnovic na Moravě. Naučíme se je i teď dělat s cukrářem Josefem Maršálkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus a právě Josef Maršálek. Bude se pouštět do změn nebo ne?
1: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni, takže ve vším respektu.
2: Z čeho to budeme dělat?
1: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitrů vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meruňkového džemu a 1 lžíce cukru.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou, pozor. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili, a ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot. Budeme šlehat pevný sníh z bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky. Tak, rychle a krátce vymíchám metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech vyložený pečícím papírem.
2: Uhladíme a teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne jak dlouho?
1: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut do zlatova. Pečte teď!
2: Pokročíme v receptu dál.
1: Krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku. Metlu přidáme a šleháme 1 minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a s vanilkou. To je nejvíc zložitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
2: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
1: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír z hůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
2: A teď jak přijdou vrstvy? Co tam přijde na ten piškot?
1: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky. Teď si vezmeme meruňkový džem. Tak máme tam džem.
2: A rozetřeme to.
1: A teď jdeme na ten krém.
2: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
1: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé, hezky.
2: Poslední věc dekorační.
1: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc.
2: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlehačky.
1: Ano, a já si...
4: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak je nakrájíme.
1: Přátelé, tohle jsou vynikající řezy, takové ty klasické české naplech na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť.
0: Do zpěvu bude i vám, když si likérové řezy připravíte a pak ochutnáte. Jsou výborné, opravdu. Recept podle Josefa Maršálka najdete na www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Aleny Doskočilové z Drnovic. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2022 ocitl na druhém místě díky rozhodnutí poroty. Půjde o plněné ořechové trubičky pečené na skle, které po svém upeče cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: A to úterní otevíráme 10 minut před 15. hodinou. Ke znělce přidám ještě telefonní kontakt k nám do studia 221 55 37 37. Studiová linka je k dispozici a pokud máte inzerát ke zveřejnění, telefonujte do našeho úterního dobrého odpoledne 30. červnového. Tak připraven je tedy prostor pro vaše inzeráty, něco prodáváte, chcete koupit, vyměnit, k tomu slouží rubrika Rozhlasové tržiště v pravidelném čase každý všední den chvilku před 15. hodinou, stejně tedy i v našem dnešním vysílání. Využijte tedy té možnosti, stane se, že uzavřeme rozhlasové tržiště, zazní jingle, pak nám telefonujete, to už nemohou být vaše příspěvky akceptovány, tak ještě jednou studiová linka, telefonní číslo, které znáte, 221 55 37 37 a na tuto linku můžete právě teď volat vaše inzeráty do našeho úterního vysílání. Zatím tedy bez telefonátu uvidíme, ještě dám nějaký drobný prostor pro vás, kteří byste chtěli využít této rubriky, ale není tomu tak. Uzavíráme tedy úterní rozhlasové tržiště, další inzeráty zítra v našem prvním červencovém vysílání.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: Naschledy, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Aši začne rozsáhlá oprava mateřské školy v Moravské ulici. Ostrov na Karlovarsku dokončuje výměnu veřejného osvětlení. Dvě ženy z kutnohorské sekty půjdou do vězení na 9 a 12 let. Zítra čekejte velkou oblačnost s deštěm a přeháňkami a teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech. V Aši na Chebsku začne v polovině července oprava mateřské školy v Moravské ulici. Tam už v minulosti město nechalo například opravit fasádu i vyměnit okna. Letos bude stavební firma pracovat uvnitř objektu. Projekt se týká sociálních zařízení, elektroinstalace i topení. Pokračuje místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš.
5: Práce na mateřské škole Moravská by měly začít 17. července. Ta cena, která vyšla z výběrového řízení, je téměř 17 milionů korun. Bez DPH a bude se jednat o kompletní rekonstrukci těch vnitřních prostor.
3: Oprava se týká spodní budovy školky. V průběhu prací proto budou děti sestěhované do druhého objektu v areálu mateřské školy. V Ostrově na Karlovarsku dokončují výměnu veřejného osvětlení. Město s ní začalo v roce 2023 a dělníci od té doby postupně nahrazují staré lampy za moderní a úsporná LED světla. Teď čekají výměnu svítidla hlavně v historickém centru a zámeckém parku, která bude v těchto místech složitější, vysvětluje nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
6: Jde o svítidla především tady i ve staré části města, to znamená v parku, to jsou takové ty retro nebo napodobující ty historická svítidla nějaká, takže tam to bylo trochu složitější a jejich obměna ze sodíkových na ledkový byly docela cenově náročný.
3: Město chce výměnu světel dokončit do konce letošního roku. Vrchní soud v Praze poslal zubařku Magdalenu a penzistku Irenu na 9 a 12 let do vězení za vraždu kutnohorského léčitele Richarda Šifra. Potvrdil tak dřívější rozhodnutí městského soudu v Praze v otázce viny, snížil ale výši trestů. Verdikt je pravomocný, ženy budou moct podat dovolání k nejvyššímu soudu. Včerejší výbuch v Monaku nebyl terorismus. Policie ho vyšetřuje jako pokus o vraždu za použití výbušného zařízení. Potvrdila to monacká prokuratura. Podle televize BFM a deníku Le Figaro exploze zranila 3 lidi, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Jermolajeva. Vyšetřovatelé pátrají po pachateli, který zřejmě utekl do Francie.
7: Muž jednal samostatně, položil u vchodu balík, který teď analyzujeme. Krátce na to přišli ke dveřím 3 lidé, kteří bydleli v přízemním bytě. Balíček explodoval ve chvíli, kdy přišli.
8: Popsal monacký prokurátor Stefan Thibault. Exploze zranila 13-letého chlapce, který je mimo ohrožení života. Jeho rodiče ve věku mezi 50 a 60 lety utrpěli vážnější zranění. Žena je v kritickém stavu, muž zůstává v péči lékařů. Televize BFM a deník Le Figaro ho identifikovali jako ukrajinského oligarchu Vadima Jermolájeva, který obchodoval s nemovitostmi i s vínem a byl ve střetu s ukrajinskou vládou kvůli údajnému obcházení protiruských sankcí. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Sport. Trenér Miroslav Koubek skončil na lavičce fotbalové reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal jeho rezignaci po konci Čechů ve skupině mistrovství světa.
4: Počasí.
3: V noci bude zmenšená oblačnost, přehánky nebo bouřky, déšť s malými kroupami. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra čekejte velkou oblačnost s deštěm a přeháňkami bouřky, výjimečně i silnější s možností nárazu větru a menších krup. Večer budou srážky ustávat a později se začne i vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Povane mírný severozápadní až severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Výjimečně i s nárazy 55 až 70 km v hodině. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, aby o zátěž mírná na stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na 133. kilometru D6 ve směru na Chyb je pro poruchu odstavené osobní auto. Kousek dál mezi 145. a 150. kilometrem je hlášená oprava značení. Levý jízdní pruh je uzavřený.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Hezký dobrý den, úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary se přehouplo do své druhé části. Teď máme 15 hodin a 5 minut a já za malou chvíli přivítám našeho dnešního odpoledního hosta. Vzhledem k tomu, že začaly letní školní prázdniny, bude to téma poměrně zajímavé. Lucie Klarnerová je totiž autorkou a vytvořila vzdělávací projekt zaměřený na Jana Lucemburského a česko-lucemburské historické vztahy. Tak si ten školní rok trošku prodloužíme o nějakou tu hodinu. Myslím, že na vás čekají zajímavosti k danému tématu. Buďte s námi, hezké odpoledne a příjemný poslech.
4: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Tak to byly Naďa Urbánková, Karel Černoch. Dospívali v 15 hodin a 13 minut. Posloucháte úterní dobré odpoledne. I přesto, že máme 30. června, začaly letní školní prázdniny, tak si budeme povídat s mým dnešním hostem o jednom zajímavém projektu. Pozvání do našeho vysílání přijala Lucie Klarnerová. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne, děkuji za pozvání.
0: A Lucie Klarnerová je, abych tak řekl, spoluautorkou, hned to vysvětlím, vzdělávacího projektu, který je zaměřený na Jana Lucemburského a česko-lucemburské historické vztahy. Je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Nejprve k vaší osobě. Vy jste vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
1: Ano, přesně tak.
0: A vzhledem k tomu projektu si říkám, že vás baví historie, že to je ten obor, který jste studovala.
1: Ano.
0: V čem spatřujete zajímavost a pozoruhodnost historie?
1: Já si myslím, že historie je živý obor, který by neustále měl být bádán a mělo by na ní být nahlíženo velice kriticky, ale srdečně i skrze projekty, které jsme měli se mými žáky.
0: Co vás vedlo k tomu, že jste vytvořila, a já jsem říkala spoluautorka, to znamená s vašimi žáky, projekt, vzdělávací projekt zaměřený na Jana Lucemburského?
1: Vedle mě jednak slavná výročí, která letos jsou v srpnu, uplyne 730 let od králova narození a 680 let od jeho hrdinské smrti v bitvě u Kresčaku. A také proto, že král Jan je tak trošku přehlížen v české historiografii a já jsem ho chtěla připomenout mým žákům.
0: Jste to řekla hezky před tím rozhovorem, on je tak ve stínu svého syna.
1: Ano, stále stojí ve stínu slavnějšího syna Karla IV. A vnuku Václava IV. A Zikmunda Lucemburského.
0: Tak je jasný, teď to upravím, že vy jste autorkou toho projektu a jakým způsobem jste své žáky zapojila do této aktivity?
1: Své žáky jsem zapojila tím, že jsem je spojila se základní školou v Lucembursku, konkrétně ve městě Differdang, a společně jsme si vyměňovali dopisy, kreslili plakáty a učili se o králi Janovi trošičku jinou formou, než je to běžné.
0: Jak ta forma vypadala?
1: Forma vypadala tak, že jsme si vyměňovali názory skrze dopisy, protože král Jan je v Česku vnímán jinak

0: historie a tohoto oboru dějin, tak tomu máte velmi blízko a ten váš pohled je určitě sofistikovanější než vašich žáků, ale jak oni přijímají tento projekt, tento vzdělávací projekt?
1: Žáci to přijali velice kladně a s velkým nadšením, s velkou radostí se do toho všeho zapojili a i dnes mají obrovskou radost z toho, jaký dopad celý projekt má nejenom na ně samotné, ale i na veřejnost, i na Lucemburčany.
0: Dlužno ještě připomenout, kdy vznikl ten projekt?
1: Tento projekt vznikal mezi říjnem rokem 2025 až současným lednem, ale úplné zakončení bylo až v březnu.
0: My si podrobně ten projekt budeme představovat, ale on jenom pro ilustraci zahrnuje výuku českých a lucemburských žáků.
1: Ano, přesně tak.
0: Vy máte určitě ohlasy té české strany, té lucemburské. Jsou ty názory a pohledy na projekt podobné?
1: Ano, a musím říci, že v obou zemích, jak u nás, tak v Lucembursku se setkali s obrovským nadšením z řad široké veřejnosti.
0: A co se dětem na tom projektu nejvíc líbí?
1: Nejvíc jim líbí objevování nových informací a i tím, jak král Jan spojuje naše národy i 700 let vlastně po své smrti a že je to takový most mezi námi.
0: Jsem se bál, že mi dáte nějakou učitelskou otázku, kolikátým byl českým králem Jan Lucemburský 10.
1: Ano, přesně tak.
0: A ve vztahu k Lucemburku měl jakou roli?
1: Byl to její hrabě a byl to také syn velkého císaře Jindřicha 7. Lucemburského, takže k Lucembursku jako k domovině měl vřelejší vztah než k Čechám, to je pravda, ale musíme říci, že i Čechy měl velice rád.
0: My si povídáme na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. On se zasloužil také nějakým způsobem o rozšíření té naší země o Chebsko.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak to je docela tematické, proto naše povídání velmi autentické. Jaká byla vlastně postava Jana Lucemburského? On to byl velký bojovník.
1: Ano, byl to diplomat, to velký Evropan v podstatě a je velká škoda, že v české historiografii na něj stále jsou už z dob jeho života takové rozporuplné názory. Ale postupem času se to krásně mění k lepšímu obrazu.
0: Říká Lucie Klarnerová, která je hostem našeho úterního odpoledního vysílání a my si povídáme o vzdělávacím projektu, který je zaměřený na Jana Lucemburského a česko-lucemburské historické vztahy. Za chviličku budeme v rozhovoru pokračovat.

0: 15 hodin a 21 minut jste ve společnosti našeho úterního vysílání. Mým hostem je Lucie Klarnerová, která spolu se svými žáky vytvořila vzdělávací projekt, který je zaměřený na Jana Lucemburského a česko-lucemburské historické vztahy. Mně se líbilo, to bychom teď mohli říci také našim posluchačům, že on je vlastně celý ten projekt doplněn jedním zajímavým citátem vaší kolegyni z té lucemburské strany.
1: Ano, je to tak. Paní učitelka Sophie Heinzensová z města Differdang, která s námi spolupracovala velice ochotně, tak mi napsala, že dějiny evropských zemí nejsou izolované příběhy, ale kapitoly jedné velké knihy, kterou píšeme my všichni společně. A myslím si, že tento citát je velice trefný a krásný.
0: A teď laik, který poslouchá náš dialog, naše povídání, si říká, a to je hezké. Paní učitelka vzdělává své děti a cestují do Lucemburska, je tomu i naopak. Je to tak, anebo komunikujete na dálku?
1: Bohužel ne, zatím, ale do budoucna kdo ví, zatím komunikujeme pouze na dálku prostřednictvím klasických dopisů.
0: Ale předpokládám vy, že jste se byla v Lucemburku podívat.
1: Ano, je to
0: byla
1: tak.
0: Jste u hrobky?
1: Ano, minulý rok v létě jsem tam byla dokonce dvakrát a byl to pro mě silný emotivní zážitek, když jsem vstupovala do krypty katedrály Notre Dame, kde král Jan je pohřbený.
0: Vy jste hezky zmínila také to, že děti velice intenzivně a se zájmem chápají tu historii.
1: Ano, přesně tak. Děti skrze projekt začínaly chápat, že i někdo, kdo žil před 700 letími, může být inspirací i dnes. A že i jejich hlas může skrze projekt být slyšet.
0: A v té historii najdeme odpověď na jakoukoliv otázku prakticky.
1: Ano, je to tak.
0: Když byste, Lucie, chtěla nějakým způsobem dát budoucnost, delší budoucnost takovému projektu, co je pro to zapotřebí? Entuziasmus vašich žáků?
1: Určitě navázat nějaký kontakt s kýmkoliv na světě. Nemusí to být Lucembursko, může to být jakákoliv jiná země. Hlavně nebát se začít myšlenkou na celý projekt a nebát se oslovit lidi v zahraničí i v Čechách.
0: Tak začaly letní školní prázdniny. Když by se někdo chtěl seznámit s tímto projektem i v době dovolených, máte nějaký web, anebo se někde psalo o tomto projektu? Já myslím, že je na té zrovna lucemburské straně.
1: Ano, na lucemburské straně se psalo přímo v Luxembourg Times, je to nejčtenější médium vůbec v Lucembursku, četla nás i velkovévodská královská rodina, takže tam určitě ten článek najdete. Najdete nás také ve městě Differdang, kde projekt vznikal, ale napsalo o nás třeba i české velvyslanectví v Lucembursku.
0: Je mi jasné, že vy vzhledem k tomu vašemu vzdělání máte velký přehled o historii a když je zájem ze strany vašich žáků, tak o to je to příjemnější.
1: Ano, přesně tak. Ráda inspiruji k tomu, aby děti bádaly, ale velkým poděkováním bych se nyní ráda obrátila ke své alma mater, a to je Filozofická fakulta, jmenovitě k panu děkanovi, panu Václavu Držkovi a panu Tomáši Veličkovi, kteří mě inspirovali přímo k tvorbě takových projektů.
0: Mohou být na vás pyšní. Jste mi říkala, že samozřejmě těch informací je celá řada, jednou se ale vyčerpají a plánujete, že byste se svými žáky vytvořila třeba jiný projekt o jiné historické události, jiné historické postavě?
1: Určitě, takových osobností a událostí je celá řada a je stále co objevovat a na co navazovat.
0: Když komunikujete se svými žáky a připravujete takový vzdělávací projekt, s čím za nimi nejprve přicházíte? Je to, řekněme, obecná poptávka toho získat jejich zájem, nebo už přicházíte s konkrétní historickou osobností či nějakou událostí?
1: Přicházím s nabídkou, s tím, že jim navrhnu několik osobností, oslovím i spoustu historiků a poté se rozhodneme, které osobnosti dáme přednost.
0: A žáci mají tu možnost vybírat z té nabídky vámi tedy prezentované nabídky.
1: Ano, přesně tak.
0: A teď se zmínila také ty odborné pohledy. Spolupracujete s osobnostmi, které ještě jaksi hlouběji znají historii, jsou praktiky v tomto oboru?
1: Ano, se svými osmáky jsem spolupracovala s historiky z celého světa, ze zámku Versailles, z univerzit na Sorboně, v Benátkách nebo na Harvardu. Napsali jsme i městskému archivu do Paříže a je to jiné pojetí historie, když víte několik pohledů slavných historiků.
0: Já jsem rád, že zmiňujeme vaše žáky, protože bez nich by ten projekt žádný smysl neměl, i když by asi bylo příjemné počtení o takových osobnostech. Teď si tedy dnes povídáme především o českém králi lucemburském, hraběti Janu Lucemburském, ale v závěru máme poslední 20 vteřin. Co je pro vás historie a co byste si v tomto oboru vy osobně přála?
1: Historie je pro mě neustále živý příběh, který stojí za to vyslechnout a předat dál. A co bych si přála, aby děti se nebály být zvídavé, bádavé a aby historii měly rádi tak, jako mám já.
0: Říká Lucie Klarnerová, která vytvořila vzdělávací projekt zaměřený na Jana Lucemburského a česko-lucemburské vztahy. Tak Lucie, já vám přeji mnoho nadšení pro ty další projekty. Jsem velmi rád, že jste si v čase letních prázdnin udělala také prostor pro naše posluchače. Ať se daří a naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Skupina Black Milk, příjemné odpoledne a pohodový poslech.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 15:36, posloucháte úterní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Obec Potůčky v Krušných horách se do povědomí lidí zapsala především existencí rozlehlého asijského tržiště, které u státní hranice s Německem funguje přes 30 let. I v Potůčkách ale žijí lidé, kteří chtějí v obci nejen obchodovat, ale hlavně žít a zakládat rodiny. Právě proto tam v blízkosti česko-německé státní hranice vzniká projekt nového bydlení pro nastupující generaci.
1: Bydlet bych tu chtěla, protože tu vlastně mám i práci, takže by to pro mě samozřejmě bylo jednodušší tady i rovnou bydlet.
2: Říká paní Milada, která v současné době má pronajatý byt v sousedním Německu, kousek za hranicí.
1: Ano, tady v sousedním Johann Georgenstadtu mám pronajatý byt. Je to vlastně jediná možnost tady v tom okolí, kde si pronajmout byt. Na těch horách těch bytů moc není. Spíš jsou tu domy a apartmány, že jo, k prodeji, ale ty pronájmy, to je tady takový těžší, no.
3: Paní Milada patří k mladé generaci, která z obce Potůčky v Krušných horách nechce nikam odcházet. A kvůli těmto lidem teď zástupci radnice připravují výstavbu bytových domů. Na kraji obce u státní hranice s Německem mi vybranou parcelu ukazuje nezávislý místostarosta Vlastimil Ondra.
4: Takže se nacházíme v místě, kde by měly vyrůst 4 bytové domy. V tomhle místě teda, pokud se všechno podaří, by mělo vyrůst bydlení pro mladé o počtu přibližně 40 bytů.
3: Projekt nových bytových domů v Potůčkách vzniká i přesto, že na rozdíl od jiných měst a obcí nájemní byty v Potůčkách v podstatě jsou. Velká část místních lidí bydlí v bytovkách z druhé poloviny 20. století.
4: No, Potůčky měly svým způsobem štěstí, že měly poměrně slušné příjmy a nebyly nuceny ten bytový fond rozprodat jako ve většině případů v okolních obcích a nebo i v obcích České republiky. A my máme k dnešnímu dni přibližně 420 obyvatel a necelých 90 bytů.
3: Že by o nové nájemní byty v Potůčkách mohl být zájem, jsme slyšeli už v úvodu reportáže. Starosta Vlastimil Ondra ale připomíná, že projekt míří na konkrétní přicházející mladou generaci.
4: Chtěli bychom podpořit právě bydlení mladých rodin s dětmi nejen z obce Potůčky, ale i z širokého okolí. Obec nabízí nádhernou školu, školku a další servis a myslím si, že by pro toho, kdo má rád přírodu a neholduje vyloženě bydlení v centru nějakých měst, takže by se mu tady mohlo líbit.
3: Nové byty by mohly být novou šancí i pro paní Miladu, která, jak uvedla v úvodu reportáže, bydlí v sousedním německém Johann Georgenstadtu. Pokud by mohla, i hned by se vrátila zpět, její nové bydliště by se přesunulo o pouhé 200 metrů přes hraniční čáru do Česka.
1: Protože když bydlíte v cizí zemi, tak je to těžší na papírování, že jo, tam je to samozřejmě trošku dražší, ty energie a služby, a hlavně by se mi to líbilo.
4: Chceme nejdříve postavit v první etapě 2 domy s 20 byty, jeden ten dům vychází kolem 40 milionů korun. Teď řešíme i možnost financování za účastí státní podpory dotační. Ještě jsme se úplně nerozhodli, jestli využijeme dotace nebo nevyužijeme, nebo to budeme postupně stavět z vlastních prostředků.
3: Dodává starosta Vlastimil Ondra, podle kterého by chtěla obec bytové domy začít stavět v průběhu příštího roku. Z obce Potůčky v Krušných horách Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Pohled na hodiny 15 hodin 640 minut a to je čas, kdy si můžete v úterním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary zasoutěžit, pokud nám zavoláte na linku 221 55 37 37, tak na vás čeká lákavá cena za správnou odpověď. Jeden z nejrozsáhlejších přírodně krajinářských parků v České republice obklopuje zámek Kynžvart. Park je volně přístupný veřejnosti celoročně, ale jen s průvodcem se návštěvník dozví, kdy byl založen, kým, jak se proměňovala jeho podoba v průběhu staletí. O tom bude v rámci komentované prohlídky v sobotu 4. července vyprávět Lenka Křesadlová, přední česká odbornice na historické parky. A my vám nabízíme na toto dvě vstupenky a v době letních dovolených je to krásná cena a řekl bych tematicky zaměřená, tak zkuste štěstí s námi v našem úterním odpoledním vysílání. Je tady první soutěžící, pěkný den.
1: Pěkný den, dobrý den, Pepo.
0: Pan Josef je první, který bude s námi soutěžit, tak Josefe, držím palce. Já hovořím ano. O jednom z nejrozsáhlejších přírodně krajinářských parků u nás v České republice a je to park, který obklopuje zámek Kynžvart. A mě by zajímalo, a to už je soutěžní otázka, ano. Jak rozsáhlý je tento zámecký park? Mám na mysli celý ten anglický park kolem zámku Kynžvart. Mám tady čtyři možnosti. Za A 93 hektarů, za B 193 hektarů, nebo za C 293 hektarů, anebo za D 393 hektary.
1: Já to typu jenom to Cčko.
0: Vydáváte Cčko 293 hektarů. Tak není to správně, děkujeme za zavolání naslyšenou. Tak pan Josef zkusil variantu C, tu škrtáme. Varianta C 293 hektarů nebyla správnou odpovědí na moji soutěžní otázku. Pojďme dát prostor dalšímu ze soutěžících. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
2: Zdravím, dobrý den, Honza z severu.
0: Jan ze severních Čech, tak Jene. Vypravíte se na Kynžvart v případě, že odpovíte správně. Jak velká je rozloha zámeckého parku, který obklopuje zámek Kynžvart? Za A zbývají tyto možnosti. Za A 93 hektarů, za B 193 hektarů, anebo za D 393 hektarů?
2: Já bych typoval to poslední.
0: Vy typujete variantu D 393. Je to tedy rozsáhlý, velký park anglického stylu, ale není to správná odpověď. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naschle, mějte se.
0: Tak pan posluchač ze severních Čech typoval tu variantu D a už zbývají dvě možnosti, za A nebo za B. 93 hektarů a nebo za B 193 hektarů. Kdo zkusí štěstí s odpoledním vysíláním? Vítejte na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych teda typovala to Bčko.
0: Vy byste typovala Bčko 193.
3: Ano.
0: Varianta A je 93 hektarů. A my hovoříme o rozsáhlém parku, který obklopuje zámek Kynžvart, myslím tedy celý ten park, a je to skutečně varianta B, 193 hektarů.
3: Děkuji.
0: Blahopřeji vám, tak to byla správná odpověď na dnešní soutěžní otázku. Ještě jedno vaše křestní jméno.
3: Anička, prosím.
0: Anička vyhrála ty dvě vstupenky, tak se můžete těšit na příjemnou procházku a zajímavé informace o zámeckém parku. Zůstaňte ještě na telefonu, za chviličku si povíme podrobnosti. Naslyšenou.
3: Naslyšenou, děkuji.
0: 15 hodin, 51 minut, tady je odpolední vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Jsou sluchátka pro lidi škodlivá?
3: Jsou škodlivé, protože když si to dáte hodně na hlas, tak můžete ohuchnout.
4: Nemůže se vám nic stát, pokud to máte na málo, ale bolí pak o to, když to je dlouho v těch uších, tak o to bolí uši.
5: Praskly by nám bubínky.
6: To, když si to posloucháme pořád do kolečka, ty samé písničky, tak nám to může už zpívat i v mozku.
7: Tak vám můžou téct uši.
8: Jsou škodlivý, protože můžou i někdy vybuchnout z uších.
9: Jsou, protože tam může být to být naplno a můžou lidi ohluchnout.
10: No, když je to potichu, tak to někomu nevadí ani v okolí, ale když je to nahlas, tak to vadí i v okolí i těm uším.
11: Tak proč máte vy?

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Město Karlovy Vary připravuje diskuze o budoucnosti dodávek tepla do lázeňského města. Mariánské Lázně získaly dotaci na rekonstrukci velkého knížecího rybníka. Kvůli úhynu ryb nezasahovali hasiči na rybníku v plzeňských Malisicích. Zítra čekejte velkou oblačnost s deštěm a přehánkami a teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Karlovy Vary připravili veřejné debaty o přechodu města na moderní a ekologické zdroje energie. 14. a 29. července budou s lidmi na městském úřadě diskutovat zpracovatelé studie, zástupci Sokolovské uhelné, Karlovarské teplárenské a vedení lázeňského města. Město se musí rozhodnout, jestli v budoucnu vybuduje vlastní zdroj tepla, nebo bude za nových podmínek dál spolupracovat se Sokolovskou uhelnou. Ta v současné době do Karlových Varů dodává teplo přivaděčem z Vřesové. Pokračuje primátorka Andrea Pfefferferklová z hnutí ANO.
2: Samozřejmě na městě nebo na Sokolovské uhelné zůstává to, jak to teplo přivedeme do města Karlovy Vary, protože přivaděč je v majetku města a investice do opravy je řádově, tak jak jsme slyšeli, 250 až 700 milionů korun.
0: Veřejné debaty navážou na prezentaci transformace teplofikací, kterou zastupitelé vyslechli na svém posledním zasedání. Mariánské Lázně pokračují v přípravě revitalizace velkého knížecího rybníka. Historická vodní nádrž potřebuje novou hráz, bezpečnostní přeliv a odbahnění. Město už na projekt získalo dotaci z operačního programu Životní prostředí.
3: Projekt je zaměřený na rekonstrukci poškozené malé vodní nádrže. Obnova má zajistit její bezpečný provoz a schopnost zachytit vodu při velmi silných srážkách. Podle zastupitele a bývalého místostarosty Samuela Zabolotného z hnutí ANO, město na projekt získalo téměř 19-milionovou dotaci, kterou by ale mělo vyčerpat do konce roku 2027. Z Mariánských Lázní Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
0: Stovky ryb uhynuly kvůli nedostatku kyslíku na rybníku v Malisicích u Plzně. Dnes tam kvůli tomu zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči. Na místo vyjeli i pracovníci chemické laboratoře a povodí Vltavy. Podrobnosti popisuje mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
4: Provedeným měřením bylo zjištěno, že je nízký obsah kyslíku ve vodě, což bylo vyhodnoceno jako příčina úhynu ryb. Hasiči nasadili vodní čerpadla, z jejichž pomocí potom byla čeřena hladina rybníka a tím doplňován kyslík. Taková situace v horkých měsících není ničím výjimečná. V průběhu léta k provzdušňování rybníků a k úhynu ryb z nedostatku kyslíku vyjíždíme poměrně často.
0: Novým předsedou dozorčí rady skupiny ČES se stal místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. Informovala o tom energetická společnost. Do rady ho na začátku června jmenovala valná hromada podniku. Teď ho ostatní členové rady zvolili do svého čela. Fiala nahradil Radima Jirouta, kterého akcionáři odvolali.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte velkou oblačnost s deštěm a přehánkami. Bouřky výjimečně i silnější s možností nárazu větru a menších krup. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dopravní nehoda na 133. kilometru D6 ve směru na Cheb by měla být odstraněna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ty bychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Prázdninově naladění Patrik Rozehnal a...
3: Ondřej Kepka.
2: Nadechla se. Nebo lžu?
3: Je ne, prázdně... ne, jsem to já. Ano, ano,
2: a je prázdninově naladěn Ondra?
3: Ano, ano, jen jsem byl zaskočen. Že tak rychle. Že se mám tak jako představit.
2: Jo, ano, ano, představme se. Já budu se ptát, co budeš vybírat, ty budeš vybírat a posluchači nám pomůžou.
3: Výborně.
2: Takový princip našeho pořadu. Tak se do toho vrhneme, jo?
3: Jdem na to.
1: Humoriáda.

0: Začíná dnešní Humoriáda, stále ještě červnová, ale už prázdninová, letní, a s Ondřejem Kepkou, a ten si vybírá první ukázku.
1: No tak já sáhnu do bakalářů. Asi kdo poslouchá, ví, o co šlo. Televizní seriál velmi úspěšných povídek a režisér Jan Hřebek natočil s Evou Holubovou a s Mirkem Donutilem a Bobem Kleplem Dobrou zprávu.
0: Dobrou zprávu pro Mirka Donutila, když v televizi vidí zpravodajství, ono je to trochu reminiscence na tu dnešní dobu, ano, že by se mohly vrátit staré časy a jemu se to trochu líbí, tak o spolu takhle diskutují.
2: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
3: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
2: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
3: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
2: No a co je lepší dnes než tenkrát?
3: Já se ptal první, odpovězte mi.
2: No jsem ti odpověděl otázku.
3: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice na hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím jít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
2: Je hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, dáš přinesli skleničky a je to, to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
3: Takhle kravina mě v životě nenapadla, pane Jileček. No, ne, ne.
2: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš takhle. Učíš pravdu? Jseš si jistý, že učíš pravdu? Jseš si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrutuje? Jseš si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
3: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
2: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
3: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím?
2: No tak, prosím tě, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě si žilo hůř, bylo plocho?
4: Jenom taková maličkost, pane Jileček. Jestli pak víte, co je tohle?
2: No co já vím, no vata, ne?
4: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si ji tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
2: To na mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu toho měla. Proč jsi nepřišla?
4: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším. Se vším.
2: Já nevím, vy jste divný lidi. S váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne. Vy furt se nímráte v té minulosti, vám to dělá dobře. Vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Milá návštěva. Mirek Donutil, tak takhle.
1: No tak to by se dali vyprávět hodiny a hodiny. Měl jsem tu čest s ním několikrát točit sobě režisér s hercem. A byla to setkání úžasná, velmi energická, velmi osobitá, ale prostě to je člověk, který z každé minimální situace dokáže vytěžit maximum. Já si pamatuju, že jednou měl projít dveřmi jenom, jo, ve scénáři vejde.
0: Ano.
1: Poznámka vejde, celkem neskýtá nic jako zvlášť. Tak jsem si tak tam hlídal, jakože vejde, jo. No a Mirek vešel, takže z toho byl for, jako. No, tak já vím, že někdo řekne, to je jako jasné, u komiku není, není. Jako on má pro tohle nesmírný smysl, ale zároveň je to úžasný herec, širokospektrální, protože teďka hraje třeba skvěle smrt obchodního cestujícího, že je jednu z nejslavnějších tragédií jako divadelních prostor a tak dále, no prostě. Takže byla to, a on mi je totiž taky velmi autorský a režisérský, že přicházel vždycky na plac s různými nápady, jo, a jednou třeba přišel a říká, hele, já tam, jak tohle, to bude jako dublovat někdo, jo, to bude dubler. Říkám, Mirku, jak dubler, jako, no ne, tam jak já mám, on potřeboval nějak někam odjet, jo, a vymyslel si, že na ten jeden závěr, že přijde jeho náhradník, který ho měl už vymyšlený, ale on to měl vymyšlený, nebyl jako blbost.
0: Jako on měl konkrétního člověka.
1: Konkrétního člověka a měl to narežírovaný, přesně mi to takhle předložil a problém byl v tom, že ten nápad byl dobrý. To znamená, že těžko se na to reagovalo, ne v žádném případě to, jo, protože jo. To nebyla blbost, on to tak vymyslel, říká, hej, tady to stříhneš.
0: Takže my jsme někde viděli dublera.
1: No, ale jenom v jednom.
0: No, teď už si nejsme jistí,
1: jestli je to ten pravý.
0: Někdo někdy pozve Mirka Donutila, jestli přijede ten pravý a na jeho dubler.
1: Ale nemluvící, byl nemluvící. Byl nemluvící, takže jako.
0: A zezadu jenom.
1: No, z boku takhle, a říká, uděláš takový celeček, víš, takový širší záběr jenom, jo, aby to nebylo jako úplně blízko, jo.
0: Takže ti trénoval vyloženě.
1: Bylo to velmi náročné natáčení, ale a tohle by se dalo vyprávět, ale byla to krásná zkušenost, musím říct opravdu. A že jsem měl možnost od dětství se potkat s velkými jmény, takže jsem takovo si ho zařadil mezi tyto velikány, ale jeho přístup je zcela osobitý.
0: Říká Ondřej Kepka, vybral ukázku bakalářskou z povídek, tedy bakalářských. Můžeme pokračovat, ale zase jinou v režii, tedy nebo podle scénáře Jaroslava Dítla, povídka z cyklu Bakaláři Lalůček, ve kterém se objeví třeba Lenka Kořínková, Zdeněk Řehoř, Dana Medřická, Marie Rosulková. A nebo nabídnu Josefa Skupu a Hurvínka z Pejbla, jak pečou bábovku. Druhá varianta. Vyberte si jednu, dejte hlas, telefonní anebo SMS-kový, hlasujte pro někoho a počet hlasů rozhodne o tom, co půjde do vysílání. Čísla do studia, to telefonní 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor, mezera A nebo B, tedy do textové zprávy. Je to pořád Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Je to tak, čekají nás i speciály o víkendu s Františkem Kinským, hodinové speciály, které představí různé majitele těch soukromých zámků i z řad bílé šlechty. Tak začneme samozřejmě u Františka Kinského doma, to tu sobotu v Kostelci nad Orlicí a v neděli se přesuneme do Neustupova na Benešovsku na další zámek. Ale teď k Humoriádě, kde vybíráte, hlasujete, využíváte telefonu 731 800 900. Ondřej Kepka spolu se mnou naslouchá vašim prosbám a hlasům. Buď Bakaláři a nebo Josef Skupa, pro co hlasujete? Dobrý den. Kdo pak tam je? Kdo se ozve? Tedy doufám.
3: Dobrý den. Karel Bojkovic. Zdravím pana Ketku a Patriku vás taky. A já bych si přál pana Skupu.
2: Dobře, píšu mu bod. Tady jdeme na dalšího. Kdo tam je? Kdo se dovolal a je ve vysílání po telefonu?
4: Dobrý den, tady Miloš Lové Třebovej. A chtěl bych pokračování.
2: Dobrá, bakalářská povídka dostává hlas. Kdo teď?
5: Zdravím, Králové, vás zdraví Magdalena a prosila bych moji milovanou, nejmilovanější herečku paní Metřickou.
2: Dobře, tak jo, děkuji za to hlasování. Byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec se ještě ocitáme v bakalářské povídce Lalůček podle scénáře, inspirováno teda dopisem tehdy diváků Československé televize. Lalůček, ta situace, kdy mladá dáma chce do tanečních, chce náušnice a tak si proráží hřebíkem ušní lalůček a rodina to takhle řeší.
6: No dobře, ale teď ty nejsou s klipsama, ty jsou do uší.
7: Si je dám do uší.
6: Jo, ona si je dá do uší. Prosím tě, ty mluvíš, jako kdybys měla ty uši propíchnutý.
7: No, tak si je dám propíchnout, no.
6: Jo, ona si je dá propíchnout, no. A od koho, prosím tě, teď? No. Kdo ti je propíchne?
8: Tak, ten věšáček je hotovej.
7: Jej, já mám nápad. Táta mě prorazí.
8: Co?
7: No, přece uši.
6: No to je ten pravej, ten nezapíchne ani kuře. A čím?
7: Co čím, no? Hřebíkem.
8: Co?
7: A uši.
8: Cože?
7: Tati. Tak dokaž bábince, že se mejlí.
8: Ty to myslíš vážně?
6: Čím větší hloupost, tím to myslí vážně.
7: A každá holka má náušnice, jenom já ne. Proč jsi mi teda potom dostávala?
8: Já přece nevím, jak se to dělá.
7: To nic není. Romaně Kyselkovej to tatínek procviknul kleštičkama.
8: To museli být nějaký zvláštní.

0: kleštičky, takový já nemám.
1: Tak mi to proraž tou skobičkou.
2: No skobičkou, prosím tě. Majzlík na to vemte.
3: Aby.
0: To musí být nějak dezinfikovaný a tak.
3: Tady máme tu slivovici.
1: Jo, to je nápad. To
2: má,
1: je nápad.
2: Pokrova.
1: Slivovici to zdezinfikujeme, skobičkou to prorazíme a večer do naples s náušnicema. No co? To je místo narkózy. Cvakni si taky.
0: A ty si opravdu myslíš, že já to dokážu?
1: To nic není. Podívej. Vemeš, prorazíš, nasadíš náušnici a tak to uděláš dvakrát.
0: To ti bude bolet.
1: Ale o mě se neboj, já to klidně vydržím.
3: Ona by ty náušnice jinak opravdu vůbec neužila.
1: To či...
0: A kde to budem dělat?
1: Já dám hlavu třeba takhle na stůl. Ukaž. Takhle dám hlavu na stůl.
0: No, to bych chtělo...
3: Co?
0: O trošku vejš.
3: No tak si můžeme dát na stůl stoličku.
0: No,
1: tak dobrý.
0: No, takhle
1: dobrý.
0: By to možná šlo. No,
1: tak dělej, já mám malo času, bude na mě čekat Pepa.
0: Si vám ještě trochu ty slivovici.
1: Ne. Ale... Nepij, vždyť se netrefí.
0: Já ne pro sebe. Já tím poleju to ucho.
1: To jo.
4: Humoriáda.
5: Byly různé metody, ano, taky jsem zažil u spolužáků, kdy se takhle různě dělali otvory na náušnice ruší, kdy se to v té době nosilo. Tak nějaká vzpomínka třeba na nedomedřitku nebo bakaláře, Ondro?
6: Já jsem zažil ve svých raných dobách, a myslím, že to tak plus minus je tahle ta ukázka. Shodou nás jsme měli štěstí na pana Řehoře, to byl příběh, jmenoval se Lázně, s Ivou Janžurovou. Já tam nebyl důležitý jako v tom příběhu, ale bylo to krásné natáčení s panem Dudkem a autorem byl pan Dietl. A potom Petr Kostka, Jana Prajzová, Jak jsem tatínka odnaučil kouřit. Obě ty povídky docela opakují, takže si to diváci připomínají. A tam jsem tatínka jako svoje, myslím, vánoční přání přemlouval, aby přestal kouřit. To byla taková ta doba, kdy se začalo proti kouření. Ve mně to zanechalo hluboké vzpomínky na natáčení v Petru Koskovi nikoli, protože se na to vůbec nevzpomněl. Když jsme se po letech viděli, tak říká, když jste mě hrál, tatínka, vážně? Takže vidět, že to nebyla velmi významná v jeho filmografii povídka. No a s paní Medřickou shoda neuvěřitelných náhod, ale tři krásné, velké role, teda musím to říct, já a ona, asi nejhezčí byla Maska, taky dvojice Luděk Munzar a Jana Prajzová zase jako mami, jako rodiče.
5: Ano.
6: A já jsem tam byl zohavený po výbuchu nějaké miny a ona mě přesvědčovala, byla taková moralitka, trošku to je, když se teď po letech na to dívám, ale přesvědčovala, že jako důležité, co je vevnitř a ne jak vypadám a takhle. Ale co bylo krásné, my jsme točili scénu, kdy já jdu, paní Medřická byla pokladní a já jdu jako s nákupem a ona tam markuje na tu starou kasu ještě tehdy analogovou, jo, dneska už asi nespomínají posluchači. No a nějak se natáčení zaseklo a takhle jsme tam stáli a stali jsme tam asi 2 hodiny, teda já stál, ona seděla za tou kasou. A teď jsme si povídali, no mě bylo 12, 13, no tak ona byla tak zlatá, že si se mnou povídala, já jsem poslouchal, že jo, a markovala mě účtenky, nesmyslný sumy, třeba 7 halířů, jo, a teď ono to vyjelo opravdu.
5: No, neříkej, že jsi z kotouček schoval.
6: Samozřejmě, já mám památník, kde mám všecky vylepený a potom krásnou od ní věnování.
5: Ano.
6: A ona se podepisovala Dana, Medřická samozřejmě to D, a to D takhle krásným takovým uměleckým tahem takhle jako přeškrtla, jo, tím je ten její podpis charakteristický, jinak nijak zvláštní není. A já jsem řekl, no tak, to musím přece taky. A od té doby beru svoje O a takhle ho přeškrtávám vždycky a pak napíšu Ondřej. Takže tohle je Dana Medřická v mé mechanice podpisu. No, já, říká se, jedna z největších hereček druhé půlky 20. století. Já bych dokonce řekl možná vůbec nejlepší, protože prostě to, co ona dokázala zahrát, ať si posluchači pustí třeba Kočičí hru, sice trošku těžší věc, ale dá se na to podívat i dodnes, fascinující výkon který nemá obdoby v českém divadle a v českém filmu. Jako to, co ona dovedla, to vám... Ještě teď mám z toho si kůži. Hmm. Teď nemyslím to v té pokladně se mnou, jo. Ano. To byla pro ní banalitka, ale to pak jsem jednou porazil hry. Na kole, zase jsem jí jako ve hře, jo. Chodil jsem jí léčit pro nákup. Já jsem hrál takovýhle morality sami, jako jak se má chovat, když někdo něco udělá, tak jak se má chovat jako ke starším, jo, a takovýhle. No, taky takové věci se točily.
5: Ondra Kepka, náš dnešní host. Vyčerpali jsme pro dnešek bakalářské povídky, ale samozřejmě budeme pokračovat dál. Já bych možná chtěl v téhle chvíli třeba také připomenout, že Humoriáda jako taková bude součástí Karlovarského filmového festivalu. Mm-hmm. A máme naplánovanou takovou festivalovou Humoriádu s Naďou Konvalinkovou a s Ivou Hitnerovou v muzeu Karlovarském, což je naproti Grand Hotelu Pup. A to ve čtvrtek 9. července od 18 hodin. Pokud byste si chtěli rezervovat místa, vstup je zdarma, tak je možné na stránkách Karlovarského muzea. Místa jsou ještě volná. Kdo by nás chtěl vidět, pobavit se, navštívit Karlovy Vary v době festivalové, tak může 9. července od 18 hodin v Karlovarském muzeu. Vstupenky jsou ještě k dispozici, ale je nutné je rezervovat, i když je to zdarma, právě na stránkách Karlovarského muzea. Tak tam klidně zaměřte i během písničky, kterou pouštíme, a zatím budeme s Ondrou Kepkou přemýšlet také o tom, co dalšího vám pustíme, nad čím pak budete přemýšlet v Humoriádě té dnešní.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozena, Ondřej Kepka ve studiu Humoriády. Ondřej, co vybíráš teď?
2: Sázka na jistotu, Miloslav Šimek a havarijní pojištění, ne, havarijní údržba pražských chodníků, pardon.
1: Ano, takže Krampol a Šimek dohromady.
2: Ano, no.
3: Vážení přátelé, dnešní pořad Ozvěny týdne bychom chtěli věnovat zamyšlení nad pražskými chodníky. Hned z počátku přečtu podstatnou část jednoho dopisu. Když vystoupíte na Karlově náměstí z metra, žasnete, kde se vzala na chodníku opravdová dlažba. Skutečně celých dlouhých 20 metrů směrem k mostu i na druhou stranu jsou chodníky vydlážděny opravdovým kamenem. Po 20 metrech ovšem kamenná idyla končí a chodník připomíná koryto rokytky po povodni. Uvolněné kostky, sešlapaný jíl a asfaltové ostrůvky se střídají v neuvěřitelně pestré mozaice. Pražští chodci připomínají houbaře. Se sklopenýma očima poskakují, zakopávají, padají a zase se vztyčují, vzájemně se přeskakují, spílají si klej a polohlasně nadávají. Někteří sedí na obrubnících, fačují si odřeniny, jeden se drží za ukopnutý palec a úpí, druhý si sundal botu a spravuje drátem žraloka. O Výrony není nouze. Maminka, která věla na chodník s kočárkem, beznadějně uvízla. Po chvíli marného vyprošťování posiluje dítě sunarem, pak ho vyndavá a oba tlačí. Zřízenec, zvaný Šedý mor, vše sleduje a přemýšlí, komu by udělal pokutu, aby měl na výplaty. Tolik je R z Prahy 1. Doktor P.D. z ortopédie na Bulovce píše: situace pražských chodníků je bezútěšná, lidé padají jak hrušky, tolik zlomenin a výronů nepamatujeme, půjde-li to takhle dál, dojde nám sádra a budeme nuceni dávat lidem nohy do cementu. Z dalších dopisů snad už jen krátké úryvky. D.M. Praha 6, píši vám z pošty, před kterou ležím. Nebo tady, nazdar ty starý paroháči. Pardon, to je soukromý dopis. To mi píše manželka z Františkových Lázní. Vážení přátelé, z dopisu nám jednoznačně vyplývá, že Pražané mají ke stavu chodníků svého města oprávněné výhrady. Pozvali jsme proto dnes do studia vedoucího městského podniku služeb údržba havarijního stavu pražských chodníků, soudruha Josefa Dlažku. Prosím. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Soudruhu Dlažko, prosím vás, zlepší se v dohledné době stav pražských chodníků?
4: To bych nerad sliboval. Situace není jednoduchá, chodníků je moc a jejich stav se nám neustále zhoršuje a zhoršuje.
3: No tak to víme. Kdybyste nám prostě řekl, proč se zhoršuje.
4: Tak lidé jsou zvyklí moc chodit. To je ještě zřejmě zlozvyk ze starých časů, kdy lidé byli zvyklí zeblovat po bulváře.
3: Já vám nechci nějak oponovat, ale k tomu snad chodníky slouží, aby se po nich chodilo.
4: No tak to jistě máte pravdu, ale lidé by měli jen tak zlehka našlapat. Ne tak dupat. Údržba chodníku je náročná a nejsou lidi. V současné době máme pro celou Prahu jen dva brigádníky. A s těmi jsou ještě problémy.
3: Jaké problémy?
4: Ten jeden se opíjí.
3: A co ten druhý?
4: Ten mu nalévá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Nějaká vzpomínka se spojovacím slovíčkem chodník by byla, že se třeba zametal, uklízel chodník, nebo měl službu v domě třeba na úklid, nebo tak.
2: Bývalo. Ano, my jsme měli službu tedy, že jsme byli rozepsáni a tam bylo nádherné to, jak to bylo rozepsáno dopředu, že jo, bez předpovědi počasí. A já vím, že jeden soused už prostě to nevydržel, jo, protože pravidelně, když dostal teda ten svůj den, tak nasněžilo, že jo, nebo byl nějaký to. A já zase jsem měl to štěstí, že nic, jo. A zase to nějak roztálo. A já služba, jak jsem říkal, chodníky čistý, že jo, krásný. A on zase nasněžil. No, tak...
1: Kdo to sestavoval?
2: No, to se jako vygenerovalo někdy v září.
1: To, jak se přistěhoval.
2: Někdy v září, jako jo, a udělalo se to tak, aby samozřejmě neměl, já nevím, každý pan Novák, aby neměl pořád neděli, že jo, takže se to různě posouvalo, přeskakovalo, jo, aby jednou člověk měl pátek, ale prostě ono to tak vyšlo.
1: A taky směňovalo.
2: No, potom ano, jednou nabízím si jednu svoji středu, nabízím. Jo, a on si to vyměnil, ale špatně, protože si vzal ten den a zase nasněžilo v ten den, co si vzal jako novej, takže komu je dáno, tomu je dáno.
1: Výborně. Ondro, ať nezůstaneme jenom u sněhu, ale ano, je tu léto.
2: Ano.
1: Co ty ale to, nějaké cestování, máš nějaký tip, kam se podívat?
2: No, tak...
1: Vím, že ty máš nějakou výstavu?
2: Já, no, děkuji ti, že jsi mě to vlastně připomněl. No, já jsem letos, mám takové fotografické léto, protože jsem byl osloven opravdu, a to mě potěšilo, v zámku Klášterec nad Ohří, jestli bych pro ně nepřipravil výstavu. Fotografii, jako autor fotografii.
1: A už je?
2: No, ta výstava bude mít 17. července vernisáž a pak celé léto vlastně, takže kdo je z Karlovarského kraje nebo z okolí, nebo i z daleka, když budou mít
1: kouště. Co tam bude za fotky?
2: Bude tam taková přehlídka, ta výstava se jmenuje The Eight, to jako je 8. To možná už jsem tady řešil, moje šťastné číslo. Ano, a trošku to s tím souvisí, protože jedna taková série je tam o mých jaksi osmičkách, které mě provázejí celý život. A jsou tam ale také, aby to bylo atraktivní pro návštěvníky, tak je tam jedna místnost věnovaná portrétům, kde třeba bude Miloš Kopecký, pan Václav Havel, bude tam Vlastík Brodský, Luděk Sobota, tady jsme tady měli pana Šimka před chvílí, že jo, Petra Černocká třeba, které jsem měl možnost vyfotit, ale jako většinou jsou to fotky, které jsme neudělali jako náhodou někde tak jako u stolu, ale že jsme opravdu fotili pro nějaký účel, ale třeba i vznikly, třeba ten pan Brodský vznikl na chalupě během návštěvy jako taková reportáž. Pak tam bude něco z mé oblíbené krajiny, přírody Vysočina, okolí Devíti skal, třeba myslím, že něco i od moře Dolomity, taková jako krajinářská záležitost a trošku i z divadelní fotografie. Mm-hmm. Boris Rezner, Bára Kodetová a Kateřina Lojdová z Pražské Violy třeba tak. Takže takový trošku jako ohlédnutí. No,
1: Klášterec
2: nad
1: Ohří.
2: Klášterec nad Ohří a pak se přesune to ještě do Prahy, do galerie je Koníček do Lucerny, kde bude taková menší verze této výstavy a nakonec bych to chtěl finalizovat knížkou. Takže by to mělo být jako kniha.
1: No. Tak o tom si určitě ještě popovídáme. Tak tip na výlet, případně na prázdniny, vernisáž 17. července a pak kdykoliv můžete navštívit. A my teď budeme zase hlasovat. Buď vybíráte Jiřího Krampola s Miloslavem Šimkem, nebo nabízím proti Josefa Větrovce se Slávkou Budínovou ve Scénce. Vyberte si na telefonu 731 800 900 nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte Humoriádu, Ondřej Kepka, Patrik Rozehnal ve studiu a pozor, na výběr jste dostali dvě ukázky. Pokračovat s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem nebo udělat změnu s Josefem Větrovcem a Slávkou Budínovou. Hlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Kdo? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pokračování.
3: Evo, děkujeme za zavolání, zvednutí telefonu a vyřešení vašeho přání. Jdeme za dalším, kdo tam je?
5: Dobrý, zdravím vás, Standa Zemníků i pana Kepku a pokračujte s panem Krampolem.
3: Dobře, dáváme jim bod. Dobrý den dál po telefonu.
6: Honza, dobrý den. Já vás zdravím také do studia. A musím říct, že jsem se teďka skvěle bavil na dálnici s panem Krampolem a s panem Šimkem, tak jestli můžete pokračovat.
3: Já myslím, že jo, dvě třetiny hlasů byly pro ně. Tak jim dáme zase prostor. Tak šťastnou cestu, mějte se hezky, děkujeme za hlasování všem a pokračujeme s havarijní údržbou pražských chodníků.
7: A učně nemáte?
8: V současné době ne. S posledními dvěmi jsme se rozloučili minulý týden.
7: A můžete nám zase sdělit důvod?
8: Tak ten jeden, ten hezčí menší, se po prohlídce u psychiatra projevil jako sexuální maniak.
7: To je zajímavá zpráva. A jak se to, prosím vás, projevilo v jeho práci s kamenem?
8: Sestavoval nám dlažbu. Kolem ještě dělal blesky.
7: Ale soudružko, proč tedy neuděláte mezi mladými nábor? Když jsou jistě mladí, kteří chtějí pracovat. Já si vzpomínám, jednou jsem dokonce jednoho takového viděl.
8: I to jsme zkoušeli například na diskotéce Praze 9. Byla uspořádána výstavka kamenných prací. Dokonce na tanečním parketu, ale bohužel...
7: Dopadlo to jak?
8: Katastrofálně.
7: Tak to popište nějak.
8: Mladí výstavku rozebrali a kamennými výtvory nás hnali na útěk.
7: Chcete snad říci, že po vás metali dlažku?
8: Dlažku i kameny.
7: No a to je nebezpečné, to nebyl někdo zraněn.
8: Většina dozad.
7: A vy jste byl zraněn také dozad?
8: Já do hlavy, já jsem vedoucí.
7: Z vaší řeči vyplývá, že zřejmě krásným pražským kamenným mozaikovým chodníkům je definitivně odzvoněno.
8: No konečně hovoříte rozumně. Věřte mi, že kostky na pražských chodnících by dnes nedal dohromady ani maďarský inženýr Rubik se svým kolektivem.
7: A je nějaké řešení?
8: Je. Ohřát asfalt a záplatovat a záplatovat.
7: No ale asfaltové záplaty, to není hezké. Nemohli byste aspoň vyasfaltovat chodníky celé?
8: Myslíte asfaltový koberec, takzvaný Tebich Dechťák?
7: Ano, přesně tak.
8: I ten byl v plánu, ale asfalt uvozí jako šafránu, jeho málo a nikdy ho nepřivezou vůbec.
7: A co prosím vás potom v podniku děláte, když nemáte materiál?
8: Potom si neohříváme asfalt, ale vodu a vaříme si kávu a zpíváme si tu naši.
7: Vy si zpíváte kterou?
8: Díra, nedíra, pojď se zalívá.
7: A zpíváte dlouho?
8: Dlouho, často a hlavně rádi. Zpěv utužuje kolektiv, ale promiňte, já musím do podniku.
7: Co se stalo? Přivezli asfalt, budete pracovat?
8: Ne, no ty budeme zpívat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: My si taky budeme zpívat. Ne my dva s Ondrou, to ne, ale můžete si zpívat u další písně a taky během toho hlasovat. A ctíneme i poslední ukázku, tu pátou, tu nám vyberete. Vracím do hry Josefa Skupu, stejně tak Josefa Větrovce a Slávku Budínovou. Ty stavím proti tedy horvínovské tematice a vy si vybíráte humor mezera A či B, psáno v SMS-kách a posíláno číslo 90 01 04 nebo využijte telefonního čísla do studia 731 800 900 a vyberte poslední ukázku.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Rychlé hlasování v Humoriádě. Co vybíráte jako poslední ukázku? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku.
3: Díky.
2: A já bych hlasoval pro pana Větrovce s paní Vodinovou. Díky.
1: My taky děkujeme, a těch hlasů bylo opravdu dost pro ně, tak si dáme aspoň kousek té slavné scénky nazvané Emancipace.
4: 6:30. Já si musím udělat ještě malou generálku. Slavinko!
5: Ha? No, vlastně.
4: Jak to, že nemám černou kávu? Celé odpoledne pracuji na referátu a nemám tu černou kávu.
5: Já jsem tě žádala ty košele, Pepičku, víš.
4: Prosím tě, nepovídej mě pořád o takových samozřejmostech. Já si je přece při psaní referátu snad žehlit nebudu, ne?
5: No, ne.
4: Ale víš sama dobře, jak se mi je těžko pracuje, když nemám po ruce černou kávu.
5: Jo, tak já ti hned přinesu, Pepičku,
4: ne?
5: Jo?
4: Půjdem. Ne, počkej, moment, já už se bez ní obejdu. Skoč mi pro cigarety, ano?
5: Jo.
4: A nezapomeň na večeři, ano?
5: Jo, já určitě, všechno budeš mít včas, Pepičku, klidně.
6: Vážené soudružky, občanky a dívky, vážené shromáždění, dovolte mi, jako představiteli mužského pohlaví, lepší bude pokolení. Mužského pokolení, abych zaprotestoval na adresu těch, kteří stále ještě nechtějí pochopit význam rovnoprávnosti. Je hanbou mužského pohlavení. Totiž pokolení, že existují muži, kteří vzdorují spravedlivým nárokům našich...
5: Tady máš ty cigarety.
6: Jaký cigaret?
5: Jsi chtěl pět.
6: Já jsem chtěl cigarety?
5: Jo.
6: Aha, jo, já jsem chtěl. Tak je, polož na stůl, dobrý, děkuji. Připrav mi prosím tě lakýrky, ano, tady černé ponožky mám tak lakýrky, ano.
5: Zletím.
6: Kde jsem to teď? Člověk má nit a potom takhle někdo... Zatracený ženský.
4: Ne, není pohyb. Totiž není pochyb, že mají-li být správně vyhodnoceny výdobytky žen, je nutno přejít od teorie k praxi. Je třeba odstranit křivdy, kterých se na ženách dopouštíme přímo. Přímo ve svazku rodinem. Slavinko, co je s tím jídlem?
5: Polivku už máš na stole.
6: Tak. Jak to na stole? Co mám na stole, prosím tě? Tak ty si myslíš, že teďka všeho nechám, jo, sednu si ke stolu a budu najednou večeře, nebo co, jo? Víš co, já mám tady hle toho za odpovědnost? Slavinko, chce dnes referát, to není jako umí nádobí.
5: Ne.
6: To je strašlivě důležitá agitační práce.
5: Ne.
6: Tu polivku mě dej ohřát, jo?
5: Jo.
6: Tak připrav mě, vykartáčuji světle žaty.
5: Jo, já vykartáčuji.
6: Zhrůzou zjišťujeme, že v atomovém věku, prosím, existují manželství, kdy muž si dělá z vlastní ženy přímo služku. A s takovým nestydatým otrokářstvím musíme okamžitě a rázně skoncovat.
5: Tak tady máš ty boty, Pepičku.
6: Boty, výborně.
5: Prosím tě.
6: Já samozřejmě postíkám, školik je hodně, podívej se,
5: no, pojď tam hodná.
6: Vyskytují se ženy, které se však bojí svých mužů a otrockým slouží. Tak hodná, dej pozor, ty mě se na tu nohu vykroutíš, co ty děláš, neumíš obout ani boty vlastně. Moment na říci, pojďme říci, no. No tak, moment, já tady mám tu
5: druhou.
6: Tu druhou, no. Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. A krucinál, ty se s tím pár.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme za výběr, za pomoc vám, co jste poslouchali, vybírali, volali a psali. Děkuji Ondrovi Kepkovi za návštěvu.
3: Já moc děkuju, že jsem tady tento slavný den 30. června mohl být. Děkuji. Vše dobré.
1: Nezapomeňte na jeho vernisáž 17. července v Kostelci nad Ohří fotografie a nezapomeňte také na to, že už příští týden ve čtvrtek 9. července budeme v rámci festivalového programu ve Varech s festivalovou humoriádou v tamním muzeu na Nové Louce od 18 hodin a lístky na Naďu Konvalinkovou a Ivu Hitnerovou si už teď, třeba v téhle chvíli, můžete rezervovat přes stránky právě Karlovarského muzea. Budeme se na vás moc těšit, je to zdarma, je ale třeba vstupenky rezervovat předem, ať máte místo, ještě jich pár zbývá. No a děkuju a zítra se zase těším naslyšenou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj zrušil zákaz rozdělávání ohňů. Silničáři zítra začnou s opravou poloviny dálnice D5 u Stříbra ve směru na Plzeň. Za pohonné hmoty si řidiči ve středu opět připlatí. Zítra čekejte velkou oblačnost s deštěm a teploty do 23 stupňů. Nové zprávy s Matějem Štechem. Hejtmanství Karlovarského kraje dnes zrušilo stav zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. V kraji platil od pátku, kdy ho vyhlásil hejtman kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám, které výrazně zvyšovaly riziko vzniku požárů v přírodě. Podle krajského úřadu se situace zlepšila a bezprostřední nebezpečí pominulo. Znovu tak platí běžný režim bez mimořádných omezení. Hejtmanství přesto vyzývá lidi, aby byli při rozdělávání ohně v přírodě opatrní a vždy zohlednili aktuální počasí i stav okolní vegetace. Ředitelství silnic a dálnic zítra začne s opravou poloviny dálnice D5 u Stříbra na Tachovsku ve směru na Plzeň. Práce se týkají zhruba 10-kilometrového úseku mezi 110. a 100. kilometrem a potrvají do konce října. Rekonstrukci rozdělili silničáři do několika etap. V té první naplánovali výstavbu nouzových zálivů na pravé polovině dálnice. Z tohoto důvodu bude uzavřena zpevněná krajnice. Pokračuje mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
2: Cementobetonový povrch vozovky v tomto směru tak v následujících měsících projde kompletní rekonstrukcí. Vyměněna budou svodidla ve středním dělícím pásu i v krajnici. Stavební úpravy jsou naplánovány také na mostních objektech v daném úseku. Opraveno bude mimo jiné kanalizační potrubí a obnoveny budou dopravní sčítači i meteostanice.
1: Maximální ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 9 haléřů na 40 korun a 650 haléřů. Naftu pak řidiči natankují nejvýš za 630 korun a 160 haléřů za litr. To je o 14 haléřů víc než dnes. Vláda regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. V Německu dokončili obří projekt rekultivace důlní krajiny. Na pomezí Saska a Braniborska vznikl systém jezer v místě, kde se dříve těžilo uhlí. Údajně je to největší umělá vodní plocha v Evropě.
3: Atraktivní jezera v místě, kde ještě před 20 lety byla po těžbě spoušť. Tak včera braniborský ministerský předseda Dietmar Wojtke hodnotil pro Braniborský rozhlas projekt, který se stává celkem z 5 jezer. Ta jsou vzájemně propojena splavnými kanály. Lodě se tak mohou nově vydávat zhruba na 50-kilometrový okruh. Jezera včera pokřtili první rozplavbou taky stovky plavců v bledě modrých plovacích čepičkách. Místní svaz podnikatelů v turismu věří, že se zvýší zájem o region. Jejich metou je 1,5 milionu návštěvníků ročně. Z Berlína Tomáš Žavlín, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude zmenšená oblačnost, přehánky nebo bouřky, déšť s malými kroupami. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra čekejte velkou oblačnost s deštěm a přehánkami, bouřky, výjimečně i silnější s možností nárazu větru a menších krup. Večer budou srážky ustávat a později se začne i vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Povane mírný severozápadní až severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Výjimečně s nárazy kolem 55 až 70 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, aby o zátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 181 ve Svatavě na Sokolovsku je hlášená dopravní nehoda.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
1: Hezký a příjemný den, je 17 hodin 4,5 minuty i dnes, 30. června se ohlédneme za děním v našem kraji. Zpěvák a muzikálový herec Josef Wagner míří se svou koncertní show Muzikály na Hruby do Ostrova. Podrobnosti po 17:30. Krušnohorská obec Potůčky připravuje výstavbu 4 nových bytových domů. Také se tématu budeme věnovat. Ve svých 82 letech stále stojí u operačního stolu. Řeč je o profesoru Josefu Dvořákovi, připomeneme jeho osobnost. No a za malou chvíli si budu povídat také s kolegou Josefem Šorfou. Prázdniny začaly a na své si můžou přijít hlavně děti. A v zápětí dostane slovo ještě náš kolega Matěj Štech, který sleduje aktuální dění dnes v úterý 30. června 2026. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Petr Čimpera.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Stát převezme karlovarské letiště a zajistí regionu vlastní leteckou záchrannou službu. Ministerstvo obrany areál zmodernizuje a armáda tam vybuduje novou základnu. Kraj letiště předá státu bezúplatně. Jako podmínku ale vyjednal zachování běžného civilního provozu, uvedl hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
2: Nová letecká základna se staví na Varském letišti, bude hotová nejpozději začátkem roku 2028.
1: Samotný převod letiště na stát proběhne ještě v letošním roce. Potůčky na Karlovarsku připravují stavbu 4 nových bytových domů. V krušnohorské obci blízko hranic s Německem jde hlavně o podporu mladých rodin s dětmi nejen z Potůčku, ale i z okolí. Obec nabízí školu, školku i další servis. Pokračuje nezávislý starosta Vlastimil Ondra.
3: Chceme nejdříve postavit v první etapě 2 domy z 20 byty. Jeden ten dům vychází kolem 40 milionů korun.
1: Tématu se budeme věnovat po 17:30. Policisté na Karlovarsku našli v úterý ráno mrtvého muže. Mělo se jednat o jejich bývalého kolegu Rudolfa Flašku, který měl podle prvotních indicí spáchat sebevraždu. Někdejšího šéfa mordparty v hodnosti plukovníka před 2 týdny potrestal soud za to, že letos v březnu přijel do služby opilý. Po incidentu skončil mimo službu a požádal o propuštění z řad policie po více než 20 letech služby. Mezi Loktem a Královským Poříčím na Sokolovsku je dočasně uzavřena cyklostezka. Jde o úsek od odbočky u lávky na Staré sedlo až po lávku v ulici Sportovní u čerpací stanice. V areálu Karlovarského motýlího domu Papilonie připravili na dnešek dětský den. Děti soutěžili například v chytání rybiček, proběhli si opičí dráhu a malovali na sklo. Podrobnosti řekneme už za pár minut.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Areál pod Karlovarskou rozhlednou Diana dnes ožil dětským dnem v Papilonii, tedy u motýlího domu. Přímo na místě je náš regionální stopař Josef Šorfa. Příjemné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Tak Pepo, co si mohli děti na zábavném dnu u motýlího domu vyzkoušet?
2: Tak organizátoři pro ně připravili venkovní soutěže, třeba chytání rybiček. Poslední z dětí si tady ještě teď zkouší prolézt opičí dráhu, některé skákají panáka, mohli si také zaházet kroužky na cíl, nebo se zkusit trefit míčkem do pusy housenky. No a já jsem si zkusil na Dianu vyšlápnout pěšky a nebyl jsem sám, takže jsem teď rád, že sedím ve stínu a koukám se na obrázky, které tady dnes děti namalovali na skla výloh motýlů. Domu.
1: Prázdninový den na Dianě se už blíží ke svému konci, ale počítám, že

0: pospáví skřehotání prostě přeslechnout nejde.
1: Ještě bych se chtěl vrátit dvěma otázkami k motýlímu domu. O něm je známo, že je tam kvůli motýlům poměrně teplo. Jak moc?
0: No, vzhledem k vedrům v posledních dnech se dá říct, že jinde už bývá mnohem tepleji i venku. Oproti nedělnímu rekordu, kdy se teplota vyšplhala přes 41 stupňů, to vlastně není nějak hrozné. V motýlím domě bývá běžně okolo 27 stupňů, což oproti teplotám v minulých dnech docela uchází.
1: No a teď to důležité. Lidé se často ptají, jak přilákat motýla, aby si na ně sedl. Mohl bys posluchačům poradit?
0: Tak mě poradili tady v motýlím domě, že motýla přiláká sytě barevné žluté nebo červené tričko a pomůže navonět se ovocným parfémem. Ale pozor, platí to jen pro motýlí dům. Na večerní procházku k ohři bych to rozhodně nedoporučoval, protože to by se z lovce motýlů stala mucholapka.
1: No a ty jsi v blízkosti toho motýlího domu, tak máš na sobě žluté nebo červené tričko?
0: Ne, pro jistotu jsem bral černou.
1: Tak to byl Josef Šorfa z Karlovarské výšiny přátelství. Reportoval do našeho podvečerního vysílání. Příjemné odpoledne a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Regionální stopař. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probe.

některé vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Naši seniori.
1: V seriálu Naši seniori představujeme osobnosti Karlovarského kraje, které ani ve vyšším věku nestrácejí energii a inspirují své okolí. Dnes vám představíme profesora Josefa Dvořáka, rodák z Prahy, který 30 let působil ve fakultní nemocnici Motol, kde se stal přednostou chirurgické kliniky. Už čtvrt století ale spojuje svůj profesní život s Karlovarskou krajskou nemocnicí, kde vybudoval jedno z nejuznávanějších pracovišť chirurgie štítné žlázy. Navíc se může pyšnit tituly rytíř lékařského stavu i čestný občan Karlových Varů.
2: Profesor Josef Dvořák patří mezi největší osobnosti české chirurgie. Na medicínu se ale napoprvé kvůli tehdejším politickým poměrům vůbec nedostal. Začínal jako sanitář na chirurgii. Právě tam se zrodila jeho celoživotní láska k operačnímu sálu.
3: Takže jsem začal dělat v nemocnici v Krči sanitáře. No a toho jsem dělal na chirurgii. No tam jsem se seznámil s celou tou praxí a s tou chirurgií. Tam se mi to asi začalo tak líbit, že jsem si říkal, že pokud někdy dostuduji, takže by se tomu chtěl věnovat. No a stalo se, pak jsem se na tu medicínu dostal. No a chirurgie už byla potom jednoznačný můj program do dalších let.
2: Sám říká, že chirurgem se člověk nestane za pár let. Potřebuje zkušenosti, pokoru a také dobrého učitele. Tím jeho byl světově uznávaný profesor Niedle.
3: To byl chirurg, kterýho si váží celý svět, nejenom Česká republika, ale celý svět. Velice přísný pán. On sám říkal, víte, demokracie v chirurgii tam moc neexistuje, ale chirurgická škola, kterou já jsem tady zavedl, tu by všichni moji kolegové měli dodržovat a pak ji předávat v budoucnosti dál. Byl přísný, dělalo se od 7 hodin do nevidím, to nebylo, že by se chodilo ve 3 hodiny domů. Pak ale s přibývajícími lety se ukázalo, že jsme mu začali děkovat, protože ta chirurgie se nenaučí hned, to trvá minimálně tak kolem 10 let. A když člověk dospěje do toho stáří a kde už si myslí, že něco umí, tak nakonec pozná, že ještě toho spoustu neumí a že díky takovým lidem, jako byl profesor Niedle, se začne vážit toho, co vás ty lidi naučili, té přísnosti, dochvilnosti, přesnosti, a bez toho chirurgie dělat nejde.
2: Pacienti o profesoru Dvořákovi často říkají, že je nejen výborný chirurg, ale také laskavý člověk.
3: Při operacích nikdy nenadávám, tak jako řada lidí. Snažím se vycházet dobře se všemi svými kolegy, ale i s personálem. Mě nedělá potíž zdravit jako první uklízečky a všechny sestřičky, což některým lidem dělá problémy. A takže já jsem v tomhletom byl vždycky klidný a i na těch operacích jsem nepodléhal žádnému moc rozrušení, i když byly nějaké dramatické situace. A to si myslím, že se mi moc krát vyplatilo.
2: Ve svých téměř 83 letech stále operuje. Přiznává ale, že dnes už více než dřív myslí také na vlastní zdraví. Energii si udržuje pohybem a odpočívá například u malování.
3: U těch barviček zapomenete na svět kolem. A je to hrozně příjemný třeba 3 hodiny zapomenout na to, že jsou nemoci, že taky někdo trpí, no, že si malujete jenom věci hezký, nebo to, kam jste rád jezdil, co máte rádi. Já mám většinou obrázky z Prahy a z jižních Čech.
2: A jakou radu dává nejen mladým lékařům, ale také seniorům?
3: Nic nevzdávat, věnovat se tomu, co mají rádi, udržovat si fyzickou aktivitu, protože když tohle udělají, tak i ta duševní stránka je neopustí. A to si myslím, že je hodně důležitý, aby si udržovali psychiku.
2: Profesor Josef Dvořák pomohl během své kariéry tisícům pacientů a vychoval řadu špičkových chirurgů. Muž, který dodnes věří, že vedle odbornosti patří k medicíně také pokora, slušnost a obyčejné lidské podání ruky. Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Naši seniori. Ty další nominujte na webových stránkách Karlovarského kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: 4 a půl minuty po půl šesté, čas, kdy posloucháte úterní den v kraji Českého rozhlasu Karlovy Vary, je 30. června. Obec Potůčky v Krušných horách se do povědomí lidí zapsala především existencí rozlehlého asijského tržiště, které u státní hranice s Německem funguje přes 30 let. I v Potůčkách ale žijí lidé, kteří chtějí v obci nejen obchodovat, ale hlavně žít a zakládat rodiny. Právě proto tam v blízkosti česko-německé státní hranice vzniká projekt nového bydlení pro nastupující generaci.
1: Bydlet bych tu chtěla, protože tu vlastně mám i práci, takže by to pro mě samozřejmě bylo jednodušší tady i rovnou bydlet.
2: Říká paní Milada, která v současné době má pronajatý byt v sousedním Německu, kousek za hranicí.
1: Ano, tady v sousedním Johann Georgenstadtu mám pronajatý byt. Je to vlastně jediná možnost tady v tom okolí, kde si pronajmout byt. Na těch horách těch bytů moc není. Spíš jsou tu domy a apartmány, že jo, k prodeji, ale ty pronájmy, to je tady takový těžší. No.
3: Paní Milada patří k mladé generaci, která z obce Potůčky v Krušných horách nechce nikam odcházet. A kvůli těmto lidem teď zástupci radnice připravují výstavbu bytových domů. Na kraji obce u státní hranice s Německem mi vybranou parcelu ukazuje nezávislý místostarosta Vlastimil Ondra.
4: Takže se nacházíme v místě, kde by měly vyrůst 4 bytové domy. V tomhle místě teda, pokud se všechno podaří, by mělo vyrůst bydlení pro mladé o počtu přibližně 40 bytů.
3: Projekt nových bytových domů v Potůčkách vzniká i přesto, že na rozdíl od jiných měst a obcí nájemní byty v Potůčkách v podstatě jsou. Velká část místních lidí bydlí v bytovkách z druhé poloviny 20. století.
4: No, Potůčky měly svým způsobem štěstí, že měly poměrně slušné příjmy a nebyly nuceny ten bytový fond rozprodat jako ve většině případů v okolních obcích a nebo i v obcích České republiky. A my máme k dnešnímu dni přibližně 420 obyvatel a necelých 90 bytů.
3: Že by o nové nájemní byty v Potůčkách mohl být zájem, jsme slyšeli už v úvodu reportáže. Starosta Vlastimil Ondra ale připomíná, že projekt míří na konkrétní přicházející mladou generaci.
4: Chtěli bychom podpořit právě bydlení mladých rodin s dětmi nejen z obce Potůčky, ale i z širokého okolí. Obec nabízí nádhernou školu, školku a další servis a myslím si, že by pro toho, kdo má rád přírodu a neholduje vyloženě bydlení v centru nějakých měst, takže by se mu tady mohlo líbit.
3: Nové byty by mohly být novou šancí i pro paní Miladu, která, jak uvedla v úvodu reportáže, bydlí v sousedním německém Johann Georgenstadtu. Pokud by mohla, i hned by se vrátila zpět, její nové bydliště by se přesunulo o pouhé 200 metrů přes hraniční čáru do Česka.
1: Protože když bydlíte v cizí zemi, tak je to těžší na papírování, že jo, tam je to samozřejmě trošku dražší, ty energie a služby, a hlavně by se mi to líbilo.
4: Chceme nejdříve postavit v první etapě 2 domy s 20 byty, jeden ten dům vychází kolem 40 milionů korun. Teď řešíme i možnost financování za účastí státní podpory dotační. Ještě jsme se úplně nerozhodli, jestli využijeme dotace nebo nevyužijeme, nebo to budeme postupně stavět z vlastních prostředků.
3: Dodává starosta Vlastimil Ondra, podle kterého by chtěla obec bytové domy začít stavět v průběhu příštího roku. Z obce Potůčky v Krušných horách Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 17 hodin na 44 minut posloucháte úterní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary Den v kraji s datem 30. června. Český zpěvák Josef Wagner má za sebou 25-letou kariéru, na svém kontě 4 solové desky, nespočet rádiových singlů, duetů i titulních písní k českým filmům. Je držitelem ocenění Objev roku v Českém Slavíkovi a kromě solové kariéry je také jedním z nejobsazovanějších muzikálových herců v České republice. Se svojí show Muzikály na ruby bude koncertovat v Ostrově u Karlových Varů. A s Josefem Wagnerem si povídala kolegyně Zlata Kinská.
1: Vy jste od malička vyrůstal v uměleckém prostředí. Prozradíte našim posluchačům, kdy a jak jste začal s hudbou, se zpěvem?
2: Oficiálně se dá říct, že celkem velmi brzo, protože v 8 letech jsem začal hrát ve svém prvním muzikálu. Byl to muzikál Monte Cristo a od té doby mi to divadlo zůstalo a motám se na těch prknech a na pódiích a v divadlech vlastně od té doby nonstop.
1: Váš otec Karel Wagner je známý český hudebník, skladatel, producent, který patří k velmi významným osobnostem české populární hudby druhé poloviny 20. století. Mluvil vám táta někdy do muziky a do vaší práce?
2: Tam je úplně zbytečný ten minulý čas, to pořád trvá a já jsem za to rád. A to byl vždycky ten první parťák, který mě byl schopen říct prostě tu prvotní i negativní kritiku. Vždycky přijde s těma negativníma věcma a že je vždycky umí najít.
1: Vy už, Josefe, máte za sebou celou řadu projektů. Kde všude vás teď aktuálně můžeme vidět a slyšet?
2: Já mám velkou radost, že se mi podařilo v posledních letech propojit to, co se možná mnohým lidem zdálo jako dva odlišné světy, a to je koncertování a muzikál. Já jsem samozřejmě odjakživa se snažil zpívat i sám a mám svoje vlastní písničky a i u vás se hraju, tak z toho mám radost, ale zároveň jsem se vždycky pohyboval v muzikálech. Co se stalo 4 roky zpátky je to, že vzniknul projekt Muzikály na ruby a to je vlastně situace, která propojuje tu muzikálovou tématiku, muzikálový repertoár, ale my s klukama už opravdu 4. rokem jezdíme po celé České republice a máme opravdu desítky koncertů a jsme za to moc rádi.
1: Pojďme představit váš projekt Muzikály na ruby. Co si pod tím pojmem máme představit a s kým vším vystupujete?
2: Určitě si nepředstavte divadelní představení. Nemá to nějakou divovou linku, je to normální koncert s živou kapelou. Máme skvělý muzikanty a teda já a mý kolegové z divadla Honza Kopeční a Petr Ryšavý jezdíme a koncertujeme. A ten repertoár je složený z těch nejgráznějších a nejznámějších českých písniček. Samozřejmě tam jsou klasický muzikály jako Drákula, Monte Cristo, Kleopatra, Vídníci. Zároveň tam jsou ty nejznámější české písničky, protože v dnešní době muzikály vznikají na písničky od Neckáře, od Hanky Zagorový, Karla Gotta. Tam si najdete absolutně ty nejhezčí písničky, které všichni máme rádi. No a na ruby je to proto, že my zpíváme i ženské písničky. Je to všechno vymyšlené tak, aby nám to sedělo hlasově. A to nejdůležitější je, že se lidi na těch koncertech baví a že se s náma zaspívají.
1: Muzikály na ruby budou moci lidé navštívit v sobotu 11. července od 19 hodin v Zámeckém parku v Ostrově. Jsou ještě vstupenky, protože co vím, tak ty takzvané VIP byly i hned po spuštění prodeje vyprodané. Jak je to tedy s místy?
2: Určitě se dostanete. Park je velký, je tam spousta možností, jak ten koncert navštívit. Myslím si, že to bude hezký nejenom pro diváky, ale i pro nás jako pro kapelu, takže se těšíme. Den v kraji.

0: počasí.
1: A v podvečerním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary také informace o počasí. Dnes s Janou Adamovskou. Hezký podvečer.
2: Hezké pozdní odpoledne.
1: A mě by zajímalo, jaké počasí nás čeká dnes večer v Karlovarském kraji.
2: Tak noc už nebude tak teplá jako ta předchozí, teploty budou klesat k 18 až 15 stupňům. Z počátku noci bude takové, nebo večera bude takové oblačno až polojasno, jen výjimečně se může objevit nějaká ta přeháňka nebo bouřka, ale v druhé polovině noci se bude zatahovat a postupně se objeví přeháňky nebo bouřky na celém území a ty bouřky mohou být i silné s vyššími nárazy větru, intenzivnější deštěm nebo kroupami.
1: Tak zítra vstupujeme do nového měsíce, tak jaké počasí bude 1. července?
2: Tak ten červenec začne deštivým a bouřlivým počasím. Ten déšť, přehánky, bouřky budou pokračovat i zítra. Bouřky očekáváme hlavně ráno a dopoledne a mohou být ještě i silné. A k večeru a večer budou ty srážky od západu ustávat a postupně se bude vyjasňovat. Zítřejší maxima očekáváme do 23 stupňů, na horách do 20 a foukat nám bude mírný severozápadní až severní vítr. A v těch bouřkách by ten vítr ráno a dopoledne zesiloval a objevily by se i nárazy o rychlosti 55 až 70 km za hodinu.
1: Říká meteoroložka Jana Adamovská. Děkujeme za informace, hezký podvečer a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Vše podstatné z dění v Karlovarském kraji v úterý 30. června jsme nabídli v našem pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 4,5 minuty bude 18 hodin čas pro aktuální zprávy s kolegou Matějem Štechem. Ode mě je to z dnešního vysílání vše. S přáním hezkého a klidného večera se od mikrofonu loučí Petr Čimpera. Tak naslyšenou příště a mějte se fajn.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Aši začne rozsáhlá oprava mateřské školy v Moravské ulici. Dětské oddělení nemocnice v Karlových Varech se proměnilo ve svět filmu. Prezident Pavel jednal o mediální novele s ministrem Klempířem. Zítra bude velká oblačnost s deštěm, přeháňkami a bouřkami. Teploty až 23 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. Aši na Chebsku začne v polovině července oprava mateřské školy v Moravské ulici. Tam už v minulosti město nechalo například opravit fasádu i vyměnit okna. Letos bude stavební firma pracovat uvnitř objektu. Projekt se týká sociálních zařízení, elektroinstalace i topení. Pokračuje místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš.
2: Práce na mateřské škole Moravská by měly začít 17. července. Ta cena, která vyšla z výběrového řízení, je téměř 17 milionů korun bez DPH a bude se jednat o kompletní rekonstrukci těch vnitřních prostor.
0: Oprava se týká spodní budovy školky. V průběhu prací proto budou děti sestěhované do druhého objektu v areálu mateřské školy. Do světa filmu se proměnilo dětské oddělení nemocnice v Karlových Varech. Na stěnách chodeb jsou pohádkové příběhy, každý pokoj odkazuje na různou filmovou profesi a nechybí ani plakáty z filmového festivalu. Na úpravě oddělení nemocnice spolupracovala s nadací Archa Chantal, která na projekt přispěla částkou 890 tisíc korun. Dalších 123 tisíc zaplatila nemocnice, říká její generální ředitel Jiří Štefan.
3: Jsme moc rádi, že jsme navázali kontakt s nadací Archa. Je to znovu jakoby propojení s Karlovarským filmovým festivalem. Udělalo se tady prostředí, aby ty děti se tady cítily líp z hlediska psychického, ale i z hlediska edukativního, aby ten čas strávený na tom oddělení rychle utek a mělo to nějaký vliv i na celkovou léčbu.
0: Modernizace oddělení trvala přibližně jeden měsíc. Prezident Petr Pavel jednal na Pražském hradě s ministrem kultury Otto Klempířem za motoristy. Hlavním tématem schůzky byly změny ve financování veřejnoprávních médií. Prezident se podle hradní kanceláře zajímal mimo jiné o dopady na rozpočet ministerstva kultury nebo garanci nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Ministra Klempíře zároveň vyzval k odborné debatě před přijetím změn. Pokračuje mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
4: Prezident republiky Petr Pavel požádal, aby probíhala intenzivní odborná debata, věnující se důvodům změn a jejich efektům, protože výše navržených rozpočtů bude mít přímý vliv na šíři a kvalitu poskytované služby občanům České republiky. Ministr kultury je přesvědčen, že debata začne s prvním čtením novely zákona v Poslanecké sněmovně.
0: Financování Českého rozhlasu a České televize chce vláda od začátku roku převést pod státní rozpočet. Proti změnám jsou obě média, podle kterých by změny mohly ohrozit jejich nezávislost. Zachovat chtějí současný poplatkový systém. Výstrahy před horkem platí prakticky na celém území Slovenska. Vnitře je kritická situace se zásobováním pitnou vodou. Přes 40 stupňů hlásí nejméně 3 meteorologické stanice v zemi. Teplotní rekord dnes spadl v Maďarsku. Ve městě Széceni naměřili 42 stupňů Celsia. S extrémním vedrem i bouřkami se potýká Rakousko. Metropole Vídeň snižuje spotřebu vody. Naopak v části Štýrska a Tyrolska hrozí po bouřkách evakuace kvůli podmáčeným svahům. Některé oblasti odřízly se suvy půdy od okolního světa. V Salzburku podle agentury APA museli hasiči zasahovat u nočního požáru lesa způsobeného bleskem.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte velkou oblačnost s deštěm a přeháňkami, bouřky výjimečně i silnější s možností nárazu větru a menších krup. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až severní vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 181 ve Svatavě na Sokolovsku pod mostem se došetřuje dopravní nehoda.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary,

Vážení posluchači, u pořadu Muziky muziky vás vítá Věra Kestřánková. Dnešním dílem vás opět budu zvát na výlet a tentokrát se bude jednat o moji srdcovou záležitost. Dnes budeme poslouchat písně o Praze. Největším pražským hudebním bardem byl Karel Hašler a Praze věnoval opravdu mnoho písniček. Tu, kterou jste slyšeli v úvodu, byla právě od něj a další z jeho dílny budeme pokračovat.

Karel Hašler byl písničkář, herec, textař, skladatel, spisovatel, scénárista, dramatik a režisér. Narodil se 31. října 1879 na pražském Zlíchově. Působil ve Smíchovském divadle, v Národním divadle v Brně, v divadle v Lublani a od roku 1903 působil v pražském Národním divadle. Odtud byl ale po 13 letech propuštěn pro nekázeň. V té době už ale zpíval své písně po celé Praze a od roku 1910 ve vlastním kabaretu Lucerna a kabaretu Rokoko. Ke svým písním psal texty i melodie, ale jejich detailnější hudební doprovody mu dělali jiní vzdělaní hudebníci. Otevřel také vlastní vydavatelství. Za druhé světové války zpíval vlastenecké a protiněmecké písně a za toho dvakrát zatkl gestapo. Po druhé se mu toto zatčení stalo osudným. Skončil v koncentračním táboře Mauthausen, kde byl mučen a zemřel 22. prosince 1941. Kdybyste chtěli vidět jeho pomník, najdete ho na starých zámeckých schodech. My si teď pustíme jeho Podskaláka.

Další skladba o Praze je taktéž notoricky známá. Napsali ji Josef Stelipský a Karel Melíšek. Josef Stelipský se narodil roku 1909 ve Vsetíně a byl to pianista, kapelník, hudební redaktor, skladatel a aranžér. Skládal operety a složil hudbu asi k 50 českým filmům. Studoval na Pražské konzervatoři a řídil kavárenské orchestry. Po roce 1948 emigroval do západního Německa, kde připravoval hudební pořady v rozhlasové stanici Svobodná Evropa. Později přesídlil do USA, kde usiloval o práci v americkém filmovém průmyslu. Své existenční a zdravotní problémy ale ukončil pravděpodobně sebevraždou v roce 1962. Textař této písně Karel Melíšek se narodil v roce 1905 a zemřel již ve věku 37 let a byl to především představitel nové módy trampingu.

Nyní se dostáváme k písním současných autorů, protože Praha neztrácí svůj šarm ani v moderní době, i když život v ní prošel obrovskou proměnou. Autorem hudby i textu následující písně je Václav Bárta, jemuž jsem už jeden pořad věnovala. Jeho text o Praze se ale ohlíží do minulosti. Fox spolku Pražská koňka hraje Rustika Dalibora Bárty a zpívá Ondřej Suchý.

koleje a Praha v jednom koleje. Na koňskou dráhu spěchá dět kluk, holka jak by smet, vojáci slušky měšťané, na každého se dostane. Račte si v zájmu provozu postoupit do vozu. Na kozlík on švarný kočí, před vozem dva vraníci.

koleje a právě jenom koleje na koňskou dráhu spěchá dět. Kluk holka, jak by jsme vojáci služky měšťané, na každého se dostane, račte si v zájmu provozu postoupit do vozu.

silnice spíná, je to, jak jsem řek. Po Praze vedou koleje a Praha v jednom koleje. Na koňskou dráhu spěchá děd, kluk, holka, jak by smet. Vojáci, slušní měšťané, na každého se dostane. Račte si vzájmu pro

Další skladba je výsledkem spolupráce původně záporčeských autorů. Chebák Jiří Pohnán se narodil v roce 1983. Vystudoval na Pražské konzervatoři hru na trubku a skladbu, absolvoval HAMU v Praze v oboru trubka a hudební režie a v současnosti ještě studuje dirigování. Od roku 2021 je hráčem na křídlovku u hudby Hradní stráže a policie České republiky. Textař Václav Bárta se narodil v Hromnicích na Plzeňsku v roce 1937. Tito autoři věkem od sebe vzdálení 46 let se potkali v Praze náhodou. Jirka Pohnán oslovil na základě proběhlé spolupráce Dalibora Bártu a poprosil ho o text ke své skladbě. Ten však neměl v tu dobu čas a doporučil svého strýce Václava Bártu. Vznikla z toho spolupráce, ze které vzniklo mnoho krásných písní. Následující valc nás zavede do Prahy Zasněžené v podání Křídlovanky a Václava Nojda Bárty, syna Václava Bárty.

Praha je krásná, když se den rozednívá, Praha je krásná, když sněží, Praha je zkrátka ikonická v době staré i dnešní. V Praze jsem strávila 11 let během svých studií a pracovních příležitostí a bylo to nezapomenutelné a krásné. Jaké to pak muselo být za časů Karla Haschlera, to si těžko dovedeme představit, ale směs staropražských písní v úpravě Jiřího Pohnána nám to jistě zvládne alespoň přiblížit. Se vzpomínkou a pozvánkou k výletu do stověžaté matičky Prahy se s vámi pro dnešek loučí Věra Kestřánková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, špalíček lidových písní.
1: Dobrý večer, milí posluchači, zdraví vás Zdeněk Vejvoda. Dnes se zmíním o lidové magii, léčitelství a duchovním životě našich předků. Zvláštní mocí podle jejich představ disponovala místa, která symbolizovala prostor mezi dvěma světy. Pro splnění tajných přání a čarování se hodily například křižovatky, hřbitovy nebo prostor pod šibenicí. Snad jsem vás hned v úvodu dnešního špaličku nevyděsil. Není třeba se bát, jen nerušeně poslouchat třeba Michala Polcara s plzeňským lidovým souborem.

plzeňským lidovým souborem zpíval Michal Polcár. V pověrečných představách našich předků hrála roli symbolika gest, čísel, místa a času. Pro řadu úkonů museli účastníci podstoupit fyzickou i duševní rituální očistu. Měli se postit, vyspovídat a vystříhat se sexuálního styku. Někdy se během obřadu nesmělo mluvit, jindy ohlížet zpět. Většina symbolických úkonů měla předepsané pořadí a specifický kontext. Některé úkony měly být prováděny ve stoje, jiné v kleče, s rozpjatýma rukama nebo třeba pouze pravou rukou. Podle svaté trojice nebo apoštolů se opakovalo číslo 3 nebo 12. Také některé hodiny, dny a celá období vnímali naši předkové jako vhodnější pro určité aktivity. Poklady se podle legend objevují kolem Velikonoc, věští se na Štědrý den, magickou moc měli i advent, Filipo-Jakubská noc nebo svátek svatého Jana Křtitele.

Choreou Bohemikou zpíval Lubomír Vraspír. V dnešním špalíčku je řeč o projevech lidové magie v léčitelství a duchovním životě našich předků. Poklady ukryté v zemi hledali pomocí rukou psaných zaklínačských či pokladových knih. Obsahovaly nejen instrukce k tomu, jak hledat, ale také jak poklad vyzvednout a jak místo opět uzavřít. K pátrání se hodily různé pečeti, zrcadla, pruty či virgule. Při dobývání ceností měl hledač spolknout cedulku se zaklínadlem, ta ho dalších 24 hodin chránila při setkání s duchy. Pak třikrát udeřil prutem a po patřičných kouzelných formulích se poklad otevřel. Ale ani tehdy nebylo vyhráno. Na nález bylo potřeba položit olověný plíšek s magickým obrazcem a počkat 5 dní, aby odešli všichni zlí duchové.

zpívali Jaromír Horák a Věra Rosypalová, hráli Plzeňský lidový soubor a jeho Malá muzika. Zdraví domácích zvířat bylo pro venkovské hospodáře životně důležité. Nezřídka vlastnili zvěrolékařské příručky s návody k léčení. Ty však obsahovaly i různá posilující zaklínadla a formule k zažehnávání nemocí. Vedle slov posloužily i předměty, nabité zvláštní mocí, třeba hromový kámen nebo provaz oběšence, které se přikládaly na tělo zvířete. Některé pasáže zmíněných knih popisovaly, jak odhalit nepřejícího souseda nebo zákeřnou čarodějnici.

hráli Plzeňský lidový soubor a Konrádyho dudácká muzika, zpívali Jiří Bárta s Janou Kopřivovou a Jana Hojdová s Marií Frejovou. Slovo škapulíř možná znáte z babičky Boženy Němcové. Měl pomoci Viktorce od svodů černého myslivce. Škapulíře totiž měli ochraňovat svého nositele či nositelku od zla, nemocí, čarodějnic a náhlé smrti. Na venkově se těšili velké oblibě. Šlo o plátěné pouzdro, které se nosilo na těle nebo dávalo pod polštář. Uvnitř byly předměty, jímž lidé připisovali magickou moc. Vedle textů a obrázků i sušené byliny, kamínky ze svaté země a poutních míst či kousky vosku z posvěcených svíček.

hrál plzeňský lidový soubor, zpíval Jiří Ica Pospíšil. Jeden z oblíbených lidových amuletů využívaných v léčitelství se nazýval Délka Ježíše Krista a šlo o proužek papíru nebo látky, která měla být dlouhá jako spasitelovo tělo. Už jen samotné naznačení Ježíšovy postavy ho mělo věřícím zhmotnit a zpřítomnit. Zajímavé je, že se tyto délky objevují v poměrně širokém rozpětí od 1,60 m po celé 2 m. Amulet se nosil pod paží či kolem krku, dokonce rodičky si ho omotávali kolem břicha. Milí přátelé, dnešní špalíček končí, ať se vám nepříjemnosti a neštěstí obloukem vyhýbají i bez škapulířů, délek, zaklínadel, křižovatek a virgulí. Přeji vám hezký večer, brzy naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu se těší Zdeněk Vejvoda.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj nabídne armádě vlastní záchranáře pro leteckou službu. Cyklostezka mezi Loktem a Královským Poříčím na Sokolovsku je dočasně uzavřená. Červen byl zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku na českých silnicích. Zítra čekejte velkou oblačnost s deštěm a přeháňkami a teploty do 23 stupňů. Hezký podvečer u zpráv přeje Matěj Štech. Stát převezme karlovarské letiště a zajistí regionu leteckou záchrannou službu. Stanoviště bude mít na letišti a zajišťovat ji bude armáda. Vedení kraje proto armádě nabídne, aby přímo v posádkách vrtulníků sloužili místní zdravotníci, říká hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
2: Připravujeme dopis panu ministrovi a případně náčelníkovi generálního štábu, že Karlovarský kraj je připraven a má dostatek zájemců jak z řad lékařů, tak i záchranářů, kteří by rádi třeba s armádou v tom vrtulníku létali.
0: Letecká záchranná služba by měla začít fungovat po roce 2028. Dočasně uzavřená je ode dneška cyklostezka mezi Loktem a Královským Poříčím na Sokolovsku. Jde o úsek od odbočky u lávky na Staré sedlo až po lávku v ulici Sportovní u čerpací stanice. Karlovarský kraj na svých sociálních sítích žádá všechny návštěvníky o respektování uzavírky a nevstupování do označeného prostoru. Pokračuje cyklokoordinátorka z odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje Romana Špindlerová.
3: Cyklostezka je uzavřená z důvodu pádu kamenů ze skalního masívu, které se uvolnily vlivem dešťů v předcházejícím období. Loketský hasiči tam udělali nezbytné práce, které pomohly zabránit dalšímu zhoršování stavu, plus tam zajistili těma páskama, aby se nikdo nezranil, a řešení jako takové je v rukou Lesů ČR.
0: Podle Lesů ČR bude muset svah posoudit statik. Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červnu 43 lidí, tedy o 3 méně než loni. I přesto je to dosud nejtragičtější měsíc v letošním roce. Nejvíc obětí si vyžádal minulý pátek, kdy na silnicích poslední den školního roku zahynulo 5 lidí. Od začátku roku eviduje policie 184 obětí, meziročně tedy o jednu víc. V Německu skončí o půlnoci sleva na tankování pohonných hmot. Stát poslední 2 měsíce vybíral za každý litr benzínu nebo nafty v přepočtu o 4 koruny nižší daň. Před návratem k normálu se tvoří fronty u čerpacích stanic.
4: Jedna motoristka z Wiesbadenu řekla televizi CDF, že chce ještě naposledy využít slevu, než ceny od zítřka znovu porostou. Jak ale upozornil německý automotoklub, pohonné hmoty jsou na mnoha čerpacích stanicích dražší už dnes, a to přesto, že pumpy by měly doprodávat zásoby za dotované ceny. To znovu obnovuje podezření, že ropné koncerny využívají slevu k vlastnímu obohacení a nepřenášejí je celou na zákazníka, což potvrdil i mnichovský institut IFO. Pokračování slevy by ocenili hlavně zemědělci před sklizní, ale stát žádné další úlevy nechystá. Dvouměsíční snížení daně vyšlo státní kasu v přepočtu skoro na 40 miliard korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte velkou oblačnost s deštěm a přeháňkami. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na průtahu Karlovými Vary u exitu 119 na Dvory je hlášená vážná dopravní nehoda.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, další dotaz přišel do naší jazykové rubriky Hezky česky. Takže lidé jsou často bezradní, co se českého jazyka týče, a hledají ve vás doslova spásu.
2: No, takhle bych to nevěděla, rozhodně nechci být kazatelem.
1: No ale ptají se hodně seniori, starší posluchači, jak to je možné, že tak mají k tomu jazyku takový úzkostlivější vztah, jenom aby náhodou se to neříkalo špatně?
2: Já bych to viděla trošku jinak, nejde o úzkostlivost, ale snad o odpovědnější vztah k tomu jazyku. Myslím, že mladší generace to prostě nebere jako něco závažného, jaké zvolí slovo, jestli to dává smysl a podobně.
1: A bylo to tak vždycky, že mladí se k tomu stavili takhle volnomyšlenkářsky?
2: To bychom se museli zeptat nějakých psychologů a sociologů.
1: Jestli se neuvolňují mravy prostě, aby čeština nepádila za nějakých 50 let daleko rychleji ve svém vývoji.
2: Jazyk se vyvíjí a pohled starší generace bude vždycky kritický k tomu, jak se vyvíjí. Lidově řečeno, každá změna je k horšímu.
1: No a nepádí stále rychleji ten jazyk? O to jde?
2: Všechno se zrychluje. Styl života, technologie nám zrychlují život, takže samozřejmě je to mnohem výrazněji vidět dneska ty změny.
1: No ale abych se dostal k dotazu posluchačky. Ona nám napsala, k čemu je vlastně slovo vlastně. No, jde o to, že někdy si s tím slovíčkem pomáháme. Abychom si něco utřídili v hlavě, tak řekneme to vlastně. A je fakt, že někdo to používá hodně frekventovaně v té mluvě. Je to plevelné slovo nebo není?
2: Je to jedno z takzvaných plevelných slov, nebo se jim taky říká výplňová slova, prázdná slova, parazitní slova, nebo řečové berličky a tak dál. A tam není to vlastně osamocené, tam jsou další výrazy, kterými si pomáháme, aby nevznikaly z našeho pohledu mluvčích nežádoucí pauzy projevu. A patří tam třeba tak, že teda, tedy, jako, prostě, čili, že ano, prosím, vlastně a tak dál. A jinak samozřejmě ten výraz vlastně má význam a dokonce ve slovníku se uvádí poměrně dlouhá řada synonym k vysvětlení toho významu. A sice formálně je to příslovce nebo částice a ve významu ve skutečnosti, doopravdy, opravdu, skutečně, fakticky. Abychom to řekli na nějakém příkladu, slovník cituje Karla Jaromíra Erbena, živá voda znamená vlastně vodu pramenitou. Tady doslova tedy ve významu v pravém slova smyslu.
1: Tak.
2: Já jsem k tomu chtěla jenom dodat ještě takovou věc, že samozřejmě působí to rušivě, ta plevelná slova.
1: Když jsou ve velké frekvenci, vysoké frekvenci nasazení.
2: Ale na druhou stranu je to v popisech považováno za přirozenou součást mluveného projevu.
1: Ale asi by tak neměl mluvit profesionální mluvčí, že se to bude jen hemžit plevelnými slovy.
2: No neměl, kdo se živí tím, že mluví, tak by tak mluvit neměl, ale jinak bych za to opravdu nestřílela.
1: Já znám jedno takové plevelné slovo, které vlastně není slovem, ale když stříháme rozhovory, tak na té modulační křivce je snadno rozlišitelné, říkáme mu buřt. A zdá se mi, že to je horší než plevelné slovo jako takové, a to je... takže raději říci to vlastně, než stále dělat Má to nějaké označení to
2: Patří to do stejné kategorie těch výplní, protože tam mohou patřit i neplnovýznamová slova nebo zvuky a tak dál. Všechno, čím ty pauzy vyplňujeme.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že samice žraloka límcového si na narození potomka musí počkat 3,5 roku? Tahle pariba jakoby byla zapomenuta v čase. Vyskytovala se na Zemi totiž už před 80 miliony let a podobá se dávno vyhynulým druhům. Jde o hlubokomorského tvora, který obývá otevřená moře a oceány. Žije například ve východním Atlantiku, v okolí Japonska, Havaje nebo Nového Zélandu. Žralok límcový je rekordmanem v březosti, která u něj může trvat až 42 měsíců. Vědci si to vysvětlují tak, že žije ve velké hloubce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců.

0: Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které k tomu stačí jen 11 dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: ty hledáme signál.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Dobrý večer. V dnešních 15 minutách si představíme Centrum historie a kultury Romů v polské Osvětimi. A dozvíte se také, že na Praze 14 začnou působit asistenti prevence kriminality. Manga Vlačera, Tešu Karšuniben.

0: Poslech o Roma Vakere nám zpříjemnili Igor Kmeťo a Dara Rollins. Na Prahu 14 se po několikaleté pauze vracejí asistenti prevence kriminality. V minulosti zde úspěšně působili a nyní se díky grantu ministerstva vnitra znovu vrátí do ulic, kde budou pomáhat předcházet konfliktům a přispívat k většímu pocitu bezpečí obyvatel. Více už Dušanu Vagajovi řekla místostarostka Prahy 14 pro oblast bezpečnosti Soňa Tománková z hnutí Naše 14.
1: Městská část Praha 14, kam patří katastry Černý most, Hloubětín, Kyje a Hostavice, je velmi různorodá. Máme některá specifika, jako je například konečná a výstupní stanice metra Černý most, což v Praze samo o sobě je vždy problém. Navíc toto místo je ještě spojeno s autobusovým terminálem, který spojuje nejen pražské trasy autobusů, ale také trasy do Středočeského kraje, kamkoliv dál do České republiky. To znamená, jde o místo, kde se koncentruje velká část přestupujících osob. Dalším z těch specifik, jak jsem o nich hovořila, je například i to, že na městské části Praha 14, a to konkrétně zejména na sídlišti Černý most, má magistrát hlavního města Prahy vlastně svůj největší podíl u svého bytového fondu, což znamená, že samozřejmě na tom sídlišti máme velké množství národnostních menšin, cizinců, sociálně slabých nebo například handicapovaných občanů.
2: Jakou konkrétní roli budou asistenti prevence kriminality v ulicích Prahy 14 plnit?
1: Asistenti prevence kriminality představují v českém prostředí ověřený nástroj, který pomáhá zvyšovat pocit bezpečí, jak jsem o něm hovořila, a to přímo v našich ulicích. Nejde tedy o represivní složku, ale o viditelnou každodenní přítomnost lidí, kteří dobře znají lokalitu, dobře znají tak obyvatele, pohybují se v těch rizikových místech, komunikují s veřejností a pomáhají předcházet konfliktům v případě potřeby. Spolupracují s městskou částí, policií České republiky, která vlastně garantuje celý tento projekt, a v případě potřeby také s městskou policií. To znamená, tvoří jakýsi most mezi samosprávou, občany a policií České republiky.
2: Ve kterých lokalitách by měli asistenti působit nejčastěji a proč právě tam?
1: Tím, že asistenti prevence kriminality jsou, dá se říci, pod samosprávou, tedy pod radnicí městské části, tak to bude právě městská část, která je bude posílat na místa, která uzná za vhodné. My samozřejmě moc dobře víme, kde máme ty největší problémy, což je zejména tedy sídliště Černý most, jak jsem o něm hovořila, tak další takovou lokalitou je náměstí v Hloubětíně, což je taktéž okolí stanice metra. A dále potom v sídlišti Černý most jako takovém, nejen tedy u toho terminálu a v jeho okolí, ale také ve vnitroblocích. Velmi známé jsou u nás vnitrobloky Mansfeldova, Kučerova, Bobkova.
2: Jak budou spolupracovat s městskou policií a policií České republiky?
1: Mentoring, školení a záštitu asistentů prevence kriminality bude zajišťovat policie České republiky. Prakticky budou fungovat jako jejich prodloužená ruka, protože zatímco policisté skutečně nemohou být non-stop přítomní v těch našich vlastně rizikových oblastech, tak toto budou zajišťovat právě ti asistenti. A v případě přestupkového chování či jednání, tak budou vlastně komunikovat právě s tou policií, která se jim bude snažit maximálně vycházet vstříc a vlastně dojíždět na jimi požadovaná místa, pokud možno bez prodlení.
2: Mohou asistenti pomoci i při řešení sousedských sporů a konfliktů mezi obyvateli?
1: Ve své podstatě je to jedna z takových těch hlavních náplní, kterou od těch asistentů očekáváme. Asistenti nejsou represivní složkou, ale měli by vlastně předcházet krizovým situacím. A ty krizové situace samozřejmě můžou mít různý charakter, například i v podobě sousedských sporů. Měl by to být prakticky takový antikonfliktní tým na místě.
2: Budou se zaměřovat také na práci s dětmi a mladými lidmi v rizikových lokalitách?
1: Tak samozřejmě děti a mládež patří ke skupinám, kde je potřeba velmi důsledně dbát na prevenci. Ať už u škol a školských zařízení v naší lokalitě, tak ale i v tom veřejném prostoru vlastně v době, kdy mají děti volno. Není nic špatného na tom, že se nám děti či mládež shromažďuje ve veřejném prostoru, ale je právě potřeba dohlížet na to, aby nedocházelo k tomu závadnému nebo nedej bože přestupkovému chování. Takže určitě ano, noví asistenti prevence kriminality se budou mít možnost dostatečně věnovat i komunikaci s mládeží.
0: Vysvětluje místostarostka Prahy 14 pro oblast bezpečnosti Soňa Tománková z hnutí Naše 14. Návrat asistentů prevence kriminality je jedním z prvních kroků, které vycházejí z nové koncepce prevence kriminality a bezpečnosti Prahy 14 pro období roku 2026 až 2031.

0: Polské Osvětimi bylo v roce 2024 otevřeno Centrum historie a kultury Romů. Zaměřuje se především na historii, vzdělávání a uchovávání romského kulturního dědictví. Iveta Durdoňová oslovila ředitele muzea Vladislava Kwiatkowského.
1: Centrum historie kultury Romů v Oświęcimiu posiada v svojím...
2: Centrum vlastně historie a kultury Romů má vlastně svoji výstavu, která vlastně ukazuje ten osud Romů od doby vlastně, kdy vyšli z Indie až do dnešní doby. Cílem muzea je vlastně, aby přiblížilo historii a kulturu Romů širší společnosti. Proto vlastně ta výstava je jako rozdělená na několik částí. Ta první část mluví o tom, jak odešli z Indie a jak cestovali vlastně do Evropy. Ten šestý sál vlastně poslední je vlastně o současnosti Romů. Jaký mají úspěchy, co dělají vlastně současnost. Další místnost vlastně se týká snahy vlastně Romů o to, aby byl uznán vlastně ten romský holokaust, aby se všechny tyto věci vlastně připomínaly stejně jako židovský holokaustu.
1: Wielu nakladów pracy oraz zaangażowania wielu wybitnych postaci romskich.
3: Máte spolupráce s Romským muzeem v Brně nebo s jinými romskými muzeji, kde vyhledáváte informace a fotografie nebo exponáty?
1: My jesteśmy młodą instytucją, bo powstaliśmy w 2024 roku i jedną z niewielu.
2: Z Brněnským muzeem ještě nespolupracuji, ale chtěli by a spolupracuji s dokumentačním centrem v Heidelbergu a o tu výstavu se vlastně starají hlavně kurátoři, kteří hledají ty další věci. Není to etnografický muzeum, ale vlastně je to jako o té historii a kultuře.
1: Historii kultury Romů, který je dostępny na našich social mediach.
3: Pořádáte tady edukační programy, chodí sem školy, je zájem z řad Romů o muzeum?
1: Máme programy edukacyjne, przede wszystkim odwiedzają nas bardzo dużo grup międzynarodowych.
2: Jezdí sem vlastně různé školy, jezdí sem vlastně jako mezinárodní skupiny, mimo jiné třeba ze Slovenska, z Maďarska a tak dále. Takže vlastně je zájem i tady z téhle strany jako různých mezinárodních skupin.
1: Program edukacyjny dla szkół, przedszkoli, po prostu lokalnych i również odwiedzają nas młodzież.
3: Paní Červeňáková, jsme v Osvětimi v Romském muzeu.
4: Celá ta koncepce expozice mě zaujala, ale asi největší radost mi udělalo, že jsou tady i prostory, v kterých se mluví o věcech veselých, že přestože jsme v Osvětimi, tak ředitel místního muzea klade důraz na to, že je důležité jít dál a ukazuje, jak se Romům žije v Osvětimi teď a že se jim tady žije dobře.
3: Jste poprvé v Romském muzeu?
4: Jsem poprvé v Romském muzeu v Polsku, jinak samozřejmě u nás v Brně jsem byla mnohokrát.
3: Paní Nepalová, když jste sem přišla, co vás tady nejvíce zaujalo?
5: Na mě absolutně jako největší dojem udělala jako stěna portrétu, jako fotografií, tváří jako ze současnosti, a která jako působí, že je plná jako naděje, ale zároveň je v ní nějaká jako paměť bolesti, ale taky radosti a hlavně té naděje. A pak se mi jako líbilo, jak odpověděl pan ředitel na mou otázku, jako jak tady můžou žít, zvlášť jako po té, co on sám ztratil v Osvětimi svoje příbuzný, tak říkal, že právě tohle místo, že tady žijí a mají to muzeum, jim dává jako obrovskou jako sílu pokračovat dál a vzdělávat tak, aby se tyhle věci neopakovaly.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mankavtumenge bud bach, zorte sa stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Novým náčelníkem generálního štábu je ode dneška Miroslav Hlaváč. Meteorologové v Česku vyhlásili smogovou situaci pro část Moravskoslezského kraje. A počasí v Česku zítra od západu velká oblačnost, místy přehánky i bouřky mohou být silné, maxima kolem 22, na východě kolem 29 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Českou armádu ode dneška vede Miroslav Hlaváč. Prezident republiky Petr Pavel ho v Praze na Hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Petr Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
2: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
0: V části Moravskoslezského kraje platí smogová situace, vyhlásil ji Český hydrometeorologický ústav, a to kvůli vysokým koncentracím ozonu. Lidé by venku měli omezit fyzickou zátěž, zejména seniori, dále chronicky nemocní a také malé děti. Při vyšších koncentracích ozonu v ovzduší mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, dále také nucení ke kašli, bolest hlavy nebo tlak na hrudi. Výstraha pro Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko platí od večera do odvolání. Karlovarská nemocnice otevřela nové dětské oddělení, je vyzdobené filmovou tématikou. Stěny zdobí příběhy z pohádek, každý pokoj odkazuje na nějakou filmovou profesi a nechybí ani plakáty z filmového festivalu. Na úpravě oddělení nemocnice spolupracovala s nadací Archa Chantal, která na projekt přispěla částkou téměř 900 tisíc korun. Dalších více než 120 tisíc zaplatila samotná nemocnice, upřesní její generální ředitel Jiří Štefan.
3: Jsme moc rádi, že jsme navázali kontakt s nadací Archa. Je to znovu jakoby propojení s Karlovarským filmovým festivalem. Udělalo se tady prostředí, aby ty děti se tady cítily líp z hlediska psychického, ale i z hlediska edukativního, aby ten čas strávený na tom oddělení rychle utek a mělo to nějaký vliv i na celkovou léčbu. Sport.
0: Do druhého kola slavného tenisového Wimbledonu postoupil český tenista Jakub Menšík, který porazil Brita Samuela po velkém boji v pěti setech. Další kolo si zahraje také Karolína Plíšková, která vyhrála v českém derby nad krajankou Terezou Valentovou 2-0 na sety. Postupuje také Marie Bousková po výhře 2-1 na sety nad Gibsonovou z Austrálie. Počasí. Večera v noci čekáme oblačno, místy přehánky nebo bouřky i silné. Na východě republiky bude přechodně i skoro jasno a velmi silné bouřky jsou teď v oblasti Moravského krasu na Blanensku. Nejnižší teploty v noci ještě vysoké, mezi 21 a 17 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na východě republiky zpočátku ještě polojasno. Zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy také bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer čekáme od západu ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách zítra mezi 20 a 25 stupni. Na východě republiky mezi 25 a 30 a na jihovýchodě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D48 Nový Jičín, Český Těšín, opatrně za sjezdem na Frýdek-Místek. Na kilometru 49 havarovalo nákladní vozidlo, může být omezený průjezd. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
4: Svůj profesní i soukromý život zasvětil cestování, objevování a fotografování. Procestoval všech 6 kontinentů a dohromady zatím 145 zemí světa. Své zážitky sdílí prostřednictvím knih, výstav i přednášek. Jiří Kolbaba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Brněnský rodák a cestovatel Jiří Kolbaba je s námi ve vysílání. Budu vás oslovovat, pane Jiří, protože jste mi to dovolil. Říkal jste, oslovujte mě civilněji.
1: Požádal jsem o to.
0: Tak, ano, já vám ráda výjdu vstříc. Pane Jiří, co bylo dřív? Láska k cestování nebo k fotografování?
1: To je definitivně jasné, protože já jsem zaprvé na 9 let se třeba ještě jsem neuměl říct, že bych chtěl být cestovatel nebo fotograf, to jsem chtěl být egyptolog nebo archeolog. A protože jsem to cestování asi měl od rodičů, my jsme cestovali velmi, velmi nuzně, tehdy jen tak k Balatonu nebo do východního Německa, kde nás nikdy nepustili komunisté, tak jsem měl nějakou touhu cestovat a poznávat a vidět. A já jsem kvůli tomu sportoval. Docela určitě jsem 20 let výkonnostně a vrcholově sportoval, abych se dostal ven, což bylo super. Člověk se nemusel namočit s režimem a mohl se podívat třeba i na ten toužený západ. Tak to se mnohokrát povedlo a to bylo definitivní. A potom jsem jezdil a fotil jsem si takové dost špatné fotky, takové šedé, rozmazané, bylo to hrozné. A jednou jsem navštívil jednu prodejnu fototechniky a říkám, hele, já si chci taky vozit ty hezké fotky, co si vozí ostatní. A ten borec, co stál za tím pultem, říká, já vám prodám tu techniku, ale to, co máte v hlavě, v srdci a v oku, to vám neprodám. To tam buď to objevíte, nebo to tam nenajdete. No a já jsem objevil fantastického koníčka, který se mi posléze stal zaměstnáním. Dnes je to pro mě úplně spalující činnost. Já vidím svět v kompozicích. Všechno, na co koukám, vidím v kompozicích a miluju fotografování a pak ta reakce na ty fotky, to mě nesmírně baví.
0: Tak a to intenzivní cestování vám přináší více možností, myslím tím rozmanitost toho, co můžete fotografovat.
1: No definitivně je to tak, to je, ten svět je tak barevný, tak uchvatný, tak ještě stále neskažený, přesto všechno, jak mnoho lidí vidí svět třeba negativně, já ho vidím velmi pozitivně. Já cestuji 33 let a za tu dobu jsem měl šanci vidět tolik fantastických scenérií přírodních, potkat tolik úžasných, skvostných lidí, vidět exotická zvířata, to, co bych přál každému, kdo má tyto touhy a sny. A já si to tak nějak plním, vůbec nechápu, jak se to mohlo takhle rozvinout, že dokážu trávit tolik měsíců v roce, už 33 let, takhle na cestách, na všech kontinentech planety. Je to jedno velké požehnání. Já jsem za to osudu nesmírně vděčný. A to má úžasnou symbiózu. Cestování a focení, to jde dohromady. Já si nedovedu skoro představit lepší zaměstnání, lepší činnost, lepší poslání, než jsou tady tyto dvě zvláštní aktivity.
0: Jak vlastně vypadalo vaše léto? To je takové období cestování, ale u vás samozřejmě je to asi po celý rok, bez ohledu na roční období, ale jaké bylo? Byl jste to vůbec v České republice?
1: Já jsem málo v České republice a dokonce dostávám otázky, kde jsi byl na dovolené naposledy. Tak vzpomínám si, že s jednou přítelkyní jsem jí slíbil, že pojedeme na dovolenou a já nebudu pracovat a vydržel jsem to 3 dny ležet někde na pláži ve Středozemním moři a za chvilku jsem měl půjčené auto a byl jsem v horách. Já to neumím, ale jezdím za těmi poznávacími zájezdy a výlety. Zájezdy je zvláštní slovo, jezdím možná i expedice často. A někdy jezdím, představte si, mě oslovilo mnoho cestovních kanceláří a jezdím s jejich klienty. Ten neuvěřitelně funguje už asi 17-18 let. Já poznávám Čechy, kteří mají podobné cestovatelské srdce a touhy jako já. Jsou to většinou, představte si, starší dámy ve věku 50 až 70 let. To je dneska typický vzorek poznávacího zájezdu, že jede dáma sama nebo s kamarádkou a někdy jde s partnerem, o to ještě si cením také, ale často ti chlapi zůstávají doma a ty ženy cestují. No a mě to takhle nesmírně baví, takže jsem to zařadil do svého života. Léto pro mě znamená hodně cestovat, protože zima je dělám přednášky, jezdím po celé zemi a přednáším. A potom tedy toto léto bylo zase velmi dynamické, takže jsem byl, když to vezmu jenom Evropa, Norsko, Island, Azory, Fajery, ale pochopitelně letos jsem byl dvakrát více jak měsíc v Africe, byl jsem také v Grónsku, za pár dní odletám do Iráku, pak do Japonska, no jsem stále v jednom kole. Já jsem minimálně 6-7 měsíců v roce on the road, ale bylo i 9.
0: Tak to máme velké štěstí, že jsme vás chytili zrovna teď tady v České republice a že můžete být hostem Alex a host.
1: Je to pro mě velká čest, děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s cestovatelem Jiřím Kolbabou. Vy jste v minulém vstupu, nebo v tom prvním vstupu vzpomínal na to, jak jste se k cestování dostal a že vám k tomu vlastně dopomohl sport a atletika. Byla to atletika, že jo? To byl králom na sportu, to byl váš sport.
1: Já jsem běhal střední dlouhé tratě, zejména trojku překážek a vydržel jsem tu 20 závodních sezon a byly to šťastné roky, kdy jsem potkal fantastické lidi a myslím, že to člověka i trošku formuje, že potom člověk umí prohrávat, uvědomí si, že všechno je za něco, že se musí máknout, kdo nemákne, tak nevyhrává a dalo mi to úžasně do života. Já teď dneska běhám taky, ale málo, to už tolik nevydržím, ale hodně chodím treky. A myslím, že ta svalová paměť tam je, že ty treky, to je něco pro mě, to já mám nesmírně rád, dělám to v celém světě.
0: Tak a určitě potom, když jdete nějakou delší túru, tak se vám to asi i hodí, musíte nějakým způsobem se na nějakou delší cestu připravovat, myslím tím i po té fyzické stránce.
1: Tak tím, že si chodím zaběhat a zaposilovat a nějak cvičím jenom tak doma, třeba ráno na posteli a pak na koberci, to já takhle dělám, proč ne, já nemusím chodit do bodybuilding studia, abych něco málo udělal pro své zdraví, tak se to potom pochopitelně vyplácí a já chodím treky ve vysokém Himálaji, v Tibetu, v Nepálu.

0: domorodce, do nějaké chýše domorodce. Kdo fotí, vyjde na kopec, aby se podíval, co je za tím kopcem. Kdo fotí, dostane se dál do hloubí něčeho, protože pak jako hledá ty. Já mám tu touhu vyfotit něco zvláštního, exotického, co mě uspokojí, co se lidem bude líbit a hlavně, co je bude inspirovat. Mojí ambicí je přijímat inspirace, a to dělám celý život, od mnoha špičkových lidí a běžných lidí, a také potom ty inspirace předávat. To je to požehnání mého života, že toto můžu. To je něco fantastického. Dělat koníčka a zaměstnání, které inspiruje ještě další lidi, což je něco fantastického. A Češi jsou v tomto ohledu skvělí a patří jim velký dík a poklona, protože chodí na přednášky na naše cestovatelské. A dneska je tady skupina českých cestovatelů, kteří mají ambici dávat ty inspirace a ti lidé chodí v neuvěřitelné množství. My plníme sály, tak jak třeba zpěvák nebo herec. To by mě nikdy před lety nenapadlo. To ukázal Leo Šimánek, slavný český cestovatel nedávné minulosti, který to prezentoval a teď nás inspiroval. A to další, v té další generaci je tady Láďa Zibura, že, a takových mnoho klasiků, kteří mají co říct. A já vždycky říkám, že cestování učí tolerantnosti. Masaryk to říkal Disraeli. Masaryk zase říkal, že když budeme cestovat, tak to nestačí. Je potřeba ještě v sobě zpracovat, co nám to cestování dává. A když to dáte dohromady a nabídnete to lidem jako inspiraci pro jejich vlastní cestování, což je moje ambice, tak oni to asi vycítí a chodí za námi a já jsem jim za to vděčný, protože mě to naplňuje a teď to tak klidně řeknu na mikrofon, mě to také živí a živí to tím lidi kolem mě, protože to cestování v těch mých potom už dimenzích také něco stojí, to je jasná věc.
1: Děkuji za upřímnost. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ve studiu je s námi stále cestovatel Jiří Kolbaba. Prozraďte, Jiří, jak probíhá plánování vašich cest. Vy jste říkal, teď mě čeká Irák, pak Japonsko. Tak podle čeho se rozhodujete, kam zamíříte?
1: To je různé. Někdy plánuju něco velmi dlouho dopředu. Dneska jsem svému sekretáři. Představte si, já mám přes 30 let sekretáře. Radek Šnirch je můj kamarád a kolega ve firmě a pracuje pro mě přes 30 let. Dneska jsem ho požádal, aby mě vyrobil plachtu na rok 7, protože už chystám některé cesty v roce 7. Třeba bych chtěl autem dojet do Ománu. Teď jsem byl nedávno autem v Dakaru. Jel jsem z Brna do Dakaru, do Senegalu a zpátky.
0: Jak dlouho jste to jel?
1: Byl jsem tam přes měsíc, to jsem si tak jako projel v klidu Maroko a Španěl a Mauritánii a západní Saharu a úplně v klidu, nikam jsem nespěchal. Dokonce si představte, já už jsem byl ve Španělsku, v polovině Španělska, směrem ke střední Evropě. Dozvěděl jsem se, že na jihu Španělska 500 kilometrů zpátky je nějaká slavnost, nějaká fiesta, tak jsem si 500 kilometrů vrátil zpátky, 1000 kiláků jsem si přidal, proto abych si pořídil zajímavé fotky. Toto je pro mě ten motiv.
0: Hledat a stálo to za to, no, potom ty fotky.
1: Jasně, Španělky v kroji tancovali, to bylo něco úžasného. Takže jsem to takhle chytil. Já ty cesty plánuji někdy dlouho dopředu a jindy je to ad hoc, protože spolupracuji s těmi cestovkami, s různými institucemi, úřady, už jsem fotil i pro krále třeba. Já dostanu zakázku a pak na ní jedu, když mám čas. A nebo se něco dozvím, jako inspiraci, tak odletím na Havaj fotit výbuch sopky nebo nějakou fiestu kdekoliv na světě nebo něco cokoliv, co se kde stane, vybuchne sopka na Islandu, okamžitě, pokud mám čas, skáču do letadla a jedu to vyfotit.
0: Je to opravdu dobrodruh.
1: Něco je plánované a něco není. Podle toho je taky zařízený celý můj život, soukromý a profesní, že? Tak na to se mě lidé často ptají, já vám to klidně tady na mikrofon řeknu. Jak vypadá domácnost cestovatele? Já říkám, tak nesmíš tam mít žádnou živou bytost, žádné živé zvíře a žádnou živou rostlinu. A pak můžeš odjet kdykoliv. A oni se ptají dál, já říkám, no tak otevřu ledničku, ta je většinou prázdná. Buď to ji naplním, anebo využiju, že je prázdná a odjíždím, odlétám. Ne, já to mám tak nastaveno, že zdraví slouží brilantně. Jo? Já to tady klidně řeknu, já tím chci inspirovat naše posluchače. Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný.
0: Oh.
1: Ani tu koronu jsem neměl, jo? Takže, nebo co to bylo. Takže super, ale potřeba je pro to něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat, udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě je velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já se chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě. A hlavně je to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je. Teď jsem měl jednoho lékaře u sebe, říkám, chodím na všechny prevence, ale nemám ani žádného domácího, nebo jak se to jmenuje, osobního, nebo jak se to jmenuje, ty lékaři, tak já nevím, jak se to jmenuje. Já vůbec nevím, jak je strukturováno.
0: Praktický lékař.
1: Já vůbec nevím, jak je strukturováno české zdravotnictví. Já platím do systému, ale vlastně to nevyužívám. Ale to je dobře. Tak.
0: To je dobře, tak ať vám to takto dlouho vydrží. Ale jedna věc je zdraví, ale druhá věc je potom, co se vám může stát nebo potkat vás na těch cestách. Byl jste někdy v nebezpečí?
1: Ne. Pokud nejedu po D1 nebo po českých silnicích, tak se necítím ohrožen. Na českých silnicích je to katastrofa. Vůbec v celé východní Evropě. Já jsem nikdy... Vy jste tady řekla, že jsem byl ve 145 zemích světa. Cestuji 33 let a každý rok jsem půl až 3/4 roku venku. A teď to řeknu zase vašim posluchačům. Nikdy mě nikdo neuhodil, nikdy mě nikdo neokradl a nikdy se na mě snad nikdo ani křivě nepodíval. Třikrát se mě pokusili okrást, ať jsem úplně objektivní. Jednou to bylo dramatičtější na Papui Nové Guineji v Port Moresby, to je hlavní město Papui, jednou to bylo v Nikaragui a jednou to bylo na Jávě. Ale pro mě to dobře dopadlo, včas jsem zareagoval, nebo se to vyřešilo nás. Takže takhle. To je, já nevidím svět tak, jak ho vidí některý populistický politik a straší tím lidi. Naopak vidím svět velmi pozitivně. Nejsem jediný. Já potkávám na cestách tisíce lidí z celého světa a máme podobný náhled na mnoho fenoménů, které jsou kolem nás.
0: Říká Jiří Kolbaba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba. Ono to může se zdát, že jezdíte na ta odlehlá místa, ale vy máte procestovanou i Českou republiku, Evropu, prostě všude, kde je krásně. Kam se rád vracíte? Kde to máte rád? Kromě Brna, což je vaše
1: rodiště. No jasně, že doma v Brně a v Brně Slatině. Já bydlím v Brně Slatině v takové úžasné čtvrti. Včera jsem zase na Facebooku složil poklonu, protože mě to baví, jak to tam vede. Ta radnice je taková mladá a vede to skvěle. Tak to mě baví. A to Brno mám nesmírně rád. Já jsem žil v Praze. Já si dovedu představit život kdekoliv na světě. Od Rakouska kdekoliv. Mě se na to kde kdo ptá, kdyby jsi emigroval, kde bys chtěl žít. Rakousko, Německo a dále. Prostě kdekoliv. Mám pocit, že se dá žít a skvěle a plnohodnotně. No a mám to rád úplně všude, no ale mám svoje favorizovaná místa na světě, definitivně, kromě mé vlastní země. Jedničkou je a vždycky bude Antarktida. Já teď už v lednu startuji po čtvrté do Antarktidy, na jachtě zase, na malé polské jachtě, je to dobrodružství číslo jedna, hned po té jedničce je to největší dobrodružství a drama mého života. Jedu s několika zajímavými kamarády, beru sebou Jirku Procházku, klidně vám to řeknu, MMA bojovníka, který je úžasný člověk, filozofie jeho mě baví, my máme rádi tu filozofii Bushido, těch bojovníků japonských a podobně, to nás tak hodně taky spojuje, jsme kamarádi a tak, když Jirka říkal, hele, ve mě někam do světa, chci něco prožít dramatického, tak jsem řekl, nabízel jsem mu Afriku, on nemohl, protože teď končil studia na vysoké škole, tak Antarktidu vzal, tak budeme v Antarktidě, to je pro mě jednička. Fotogeničnost jednoznačná je Island. Jo, z hlediska fotogeničnosti je to Island. Já jsem byl 35krát na Islandu a budu, doufám, ještě 50krát v životě na Islandu a dovedu si představit, že tam budu žít půl roku a fotit a psát knížky třeba nebo vysílat do médií. To je tak ideální místo na focení, ovlivněné geotermální, termální, vulkanickou, seismickou energií. Jedno z pro mě jednička světová, definitivně. A pak bych mohl jmenovat 100 dalších zemí nebo oblastí nebo biotopů na světě. Mám rád pouště, proto mám rád Omán třeba. Ale stejně tak Austrálii, Nový Zéland, Havaj, na cokoliv. Baví mě to, když je příroda silná a baví mě také, když jsou tam zajímaví a příjemní lidé, zajímavá etnika, jezdím fotit i různá etnika, kultury do Afriky zejména, do Etiopie, do Keni, do Tanzánie a podobně. Teď jsem se vrátil z Tanzánie a z Keni, je to pár dní, jsem tady v Česku, tam mě to také baví, tam jezdím hlavně za etniky a tak těmi zvířaty. Ten svět je velmi inspirativní, ale nezapomínám na Česko. Kdysi jsem jako sportovec hodně běhal závody mimo dráhu, jezdil jsem se sportem po Česku a teď jezdím na přednášky. Kde by mě napadlo, že si mě pozve vesnice ve Šluknovském výběžku a druhý den jsem někde v jižních Čechách a třetí den jsem na Ostravsku a čtvrtý den jsem v Olomouci. A to je neuvěřitelné. Cestuji po Česku velmi rád.
0: Já si jenom vrátím, jste říkal, rád jezdím za etniky. Jak vás přijímají ta etnika, jak na vás reagují, nebo jak se k ním vy dostanete, přiblížíte?
1: Žádnou vědu v tom nehledám. Platí jedno velké, úžasné moudro cestovatelské od Davida Livingstona a pokračuje doteď. Co vyzařuješ, to se ti vrátí zpátky. Jestliže jsem pozitivně naladěný sám k sobě, jestliže si vážím sebe, tak si vážím ostatních lidí a nemůžu být xenofobní nebo nenávistný. Musím hodnotit jednotlivce a nemůžu paušalizovat a odsuzovat celé národy, etnika, kultury. To je naprosto špatně, to je cesta do pekel. A my, co cestujeme, tak na svět pohlížíme jinak. Myslím si, výrazně zdravěji. A to je o tom, že hodnotíme jednotlivce podle jeho chování. A takže když se na ty lidi usmívám, vážím si jich, oni to vycítí. To jsou přírodní národy, to jsou kolektivistické kultury, oni to mají nastaveno úplně jinak. Vždyť se podívejte, jak se tady málo zdravíme v obchodě, v supermarketu, v nemocnici, v lékárně, ve službách, na úřadech. To je málo, to je špatně. Tato země byla kdysi více exponovaná, co se týče pozdravu, úsměvu, očního kontaktu, verbálního, nonverbálního kontaktu. Nám se to vytrácí, je to problém, je to velký, já to cítím jako problém. Nemusím být sociolog, odborník na nějakékoliv disciplíny. Stačí mě jenom, když vejdu do restaurace nebo někam do služeb, nebo nebudu na vesnici, nebo teď jsem se připravoval s mým synem a s mým vnukem, jsme se připravovali na Kilimandžáro, tak jsme chodili treky, no, kdysi v té přírodě se zdravili lidi všichni, nebo skoro všichni. Dneska, když vás někdo pozdraví, tak úplně zajásáte a poděkujete mu, protože ty pozdravy se jako vytrácí a hlavně, a co je smutné, to je můj postřeh, prosím pěkně, a to nikdo nebere osobně, ale je to objektivizovaný postřeh, mnohonásobně potvrzený. děti přestali zdravit. A já přednáším i školákům. A to je naprosto smutné, když nepozdraví. Já jsem na Karlově univerzitě na přírodovědecké fakultě a oni nepozdraví svého 75-letého profesora na chodbě. A nebo základní škola, nebo učňovské nějaké zařízení. Toto se hodně ztrácí a mě to trápí, protože já tvrdím, že u pozdravu, u úsměvu, u učního kontaktu začíná slušné chování a jednání. A to umí ty kolektivistické kultury, kam já jezdím a tam mě to baví. A já mám svůj zemi nesmírně rád a snažím se to tady měnit, to klima, aspoň ve svém okolí, ale budu upřímný, mě to trápí. Tam je základ slušného ohleduplného chování mezi námi a měli bychom se na to zase zaměřit. Rodiče vůči dětem, pedagog moc nemůže to, když to nemá rodina, tak to pedagog nedožene, že? Ale i ti pedagogové mnozí se snaží, tak to, na tom pracujme. Já za to poděkuji,
0: jsem
1: když pro, to někdo
0: mám
1: umí.
0: Děti, pracuji na tom.
1: Tak,
0: Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je cestovatel Jiří Kolbaba, který kromě jiných, tedy zemí, jste navštívil a vlastně i navštívíte znovu, také Japonsko. Pak chystáte přednášky po svém návratu a u té přednášky je uvedeno mystické Japonsko. Proč je Japonsko mystické?
1: Tak to slovo mystické můžeme nakonec přiřadit úplně ke všemu, to proč ne, ale já si myslím, já to tak vnímám, já to Japonsko vnímám jako mystické. Už z hlediska historie, co tam všechno proběhlo, i z hlediska toho, jak se ke mně to Japonsko chová, ti lidé, které tam navštěvují, já tam navštěvuji památky, ty zenové zahrady a podobně. Já si myslím, že tu mysticitu, takovou jakousi kvázi mysticitu, já nejsem zase na toto nějak odborník, já ji vnímám. A nebo, tak popisuji jakési zvláštní klima, atmosféru, možná spíš pohodu ve vztahu k nějakým hodnotám, mravním. To Japonsko je pro mě místo, které je těmi lidmi, to tak vnímám, jakkoliv to v historickém nějakém kontextu bývala velmi militantní země, všichni to víme, tak dneska na mě působí tak vyváženě, vyrovnaně, klidně, každý ten jednotlivec, kterého tam potkám. Mě ta zdvořilost, pokora, sklidnění nesmírně konvenuje. Mně to chybí v té naší uspěchané Evropě, tom euroamerickém prostředí, ve kterém se tady pohybujeme, jak se honíme za těmi penězi a za těmi kariérami a podobně. Oni jsou takový sklidní, taky se honí všichni. Všichni víme, jak vypadá pracovní nasazení, jak vypadají psychické problémy s tím spojené a zvláštní životní styl. Ale když já jako turista navštívím Japonsko, teď tam budu měsíc, tak na mě působí mysticky, sklidním se tam a vrátím se jiný, takový lépe naladěný pro interpersonální třeba komunikaci.
0: Ještě to jde, abyste vy byl lépe naladěný?
1: No tak jasně, stále jsou rezervy, já se stále učím. Já jsem ve všech těch disciplínách a jakémsi možná životním stylu, já jsem tam jeden velký jako žák stále. Já jsem samouk v těch disciplínách, já jsem nikdy neprošel nějakým kurzem retoriky nebo focení nebo psaní a všechny tyto disciplíny, vyjmenoval jsem tři, víc toho nepostihnu, asi bych chtěl dokonale umět, takže já mám sen, jak se zúčastním kurzu, jak budu chodit do školy a dovzdělám se, protože nejsem příliš vzdělaný, nemám vysokou školu, tak to všechno mě tak jako trápí a chybí ještě a stále se učím, za pochodu se učím, jak lépe fotit, jak lépe psát, jak lépe retoricky se vyjadřovat a podobně.
0: Jak to vypadá, když se učíte?
1: Já si vzpomínám, když můj syn pracoval v médiích, on pracoval v televizi, tak on měl mediální trénink. A já jsem nikdy žádný mediální trénink neměl. A já na jednom rádiu vysílám už 22 let a chodím často do médií, jak audio, tak také video. A tam hovořím. A můj syn mě sledoval a pak mě zatelefonoval a říkal, tati, udělej si pozor, dávej si pozor na toto, jo? Používáš tuto větu opakovaně nebo toto slovo. A já zase jsem ho sledoval, když on byl na televizní obrazovce a tak jsem mu zavolal, říkám, Tome, pozor, všiml jsem si tady tohoto. Tak jsme se vzájemně trénovali a vzájemně jsme se učili, jak vystupujeme na veřejnosti. A já mám tu šanci, že si můžu poslechnout svůj pořad někdy zpětně, anebo že občas mě někdo nahraje, když jsem na přednáškách v jevištních a pak to slyším a říkám, ježiš, to jsem opravdu řekl, to není možné. A někdy se sám přichytím při chybě, nesmírně rád poslouchám slovesné útvary různé, mám mnoho desítek knih namluvených českými klasiky a podobně. Poslouchám všechny zprávy a mnoho pořadů v rádiích. Váš pořad jsem, Alex, slyšel mnohonáctkrát. Všechna talk show poslouchám a když jsem v zahraničí, tak já mám data v každé zemi, kde jsem, já si kupuji data. Teď jedu do Iráku, tak jsem si koupil 10 giga zrovna dneska ráno a budu zase poslouchat podcasty. Poslouchám podcasty české klasické podcasty, zejména politické, já hodně sleduju českou politiku. Já si večer pracuji na fotkách nebo na textech a k tomu si pustím parlament nebo senát a nebo nějaké rozhovory a podcasty. Mě to hrozně baví, abych věděl, co se ve světě děje, abych si utvořil obrázek podle toho, co prožívám a co se mohu dozvědět. Pak si můžu udělat nějaký plastičtější obraz o mé zemi a o situaci v mé zemi a o světě třeba.
0: Říká Jiří Kolbaba, který je naším dnešním hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cestovatel fotograf Jiří Kolbaba je stále naším hostem. Teď mi prozradil, že snad nevadí, že to řeknu ten, ale že cítíte každodenní štěstí.
1: No, je to zvláštní, že?
0: Tak a ty si představte, že byste byl celý rok doma. Cítil byste ho také?
1: Nevím, já mám ten svůj byt hrozně rád. Já vím, že bych tam koukal na nějaký pořad v televizi, zajímavý, vzdělávací, nebo bych si četl, nebo bych sám zpracovával nějaké texty nebo fotografie, ale že bych musel být doma sám. No, já bych si potřeboval totiž uklidit a utřídit fotky a diáky. Jo? Já jsem nedávno zjistil s mým kolegou, že jsem nafotil víc jak milion záběrů ze světa. Já nemám vlastně většinu ještě vůbec zpracováno. Já vím, že člověk se nemá takhle vůbec, já nevím, jak se používá jaké slovo, ale já jsem jednou řekl, já bych se potřeboval zlomit nohu, abych byl půl roku doma a zpracoval jsem všechny ty diáky a ty fotky, které jsem nespracoval.
0: Nerouhejte
1: se. Přišla korona, já jsem byl víc doma, já jsem cestoval v koroně, že značně tedy kontrolovaný, ale cestoval jsem, ale výrazně méně a taky jsem to neudělal, tak já nevím vůbec, kdy se k tomu dostanu. Tak já si myslím, že bych nebyl tak šťastný, protože já se vidím venku. Ale řeknu vám upřímně, Alex, já když jsem doma, tak se těším ven a vidím se na Novém Zélandu, nebo v Patagonii, nebo na Havaji, nebo na Fidži, nebo kdekoliv v království Tonga. A když jsem v království Tonga, tak se vidím někde na Šumavě, nebo v Krušných horách, nebo někde na Vysočině. Já to tak mám, já se těším domů a já se těším ven. A nevadí mě nikdy, ty přelety mě nevadí, zdravotně jsem na tom brilantně, nemám nikdy žádné problémy zdravotní na cestách, tak všechno je to takové hladké, takové pohodové a přál bych to každému. Přál bych to každému, kdo nás dneska slyší, kdo má tu ambici nejenom cestovat, ale jakkoliv, v jakémkoliv oboru vyniknout, nebo si jenom splnit sen, nebo se věnovat koníčku. A takové lidi já potkávám. Já mám tu moji bublinu takhle nastavenou, zajímavě to, ti lidé se vzájemně doplňují a navazují na sebe a inspirují se. Já mám kolem sebe lidi optimisticky naladěné, je mi mezi nimi dobře a jestli já občas přispívám k tomu, k té pohodě nás všech a přidám nějakou inspiraci z mého ranku, tak mě to činí nesmírně šťastným a kéž by to ještě desítky let vydrželo. Na to se mě lidé ptají, protože přece jenom už mám svůj věk a lidi se ptají, jak dlouho ještě chceš cestovat. Já říkám, tak já se vidím 10, 12, 15 let na cestách. Proč ne? Já potkávám čilé osmdesátníky. Je to o hlavě a je to o tom zdraví. A to se může změnit, jasně, já to v plném respektu to tak mám. Ten osud neovlivíme některý. Takže pokud nepřijdou zdravotní limity, tak se vidím na cestách a doufám, že to nastavení mentální, to, že prožívám denně to bytostné štěstí, mě také zůstane a mě to činí šťastným a mě to činí zdravým a myslím si, že to je to, co bychom měli ve svých životech hledat a najít to v sobě. Všichni to v sobě máme. Všichni v sobě to máme, jenom je potřeba si to trošku jako si tam zahrabat a vyhledat si to. A pak budeme šťastní.
0: A pokud má v sobě někdo právě toho cestovatelského ducha a chtěl by začít cestovat tak jako vy, třeba s jeho vzorem, tak kde by měl začít vlastně?
1: Já obdivuji rodiče, kteří vyjedou už s malými dětmi, ale někdy ti děti ještě z toho rozum nemají, ale pak posléze budou mít, takže já to nedokážu vůbec říct, kdyby měl začít. Ale každopádně měl by začít, jo, to je důležité. Za mnou chodí lidé a říkají, no ty to máš rozjetý a ty fotíš a děláš knihy a kalendáře a přednášky a tebe to živí. Já říkám, hele, já jsem začal na zelené louce, ty máš jedinečnou šanci a vy mladí jste vzdělanější, než byla ta moje generace. My jsme začali s němčinou a ruštinou a vy už dneska se učíte světové jazyky a můžete s nimi vyrazit do světa. Máte k tomu, když budete chtít, blíž. A dá se cestovat ještě velmi levně. Jako backpacker jsem procestoval většinu zemí světa. A pravdou je, že tenkrát ty ceny byly nižší před těmi 30 lety. Dneska jsou ty ceny trošku vyšroubované výš. Ale mnoho mladých lidí umí fantasticky skvěle inspirativně cestovat za málo peněz. O penězích to tolik není. Je to o srdci a o tahu na branku. To budu vždycky tvrdit a zatím si budu stát.
0: Já moc děkuju, že jste přišel. Užijte si Irák, Japonsko, to jsou země, které vás teď čekají a hlavně se ze svých cest v pořádku vraťte domů. Jiří Kolbaba byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Praktičtí lékaři v České republice budou moci předepisovat o 1200 léků více než teď. Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce opět na plném výkonu. A počasí zítra od západu velká oblačnost, k tomu místy přehánky i bouřky mohou být silné. Maxima kolem 22 stupňů, na východě až 30. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Praktičtí lékaři v celé České republice už od zítřka budou moci nově předepisovat přibližně o 1200 léků více než teď a pacienti tak už pro některé recepty nebudou muset chodit ke svým specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle ministra se to nejvíce bude týkat pacientů s kardiovaskulárními nemocemi.
3: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo jedna, takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
2: Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce opět na plném výkonu. Od poloviny dubna procházel pravidelnou údržbou. Elektřinu do sítě začal dodávat minulý pátek. Plného výkonu ale dosáhl až teď.
4: Energetici museli v posledních dnech počítat také s vysokými letními teplotami. Ty sice nijak neovlivňují bezpečnost provozu, mohou ale nepatrně snížit výrobu elektřiny. Teplejší chladící voda totiž hůře ochlazuje páru za turbínou. Magdalena Machová, Český rozhlas.
2: V Hejnicích ve Frýdlantském výběžku bude od zítřka o jednoho praktického lékaře méně. V provozu bude už jen jedna ordinace. Jeden z lékařů jde totiž do penze. Ordinace bude prozatím uzavřená bez náhrady, přestože novým lékařům radnice nabízí 1 milion korun městský byt a také další výhody, říká starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Zájem lékařů není o tyhle ty části. Podpora státu není taky vůbec v rámci tohohle z toho, takže se snažíme nabízet to, co jste říkal, a my to nabízíme v úzovkách třikrát, protože hledáme vlastně dva praktiky, protože ten druhý končí na konci roku a pediatra už hledáme 3 roky takhle, tak vlastně reakce není skoro vlastně žádná. Sport.
2: Fotbalisté Norska před malou chvíli postoupili do osmifinále mistrovství světa. Na úvod play-off totiž porazili Pobřeží Slonoviny 2-1. Dnes jsou na programu šampionátu ještě dva vyřazovací zápasy. Ve 23 hodin začne souboj Francie se Švédskem a ve 3 hodiny ráno duel Mexiko-Ekvádor. Počasí. V noci čekáme převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky i silné. Na východě republiky bude přechodně skoro jasno a velmi silné bouřky jsou teď v pásu mezi Třeboní, Moravskými Budějovicemi a Blanskem. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 21 a 17 stupni. Zítra oblačno až zataženo, na východě ještě polojasno. Zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne budou další i velmi silné bouřky vytvářet se na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky od západu ubývat. Na západě čekáme také ubývání oblačnosti. Maxima v Čechách většinou mezi 20 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě Moravy až kolem 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 pozor na překážku u Berouna ve směru do Prahy. Na kilometru 17 stojí kamion, z odstavného pruhu zasahuje mírně do pravého a vozidla v místě vybočují. Zpomalte tam. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás pořad Zlatá láska. Přejeme příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: U poslechu nejromantičtějšího pořadu naší stanice vás vítá zlatý manželský pár Petr Kostka
7: a Carmen Majerová. Poslali jste nám stovky krásných manželských příběhů. Vybrat si nejzajímavější bylo moc těžké.
6: Dnes jsme se rozhodli vám představit pár, který se na sebe i na svět usmívá každý den. Jí je 85, on oslavil 89. narozeniny. Humor podle nich patří k lásce, stejně jako věrnost a píle.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky dnes bude patřit Marii a Karlu Jiruškovým z Vrbice ve východních Čechách.
1: Manželský slib si dali před 64 lety. Od té doby si doslova užívají radosti každého dne. Na svět se dívají s úsměvem a humor pokládají za důležitý, prospokojený život ve dvou.
0: Jsou šťastní a proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Pojďte dál, jsme na vás tak jako připraveni trochu, takže budeme vidět, co na nás budete chtít.
4: Vyprávět tklivý příběh váš životní.
3: To už jsem vám celý napsala.
4: Celý ne.
3: Skoro celý úplně. Pojďte dál.
4: A dobrý den, tady je manžel.
5: Ano.
4: Takže vás mám oba pohromadě. Marii a Karla.
5: Tak přesně.
4: Marušce dáme kytičku.
3: Vy jste hodný, to jsem ani nečekala, že vy takhle krásně, takovou krásnou květinu.
4: A společně s manželem máte něco namlsání, jestli můžete.
5: To jo, to já jsem namls.
4: Usedneme ke stolu, který jste připravili, na něm něco i je uprostřed, něco to zdobí, to bude asi dílo paní Marušky, je to tak?
3: Pekla jsem, ale jestli vám budou chutnat, nevím, to víte včera, dneska jsem bych to nesvládla.
4: Jsou krásné koláčky, s tvarohem, s mákem?
3: S tvarohem ne, bohužel s mákem nemám.
4: Povidla?
3: Ne, povidla. Povidla, tvaroh. Uvaříme kávu a můžeme se do toho pustit.
1: Marie a Karel Juruškovi se znají už od mala. Bydlí totiž od narození v jedné vesnici. To, že se mezi nimi rodí silný vztah, poznali, když se Karel vyučil strojním zámečníkem a Maruška začala studovat ekonomickou školu v Chocni.
0: Tehdy se psal rok 1953 a čekalo je první rande.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Bylo to v květnu určitě. V tu dobu byli vedle tady v kostele májovi, pobožnosti takové. No a tam děvčata, asi pět vás bylo, chodili zpívat. Nás asi pět kluků taky jsme je šli poslechnout. No skončilo to, oni šli trénovat další písničku a my jsme šli do hospody. Bylo pěkně květen. A tam jsme se někde na návsi potkali, tak říkají, tak co, něco si zahrajeme, tak prý na třetího. No a tak takhle jsme se hodili a najednou přede mne skočila holčina hezká, tak jsem ji tak jak sobě přitáhl a možná, že se mi dal jako pusu, to je zauchovat. Nic, no a tak se mě zalíbila, že jsem si ji pak víc hleděl. No.
3: A on si mě pak už hlídal. Tak jsme se bavili, ale je pravda, že pak, jak jsme chodili na ty taneční zábavy, takže ty první tanečky vždycky patřily Karlovi, takže tím jsme se tak jako seznámili a no, já jsem vyštudovala ekonomickou školu, manžel zatím odsloužil vojenskou službu, no a pak, když po maturitě, tak jsme teprve opravdu jako začali chodit, pak mě požádal o ruku asi za rok.
4: A když jste se seznámili, ten okamžik, kdy jste hráli na toho třetího, vy jste chodila zpívat do kostela, kolik vám bylo?
3: No mě bylo 15, 16, no. Takže od něho 4 roky starší, takže on už byl protřelej chasník.
4: Karle, a Maruška byla vaše první nebo ne?
5: První a jediná.
4: A Maruška se směje.
3: No, nebudu to vyvracet asi, jo.
4: Ale... Že by byla Maruška protřelejší?
3: Asi ne. V té době my jsme byli ještě hloupí. Co pak myslíte, v dnešní době ty děvčata už jsou daleko flákanější. Co pak, ale no, tenkrát opravdu člověk si myslel a šel na rande a říkal si, první políbení je lásky slíbení, no tak jsem tomu věřila, no tak uviděla.
5: Myslím, že to bylo zrovna tam, tady u ty kapličky.
4: Připomeňme, jaký to byl rok, jenom pro naše posluchače, když jste spolu začali chodit?
3: 53, když jsem vyšla ze školy, to začalo jako, ale chodit opravdu, to jsme už začali až po té vojně. Tak v tom 56. 57. roce se maturovala, takže pak to asi nabralo ten správný směr.
1: A tehdy se zrodila láska, která vydržela do dnešních dnů. Bylo třeba jí stvrdit také před oltářem, slíbit si věrnost a oddanost.
0: Oba začali uvažovat o svatbě. Na Karlovi bylo, aby požádal rodiče budoucí nevěsty o ruku.
5: Kdy to bylo, no?
3: 25. března, já mám svátek, tak ty jsi přišel se zásnubním prstýnkem k našim a tam opravdu jako požádal o ruku a tím už pak to šlo už samo.
5: No tak já jsem se tam jako vyjádřil, no. Její tatínek, on byl takový rozumný člověk, tak povídal, no, když se máte rádi, tak co se dá dělat? Tak si dejte první pusu, tam byla oficiálně před tím vás, si dali první pusu.
3: Zásnubní pusu, jo.
4: Jaké to bylo před rodiči dát pusu Karlovi?
3: No tak to víte, že člověk se tak ošíval všelijak, že bylo lepší, když jsme byli jako sami dva, tak to bylo asi rozhodně takový upřímnější, než když před rodičema jsme se měli projevit nebo zkrátka se ukázat.
5: Její rodiče dali takové menší hospodářství, pak začalo JZD, no a její tatínek byl moc šikovný člověk, tak ho zvolili jako předsedu. No a pak, když jsme se rozhodli, že se vemem, tak to bylo jako když největší sedlák si bere jedinou dceru. Takže jsme měli jako svatbu pořádnou, 60 lidů. Na to, že to bylo doba, měli s tím kupu práce, že jo, tu největší místnost vyklídili, museli si vypůjčovat stoly a židle, 60 lidů to něco zabere. No a muselo se to říct půl roku dopředu, aby měli čuníka, zadali, že jo, husy a tak dále. To byla velká svatba tenkrát.
3: Pak ty lidi všechny usadit na 60 hostů. Jsme měli asi 5 kuchařek a to bylo asi 14 aut.
4: A svatební obřad byl kde? A jak probíhal?
3: Svatební obřad probíhal dole ve Chlenech, tam je farní kostel, jenže my jsme museli mít nejdřív na obecním úřadě nebo na místním národním výboru a to bylo taky úsměvný. My jsme přijeli o nějakou chvilku dřív a pan tajemník s obrazem pana prezidenta pod paží a utíkal do odrasy síně, kopnul do koberce. A my jsme čekali, až to tam všechno upraví a pak teprve byly oddavky. No, to, na to vzpomínáme doteď.
5: Tenkrát na vesnici, že ho žádej velký, ze starého krámu udělali oddací síň. Stůl přes to ubrus a pak přišel pan předseda národního výboru, přečetl ty, jako, ty formulky, vyměnili jsme z prstiny. No a když nás tam oddali, tak jsme zase dali prstínky a když jsme vyšli ven, tak už tam bylo řada svatebčanů, že jo. A to kostel je hnedka vedle. Tak jsme šli, já s mojí maminkou vepředu, zadávě teda to, a ona naposledy s tatínkem. No a přišli jsme ke kostelu, varhaník na toho šláp, no a to bylo něco, kostel osvětlený, vyparáděný, ta vůně, ty kadidla a to byla nádhera. No tak mě ta babinka přivedla před oltář, no ty se rozestoupili a teď šla nevěsta. Měla záhoj, přišel teda tatínek s ní a předal jej tam a začal obrat. No. Kostelník přines prsínky na takovým stříbrným podnose, to byl dal. No a pan farář, podejte si ruce, tak jsme si podali ruce a no, on latinský nějaký in domine pater a tak dále. No a udělal takový kříž a říkal, co Bůh spojil, to člověk nerozlučuje. Tak jsme se nerozloučili. No. Měli jsme to vlastně dvakrát to potvrzeli na národním výboru a ještě v kostele.
3: Od té doby životem proplouváme už 64 let skoro. A musel nastat nějaký kompromisy, jsem tam v nějaký nedorozumění, taky se stane, ale že jsme tak jako naladěni na jednu notu a rádi jsme veselí, takže jako všechno zhravě zvládáme a tím životem proplouváme až doteď.
6: Když

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
1: Zlatou lásku si užívají Karel a Marie Juruškovi z Vrbice ve východních Čechách. Vzali se 14. listopadu 1959.
2: Jejich svatba byla velká a jako u každé je na co vzpomínat.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jestli se to tam bude hodit, když, tak my jsme pak na večír, že jo, přišlo asi 6 muzikantů a hráli nám jako na zpívání a tak jsme se bavili a pak byla jako večeře, tak muzikanti neměli co dělat, tak otevřeli dveře do chlíva, hráli kravkám, seděli tam na stoličce a vyhrávali tam, no mi se říká, to snad není pravda, proč jsem zrovna.
4: No a ještě tohle, bratr její pracoval v Praze u toho výzkumného ústavu nějakého a tam začal magnetofon, že jo, tak ho si vypůjčil a takže tam chodil potom a nahrával různý ty písničky a tak.
3: Ty magnetofonové pásky máme doteďka na tom Sonet Duo jako nahraný, ale bohužel je to nějaký porouchaný, nechce se to přetáčet, takže leda se jaký takový průpovídky jako z ty oslavy svadební tam jsou nahrány, ale nedá se to použít.
5: To znamená, že vy máte nahrávku, ne, že to jsou písničky, ale obcházel i to, co vy jste tam povídali, to tam někde na té pásce je schováno.
3: No, právě, že jo, že jak chodil ten dotyčnej kolem hostu, tak každý mu dal k puse mikrofon a tak, takový jako postřehy na tom jsou nahrány a i jako, že může zaspívat.
2: Nám se podařilo unikátní záznam starý 64 let zrestaurovat. A tak si teď můžeme pustit kousek té svatební oslavy, konané v polovině minulého století. Novomanželům zaspívali hosté i tuhle písničku.
6: Následuje vrbické trio. Za

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Marie a Karel Juruškovi žijí od narození na stejném místě. Maruška se narodila na Klínkách v osadě přidružené k Vrbici ve východních Čechách, odkud pochází i Karel.
2: A na tomto místě žijí spokojeně od svatby až do dnes.
3: My jsme chtěli auto si koupit, jo. No ale šetřili jsme a pak přišlo na to, že museli ty žadatelé vinkulovat 20 tisíc, aby se lidi různě hlásili a ono se čekalo na auto třeba 5 roků, jo, tenkrát. No a já jsem pracoval v podniku, to byl vojenský podnik, tak jsme měli nějaké takové přednosti, takže jsem to dostal brzo poměrně. No tak tenkrát chtěli jsme škodovku, no ale přišel nám poukaz na Warburga. No to už jsme nečekali, stál 26 tisíc tenkrát. Těch 20 jsme tam měli vinkulovaných, no a těch 6 už jsme si potom došetřili.
4: Manžel přivez auto, kam vás poprvé vyvez, Maruško?
5: Asi na Klínkách k domu, ukázat to našim rodičům, mým rodičům asi, tak proto jsme asi jeli nejdřív na Klínkách se pochlubit, jaký máme auto a jináč jsme pak, já ani nevím, kam jsme poprvé jeli.
3: Udělali takový okruh, že jo, na Svědici a na Chledy a to bylo první, no a jináž pak jsme trávili různé dovolení, že jo, koupili jsme si stan, vařič a tak a jezdili jsme takhle.
4: Vy jste kempovali teda?
3: Kempovali, jo.
4: Kde nejdál?
5: Byli jsme nejdál, se dalo do Jugoslávie a po druhý jsme tam letěli, měli letadlo a to bylo taky, jsme si sehnali dináry nějaký, aby jsme se teda tam trochu poměli, no samozřejmě jeli jsme vlakem do Prahy, v Týništi, já říkám, máš ty dináry, co jsme si jako přišetřili, aby jsme se trochu rosto, já jsem je nechal doma. Takže veškerý dináry, nebo ne, na veškerý, ale takový, který jsme měli navíc, tak ostali doma, takže...
4: Vy se dnes smějete, ale nevynadala jste mu tehdy?
5: To by mě nebylo nic platný už, jsme seděli ve vlaku, tak to už se s tím nedalo nic dělat, no. Tak zkrátka muselo nám stačit to, co jsme měli legálně. A...
4: Řekněte mi, jaké to bylo pro holku a kluka tady spod Orličí, možná od Rybníka na návsi, přijet poprvé k moři?
5: Já jsem byla uvidění, protože jsem si to vůbec neuměla představit a teď, když nevidíte konec úplně, no takže člověk na to kouká jak zjevení úplně, to jsem opravdu byla z toho překvapená a hrozně se mě to líbilo.
3: Byl to takový velký rybník.
5: No to je pořádně velký rybník, takové jsme si teda neuměli nikdy představit. Nekonečný.
4: Když jsme u toho, a vy jste se vlastně seznámili i díky tomu, že Maruška zpívala, kluci pobíhali po vesnici, zpíváte si ráda dodnes?
5: Zpívám, ráda si zaspívám, jak je možnost a nějaká sešlost, nebo tak to rádi posedíme, zaspíváme všelijaké ty písničky, i ty trampsky, nebo tak to jako jo, manžel taky rád zpívá.
3: No zpívám, taky jsme si to tak jako přivlastnili. Na Vrbici, na malém kopečku stojí pěkné stromořadí. Měl jsem holku namluvenou, ale i nejde za ní chodí. Vy mládeci, kteří jste jako já, nemilujte doopravdy. Pomilujte, pošpásujte, ale lásku jim neslibujte.
4: A máte nějakou oblíbenou, kterou si třeba necháte zahrát, když je taneční zábava nebo tak?
3: U naší kapličky.
5: U naší kapličky, ale málo kdo ji zná, takže ono právě to je vždycky problém, aby našli noty nebo vůbec, aby ji znali.

0: cukru. To by musel člověk naladit pořádně.
1: Ale vás to úplně dojalo.
2: já jsem takový to dost.
0: Na měko.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Marie a Karel Juruškovi nás zaujali už v zaslané přihlášce svým postojem k životu. Tím, jak jsou jeden druhému oddaní, umí sobě naslouchat, být vděční a život berou z vesela.
2: Proto jsme se rozhodli je potěšit a poslat jim dárek. Velký domácí kávovar a digitální radio. O ničem neví. A Patrik jim tajně všechno nachystal u nich v kuchyni.
3: No vy mě úplně...
4: Pojďte.
3: Já se nemůžu hnout z místa, protože vy teda napínáte, že to...
4: Tak běžte, ať...
3: Já to ne, snad, prosím tě, Ježkovi oči. No to snad ne, tohle není možný, prosím vás. Tohle nemůžeme chtět, tepa.
5: To pomůže Karlovi, to je kávovár velký.
4: To vím, no. Pane, jo.
3: Jste strašně milý, ale my s tím nebudeme umět ani narábat.
5: Vy vstanete, bude hotovo.
3: Jo, no tak, takže to vlastně ulehčíte manželovi práci.
5: Já myslím, že to bude opačně, že manželovi dáme digitální rádio, které je tady ještě, tak to bude pro vás.
3: No tak to bude, no to ono bude spíš obráceně, protože manžel o něm snil už strašně dávno o digitálním rádiu pořád, že si ho koupí a pan nic ti v tom nebrání, tak si ho mohl, no on...
6: Jen ho naladit.
3: Tyjo, to je úžasný, teda, no čím jsme si to zasloužili, to není možný.
5: Tím, že jste prožili těch 64 let spolu v tak dobré náladě.
3: Prosím vás, no tohle je teda překvapení. No já z toho jsem úplně roztřesená.
5: Maruško, posaďte se a uděláme si první kafe. Co říkáte?
3: Uděláme.
4: Tak jo.
3: První káva, no ale úžasný. Koukejte, jaký pěný. No to je krásný.
5: To je malý.
3: To ne. Si děláte legraci.
5: To je malý, nedali jsme velký.
6: To je jako...
3: Fakt
6: na ukázku to stačí.
5: Tak jak se vám to líbí, Karle?
4: No, úžasně. Já jsem z toho unešen.
3: Když mít ulehčenou práci, to bude moc konvici dát stranou. Však už máme hrozný chleb. To jsou vymoženosti teďka.
0: Zlatá láska.
1: Posloucháte další romantický, dojemný a optimistický příběh Zlaté lásky. Vypráví ho manželé Juruškovi.
2: Říká se, dítě je láska, která se stala viditelnou. Takovou lásku si dopřáli a v životě i užili Marie a Karel. Na svět přivedli hned dvě milující a milované ratolesti.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Bylo to plánované, bylo to, jak jsme se vzali, tak jsme počítali s tím, že budou děti brzo. Nakonec teda byli až za 3 roky, takže to zas tak rychle nešlo. A pak po 3 letech byl druhý syn a tím to skončilo. A už pak jako nebyl zájem.
5: Teda Maruška to vzala hodně rychle, Karle, co? Kdy se synové narodili, jak se jmenují?
4: Ten starší je Miloslav, a ten mladší je po mně, Karel.
5: Když jste se dozvěděl otcem, jak vám to Maruška řekla?
4: Normálně.
5: U večeře jednoho dne?
4: Tak jo.
3: Asi jo, ono to chvíli trvá, než se to ověří vždycky, aby to bylo 100%, ale jo, asi to víte, že jsme byli šťastní, že jako budeme mít malý dítko, když já jsem jako myslela, že to bude holčička, a zatím to byl kluk.
4: A od začátku jsem říkal, to bude kluk. No a tady bylo, tak čekají to druhý, takže říkal, to bude holčička, jo. Takový ty ženský. No, říká, vidíte, tak jsme se všichni spletli. A byl kluk druhý.
5: Přišel stav rodičovství, jak vám to změnilo váš život nebo dosavadní vztah, jak děti najednou vpluly do toho života, co to znamenalo? Byly nějaké změny? Bylo to náročnější v té době? Jaké?
3: No tak určitě to bylo náročnější na čas, že člověk už nestaral se jen o sebe a už měl přeci jenom rodinu a už to, jak co se týkalo vaření, šacení, že jo, praní a takový, takže ty práce vlastně přibylo, takže už člověk musel ten čas si plánovat tak, aby všechno stihnul do práce, poměrně já jsem šla dost brzo, že ty děti byly malé ještě, ale říkám, že díky tady babičce, že se mě o to starala, takže se to dalo všechno stihnout. No a ještě jsme měli to hospodářství, takže jsme ještě sušili seno, takže já z práce pomalu měla jsem toho mopeda malýho, tak jsem honem z práce na mopedu, na louku, zase ještě nahrabovat. No bylo to na zbláznění někdy, když se mračilo. No a tady jsme ještě pěstovali buliky na prodej, takže ráno, než jsme šli do práce, ještě jsme museli nakrmit, umejt se, že jo, pořádně. A, takže ono to bylo dost náročné a ty děti k tomu, tak už ta zábava, která byla předtím, taková je ten bezstarostný život, už musel stranou. Muselo přeci jen si to podřídit rodině.
5: Trošku osobní věc, mě zajímá, jak to funguje. I po těch letech, kdy jste spolu, ta láska, ten vztah, spíte pořád spolu v jedné místnosti, v jedné posteli?
3: Ano, v jedné posteli, v jedné místnosti, pořád vedle sebe.
5: A jdete si ulehnout společně, dáváte si dobrou noc, nebo jak to funguje?
4: No, tak nějak.
3: Většinou jo, vždycky tak kolem tý 10, půl jedenáctý, ale málo kdy jdem, že by šel jeden sám. Většinou jdem spolu, zároveň ráno stáváme jináč, to jo, ale večer jdem zároveň.
5: Kdo stává dřív?
3: Manžel stává ráno v 6 hodin, jak hodinky, já stávám v 7. A to už mám připravenou snídaní, všecko na stole připravený, jen vstanu a sednu k snídaní, takže takhle mě náš dědeček hejčka.
4: No já je fakt, že připravuju snídaní, no. Jdu pro pečivo, to máme tady kousek, připravím kafe, chleba, bazáry nějaký.
5: A pak čekáte, až Maruška vstane, nebo jdete vzbudit?
4: No někdy jdu vzbudit.
3: Když nestává dlouho, tak jde vzbudit, jiná až stávám sama, ale když už je 7:30, tak už se nedá nic dělat.
4: I budím pusinkou.
5: Tak to má být, ne?
4: No, zrovna tak, když jdem spát, tak si dáme pusinku a ulehnem.
5: Pak, když ta snídaně je, nebo takhle usednete u toho stolu, jako my dnes tady u vás, máte čas i na to, že si povídáte, vyprávíte. A to mě zajímá, držíte se třeba i za ruce, jdete někam společně a funguje to takhle i po těch letech pořád, jako když jste začínali na té návštěvu toho kostela?
4: No, většinou chodíme spolu všude.
3: To určitě.
5: Byl i v té době a musel být v každé rodině, je to tak, nějaký ten mráček, že přišla nějaká krize nebo bylo nějaké těžší období pro vás v tom vztahu, kdy jste museli řešit nějaký problém, těžší chvíle, ať už u vás ve vztahu jako takovém, nebo to na vás dolehlo skrz nějak rodinu, bylo něco takového?
3: To, nevím.
4: Když bylo něco takového, nějaké chmury, jak to tenkrát, tak teďka už to vůbec ne. Že jsme třeba spolu nemluvili asi den nebo dva. A tak jsme přišli na to, že se vlastně okrádá, jo, o ten život. Jo. Tak když něco takového teďka, tak hned to koukáme smazat, aby jsme si užívali ten svět tady.
5: Máte nebo měli jste v životě nějakého koníčka?
4: Pěstuju včely, to je můj koníček. No a jsem u dobrovolných hasičů. Už má několik vyznamenání.
3: Nejvyšší vyznamenání zasloužili hasič.
5: Maruško, co vy? Koníčky.
3: Koníčky, no já dokud jsem byla mladá, tak jsem chodila do Sokola, tady ve Chlenech byl Sokol a ještě jsem byla v důchodu, takže jsem jezdila na kole, anebo tam ještě právě z Chlinek tam jedna chodila, no, nebo ráda plavu, to máme taky jako ráda, že právě když jsme jezdili k tomu moři nebo na ty rekreace všelijaky, tak to jsem měla ráda si zaplavat a nebo nějakou zahrát si kuželky, nebo bowling jsme taky zkoušeli a Tak různě, no.
5: To mi řekněte, to přece na tom bowlingu ty koule jsou tak těžký strašně.
3: Tak oni jsou lehčí a těžší. Já si vždycky vyberu takový ty lehčí a docela mě to někdy jde.
5: Vy působíte tak úžasně čile, duševně úplně svěží. Kde tu energii v tomhle svém věku a po tolika letech společného soužití vzájemně berete?
3: Jen to nezakřikněte, abyste vypadáme svěže, ale ono to tak asi úplně není, že bychom byli tak jako svěží, ale snažíme se vše dělat proto. Chodili jsme na vycházky, tamhle máme kousek kilometr studánku v lese, tak jsme si tam šli vždycky posedět.
5: Karle, čím to, že vám to takhle sluší a držíte se pořád, máte tu sílu, a do každého dne jdete s takovým optimismem. Kde to berete? Dejte návod ostatním.
4: Prostě se máme rádi od začátku.
3: Bereme to všechno jako, ne ze srandy, ale z legrace, ale jako, no, tak jako lehce a neděláme z toho vědu a vždycky říkáme, někdo je na tom hůř a taky žije, takže ono bréčet a sedět, tak to nemá cenu. Ono musíte nějako trochu cvičit nebo něco se zabývat něčím nebo na nějakou vycházku, abyste ten život tak jako neprošvih, nebo já nevím.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
7: Já vím, jak láska svádí,

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ve zlaté lásce, která nám přináší zamilované příběhy, nyní vyspovídáme Marii a Karla Jiruškovi. Chceme zjistit, jak dobře znají jeden druhého.
2: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli. A my jsme teď jejich odpovědi dali dohromady. Poslouchejte.
3: Jasné a pravdivé odpovědi, Maruško.
4: Budu se snažit, nebudu si vymýšlet.
3: Kdy jste se poprvé políbili?
4: Nikdy, no tak asi nešel na vojnu. To už jsme se tak jako potkávali, tak nevím, to mě bylo tak těch 16 asi.
3: Karel Jiruška, na to se budeme ptát.
5: No tak jí bylo asi 14 a mě asi 17.
3: Jaké je Karlovo oblíbené jídlo?
4: Karlovo oblíbené jídlo, no většinou svíčková, anebo taky knedlové přezélo. On sice sní všecko, co mu uvařím, ale tohle bych řekla, že má asi nejradši.
5: Nudle s mákem.
3: Co ho nejvíc rozčiluje?
4: No, rozčiluje, když ví, že někdo nemluví pravdu. A nebo politika ho rozčiluje.
5: Já bych řekl, že ne.
3: Žárlila jste někdy?
4: A žárlila jsem, když, já nevím, děti byly malí, že jo, a manžel chodil do Chlen, to je zase vesnice ještě dál, hrát divadlo. To víte, a s mladejma děvčatama, tam pane laškoval, tak moc se mě to nelíbilo, no ale trpěla jsem to. Až tak mě to nevadilo, ale tak jako žárlila. Malinko, jo?
5: Kdo nežárlí, ten nemiluje. My jsme totiž hráli divadlo tady dřív a jednou se přiznala k tomu, že trošku žárlila, no.
3: Měla důvod?
5: Neměla, určitě ne, určitě.
3: Kdo měl větší přednost, vy nebo auto?
4: To si já, snad, auto snad to není to nejdůležitější, bych řekla.
3: Co pro vás je víc, auto nebo Maruška?
5: No Maruška, rozhodně.
3: Musela jste si někdy pro něj do hospody?
4: To by bylo, myslím, pod mou důstojnost. Asi to já bych nešla.
5: To lidi, ty by něco potřebovala, ho nemohli jinak, ne.
3: Je to pro vás takový ten anděl na zemi?
5: Je, asi jo. Řekl bych, že jo.
4: Tak já moc těch sprostých slov nepoužívám, není to v mým jako rejstříku, abych použila, ale když už mě něco tak, nebo se mě nedaří, nebo tak říkám, no prr, to jo, asi já to tak, ne, ale jiný ne.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak často si v tomhle věku lidé dokáží říct ještě mám tě rád, pohladí toho druhého, nebo mu řeknou miluju tě?
5: To řeknu každou chvíli.
4: To je fakt, že mě teď každou chvíli. Já tě mám tak rád, ale já taky jeho. Já to jen neříkám nahlas, ale manžel ten to říká nahlas.
3: Tak vy možná jenom po něm hodíte takové to láskyplné oko, ne?
4: Možná asi. Teď vlastně se máme jen my dva rádi, takže ono nemůžete na jinýho spolehat, hlavně dokud jsme dva. Horší, kdyby jeden odešel, tak to by byla bída. Nejlepší by bylo, kdyby jsme šli oba zároveň. Ale ten život je naplněnější, jako když jsme dva. Tak to každý říká, buď ráda, dokud jste dva, buď ráda. No, ale to já jsem.
3: Tak jaký byl ten život s Maruškou, za co jí poděkovat? Nějaká jedna větička, dvě?
5: No za všechno, co pro mě udělala. Takže mě byla věrná, snad.
3: Co byste mu třeba chtěla říct po těch letech něco pěkného, nějakou hezkou větu? Čím byste ho ocenila, nějakou větu, vzkaz takový pro něj?
4: Že ho mám stále ráda, že vždycky stojí při mě, ať to je v jakýchkoliv momentech a že za ten život, že jsme, nebo ten celý život, že jsme si pěkně užili a že vlastně jsme byli šťastní.

0: Maruška i Karel Jiruškovi jsou příkladem toho, že ani po 64 letech láska neslábne. Nevyprchá jako bublinky ze sektu a nezmizí jako pára nad hrncem.
1: Dokázali nám, že láska je s námi stále. Když o ní pečujeme, hýčkáme si ji a skromně ji přijímáme a bohatě dáváme.
0: Láska je nevyčerpatelná energie, díky které žijeme a pro kterou stojí za to žít.
1: V lásku věří a na příště se těší Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Prezident republiky dnes jednal s ministrem kultury o nové mediální novele. Vrchní soud v Praze poslal bývalé členky kutnohorské sekty na 9 a 12 let do vězení. Do druhého kola slavného Wimbledonu dnes postoupily tři české tenistky, Plíšková, Bousková a Nosková. A počasí zítra od západu velká oblačnost, opět místy přehánky i bouřky a mohou být silné. Maxima kolem 22, na východě republiky až 29. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Prezident republiky Petr Pavel dnes odpoledne jednal v Praze na Hradě s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Hlavním tématem byly změny ve financování veřejnoprávních médií. Prezident se zajímal mimo jiné o dopady na rozpočet ministerstva kultury nebo také o garanci nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Ministra Klempíře také vyzval k odborné debatě před přijetím změn. Upřesní mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
3: Prezident republiky Petr Pavel požádal, aby probíhala intenzivní odborná debata věnující se důvodům změn a jejich efektům, protože výše navržených rozpočtů bude mít přímý vliv na šíři a kvalitu poskytované služby občanům České republiky. Ministr kultury je přesvědčen, že debata začne s prvním čtením novely zákona v Poslanecké sněmovně.
2: 9 a 12 let mají strávit ve vězení zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena z kutnohorské sekty. Za vraždu léčitele Richarda Šifra jim tam dnes poslal vrchní soud v Praze. Ženy se hájily tím, že jednali právě na jeho příkaz a uvěřili mu, že jeho tělo přejde do jiné dimenze. Advokát jedné z obžalovaných David Ulhýř řekl, že soud špatně rozlišil mezi náboženstvím a sektou.
4: V celém tom příběhu dochází k zaměňování náboženské víry a psychiatrického bludu. Náboženská víra je to, pokud věříte, že Ježíš Kristus byl před 2000 lety ukřižován a stal z mrtvých. Psychiatrický blud je to, když věříte, že člověk, který sedí vedle vás po smrti, postane z mrtvých a zmizí.
2: Obě ženy se proti rozhodnutí soudu odvolají k nejvyššímu soudu. Stejný postup zvažuje také státní zástupce. V Bukovině na Blanensku nově platí omezení odběru vody z tamního obecního vodovodu. Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí vyčerpání zásob. Lidé teď mohou vodu používat pro běžnou spotřebu, jako je pití a vaření. Naopak by měli omezit zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. Podle nezávislého starosty Luboše Jandy potrvá toto omezení do 5. července.
5: Co jsou ty poslední dny, tak se velkým způsobem zvýšil odběr vodojemu a tím pádem prostě ten vodojem nestačí natíkat. To je mimořádná situace. Celém tomu opravdu teďka k těm parním dnům. Sport.
2: Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková si zahrají ve druhém kole tenisového Wimbledonu. Postoupili také Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Sára Bejlek a Vít Kopřiva v prvním kole naopak vypadli.
0: Počasí.
2: V noci čekáme v České republice převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky mohou být také silné, zejména na pomezí Čech a Moravy. Na východě republiky bude přechodně ještě skoro jasno. Nejnižší teploty mezi 21 a 17 stupni. Zítra bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku ještě polojasno, zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne budou další i velmi silné bouřky se vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky od západu ubývat, na západě čeká máme také výraznější ubývání oblačnosti. A maxima v Čechách zítra mezi 20 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 a na jihovýchodě republiky až kolem 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Hlavní tah číslo 13 z Chomutova je před mostem uzavřený. Mezi Jirkovem a Komořany zasahují záchranáři u vážné nehody. Objíždět se to dá například přes Otvice a Havraně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Promiňte, můžu vás pozvat na malý výlet? Ne, nebojte se. Zůstanete doma, toulat se budeme jen a pouze literární historií. To zní docela vážně, vidíte. Ale jak už dobře víte, nudit se rozhodně nebudete. Naopak, hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Naši dnešní procházku rozhlasovým archivem a řekněme lehčím žánrem začneme až v renesanci, a to přímo v doprovodu autora povídkového Dekameronu pana Giovanniho Boccaccia. Stovka příběhů vyprávěných na útěku z morem sužované Florencie dává velkou naději a je tu velká pravděpodobnost, že se k Dekameronu ještě určitě někdy vrátíme.
2: Je na vás, abyste vyprávěla další příběh Dekameronu.
3: A co těch zbývajících 98 příběhů?
2: Všechny jsou zapsány. Trvají ve slovech už celých 6 století.
3: Jste hrdý? Nazývají vás přece velikým otcem moderní literatury.
2: Hrdý? Spíše unavený. Tolik životů jsem žil, tolika ústy hovořil, za tolik srdcí cítil.
3: Proto jste nesmrtelný.
2: I vy jste nesmrtelná, Filoméno.
3: To, že jste mi dal jméno a že jste mi vložil do úst i tento příběh. V Pistoji žil jeden rytíř jménem Francesco z rodu Vergilesiů. Muž bohatý a chytrý, ale nesmírně lakomý. Maje odejít do Milána, opatřil všechny potřebné věci na cestu, jen vhodný kůň mu stále chyběl. V té době žil v Pistoji také mladík Ricardo, který už dlouhý čas miloval a dvořil se paní Messera Francesca, jež byla překrásná a počestná, ale neměl v tom žádné štěstí. Někdo řekl Messeru Francescovi, že Ricardo má právě takového koně, jakého hledá. Francesco si dal Ricarda zavolat.
2: Slyšel jsem, že máš jednoho z nejkrásnějších koní v celém Toskánsku. Prodej mi ho.
4: Messere, mého koně byste nedostal, i kdybyste mi dal všechno, co máte. Mohl byste jej však dostat darem. Ovšem pod jednou podmínkou.
2: Jaká je to podmínka?
4: Dovolte mi promluvit s vaší paní. Tak, aby mě neslyšel nikdo jiný než ona.
3: Rytíř sveden lakotou odešel do komnaty k paní a pověděl jí, jak lehce může nabít koně. Přikázal jí, aby šla vyslechnout mladíka, ale na nic mu ani slůvkem neodpovídala. Ricardo usedl k paní na jedné straně síně, daleko od ostatních, a řekl.
4: Ctná paní, jsem si jist, že jste moudrá a že dobře víte, jakou lásku ve mně vzbudila vaše krása. Má láska k vám je stále větší a větší a je horoucnější nad všechny lásky kteréhokoliv muže ke kterékoliv paní. A není pochyb, že vás budu milovat, pokud můj ubohý život bude vládnout těmito údy. Můžete si být jista, že nemáte nic, ať už je to cenné či laciné, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já. Proto vás prosím, vy má nejdražší a jediná naděje mé duše, jež hoří v milostném ohni a zachraňuje se jen doufáním ve vás, projevte ke mně takovou dobrotivost a do té míry zmírněte tvrdost, abych mohl říci, že se mi od vás a od vaší krásy dostalo života. Neboť nevyslyší-li vaše hrdá mysl mé prosby, můj život pozbude ceny.
3: Poté zmlkal, přehluboce zavzdychal a z očí se mu vydralo několik slz. Čekal, co urozená paní odpoví. Ta však podle manželova příkazu mlčela.
4: Jen na vás, má nejdražší, záleží, učiníte-li mne šťastným nebo nejzoufalejším člověkem na světě. Doufám, že vaše laskavost je taková, že nestrpíte, abych byl za tak velkou lásku odměněn smrtí. A že radostnou a přívětivou odpovědí uklidníte mého ducha, jenž se celý chvěje před vaším pohledem.
3: Paní byla dojata vroucími slovy, jež pronesl přehoroucí milenec, a začala pociťovat to, co nikdy předtím necítila. Totiž, co je láska. Ricardo se podivil, že nedostává žádnou odpověď. Viděl však několik záblesků v jejich očích, jež hleděli na něho, a krom toho zaslechl několik vzdechů, jež se jí vydrali z hrudi. Posílen nadějí, Začal sám sobě takto odpovídat místo paní, jež všechno slyšela.
4: Milý Richardo, ovšem, že pozoruji, že tvá láska ke mně je nesmírně veliká a pravá. Třeba, že se ti zdá, že jsem tvrdá a krutá. Nechci, aby si smyslil, že jsem v duši byla vůči tobě taková, jakou jsem ti ukazovala tvář. Vždycky jsem tě milovala a miluji. Ale musela jsem takto jednat, abych neskazila pověst své počestnosti. Nyní však přichází doba, kdy tě budu moci odměnit za lásku, kterou ke mně chováš. Francesco, můj manžel, se za několik dní chystá do Milána na koni, kterého si mu z lásky ke mně daroval. Až odejde, uvidíš dva šátky rozestřené v okně mé komnaty. Snaž se přijít po setmění, ale tak, aby tě nikdo nespatřil. Celou noc pak spolu budeme mít radost a potěšení jeden z druhého, jak potom oba silně toužíme.
3: Když Richardo takto promluvil za paní, odpověděl za sebe.
4: Nejdražší paní, zcela určitě vykonám, co jste mi přikázala. A potom, až budu jist darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jak jeho budu schopen.
3: Potom Richardo povstal a šel k rytíři, který stál na druhém konci síně a neslyšel ani slovo.
2: No tak, dodržel jsem svůj slib?
4: Nikoli, messere. Slíbil jste mi, že mě necháte promluvit s vaší paní a zatím jste mě nechal hovořit s mramorovou sochou.
2: Tvůj kůň však patří mně.
4: Ano, messere. Kdyby mě však bylo napadlo, že z milosti, které se mi od vás dostalo, vytěžím tolik, kolik jsem vytěžil, byl bych vám koně daroval rovnou. Koupil jste koně, kterého jsem já neprodal.
3: Rytíř se tomu smál. Měl o své paní dobré mínění, ale nyní měl ještě lepší. Za několik dnů se vydal na cestu do Milána, kde měl zůstat delší čas, aby vyřídil své obchodní záležitosti. Paní zůstala volná doma a často přemýšlela o slovech zamilovaného mladíka, o lásce, kterou k ní chová, i o koni darovaném z lásky k ní. Když ho často vídala chodit kolem domu a hledět do oken její komnaty, říkala si sama pro sebe, na co čekám.
4: Na co čekáte? Proč se připravujete o své mládí? Tamten odjel do Milána a vrátí se až za 6 měsíců. Až si budu jíst darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého jen budu schopen.
3: Jsem tu sama.
4: Jste tam sama a mohla byste být v mé náruči.
3: Nemusím se nikoho bát.
4: Nemáte nic, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já.
3: Nebudu mít přece nikdy tolik volného času, jako mám teď.
4: Už nikdy nebudete mít ve svých rukách tak horoucí srdce.
3: Proč bych nemohla mít mladého, krásného milence, když mám tak starého a ošklivého muže?
4: Nejdražší paní. Stačí pověsit do okna 2 šátky.
3: Tak to hovořila celé dlouhé dny sama se sebou a v duchu s Richardem, který se jí zdál stále krásnější a žádoucnější, až pak netoužila po ničem jiném, než stát se Richardovou milenkou. I pověsila jednoho dne 2 šátky do okna své komnaty. Richardo je spatřil a byl přešťasten. Sotva, že pak nadešla noc, vydal se potají a sám do zahrady ke vchodu, který našel otevřený, šel k dalšímu vchodu, vedoucímu do domu a zde se setkal s paní.
2: Už na něho čekala a když uzřela přicházejícího Richarda, šla mu vstříc a přijala ho s převelikou radostí.
3: On ji pak 100 000krát objal a políbil a šel za ní vzhůru po schodišti. Bez okolků posléze ulehli a konečně poznali nejvyšší vrcholky lásky. A ačkoliv to bylo tentokrát poprvé, nebylo to naposledy. Neboť nejenom dokud byl rytíř v Miláně, ale i když se vrátil, přišel tam Richardo ještě mnohokrát. K převelikému potěšení svému i paní.
2: Filomeno,
3: Voláte mě, pane Bokačo?
5: Ty odcházíš?
3: Musím domů. Čekají mě. A krom toho se nejmenuji Filomena.
5: A jak se jmenuješ?
3: Co na tom záleží? Jsem jedna z těch, pro které jste vyprávěl svých 100 povídek. Či pohádek. Či historek.
5: Paní. Vele půvabné paní. Jste bojácné a stydlivé. Tajíte své milostné plameny. Leč city skryté mají větší sílu než city zjevné. Krom toho se musíte řídit přáními, libůstkami a rozkazy otců, matek, bratří a manželů. Většinu času trávíte zavřené do čtyř stěn svých světnic. Zde pak se dáváte nečinně a ať chcete nebo nechcete, převalují se vám v hlavách myšlenky, jež nemohou být vždy veselé. Pro vás, mé paní, pro vaši zábavu a rozptýlení, jsem napsal.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Nestárnoucí smích, tak se jmenoval v 60. letech rozhlasový seriál, vlastně výběr ze slavných literárních a dramatických textů. Co díl, to jedno historické období. Průvodcem byl tehdy pan Otakar Brousek a jeho kolegové herci kolem něj měli vždycky co hrát a číst a taky se dobře bavili. Ostatně je to na těch pořadech znát i po letech. Pojďme si teď připomenout třeba takový francouzský vaudeville, zábavný divadelní program se zpěvy a tanci, vlastně předchůdce operety, varieté a muzikálu.
2: Králem těchto komedií byl Eugène Scribe. Jeho dokonalejším pokračovatelem Eugène Labiche. Nejznámější Labišova komedie Nevděk světem vládne anebo Cesta pana Perišona nám představuje mladou dvojici počestných šosáků. Oba zápolí o lásku dcerušky bohatého kočárníka Perišona. Než přijde konečné rozhodnutí, vede poctivější Armand s mazanějším Danielem tento dialog.
3: Pan Perišon rozjímá, pan Perišon se soustřeďuje. Za 10 minut budeme znát jeho odpověď, komu dá slečnu Marcelu. Ale řeknu vám, Armande, že při válečné kampani, kterou jsme proti sobě vedli, hromadil jste chybu na chybu. Já mám vás rád a chci vám dát radu. Snad vám prospěje jindy. Spáchal jste smrtelnou chybu, Armande.
4: Jakou?
3: Prokazujete lidem rád dobrodiní. A to je nešťastná vášeň.
4: Ale
3: než si zavážete nějakého člověka vděčností, zjistěte si předem, není-li to hlupák.
4: Proč?
3: Poněvadž hlupáci nesnesou drtivou tíži toho, co se nazývá vděčností.
4: Nerozumím vám, Danieli.
3: Nuže. Pan Perišon na vás tak trochu zanevřel.
4: Obávám se, že...
3: Zachránil jste mu v Alpách život. Mohl sletět do propasti i s meskem. A tu vy jste zasáhl v pořádku. Myslíte, že váš kousek vyvolává v jeho duši obraz obětavého činu? Kdepak. Připomíná mu 3 věci. Za prvé, že neumí jezdit na mesku, za druhé, že bylo chybou brát na meska ostruhy přes varování jeho ženy a za třetí, že veřejně spadla ze směšnilce před lidmi.
4: No budíš, ale...
3: Navíc jste mu dokázal, že nedáte ani krapet na jeho odvahu, neboť jste zabránil jeho souboji

0: se nebyl stejně konal.
1: Jak to?
0: Učinil jsem také svá opatření. Prokazuji někdy dobré služby svým bližním.
1: No tak vidíte.
0: Ale já je skrývám, Armande, já. Já je zatajuji. Když vniknu do nicotnosti takových perišonů, vniknu tam v pantoflích a bez světla jako do prachárny, z čehož uzavírám.
1: Že si člověk nemá nikoho zavazovat vděčností?
0: O ne. Ale je třeba dělat to nenápadně a vybrat si vhodně svou oběť. Vás, řečený pan Perichon, nenávidí. Vaše přítomnost ho uráží. Je vám zavázán, ponižujete toho člověka svou přítomností.
1: Ne, ale je to nevděk, Daniel.
0: Nevděk je druh píchy. Je to nezávislost srdce, jak řekl jeden laskavý filozof. Pan Perichon je nejnezávislejší kočárník ze všech kočárníků celé Francie. Proto já jsem si namířil docela opačný směr než vy.
1: Který?
0: Sklouzl jsem tenkrát v Alpách schválně do maličké dírky v ledovci.
1: Schválně?
0: Schválně. Do takové dírčičky, že jsem se musel skrčit, abych se tam vešel. Rozumíte?
1: Ne.
0: Představte si. Dát tlustému kočárníkovi příležitost zachránit svého bližního bez vlastního nebezpečí. No to je mistrovský tah. A od té doby jsem jeho největší radost a triumf. Jeho mazlíček, jeho hrdiný čin. Jakmile se objevím, jeho obličej se rozáří, jeho břicho nafoukne a pod tím jeho fráčkem mu narůstá paví peří píchy. Držím pevně pana Perichona. Jako ješitnost drží pevně člověka. Povzbudím ho? Když splaskne, nafouknu ho, tisknu o něm články v novinách, 3 franky za řádku, i to se vyplácí, milý Armande.
1: Vyplácí?
0: Jistě. A zítra ho dám vymalovat olejem. Tváří v tvář Mont Blancu. Mont Blanc bude docela maličký a pan Perichon náramně veliký, jak se sluší na mého ochránce a pevně věřím mého budoucího bohatého tchána. Tak je to, příteli. A pamatujte si, lidé jako Perichon k nám přilnou ne v tom poměru, jaké služby jim prokazujeme, ale v tom poměru, jaké služby prokazují oni nám.
2: Autor tohoto dialogu, Evžen Labiš, sám původem měšťák, pouze opatrně zaznamenává charakteristické rysy francouzských šosáků, aby si nepohněval rozmazlené obecenstvo Paříže. To jeho mladší literární současník Alphonse Daudet přesněji popsal malost měšťáků v časech druhého císařství v éře hospodářského rozkvětu buržoázie. Daudetův chvástavý hrdina z románové trilogie Tartaren z Tarasconu, z poloviny dobrodružný Don Quixote a přece jen pohodlný Sancho Panza, má směšnou představu o hrdinských činech. Nežli se vydá na lov lvů do Alžírska nebo namáhavě slézá alpské skály, už je zazobaný Tartaren proslulým králem v jihofrancouzském městečku Tarasconu.
3: Musíte především vědět, že tam na jihu je každý lovcem. Lov je vášní všech Tarasconianů. Na neštěstí však tu není žádná, naprosto žádná zvěř. Nuže, řeknete mi, co pak tedy dělají taraskonští lovci každou neděli? Co dělají, božíčku? Jdou do širých polí na 2 nebo 3 míle od města, vytvoří skupiny po 5 nebo po 6, natáhnou se klidně ve stínu některé studny, staré zdi, olivového stromu, vytáhnou z torby hodný kus dušeného hovězího vrasolu, syrovou cibuli, provensálský salám, několik ančovíček a pustí se do nekonečného oběda. Jídlo zavlažují pěkným druhem vína od řeky Rónu, po kterém se tak pěkně smějí a zpívají. Když jsou zatíženi jako dobře naložená loď, vstanou, zapískají na psy, nabíjí pušky a začnou lovit. Každý z těchto pánů vezme svou čepici, vymrští ji vši silou do vzduchu a střílí po ní z broky číslo 5, 6 nebo 2, podle úmluvy. Ten, kdo nejčastěji trefí svou čepici, je prohlášen králem honu. Večer se vrací do Traskonu jako triumfátor s prostřílenou čepicí na hlavní své ručnice za štěkotu psů a troubení fanfár na lesní rohy. Nemusím vám říkat, že ve městě kvete obchod s loveckými čepicemi a jsou dokonce obchodníci, kteří prodávají čepice předem prostřílené a roztrhané pro nešikovné střelce. Ale je známo, že jen lékárník Bezíke kupuje takové čepice. Je to nečestné. Jakožto lovec čepic, Tartaren neměl sobě rovna. Každou neděli ráno odcházel s novou čepicí, každou neděli večer se vracel s cárem. V jeho domku na půdě bylo plno těchto slavných trofejí a všichni Taraskoňané ho proto uznávali za svého mistra, poněvadž Tartaren znal dokonale lovecký zákoník. Přečetl všechna pojednání o lovu, všechny příručky o všech možných lovech, od lovu na čepice až po lov na barmského tygra. Proto ho udělali Taraskoňané svým velkým loveckým rozhodčím a brali ho na potaz ve všech svých rokováních. U zbrojíře Kostekalda bylo možno vidět denně od 3 do 4 vážného, silného muže s dýmkou v ústech, jak sedí v zeleném koženém křesle uprostřed krámu plného lovců čepic. Stáli kolem toho chlapíka a přeli se. A to byl on. Tartaren z Taraskonu, soudce, Nimrod a Šalamoun v jedné osobě.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Taková je tedy sladká Francie, ale co by to bylo za literárně historický výlet, kdybychom v Evropě vynechali Anglii. Přidám tedy ještě jeden kousek z rozhlasového nestárnoucího smíchu a taky pohled za kanál na britské ostrovy a jméno pro anglickou konverzační komedii tak typické. Oscar Wilde.
6: Rozklad blahobytné viktoriánské Anglie a její společnosti dráždil satirou plnou nečekaných point, slovních hříček i paradoxů. Wildův ohňostroj vtipu a ironie nás oslňuje i v dialogu z komedie, jak je důležité míti Filipa.
7: Považuji za svou povinnost vám říci, pane Worthingu, že nejste zapsán v seznamu mladíků na ženění, ačkoliv mám stejný seznam jako drahá vévodkyně z Boltonu. My dvě totiž pracujeme spolu. Nicméně jsem ochotna připsat si vaše jméno k nápadníkům mé dcery, když vaše odpovědi budou takové, jaké požaduje skutečně milující matka. No, notýsek mám, tušku taky, můžeme začít. Kouříte?
8: Inu, ano. Musím přiznat, že kouřím, Lady Bracknellová.
7: To slyším ráda. Muž má mít stále nějaké zaměstnání. Bez tak je v Londýně příliš mnoho zahalečů. Kolik je vám let?
8: 29.
7: O, velmi vhodný věk na ženění. 29 let, píši si. Zastávám od jakživa názor, že muž, který si přeje se oženit, má buď vědět všechno, nebo nic. Co víte vy?
8: Nevím nic, Lady Bracknellová. Oh,
7: to mě těší. Neschvaluji nic, co ruší urozenou nevědomost. Nevědomost je jako jemné exotické ovoce. Stačí dotyk. Apel je pryč. Celá teorie moderní výchovy je od základů nezdravá. Naštěstí aspoň v Anglii nemá výchova pražádné výsledky. Totiž kdyby je měla, znamenalo by to nebezpečí pro vyšší vrstvy a vedlo by to asi k násilnostem v bohatých čtvrtích. Jaký máte příjem?
8: 7 až 8 000 ročně.
7: Z pozemků nebo z cenných papírů?
8: Hlavně z cenných papírů, lady.
7: O, to je uspokojivé. Dík daním, které člověk platí zaživa a daním, které na něm vymáhají, když umře, přestali pozemky přinášet užitek i potěšení. No, to je vše, co se dá o pozemcích říci.
8: Mám také dům na venkově a u toho ovšem nějaké pozemky.
7: No, dům na venkově. Ale ve městě máte, doufám, taky dům.
8: Ano, Patří mi jeden dům na Belgrave Square, milá lady.
7: Které číslo, pane Walsingu?
8: 149.
7: Nemoderní strana. Tušila jsem, že v tom bude nějaký háček. No, ale to se dá snadno změnit.
8: No, ta móda nebo to místo?
7: Obojí, bude-li třeba. Jaké je vaše politické smýšlení?
8: Vlastně žádné nemám. Jsem liberální unionista.
7: O, ty počítáme k tórium a zveme je na večeři nebo aspoň na návštěvu. A teď k podružnějším věcem. Vaši rodiče dosud žijí?
8: Ztratil jsem oba rodiče.
7: Ztrátu jednoho rodiče lze považovat za nehodu, pane Worthingu. Ale ztrátu obou to už vypadá jako nedbalost. Kdo byl váš otec? Narodil se, jak by napsali radikální noviny, v purpuru obchodnickém? Nebo pocházel z kruhů aristokratických?
8: To bohužel nevím, protože přesněji řečeno, moji rodiče ztratili mne. Nevím tedy, jakého jsem původu, byl jsem totiž, byl jsem nalezen jako malé děcko.
7: Nalezen?
8: Ano, nalezl mě dnes už zesnulý pan Tomáš Kerdů.
7: A kde?
8: V příruční brašně, prosím. Ano, ano, lady Bracknellová, byl jsem v příruční brašně. V dosti velké příruční brašně, tedy z černé kůže a zdržadly.
7: Ale...
8: Zdržadly, zkrátka... V obyčejné příruční brašně, prosím.
7: V obyčejné příruční brašně? Cože? To není možné, pane.
8: Ano, nalezen v úschovně zavazadel na nádraží Victoria. A panu Gerduovi vydali tu příruční brašnu se mnou, tedy s dětskem. Odevzdali mu ji omylem místo jeho vlastní brašny a...
7: Pane, přiznám se, pane Worthingu, že mě vaše sdělení poněkud zarazilo. Narodit se, či být vypěstován z příruční brašny, ať už má nebo nemá držadla, to mi připadá jako okázalé pohrdání slušnými zásadami rodinného života a připomíná to nejhorší výstřelky francouzské revoluce. A kam toto neblahé hnutí vedlo, to doufám, víte.
8: Smím se vás zeptat, lady Bracknellová, co mi radíte podniknout?
7: Co nejdříve si opatříte nějaké příbuzné, pane. Vynaložte všemožné úsilí, abyste se mohl vykázat alespoň jedním rodičem, kteréhokoliv pohlaví, než bude docela po sezóně. Dobrý den, pane. Worthingu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Na závěr dnešního divadla nemůžu nechat stranou ani kolébku humoristické povídky, takzvaně Za velkou louží. Opakovaně jste mě ostatně cvaky cvak prosili, abych po dlouhé době zase zařadil kleštičkami cvaky cvak. Tuhle povídku, jejímž autorem je slavný Mark Twain. V rozhlase ji četl v dávných dobách Miroslav Horníček a od té doby, cvaky cvak, jsem ji neslyšel, ale víte co, já se teď rozloučím a za 5 centů cvaky cvak. To jenom, abyste pak neříkali cvaky cvak, že jsem vás nevaroval.
2: Směl bych vás o něco poprosit. Buďte tak laskavi, poslechněte si několik veršů a řekněte mi, jestli v nich je něco nebezpečného. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Zbor průvodčích, právě tak štípá tramvaják. Nedávno jsem docela náhodou přišel v jedněch novinách na tohle rýmování a párkrát jsem si je přečetl. Okamžitě jsem tím byl jako posedlý. Při snídaní mi to kroužilo hlavou sem a tam. A když jsem odložil ubrousek, nebyl bych mohl říci, zda jsem něco jedl nebo ne. Sedl jsem k psacímu stolu, abych pokračoval tam, kde jsem včera večer skončil. V románu, který jsem právě psal, jsem se dostal k otřásající tragédii. Sáhl jsem po peru, abych vylíčil krvavou scénu, avšak v mysli se mi objevilo kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Celou hodinu jsem proti tomu bojoval ze všech sil, ale nadarmo. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak a tak dále, bzučelo mi hlavou znova a znova. O práci nemohlo být ani řeči, to bylo jasné. Nechal jsem toho a šel se courat městem, ale brzy jsem zjistil, že jdu v rytmu té rýmovačky. Dlouho jsem to nesnesl, změnil jsem krok, ale bylo to málo platné. Verše se ihned přizpůsobily chůzi a pronásledovali mě jako předtím. Vrátil jsem se a protrpěl jsem doma zbytek dopoledne. Trápilo mě to u oběda, který jsem snědl mechanicky a bez chuti, a celý večer mi to cvakalo v uších. Zničen jsem si šel lehnout a jak jsem se neklidně převaloval z boku na bok, převalovaly se mi v hlavě ty verše. Kolem půlnoci jsem vyskočil jako šílený a chtěl jsem se zachránit četbou. Ale písmenka se mi roztančila před očima a viděl jsem jen kleštičkami cvaky cvak štípá lístky. Kránu jsem ztratil vědomí a rodina naslouchala zděšeně mému blábolení. Právě tak štípá tramvaják. O 2 dny později v neděli ráno, když už země byla politováníhodná ruina, jsem se vypotácel z domu. Měl jsem smluvenu se svým vzácným přítelem, farářem X, 10mílovou procházku k Talkotské věži. Když jsme se setkali, podíval se farář na mě překvapeně, ale neřekl ani slovo. Vydali jsme se na cestu. Farář mluvil, jak to měl ve zvyku. Neodpovídal jsem, neposlouchal jsem. Marku, je ti něco? Zeptal se mě konečně přítel, když už jsme ušli asi míli. Jsi hrozně přepadlý. Buď tak hodný a řekni aspoň slovo. Apaticky jsem zašeptal. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Farář se zarazil a povídá: nevím, čím to je, Marku. Myslím, že to, co říkáš, není ani zvláštní, ani zrovna smutný, a přesto, možná, že to bylo v tónu tvého hlasu, si to říkal tak tragicky, jak jsem tě ještě nikdy neslyšel mluvit. Co je ti vlastně? Ale já jsem ho neposlouchal. Byl jsem daleko, daleko jako mezi tím neustálým a vytrvalým, za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Co se stalo během těch zbývajících 9 mil, nevím. Náhle mě farář uchopil za rameno a křičel: probuď se, pro boha, vždyť spíš s otevřenýma očima, už jsme u věže. Umluvil jsem se skoro k smrti a ty neodpovídáš. Rozhlédni se přece po té nádherné podzimní krajině. Cestoval jsi hodně a viděl jsi nejcennější klenoty přírody na vlastní oči. Řekni, jak se ti líbí tento pohled? Vzdechl jsem zhluboka a zamumlal: za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, právě tak a právě tak štípá tramvaják. Farář se zastavil a dlouho se na mě díval, vážně a s velkou účastí. Marku, řekl konečně, já se v tom nevyznám. Nejsou to stejná slova jako předtím? Zní to docela nevinně a přece mi to skoro může zlomit srdce, když tě tak slyším mluvit. Právě tak štípá tramvaják? Bylo to tak? Spustil jsem od začátku a odříkával slovo za slovem. Můj přítel naslouchal s rostoucím zájmem. Ale to je hezké rýmování, zvolal spokojeně. Člověku to zní v uších jako hudba. Všechno to tak pěkně klape. Myslím, že se to dá lehko zapamatovat. Prosím tě, řekni to ještě jednou. Určitě to už budu znát naspaměť. Opakoval jsem verše a farář říkal po mně. Poprvé udělal ještě sem tam chybičku, kterou jsem opravil, ale po druhé a po třetí už to bylo bezvadné. Najednou mi bylo, jako by mi kámen se srdce spadl. Prokleté cvakání mě přestalo trápit. Můj trýzněný mozek došel konečně pokoje a v prsou se mi usídlil mír a klid. Bylo mi jako do zpěvu. A skutečně jsem zpíval, celou půl hodinu jsem zpíval jednu písničku za druhou, když jsme šli domů. Můj jazyk, který byl předtím jako ochrnut, znovu ožil. A to, co se ve mně tak dlouho hromadilo, proudilo bez přestávky z mých úst. Při loučení jsem svému příteli potřásl vřele rukou. To byla ale krásná procházka, zvolal jsem. A jak nádherně jsme si popovídali. Ale teď mi napadá, ty už si 2 hodiny neřekl ani slovíčko, tak promluv přece. Farář se na mě podíval pohaslýma očima a zamumlal jednotvárně a, jak se mi zdálo, zcela nepřítomně. Právě tak štípá tramvaják. Polilo mě horko. Ubožák, pomyslel jsem, už je v tom. Několik dní jsem svého přítele neviděl, avšak jednoho večera se vplížil do mého pokoje a klesl zničeně na židli. Obličej měl bledý, strhaný. Sotva jsem ho poznal. Marku, řekl a zvedl ke mně své unavené oči. Nešťastná hodina, kdy jsem se naučil ty prokleté rýmy. Od té doby mě pronásledují ve dne v noci jak zlí duchové. Celé peklo jsem prodělal. V sobotu mě telegrafovali z Bostonu. Jeden můj starý přítel zemřel a já jsem měl mluvit na jeho pohřbu. Jel jsem nočním rychlíkem. Myslel jsem, že si po cestě trochu srovnám v hlavě tu řeč. Ale dostal jsem se jen k úvodním slovům. Vlak se rozjel. Kola začala rachotit. Kláp, kláp, kláp, kláp, kláp, kláp. A hned se k tomu přidali ty odporné rýmy. Dobře hodinu jsem seděl a odříkával jsem slabiku za slabikou k tomu klepání, až jsem byl tak unaven, jako bych byl celý den štípal pařezy. Hlava mi třeštila k prasknutí, myslel jsem, že zešílím. Utíkal jsem do spacího vozu, odstrojil jsem se, ale sotva jsem ulehl. Začalo to znova, klap, klap, klap, klap, za 6 centů, klap, klap, klap, modrý cvak, klap, klap, klap, za 5 centů, klap, klap, klap, žlutý cvak, a tak dál, právě tak štípá tramvaják. Spánek? Ach, řeknu ti, když zastavil rychlík v Bostonu, byl jsem zralý problázinec. Neptej se mě na ten pohřeb. Vyvíjel jsem nadlidské úsilí, ale každá věta byla prošpikována, propletena tím nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. A nejstrašnější bylo, že celá má řeč dostala rytmus těch hrozných veršů. Dokonce jsem za chvíli spozoroval, že mnozí posluchači pokyvují jako bezducha v taktu hlavami. Věř mi to, Marku, nebo ne? Ještě než jsem skončil, kývali všichni, včetně hrobaře. Sotva jsem vyřkl poslední slovo, utekl jsem jak šílený do zákristie. Tam jsem však na neštěstí padl na jednu starou tetu zemřelého, která přijela pozdě a nemohla se už zúčastnit smutečných obřadů. Ach, už je v pánu, už je v pánu, vzlikala smutně. A já jsem se s ním ani nerozloučila. Ano, řekl jsem. Mrtev, mrtev, mrtev je. Ach, co pak tahle trýzeň neustane? Vy jste ho tedy měl taky tak rád, jako já? Rád? Koho? No, neboštíka Jiřího, mého drahého synovce. Ach, toho, ano, ano, taky tak, cvaky cvak, ach, bože, ještě jsem zármutkem celý pryč. Díky důstojnosti, tisícere díky za slova útěchy. I mě ta ztráta tak bolí. Byl jste do poslední chvíle u něho? Do poslední chvíle u koho? No přece u drahého zemřelého. Ach tak, právě tak, ne jinak, ani nevím, ale ano, byl jsem tam bez... Jak vám závidím to štěstí. Co říkal? Ach, povězte mi o jeho posledních slovech. No, řekl jen, ach, má hlava. Řekl jen, cvaky cvak právě tak. Mějte soucit, vážená paní, zapřísahám vás, nevyptávejte se mě, nechte mě mé trýzni, mému zoufalství za 6 centů, modrý cvak za 5 centů, žlutý cvak, já to nesnesu. Právě tak štípá tramvaják. Můj přítel se zcela vyčerpán odmlčel a asi minutu se na mě tupě díval. Marku, vypravil ze sebe konečně s námahou. Jsem úplně ztracen. Neodpovídáš? Nedáváš mi žádnou naději? Ach, já vím, mě nemůže nikdo pomoci. Slova mi nedávají žádnou útěchu, můj konec je neodvratný. Jakýsi vnitřní hlas mi říká, že můj jazyk je proklet, aby se věčně hýbal podle té nesmyslné rýmovačky. Už je to tady zas. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak. Jeho hlas slábnul a slábnul, až ho milosrdná mdloba vysvobodila alespoň na chvíli z jeho trýzně. Ptáte se, jak jsem ho nakonec zachránil před blázincem? Jel jsem s ním na nejbližší univerzitu a tam svalil své břímě na ubohé, nic netušící studenty, kteří těm rýmům dychtivě naslouchali. Nechtějte vědět, co s nimi teď je. Následky jsou příliš hrozné, než abych je tady mohl vylíčit.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí přátelé, bylo 23 hodin, začíná noční linka Českého rozhlasu a z brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitančik. Jako vždy to je jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, ty, které napíšete na rozhlas.cz/linka, tedy na tuhle webovou stránku, anebo zavoláte na telefon 731 800 900. Kvůli komu jste se změnili? Inspiroval vás někdo natolik, abyste se v něčem chtěli změnit? Byl to někdo, kdo byl pro vás a stále je životním majákem? Změnili jste své návyky, svůj způsob uvažování, svoji životosprávu, životní preference či hmotnost jen a jen vlastním rozhodnutím? A nebo to byl takzvaně nůž na krk od někoho, o jehož přízeň jste nechtěli přijít? Ke zprostředkování vašich příběhů o tom, jak a kvůli komu jste se změnili, i dnes poslouží telefon či webová stránka. Budu čekat až do zítřejší jedné hodiny. Tyhle dvě hodiny našeho povídání na určité téma právě začínají a já vám přeju krásný večer, doufám, že ne natolik horký, jako třeba ten včerejší.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a jako vždy si v ní povídáme na určité téma, tedy čekám vaše příběhy na telefonu i na webu. Číslo je 731 800 900 a web má adresu rozhlas.cz/linka. A vaše vzkazy, které už dorazily na zmíněnou webovou stránku, tak těmi bych rád začal. Napsala Jana Zírková. Mým životem prošli lidé, kteří po mně chtěli, abych se změnila k jejich obrazu. Ovšem problém byl v tom, že by to pro mě byly změny, které by mi nebyly příjemné, protože takřka ve všech případech souvisely s mým vzhledem a s mou povahou, ale nepodařilo se jim to. No a v roce 2022 do mého života zasáhl pořad Noční linka a ten do mého života vnesl spoustu změn v podobě přátel z Moravy, kteří si získali mé sympatie, a taky jednoho kamaráda. Nebýt jeho, tak bych se asi neodvážila telefonicky vystupovat v Noční lince, protože mě hodně rozmluvil a dodal mi sebevědomí a naučil mě taky pracovat s dotykovým telefonem, což by mi předtím připadalo nemožné. Naučil mě taky aspoň trochu tančit a splnil mi můj sen mít na sobě kroj. Myslím, že i já jsem ho v určitých věcech změnila. Ale co se mi vůbec nedaří, tak je to, aby přestal kouřit a zhodil nějaké to kilo a žil trochu zdravěji. No. Jinak já se snažím přijímat jak pozitivní, tak negativní změny v mém životě, i když mnohdy je to složité. Skončila takto svůj vzkaz Jana Zírková. Na telefonu jehož číslo za chvíli uslyšíte, můžete být dalšími, kteří řeknou, kvůli komu jste se změnili. Jestli to byly, jak už jsem říkal, třeba životní preference. Jestli to byly, dejme tomu, ta kila navíc, jako bychom navazovali na předchozí brněnskou noční linku. Jestli to byl způsob uvažování a jestli to bylo celé dobrovolné. No, konec konců, proč to neskusit už teď? Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, noční linka.
1: Dobrý večer, Borku, tady Jarda.
0: Jardo, zdravím.
1: Tak jak se máš pořád?
0: Já se mám pořád krásně, čím dál tím líp.
1: Tak to máme stejný.
0: Výborně, ať je nás víc, nebudem se bát vlka nic. Jardo, kvůli komu se změnil?
1: No, já právě chci říct, že jako není asi osoba, která by mě změnila, nebo změnil jsem něco tedy, samozřejmě. Ovšem říct spíš postoj takovým těm obecným věcem, ale že bych jako změnil svoji povahu, no, za co bych potom stál, nebo za co by musel stát ta povaha předtím, to prostě nejde. A jestli někdo se nechá někým tak zotročit, že se změní celý, tak třeba časem zjistí, že to byl omyl. No a teď je tady katastrofa, že jo? Protože to už jsem několik takových případů viděl. No a je fakt, že mě třeba vadilo, u mě, já jsem měl 104 kilo, to mě vadilo, ale jako myslím si, že tím, že jsem zhubnul, to bylo moje rozhodnutí, zhubnul jsem na 93, a jsem ho nemocněl s stafylokokem a pobyt v nemocnici mě dostal až na 84 kilo, protože já nesnáším ty nemocniční blafy. Ale to už bylo moc. Tak teď jsem si dal předsevzetí, že musím dosáhnout aspoň těch 90 kil, jo. No tak při 182 je to... Tam nějaká nutriční terapeutka v té nemocnici mi říkala, když měříte 180 centiáků, tak byste měl vážit aspoň metrák 5, metrák 10. Tak jsem říkal, no to jsem právě vážil. A bolili mě kolena, ale jsem do schodu, jak, jo. No, takže takhle, no. Ale že bych změnit povahu člověka, no to snad, to jestli si někdo myslí, tak je to blázen. To jsou takový idealisti, kteří oni se berou, ona si ho vezme, já vím, že on je to ochlasta a děvka, ale on se u mě změní. Nic se nezmění. Každý je takový dál. Může to maximálně na chvilku potlačit, ale ta povaha, to se prostě změnit nedá.
0: Řekl jsi to vlastně za mě, já totiž znám pár takových případů, kdy se někteří domnívali, ale možná některé domnívali, že dotyčného nebo dotyčnou, já to nebudu konkretizovat, změní svojí přítomností. Ale mnohdy to dopadne přesně tak, jak říkal jsi. No tak ty jsi silná osobnost a to, co říkal jsi, bylo známkou silné osobnosti. Když už něco chci změnit, tak tomu musím dospět hlavně já. Jenomže ti, kteří nemají tak silnou povahu, jsou třeba i závislí na tom druhém, tak se mnohdy vzdají třeba i přátel. I to jsem už několikrát zaregistroval.
1: Tak je to jako s každou jinou závislostí. Prostě závislosti jsou na škodu. A jestliže je někdo závislý na nějaký osobě,
0: Dobře, ale Jardo, to je láska, to je mocná čarodějka, to není žádný cancor.
1: No, láska musí přijít. Láska je něco jiného než zamilovanost, jo, oni si to lidi proto. Protože zamilovanost je těžká chřipka, jo. To by se mělo léčit, jako jeho zamilovanost. Láska to už je něco jiného, láska to je trvalý cit. Ten trvá léta a ten může být k čemukoliv, může být k určitý, já nevím, části města, k určitý osobě, to už je jedno prostě, ale je to otázka dlouhodobá, zatímco zamilovanost je, jak říkám, to je stav okamžitý a je to chřipka zkrátka, to se musí léčit.
0: No, ty máš jasno, Jardo, dokonce i v Amorově terminologii. Děkuji za tvůj telefonát. Měj se hezky.
1: V 78 letech už musí mít člověk trošku jasno. To se nedá nic dělat.
0: A já jsem rád, že jsi to potvrdil v noční lince. Měj se hezky. A ať máš hodně ryt.
1: Děkuju a ještě bych chtěl pozdravit všechny, ty jsi mě přepal takovým fofrem, že jsem ani nepozdravil všechny posluchače, kteří jsou napřímo a kterých si velmi vážím, protože to je vidět, že mají určitou taky závislost. Já jsem taky závislý na noční lince, jo. Já ji rád poslouchám, rád ji ladím a poslouchám názory všech lidí. A samozřejmě si z toho beru to svoje, ale nikdy mě to nezmění moji povahu. Mějte se všichni krásně, ahoj Borku.
0: Dobrou noc, Jardo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nádherná písnička Jiřího Korna v noční lince Českého rozhlasu na téma Kvůli komu jsem se změnil nebo změnila. Pravda, Jarda, který už před malou chvilkou položil svůj telefon, zvolil tu nejtěžší možnou ráži, tedy ten největší možný kalibr. Rovnou mluvil o případné změně povahy a řekl, že, nebo naznačil, že je tak silná osobnost, že to prostě nejde změnit povahu. Ale právě proto jsem nabízel vícero variant toho, co můžeme inspirování někým, anebo třeba i donucení někým změnit. Ať už se jedná, když jsme tak u Jiřího Korna, o účesy, anebo třeba hmotnost, životní návyky a podobně. O tom, co a kvůli komu změnila, nám teď chce říct paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já zdravím také všechny posluchače a přeju jim hezký večer a k těm změnám. No, já jsem se po svatbě chtěla změnit trochu, jako že budu vstávat, tak jsem jako vstávala, manželovi jsem vařila snídaně, dětem a to se opravdu změnit dá. Ale povaha jako taková, já si myslím, že se změnit nedá. Jo? A návyky trošku se přizpůsobit taky dají, ale ne taky úplně. To máte jako půl roku, třeba to ten manžel vydrží, ta manželka taky. Ale stejně to jádro se projeví. Jo, jak ten člověk je vychovený, jak je zvyklý žít. A teď jde o to, aby ty dva udělali takovou jako dohodu, co jsou schopni tolerovat a co nejsou. Jo.
0: Podobně jako v politice je to vlastně kompromis.
1: Ano, přesně tak. Mně ten můj kompromis moc nevyšel, ale děti jsem vychovala, jsou hodní, vystudovaný a pracujou a už jsou dospělí.
0: Využiju toho, co jste říkala, paní Evo, a zeptám se, kompromis vám nevyšel. To znamená, že vy jste se snažila dělat změny, zatímco váš protějšek tak úplně ne?
1: Ale jo, ze začátku jsme se snažili oba, to já bych mu hrozně křivdila, ale prostě se to nedalo, no, nezetkalo se to. Jo, proto říkám, že všechno se změnit nedá, že ten základ si každý nese, jo.
0: S tím souhlasím.
1: A buď to spolu vydržej a opravdu jim to klapne, a nebo to nevydržej a neklapne, no. To se stává, no. Ale jako taková, jako povaha úplně se změnit asi nedá. Já taky v to nevěřím, že by se to dalo. Nedá, nedá. Ten základ, co si nesete z rodiny, ten se změnit nedá. To každý to utváří inteligenci, chování a způsob jedení, způsob chování.

0: se prostě nezmění.
1: No, přesně tak.
0: Děkuji vám za váš telefonát, paní Evo.
1: No a i tak vám přeju příjemný večer a děkuji, že jste to zvedli. Jsem se konečně po půl roce dovolala. Přeju hezký večer.
0: I vám krásný a klidný večer. Naslyšenou. A teď web rozhlas.cz/lomítko/linka. Už se tam schromažďují vaše příspěvky, třeba ten Danin. Nevím, zda by mě někdo tak inspiroval, abych se kvůli němu měnila. Myslím, že už vzhledem k mému věku zůstanu stejná. A komu se to nelíbí, bohužel má smůlu. Možná někomu nebudu stát za to se mnou bavit. Jediné, co vím jistě, tak se s nikým už nechci ve svém věku pohádat. Protože by se to pak možná už nepodařilo vzít zpátky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si o změnách, které jste inspirováni někým sami na sobě provedli. Ano, povaha je ten nejsilnější kalibr a jak už jsme si říkali s Jardou i s Evou, je skoro až nemožné ji změnit, ale takové ty drobnosti

0: Hmotnosti. Někdo by řekl povrchnosti. Od účesu přes hmotnost a dejme tomu i k jistým životním návykům by se dalo možná něco na tohle téma říct, tak ty možná změnit jdou. Co nám poví paní Božena? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a chtěla bych říct jen to, že já jsem tu svoji povahu jako změnila.
0: Opravdu.
1: Až manželství, protože já jsem byla taková urážlivá a když jsem měla prostě něco, tak jsem přestala mluvit. A manžel to nesnášel, asi po třech takových těch mi říká, hele, tohle mi nedělej. Prostě řekni, co se ti nelíbí, nebo tak nějak, ale nepřestávají se mnou mluvit. Tak já jsem si to tak nějak jako uvědomila, že to nemůžu dělat. Ale jinak jsem měla takovou výbušnou povahu a mě naučil, abych prostě si to rozmyslela, co chci říct, jak chci vybouchnout a pak jsme si o tom povídali a já jsem za den, dva zjistila, že prostě to byla taková, že to byla věc, kterou jsem jako mohla vyřešit úplně v klidu. No a udělali jsme si takovou dohodu mezi sebou, že si řekneme, co se nám líbí a co se nám nelíbí a že nebudeme prosazovat prostě svý věci nebo to, co bych já chtěla, anebo co řekl manžel. Tak jsme to jako prodiskutovali vždycky. No a když jsme uznali, že můj nápad byl lepší, tak jsme jeli podle toho a jinak teda podle mýho muže. A takže to bylo takhle. No, a
0: to, co říkáte, je jako z příručky správného manželství. Takže teď samozřejmě nic ve zlém. Manžel si vás prostě kvalitně vychoval.
1: No, víte co, pane Borku, já jsem s ním jezdila jako závozník nákladňáku. A když se mně něco nelíbilo, tak jsem si sedla na motor a začala jsem si prostě víst svoji. A manžel nic řídil a já si říkám, ježiš, on mě vůbec nevnímá. A on na to ucho prostě ke mně neslyšel. Tak pak se otočil a říká, ty jsi něco říkala, no mně už to přešlo, co jsem mu chtěla říct a on neměl rád rýži. Tak když jsme přijeli domů, tak já jsem mu uvařila rýži a když mě hodně naštval, tak jsem mi udělala na sladko, co by on vůbec nesnášel a mě říkal, co jsem udělal, když jsem mu to říkala, že to už mě ale ten vztek nebo prostě tak nějak přešlo, takže takhle, ale změnila jsem se dost, prostě jsem nebyla tak výbušná, jako já jsem to musela ze sebe hned jako dostat. A pak mě to třeba i mrzelo, že jsem nebyla sticha, nebo že jsem nemusela tak všechno říct.
0: Ale to je nádherná signalizace, ta rýže. Mimochodem tou sladkou rýží byste mě taky otrávila. Tak ta rýže jako signalizace toho, že něco není v pořádku, to si budu muset, já už si to píšu, zapamatovat. Píšu si to.
1: No, i pak i děti si zvykli a manžel mě rád ty sportovní přenosy a děti mě vždycky říkali, mamko, u vás rýží je hokej, táta stejně neví, co jí. Takže jsme to měli takhle, no, ale byla jsem ráda, že jsme si dokázali jako prostě to vysvětlit. Manžel byl ze Slovenska a říkají Slováci, že jsou výbušní a u nás to bylo obráceně.
0: Tak to, co se říká o Slovácích, já můžu potvrdit. Jsem ze čtvrtiny Slovák. Paní Boženo, a jestli pak jste v něčem změnila manžela vy, můžete to posoudit?
1: Já nevím. My jsme měli vždycky takovou dohodu, jsme se dohodli a změnila tím, že jsem mu neříkala, musíš mě tohle udělat nebo tohle. Já jsem vždycky říkala, mohl bys tohle udělat nebo tamhle to, a on na to přistoupil, ale jakmile jsem řekla musíš, tak to bylo špatně.
0: Chápu, to no. Muži nemáme rádi. Paní Boženo, no. Děkuji vám za váš telefonát. Krom toho, že jste mě pobavila, jste znovu nastínila ten další možný pohled na možné změny, když jsme někým inspirováni. A já vám přeju krásný večer.
1: Já vám taky a zdravím všechny posluchače a dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Teď jsem si vlastně uvědomil, máme 23 hodin a 31 minut, že dnešním konkurentem pro noční linku je přímý přenos jednoho ze zápasů fotbalového mistrovství světa. A říkám si, jestli právě kvůli tomu bude dnes volat převážně ženská část publika. No, tak abyste věděli, zatím Francie-Švédsko v 29. minutě 0-0.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co se má stát, to se stane. Takže fatalista Dalibor Janda. Tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu. A vítám další posluchačku, to je paní Anička ze Sološnice, ze Slovenska. Dobrý
1: večer. Jsme dávno, dlho jsme nerozprávali. Viete čo, já vám prajem krásny večer a všetkým horúcie.
0: No je, ale aby byl trošku chladnější, jo, když jsme u těch přání. Souhlasíte?
1: Áno, viete čo, keď má byť taká búrka, jak teraz niekde na Slovensku, som to nestihla, strechy potrhalo, no bojím sa, lebo ja som poistku vypovedala, že strašne to stále zvyšujú, hovorím, nebudem platiť, to sa nedá. No a teraz, radšej nech tá búrka nepríde.
0: Tak, áno. Přání, ať nepřijde bouřka a ať se aspoň trošku ochladí. S tím souhlasím. A teď, Aničko, řekněte všem, kteří poslouchají, jestli a kvůli komu jste se změnila?
1: Kvůli mojemu manželovi. Mm-hmm. Velmi, lebo já jsem byla, víte, co taká, že kde ma posadili, tam jsem byla. Nic jsem si nevěděla sama vybavit, jsem se hambila všade chodit. A manžel mi hovorí, to, děvča moje zlaté, nemůžeš takto robiť. Tak postupně jsem se fakt zmenila a keď zomrel, vám povím, já jsem se tak strašně zmenila, že já se nepoznávám vůbec, že já jsem si vedela vybavit, no všetko. Co se týká pohrebu, to urobil syn, ale co se týká elektriku prevysať, plyn a tak ďalej, všetko jsem si sama vybavila. Takže já jsem se velmi zmenila skutočne. A nedám si ani, viete, keď niekto na mňa niečo naučí, tak ja si nedám. Nedám si, lebo fakt, keď je to pravda, že by mi mali prečo niečo povedať, ale ja skutočne mám rada tak z očí v oči všetko.
0: Dokážete si stáť za svým?
1: Áno. Ja, viete čo, ja som toľkokrát dostala trochu kopancov za to, že som bola taká, že som proste sa nevedela obraniť. Ale toto ma tak zmenilo. A dneska stál asi Archaniel Gabriel, manžel nám. Ja som spadla do šachty na vodu, čo mám. A som sa tak poudierala, a ešte som mala šťastie, že nič som si nezlomila.
0: No. Klepu to na dřevo, Aničko. A řekněte mi, jestli to byla dlouhá cesta k téhle změně. Jestli to manželovi, ta vaše v uvozovkách převýchova trvala dlouho.
1: Nebyla to tak dlouhá cesta, ale já jsem vždycky, teda my jsme si věděli, jako rozuměli jsme si fantasticky dobře. A on byl taký mekší, ale toto má přesvědčil, že v dnešním životě človek musí byť trošku aj taký ráznejší, nie taký, že si nevie vybaviť nič a tak ďalej. Mm. No. Takže je to tak, a zvlášť keď tak človek ostane sám, tak vtedy si uvedomí, že treba byť aj s inou povahou.
0: No tak nejaký šťoura by mohol namítnout, že pak už proste není zbytí, že proste sa človek musí zmeniť, když zústane sám, ale vy ste k tomu dospiela ešte za manželova života. Jak dlho ste spolu byli, prosím?
1: Koľko sme boli? 55 rokov.
0: Tak miel na to hodne času, na túhle práci.
1: To mi znie z začiatku, však ja vám poviem, že to sa vlastne... My sme si veľmi dobre rozumeli, ale čo sa týka tohoto, tak ma fakt zmenil. Hodne ma zmenil.
0: Pani Aničko, moc krát vám ďakujem. Je to další pohled na téma, kvôli komu som se zmenila, což je téma dnešní noční linky. A som vám vděčný. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Aj vy sa majte krásne. Prežite tú horúčavu tak, ako my všetkým. A toho Jardu pozdravujem tiež, som ho dlho nepočula.
0: On měl dlouho zdravotní problémy, už to tady zaznělo, ale protože patří k těm, řekněme, stálým posluchačům, kteří jsou i slyšet v noční lince, tak považuji za nutné to znovu říct. No tak on říkal, že mu ještě není 80, takže možná to do té 80 plánuje, no.
1: No, tak děkujem pěkně. Dobře, tak všetkých pozdravujem a hlavně hodně zdravia, a aby jsme tě teploty trošku tak kludnějšie prežili. Majte se pěkně, dobrou noc.
0: Dobrou noc a hezké sny. Z webu rozhlas.cz/linka, kde po jedné hodině zítřejšího, tedy 1. červencového dne, také všechny vaše vzkazy týkající se tématu uvidíte. Teď cituju to, co prostě nemůže chybět v žádné noční lince. František má vždycky co říct. Samozřejmě byly osoby, které byly pro mě vzorem. Já pocházím z malé obce Kupšice. Tam za mého mládí se některé záležitosti řešily v hospodě. Nakonec se to řešilo tak, že si kamarádi dali pár facek a problém byl vyřešený. Když jsem se ale přestěhoval do Židlochovic, tak jsem se musel přeorientovat a přizpůsobit život našemu městu. Nikdy jsem v Židlochovicích neměl s nikým nějaký konflikt. V naší partii, kde jsem v JZD začal pracovat, byli starší pracovníci z Holasic, kteří byli slušní a vzorem pro nás mladší zaměstnance. Dodneska na ně vzpomínám s úctou. Františku, děkuju, i když to moc o změně nebylo, i když jedna tam přece jenom byla zmíněna. To o tom přeorientování z původního nastavení, pár facek a problém vyřešený, k tomu diplomatickému zřejmě spíše řešení v Židlochovicích. Ale i tak mockrát děkuju. Kvůli komu? Nebo čemu? A v čem jste se změnili? Téma pro další telefonát po písničce, která je před námi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pochodem vchod k dalšímu telefonátu. Tedy tímhle směrem se vydáváme v noční lince, ve které si dnes povídáme o tom, kvůli komu a v čem jste se změnili. Na telefonu čeká Zdeněk. Dobrý večer, Zdeňku.
1: Dobrý večer. Zdeněk u telefonu. No, chtěl bych říct, v 25 mě zemřela matka, která spáchala sebevraždu, no ale to je úplně nic jiného. Prostě žil jsem potom jenom s babičkou, teda její matkou, s babičkou, no ale nějak jsme se moc neschodli, no tak jsme vyměnili jeden byt za dva. No, do té doby vlastně jsem měl, dá se říct, než teda ta matka spáchala to sebevraždu, že jo, tak jsem měl vlastně všechno, dá se říct, prostě jídlo, všechno, bydlení a tak dále, zajištěný. No, potom, co jsme teda vyměnili ten jeden byt a tady dva, no, tak vlastně nastala úplně jiná situace. Musel jsem si zajistit prostě nějaký dávky, zpočátku nějaký dávky na bydlení, nebo prostě tak jídlo, a tak dále, nějaký prostě vůbec životní potřeby prostě jsem si musel zajistit sám. Úplně prostě mě to změnilo život, takže prostě jako já nevím, jak bych to řekl, jsem musel začít prostě dá se jíst od ničeho, no.
0: Byl jste smutnými okolnostmi donucen k tomu, abyste zásadně přehodnotil svoje životní návyky, postupy a že jste se vlastně osamostatnil, když to řeknu takhle. Doufám, že vás to neuráží tedy, já nechci takhle, nikoho urazit, ale...
1: Ne, že jsem se osamostatnil, prostě jsem musel se osamostatnit, prostě jsem byl donucený k tomu, vlastně ve své podstatě, protože kdybych se neosamostatnil, tak vlastně bych skončil někde na ulici, nebo prostě někde, já nevím, v nějaký ubytovně, což jsem nechtěl, no a takže jako prostě, jak říkám, ty okolnosti bohužel mě donutily.
0: Já ale Zdeňku, no. Teď prosím, berte to jenom tak, že mě inspirujete svým projevem. Já si v žádném případě nedělám z nikoho legraci a nechci se ani do nikoho strefovat. Ale teď mě tak napadla ještě další možnost. Já už jsem uvedl několik segmentů, v čem se člověk může změnit. Od účesu přes hmotnost a podobně. Já jsem vlastně díky okolnostem a díky jednomu svému vzoru zpomalil svůj projev. Vy jste hodně překotný, jak vás tak poslouchám, ale to samozřejmě není žádné hodnocení, jenom prostě si říkám, jestli vlastně tohle není třeba další možnost, o které se někdo další zmíní, že v něčem třeba změnili svůj projev kvůli někomu. Takže Zdeňku, vy jste inspirátorem i pro mě. Díky a mějte se hezky.
1: Mějte se fajn, naschledanou, děkuju.
0: Kvůli komu a nebo kvůli čemu jste se změnili? A jestli to byla taky práce? A samozřejmě znovu zopakuju, že to nemusí být vždy jen povaha. Já automaticky nepředpokládám, že člověk může změnit svoji povahu, i když i to už tady bylo naznačeno. Ale v něčem nás možná naši vzorové, ať už jsou to muži či ženy, možná přimějí k tomu, abychom se změnili. Jak říkal Jarda, jen vlastním rozhodnutím se chci měnit. No ale i k tomu vede cesta inspirace, řekl bych já. Za malou chvilku bude půlnoc a pro ty z vás, kteří už slyšeli moji zmínku o tom, že pro dnešní noční linku je konkurentem utkání na mistrovství světa ve fotbale, tak pro ty z vás přidávám aktuální stav utkání Francie-Švédsko. Kylian Mbappé totiž vstřelil gol, takže 1-0.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ať už posloucháte Noční linku kdekoliv, třeba i ve starém křesle, přeju vám nerušený poslech a doufám, že příběhy na téma kvůli komu jsem se změnil, kvůli komu jsem se změnila a v čem vás baví. A doufám, že ten další vás bude bavit taky. Je to příběh paní Michaely, ale je trošku jiný. Michaelo, zdravím do Brna.
1: Dobrý večer. Je to totiž v obráceném gardu, protože já jsem se domnívala, že když mě někdo velmi miluje, tak prostě se změní kvůli mě. A bohužel tedy jsem se hluboce mýlila. Problém spočíval v tom, že já tehdy jako vysokoškolačka jsem chodila s hochem, který měl nižší vzdělání než já, a já jsem se prostě domnívala, že i jemu to udělá dobře, když on tedy bude studovat tu vysokou školu. Stále jsem mu to zdůrazňovala, že prostě budu hrozně ráda, protože jsem věděla, že on mě velmi miluje. Já jsem ho milovala taky, tak jsem si říkala, že to pro něho nebude vůbec žádný problém. No a pak došlo k jakémusi krachu, kdy tedy on přišel a řekl, já už toho mám plné zuby, a když jsem se optala, co se stalo, tak mě na to odpověděl, ty to moc dobře víš. A zajímavé je, že my jsme spolu opravdu, jako jsme o sobě věděli, ale spolu jsme nekomunikovali, až tedy jsme se sešli před 10 lety. A já tedy jsem se, mě to pořád vrtalo hlavou, ale já jsem se netroufla zeptat. A pak zase jsme se, minulý týden jsme se sešli opětně po 10 letech, a to už jsem tedy získala odvahu a zeptala jsem se ho, co vlastně vedlo ke krachu našeho vztahu. A on mě právě sdělil, tak já si to přesně pamatuju, my jsme spolu seděli na Špilberku na lavičce a ty jsi mě říkala, no já předpokládám, že ty budeš studovat tu vysokou školu a tobě to nebude dělat žádný problém. Ale já prostě, to byl začátek konce našeho vztahu, protože já jsem nebyl schopen překročit svůj stín. Já prostě jsem byl středoškolák, mě to stačilo, já jsem prostě tu vysokou školu studovat nechtěl. A ještě mě tedy zdůraznil, že říkal, víš, nebylo to úplně jednoduché se od tebe odstřihnout, ale mně bylo jasné, že já bych ten tvůj požadavek nebyl schopen splnit a ten náš vztah by dopadl velmi špatně. Mm-hmm.
0: Takže on vás, tak, možná to přeženu, ale on vás možná vnímal jako, řekněme, elitářku?
1: No, možná to tak bylo. A já jsem si to, já když jsem pak o tom přemýšlela, mě to docela vyrazilo dech. Já jsem pak z toho našeho setkání přijela domů, samozřejmě manžel o tom věděl, takže jsem mu jako říkala, na co se zeptám, tak manžel byl velice tedy zvědavý. No tak asi já jsem si to, tehdy mě bylo 22 let, já jsem si to vůbec neuvědomovala, že to pro něho může být i takový problém, aby prostě kvůli mě tu vysokou školu studoval. Možná jsem byla tak hloupá, že ono to vůbec jako prostě to studium té vysoké škole nebylo tak pro ten náš vztah důležitý, ale on to prostě pochopil nějak jinak, no a vedlo to prostě ke konci.
0: Tady se vlastně ukazuje, jak důležitá je komunikace. Komunikace, ano, ovšem, ano. Co by mohlo být problémem. No vlastně úplně ovšem. Ale
1: ano, a to máte pravdu. To jsme se shodli, že to byla i otázka nekomunikace. My jsme spolu tedy bydleli, on bydlel 150 kilometrů ode mě, takže jsme si stále psali dopisy, psali jsme si o kdejaké pitomosti, ale ta komunikace jaksi v těch dopisech asi pravděpodobně chyběla. No.
0: Komunikace je velmi důležitá ve vztazích, to můžu potvrdit. Ano. Paní Michaelo, já moc krát děkuju za důvěru, se kterou jste nám sdělila svůj příběh. A přece jenom se zeptám, vy sama jste se kvůli manželovi nebo kvůli partnerovi, o kterém jste mluvila, v něčem změnila? Když vy jste, nechci říct, tlačila na jeho vysokou školu, ale přece jenom jste naznačila jistě, že by jistým způsobem, že by to pro něj nebyl problém. Jestli pak on v něčem inspiroval vás ke změně?
1: No, tak u mého manžela tam je problém, že my jsme byli spolužáci z vysoké školy, takže tam jsem ho nemusela nutit, aby něco studoval, ale když tak nad tím přemýšlím, tak my jsme se spíš tak vzájemně jeden druhému přizpůsobovali. Ani manžel nikdy po mně nechtěl, abych prostě třeba dělala věci, které mě nebavily, protože manžel byl velký sportovec, strašně rád hrál golf, teď už bohužel teda je nemocný, nemůže. A říkal, je to škoda, že tě ten golf nebaví, ale to se prostě nedá nic dělat. Nebaví tě to, já zase ráda pracuji na zahradě, manžela to nikdy nebavilo, takže jsem ho k tomu nikdy prostě, jsem to respektovala, že on má jiné zájmy a nějak mě to nevadilo.
0: Michaelo, moc krát vám děkuju za váš telefonát a přeju vám krásný nový den. Začíná za necelé 4 minuty. Tak ať je celý ano, červenec hezký. Naslyšeno.
1: Tak, děkuju. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dámy a pánové, přeju vám krásnou noc. A vlastně už bych klidně mohl říct i krásný nový den, i když 5 vteřin ještě do půlnoci zbývá. Ale než dokončím větu a než vám ještě jednou řeknu, jakéže je téma noční linky, už tu bude. Už tu je. Je 1. července 2026. A já si dovolím pogratulovat všem nositelkám jména Jaroslava. Mají svátek. Bývaly doby, kdy právě 1. červencem začínaly prázdniny. No, letos to vyšlo trošičku jinak. Vaše děti už možná jsou na táborech, neříkám, že pionýrských, ale na táborech, nebo už možná balíte na dovolenou od minulého pátku. Ale ať tak nebo tak, přeji vám krásné léto. Nádherný červenec. Právě začal. A právě začíná 2. hodina noční linky Českého rozhlasu dnes na téma Kvůli komu jsem se změnil, nebo změnila a v čem? Jistě asi nepůjde změnit něco tak zásadního, jako je založení člověka, jeho povaha. Ale možná i v tomhle ohledu někteří z vás přiloží polínko do ohýnku. Tak jsem zvědavý na vaše telefonáty na 731 800 900 a na to, co napíšete na rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je v brněnském studiu Českého rozhlasu Borek Kapitánček. A dovolím si začít jedním vzkazem, který napsala paní Helena. Řekl bych, že každé slovo je v něm důležité. Mluví totiž o tom, jestli se změnila. A kvůli komu, respektive čemu. Cituju. Když mi život naservíroval hodně kyselé citrony za dobrotu na žebrotu, místo toho, abych z nich udělala limonádu, takzvaně, jsem si řekla, holka, musíš se změnit. Takže jsem pomalu a jistě začala mít samu sebe jako prioritu. Byla jsem naučená v první řadě myslet na jiné, na jejich dobro, víc než sama na sebe. Tahle změna úplně lehká není, protože někdy se cítím jako sobec. Nejsem zvyklá myslet v první řadě na sebe. Jsem ale moc ráda, že jsem se do téhle změny dala. Pozdě, ale přece. Řeknu vám, je to paráda, když si člověk uvědomí, že si zaslouží být na prvním místě. Potud Helena. Děkuju a vy, kteří byste také rádi se svým příběhem vstoupili do noční linky, vězte, že k tomu slouží jednak už zmíněný web rozhlas.cz/linka a pro vaše telefonáty potom číslo 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dobrou noc, anebo příjemné ráno, i když k tomu ještě pár hodin zbývá, myslím tím k úsvitu. Máme 5,5 minuty po půlnoci a posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A já věřím, že k těm 6 příběhům vysloveným našimi posluchači a posluchačkami v té první části noční linky přidáme už za chvíli další. Zatím vidím, že vyzváníte, ale když dovolíte, tak já si ještě zkusím přečíst jeden vzkaz našeho posluchače Pavla na téma Kvůli komu jsem se změnil a v čem. Cituju. Tak hodně velkou a zásadní změnu ve svém životě jsem podstoupil díky kamarádce z noční linky. Kamarádce ze severních Čech. Byla doba, kdy jsem kvůli ní přestal kouřit, utrácet za loterii, a to konkrétně za losy. Později pak jsem přestal pít alkoholické nápoje, hlavně pivo, a tak jsem šel celkově do sebe, že mi to stálo za to, abych byl pro tuto kamarádku taky něčím atraktivním. Tak to byly hodně velké změny v mém životě. A i když některé věci jsou zpátky, jako například kouření, tak stejně to stálo za to a stále to ještě probíhá, že člověk musí některé věci ve svém životě měnit. Tak přeji všem dobrou noc a ať už zaprší. Pavle, v tom s vámi souhlasím. A teď na čísle 731 800 900, aspoň doufám, máš příběh na téma, kvůli komu jsem se změnil, v tomto případě změnila. Jarča už jede, takže Jarčo, dobrý večer, povídejte.
1: Dobrý večer. A víte, Borku, tato téma je pěkný. Mně se líbí, to víte, jako některý lidi se nezmění v tom.
0: No dobře, jo? Ale zkuste to vzít neobecně, ale konkrétně sama u sebe. Vy sama jste se v něčem kvůli někomu změnila?
1: No, tak já jsem se změnila vlastně za celou rodinu, protože oni mají školy, že jo, jako vysoký a tak. No a já jsem se změnila tím, že jsem se prostě dopracovala tak, že jsem byla v televizi a v rozhlase a prostě mluvím takhle s lidmi z rozhlasu, jako s vámi teď, Borku.
0: Takže jo, takhle, vy jste se jim chtěla v tomto ohledu, řekněme, vyrovnat něčím, jo?
1: Ano, ano, ano. A oni mi řekli, že jsem dobrá v tom, že prostě nezačnu koktat a nic a tak dále, jo? Jako, že jsem prostě dobrá. Mm-hmm. Že se jim to strašně líbí a fanděj mi. Takže jsem takhle, jako prostě jsou na mě pyšní takhle. Všichni.
0: Výborně.
1: Kamarádi i rodina.
0: No ale když bych tedy trval stoprocentně na dodržení, já na tom netrvám, na dodržení tématu, no tak předtím jste tedy byla taková, řekněme, že jste se bála zavolat do rozhlasu, že jste se bála vystoupit někde veřejně?
1: Ne,
0: aby tam byla ta změna, se jo? Tam to, ten
1: jo, takhle. Změnu. No, tak víte co, Borku, já než jsem začala, chodila jsem do školy, že jo? Tak pak jsme měli ty přijímačky, tak jsem měla takovou menší trému na těch přijímačkách. Mm. A já jsem tam dostala za příklady násobilku z hlavy a já jsem ji vypočítala. A všechny ty učitelé, co tam byly, tak jsem si myslela, měla jsem z nich trému, ale dobře to dopadlo s tou násobilkou. Mm. Prostě se mě překvapila. Dali mi příklad z hlavy, jsem to vypočítala.
0: No a to byl začátek té vaší změny.
1: Ano, to byl začátek, ano, ano. A pak jsem se už teda nebála jako ničeho. Prostě jsem chodila na recitační kroužek, tak jsem prostě jsme měli básničky, tak jsme, jak byly nějaký třeba jakoby Velikonoce, nebo Vánoční besídka, nebo Velikonoční, nebo byly ty Mezinárodní den žen, že jo, 8. března, tak jsme taky tak povídali básničky, jsme vyprávěli a tak. Mm-hmm. Prostě jsme chodili a jako byli jsme a říkali jsme to rodičům a tak i ve školce jsme byli a říkali.
0: Dobře. Já vám nechávám volný prostor, abych neskákal příliš do řeči. Víc než je zdrávo.
1: Tak, víte co, Borku, ono to nevadí, když skočíte do řeči, protože člověk musí vědět, kdy má skončit, aby mohla přijít další rada na další lidi.
0: Já vám rozumím a víte, Vlastně popisujete mě, ano, já jsem se taky musel změnit v tom, že nevím, kdy skončit. Od té doby, co se dívám na časomíru každého našeho telefonického vstupu, už vím, kdy mám končit. Takže děkuji moc krát, Jarčo, a přeju vám všechno nejlepší k svátku.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky.
1: A všem
0: dobrou
1: taky. Děkuju, naslyšenou, Borku.
0: Kvůli komu, nebo kvůli čemu jste se změnili a v čem? To je kardinální otázka ještě pro dalších necelých 50 minut noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte. Volejte, číslo uslyšíte za chvíli, a nebo pište, podobně jako Pavel před malou chvilkou tady byl, jeho příběh, řekněme. Ovšem napsal taky Michal, cituju. Abych nebyl v budoucnosti nešťastný, musel jsem se v životě v některých směrech hodně změnit. Člověk, který mi přiložil onen pomyslný nůž na krk, jsem byl já sám. Ty změny se týkají hlavně financí a přístupu k lidem. Poněvadž mám svobodné povolání a neplatím si důchodové pojištění, jednou nebudu mít nárok na starobní důchod. Budu tedy finančně zodpovědný jen sám za sebe. Už před mnoha lety jsem se tedy přestal zbytečně bát akciového trhu, začal poslouchat rady uznávaných lidí v oboru a řídit se jimi. A už nyní se přesvědčuji o tom, že jsem udělal dobře. Rovněž jsem si musel začít hlídat to, koho si v životě takzvaně připustím k tělu. S lidmi, před nimiž mě varuje moje vlastní intuice, bych se už nezaplétal tolik jako dřív. Tací vám pak mohou obrátit život na ruby. Nebo vám ho přinejmenším notně znepříjemnit. Změny, které uděláme hlavně kvůli sobě, stojí za to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To zdá se.
1: Zdá se, že máme dalšího posluchače s příběhem na téma kvůli komu a v čem jsem se změnil. Zdeňku, přeju vám do Mladé Boleslavy pěknou noc. Tak Zdeněk nevydržel a přitom jsem ho tak hezky uvedl. No, máte znovu šanci volat na 731 800 900, což je kontakt se studiem Noční linky. Platí i pro tu dnešní, kterou pro vás vysíláme z brněnského rozhlasového studia. Další možnost, jak vaše příběhy mohou odeznít, je napsat na web rozhlas.cz/linka. No a přesně takhle, tedy telefonátem v tomto případě, se teď můžu přivítat s dalším posluchačem nebo posluchačkou. S posluchačkou, která má puštěné rádio a volá do rádia, což je zásadní chyba. Dobrý večer.
2: Já jsem se musela táhnout.
1: Tak podle hlasu poznávám Libuši. Dobrý večer, paní Libuše.
2: Tak vám zdravím. Jsem horko.
1: No jo. Kvůli komu a v čem jste se změnila?
2: No, já jsem se nezměnila, já jsem stejná a nikomu neobližu, nebo nikomu bych neobližila, ale moje kolegyně, teda ta se jako změnila vůči mě, já nic neudělal, řekla, že jsem něco řekla a já o tom nevím, co. Já pan tak to řekně, ona ne, já to vím, neřekla
1: to. To je spíš dávná křivda, než změna v něčem kvůli někomu. Ale i tak vám děkuju, paní Libuše, že aspoň telefonátem vyjadřujete to, že posloucháte pravidelně Noční linku.
2: Mě to mrzí, no, protože jsme se znali kolik let a jí sestru, která se voláme všechno a ona je taková podohlovec. No.
1: Tak možná říct. Znovu platí to, co jsem už říkal při rozhovoru s předchozím posluchačem, respektive posluchačkou, že je důležitá komunikace. Komunikovat.
2: Ano, to ona nechce.
1: Ne. Tak jí řekněte, když nebudeš komunikovat, tak nevím, proč jsi na mě taková.
2: No.
1: Ale já nejsem ten, kdo by vám měl radit. Děkuju moc krát, paní Libuše, že voláte a mějte se hezky.
2: Mějte se hezky a hezky ještě léto.
1: Díky. No ještě, máme teprve 1. července. Nezapichujte to ještě.
2: Já to nezapichuju. Tak se opatrujte, bodečko, hodně zdraví vám přeju. Jo?
1: Děkuju a naslyšenou. No dobře, ale aby tedy zaznělo něco na téma, tak zkusím další konec telefonní linky 731 800 900.
3: Halo?
1: Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
3: Tady je posluchačka Jarmila. Prosím vás, slyšíte mě?
1: Já vás slyším výborně, paní Jarmilo. Jsme ve vysílání a já se vás ptám, jestli jste se kvůli někomu v něčem změnila?
3: Já se strašně omlouvám, já mám něco s telefonem, zrovna teď se mě to stalo, takže jsem vám dobře nerozuměla.
1: Ptám se vás, jsme totiž ve vysílání, jestli jste se kvůli někomu v něčem změnila?
3: Ano, několikrát.
1: Tak zkuste říct v čem.
3: Tak je Milena v Olomouce.
1: Máte prostor, můžete říct, v čem a kvůli komu jste se změnila?
3: Mohu mluvit?
1: Ano.
3: Dobrý večer nebo dobrou noc všem posluchačům a vám také, pane moderátore. Já jsem se změnila snad 3x za život, ale to bychom tady byli dlouho, tak řeknu tu poslední změnu. Tak byla jsem po mateřské dána na nukleární medicínu. Já jsem povolání sociolog a nemohla jsem dojíždět, tak jenom na úvod toto. Takže jsem byla dána jako asistentka panu profesorovi. No a samozřejmě k tomu jsem neměla potřebnou kvalifikaci, dělala jsem úplně něco jiného. A tak jsem byla taková, nebyla jsem sebejistá, ustrašená a pan profesor zbuzoval svým zněvem takový respekt, že jsem měla strašnou prostě obavu, jak prostě budu tam fungovat. No ale dopadlo to docela dobře, žila jsem se s ním, po nějaké době jsme si prostě rozuměli a tak bylo všechno v pořádku, ale stalo se to, že pan profesor hodně kouřil, to chci říct kvůli změně. A já jsem měla propojenou pracovnu s ním a mě ten kouř prostě, já jsem ho cítila, já jsem to nesnášela. A jednou on byl za mnou mi něco říkat a říkal, víš, jaká jsi zasmušila, zamračená. Já říkám, pane profesore, mohu vám něco říct, já se tady tím duším, já to nenávidím. A on říkal,

0: dali a tak jsme se nějak vzdíli, že jsem prostě už byla sebejistá a prostě krásně se mě tam líbilo, zůstala jsem tam 20 let, měla jsem tam kamaráda, velkého doktora, byl to můj nejlepší kamarád, pak odešel na post ředitele fakultní nemocnice, já byla z toho zoufalá, zase změna pro mě strašná, úplně úžasná, já jsem si nedala představit bez něho, že byly jak siamská dvojčata, prostě přátelé ve všem, tam byl velmi dobrý kolektiv, bylo to přístrojové, prostě ta nemocnice byla přístrojová, tam byly řada farmaceutů a fyziků, nukleárních elektroniků a já ničeho všeho. No prostě bylo to úplně odlišná práce, než jsem dělala, ale zvykla jsem, dokonce jsem za pana profesora ráno chodila přednášet medikům, samozřejmě mě to připravil on, protože neměl ráno tolik času a tam ty medici chodí místo třeba 50, přišlo 5-6, já zase jsem se klepala hrůzou, zase jsem byla nejistá, měla jsem strašnou obavu, že se mi některý na něco zeptá a samozřejmě bych asi adekvátně neodpověděla. Tak to bych jenom chtěla tak trošku říct. Měla jsem těch změn několik, ale je to limitovaný ten rozhovor u vás a tak to zkrátím.
1: Paní Jarmilo, já vám děkuju za tenhle vhled do vašeho života a přece jenom se na chviličku vrátím k panu profesorovi. Přestal kouřit nebo ne?
0: Já jsem vám teď špatně rozuměla.
1: Chci se zeptat, zkusím to ještě pomalej, jestli pan profesor přestal kouřit.
0: Jo, to jsem zapomněla možná zdůraznit, že samozřejmě přestal kouřit. Všichni mě prostě říkali, jak se strašně změnil, ale on byl v podstatě stejný, ale prostě už byl takovej i těm druhým, trochu takovej komunikantně, prostě byl úplně jiný. A prostě už ani nekouřil a nic, ale já jsem se s ním velice zpřátelila, nedovedla jsem si představit, když pak odešel, tak ten můj kamarád, ten doktor, přešel na jeho post a to jsme byli ještě větší a když odešel, tak pak já jsem za nějakou dobu taky odešla za našima do Německa, já jsem to prostě neunesla nějak prostě a...
1: Vy už jste mě utekla do Německa. Já jsem jenom chtěl vědět, jestli pan profesor přestal kouřit, takže vlastně vy jste byla inspirátor, respektive tím prostředníkem k tomu, aby on se změnil. A já vám tím pádem
0: ano,
1: děkuju, přesně
0: ano,
1: jste trefila
0: tak,
1: dnešní téma.
0: Tak bych to také řekla.
1: Děkuju a přeju vám dobrou noc.
0: Také přeju a všem posluchačům.
1: Naslyšenou. Změnili jste se někdy kvůli někomu nebo kvůli něčemu, ale spíš kvůli někomu, ono je to o něco lepší. V čem to bylo? Byla to, dejme tomu, nějaká drobnost? Povaha, už jsem říkal, že je hodně silný kalibr, ale i takové případy se můžou stát. A byla to změna, řekněme, dobrovolná, ke které jste dospěli po zralé úvaze a inspiraci? A nebo to byl ten už několikrát zmíněný nůž na krk?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dobrou noc a nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu. Do konce Noční linky zbývá už jen 30 minut. To je přesně doba, kterou máte na to, abyste zavolali na číslo 731 800 900, pokud jste ve svém životě něco změnili kvůli někomu, inspirování někým. A nemusí to být ty nejzásadnější věci, jak už tady bylo mnohokrát řečeno, povaha se těžko mění, ale mohlo to být jiné životní nastavení, možná inspirování někým nebo něčím se pánové, a teď doufám, že se nikoho nedotknu, jste se začali více zajímat o brunety na místo blondýnek. Možná jste shodili pár kilogramů, možná, že jste přestali s kouřením, možná, že jste přestali se sázkami, i takové případy mám ve svém okolí, i když, no, on znovu začal, a tak to nechme být. Změnili jste se kvůli někomu a v čem? Telefonujte na číslo 731 800 900 nebo pište. Bohuslava už napsala. Byla jsem donucena okolnostmi změnit svou povahu. Jsem totiž po operaci krvácení do mozku. Stal se tedy ze mne takový, v uvozovkách, malý sobeček. Takže jsem si změnila povahu svou povahu hlavně kvůli sobě. 731 800 900. A na telefonu vítám... Tak bohužel, to je druhý případ, kdy se po Zdeňkovi z Mladé Boleslavy znovu ztratil telefonát. Asi s tím budu muset něco dělat. Kde mám šrobovák? Tady je Borek. Máme tady naštěstí několik konců telefonní linky. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Tady Hinek, ahoj.
0: Aha, Hinku, zdravím tě na Vysočinu. V čem ses a kvůli komu změnil?
1: No, já jsem se změnil zásadně. Já si ještě vypnu telefon.
0: No, telefon raději ne, rozhlasový přijímač, ten se vypíná, voláme-li do rádia.
1: Tak, teď už můžu.
0: Ano.
1: Takže jsem se změnil zásadně a sice přestal jsem kouřit ze dne na den.
0: Kvůli komu nebo kvůli čemu?
1: Víš, kvůli čemu? Kvůli infarktu.
0: No, to já se možná směju, ale to nemyslím jako, že se vysmívám, to ne.
1: To byla nutnost. To byla nutnost a jako opravdu můžu říct, že do dneška poslední cigarety leží ještě na okně u koupelny. Takže jako je to pravda, ale tam to byla spíš nutnost, než to, že bych něco chtěl. Snažil jsem se o to několikrát, když to zjistil, tam to pěkně rozpašilo. Takže tohle to byl můj případ. Říkám, že když řekl, kvůli čemu, tak jako říkám, to ještě zavolám. To zkusím. A když to.
0: No a Hinku, obráceně. Byl jsi ty pro někoho inspirátorem natolik, aby se kvůli tobě změnil v něčem?
1: No, že bych byl inspirátorem, asi ne. Spíš možná, že jsem inspiroval, no, to asi tady nebudu rozebírat, to by jich
0: No tak no, o sexuálních praktikách si samozřejmě taky můžeme povídat, ale to asi nebude ono, že jo?
1: Ne, to není ono. To bylo spíš jenom tak z rodinného ranku.
0: Tak to jsem hodně netrefil.
1: To zveřejňovat opravdu nebudu. Jako to. To. Prostě nebylo to správný, co bych chtěl říct, na co jsem si vzpomněl.
0: No, Hinku, já ti v tom tvém nekouření, teď se vracím k tomu, v čem ses zásadně změnil, držím pěsti, protože v tomhle zdravotním stavu je to opravdu velice, velice nebezpečné. Takže...
1: No, je pravdou, že už je to 12 let, takže...
0: A to mě zajímá. Ono se to nejenom říká, ono je to vlastně i vyzkoušené, že člověk, který přestane kouřit, skoro okamžitě přibere. Stalo se ti to taky?
1: Ne. Já jsem současně s tím aj tak nějak tak trošku popravil ten svůj režim, takže spíš teďkom jsem něco málo zhodil, ale to něco málo, říkám opravdu upřímně, to bylo jenom něco málo. Takže pořád je to to nadčent. Takže to.
0: Ale neboj, všechno se může změnit. To já už jsem docent. I když, no. Ano, je-li tématem, kvůli komu jsem se změnil, neříkám, že to bylo kvůli ní, ale tak trošku mě svého času inspirovala jedna moje profesní spolupracovnice, tedy respektive dáma, která vlastnila agenturu, pro kterou jsem taky pracoval, když mi jednou řekla, ty ses ale pěkně spravil. To jsem ještě měl 116 kilogramů. No.
1: Když tě inspiroval tady v tom, tak udělá dobře.
0: Já si jaký myslím. Jinku, děkuju a přeju dobrou noc a krásný červenec. Dneškem začíná.
1: Děkuju dobrou noc a po dlouhé době pěknou noční linku přeje Hinek.
0: Díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jestli jste se někdy kvůli někomu, možná že i kvůli něčemu, změnili a v čem. A přestože tohle všechno stále platí, tak chci začít pro ty další minuty jednou sportovní zprávou. V utkání na mistrovství světa, v utkání mezi Francií a Švédskem, má Kylian Mbappé našlápnuto k hattricku, protože ve 74. minutě vstřelil už vlastně třetí francouzský gól, takže stav je 3-0, vede Francii na Švédskem. Mbappé vstřelil jak ten první, tak ten třetí gól, ten druhý ve 53. minutě Barkola. No a teď už konec sportu a zpět k tématu. To je důležité. Kvůli čemu nebo kvůli komu jste se změnila, Aničko? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Anna z Miroslavy a přemýšlela jsem. Manžel mi říká teda často, že jsem se změnila.
0: No prosím, ale myslím, tak z toho můžeme vyjít.
1: Já si myslím, že ne. Ale určitě jsem se změnila tím, jak jsem ztratila zrak. Tak jsem se změnila ze řidiče na chodiče.
0: Z řidiče na spolujezdce?
1: Nebo na spolujezdce, ano, to jsem odkázaná na spolujezdce. Ze švadlenky, která si ledas to ušila, tak jsem se musela obrátit na nějakou kamarádku, na nějakou známou. A musela jsem být tolerantní, musela jsem zahodit tu svou žárlivost, no a musela jsem se přizpůsobit té tmě, která mě bude obklopovat až do smrti. No, k tomu jsem se musela přijít to, ale...
0: Oni jsou to vlastně neveselé věci, promiňte, že vás přerušuju.
1: No, jsou to neveselé, ale k životu velice potřebné, protože zrak má 80% pro člověka cenu, no ale můj muž mi říká, že mi pomůže, ale on mi pomáhá, víte, vždycky tam, kde nemusí, co si já udělám sama. Jo, on ví neukrojit chleba do kraječem, ale to si já dokáži uříznout sama ten chleba. No, ale prostě zahrádku musel převzít on, takže tím se musel taky on trochu přeučit. A to. No a taky jsme se zpomalili oba, že to už není tak rychle a je to hotovo. Honem a je to hotovo. To trvá nějaký ten den navíc. No a tím se spolu to stáří, tak člověka nějak, i to stáří, tak člověka nějak usadí a...
0: Ohne trošku.
1: Trošku ohne. Ten hřbet se ohne a už tolik neunese, no, co nosil dřív. Takže tím se člověk změní a je takový...
0: Teď mi napadl...
1: Víc přejícný lidem a k sobě takový víc bych řekla, že je takový, a když já to nemusím mít, a k čemu bych to měl mít a tohle to a tamto a stejně nikam nepůjdu, takže to. A pak až je na lámaní chleba, tak zase lituje. Proč to nemám? Proč já se dívám na ty nazvy? A oni to mají a já ne. No, tak, takže je to takový dvojsečný, ale změny určitý jsou.
0: Tím, že voláte, Aničko, a tím, že jste z Miroslavy, tak jste mě vlastně inspirovala k dalšímu střípku, k další možnosti, v čem se změnit. Možná, že se ozve někdo z Vinařského kraje, který řekne, nebo která řekne, no, já jsem se změnila v tom, že mi už přestalo chutnat bílé a piju třeba červené, nebo obráceně.
1: Aha, no, to by taky bylo. Mohlo by to být.
0: To se vám náhodou nestalo, že jo?
1: No, ale aj tady pálí ten penicilín moravský, takže no. I na to by mohli taky přeskočit nebo přejít.
0: To je pravda, nebo, no. Já budu mít letos švestek, no. Pokud teda nepropadnou všechny plůtky, to vám řeknu, ta švestka už 20 roků umírá a nakonec to vypadá, že z toho budu mít hned dva sudy. No,
1: no vidíte.
0: To jsem odbočil teda trošku já.
1: Štěstí vám přeje.
0: No,
1: viděla vás, ten strom vás viděl smutnýho a to tak říkám, musím.
0: Ne, to je jinak, já jsem hned vedle té švestky na protest proti tomu, že už nám opravdu odchází, zasadil ořech. A on krásně se ujal a ona si toho všimla a řekla si, tak to ne, ještě to nevzdám. Ale to už jsme hodně mimo téma. Aničko, já vám děkuju za váš telefonát, byť, jak říkám, to jsou neveselé věci, kterým jste dospěla. Ale přeji vám hezké léto.
1: Zdravím a ať se mají dobře, ať můžou dělat to, co chtějí a nejenom to, co můžou. To, co chtějí. Jenom.
0: Já si myslím, že to bylo dosti důležité říct. Děkuju.
1: Mějte se. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před necelými 50 minutami začal červenec. Teď už máme 3:45, ale pořád je tu noční linka. A já jsem vlastně ten červenec a letní prázdniny jako takové zmínil i kvůli tomu, že teď se to v našem vysílání, ve vysílání noční linky bude přímo hemžit všemi možnými odkazy na prázdniny. No tak třeba už za 22 hodin a 10 minut zasedne k mixážnímu pultu Jitka Lukešová a tématem její noční linky budou prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Něco podobného pro vás chystám zase já v pátek, ale to už jsme příliš dopředu. Vraťme se k tématu. Kvůli komu jste se změnila, paní Marie? A v čem?
1: Dobrý večer všem. Už je to delší dobu. Mně se stalo několikrát, že jsem potřebovala na záchod a nebylo kam se odběhnout. A stalo se mi v Berouně. Tam to šlo buď do parku, ale to byl bývalý hřbitov s kostelem, takže jsem si to nedovolila. Ale vedle byla továrna, bývalá Tyba, tak jsem jako tam šla, poprosila jsem paní vrátnou, udávala jsem jí 100 korun, aby mě pustila. A ona se na mě tak pohrdavě jako koukla, paní, my tady nejsme žádný veřejný záchody. To prostě mě nepustila, dopadlo to tak, že jsem si navalila plný punčocháče a měla jsem teda dlouhou maxi sukni džinovou, takže jako to bylo dost skrytý, ale co teď? Tak jsem tam běhla do jednoho baráku a opravdu úplně až nahoře tak byla prádelna a šel za mnou nějaký pán a já jsem musela stoupat, já jsem v tom baráku nikdy nebyla. No ale nakonec on teda zahučel do bytu a já teda do té prádelny. Tam jsem se umyla, dala jsem to všechno do pořádku a vrátila jsem se teda na tu vrátnici, připlížila jsem se a pověsila jsem to moje veledílo i paní vrátně na kliku a utekla se. No, takže nemám takovýhle věci ve zvyku, jo, ale opravdu bylo to nelidský vodní, bylo to, nemáte kam jít. Stalo se mi to teda víckrát a třeba mě pustili i domů. Jo, to bylo třeba červený koberec k záchodu, tam to bylo jako na trůnu. Prostě je to všechno v lidech.
0: Paní Marie, víte,
1: někdo
0: o čem přemýšlím?
1: Někdo vás pustí do bytu a někdo vás nepustí a hned prostě v továrně na WC, ani za stovku.
0: Víte, o čem teď přemýšlím? Jak tenhle váš příběh napasovat na téma, kvůli komu jsem se změnila a v čem?
1: No tak takhle to bylo jako u mě, na tohle jsem si vzpomněla. Prostě nejsem tak zlá, opravdu ne, ale změnila jsem se v besty.
0: Aha.
1: Dovedu pomoct, ale dovedu i ublížit potom, když...
0: Jo, takže si říkáte, když vy k my, tak my k vy, jo?
1: Zub za zub, voko za voko.
0: Starozákonně. Tak paní Marie, tak děkuju já. A přeju vám dobrou noc.
1: Já mám taky naslyšenou.
0: Protože se blíží závěr noční linky, tak si dovolím ještě další telefonát, který nám možná také sdělí, kvůli komu se dotyčný či dotyčná a v čem změnil nebo změnila. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
2: Dobrý večer, Milda. Už se vám volal několikrát, ale teď se mě to povedlo. Změním se kvůli tomu, když poslouchám vás a paní z Miroslavy, tam mění můj pohled na svět. Mění můj pohled na svět i Franz Řidopovic, který vymyslel vodováhu a polovnicu. Já bych byl rád, kdybych se s tou paní z Miroslavy mohl nějak kontaktovat. Moje číslo je 736. No.
0: Promiňte, takhle. Vy říkáte, že už po několikáté voláte, ale řekl vám už někdy někdo, ať už já nebo mý kolegové, že je dobré vždycky vypnout rádio?
2: To vím.
0: Tak, protože na začátku našeho hovoru bylo pouštěné. Teď už to vypadá trošku příznivý, ale třeba i ta ozvěna a to, jak jste se snažil rychle říct to číslo, má za následek, že nebylo rozumět tomu číslu. Je to ovšem, musím vás upozornit jenom na vás. Nese to sebou riziko, že když zveřejníte svůj telefon, tak se můžete dočkat třeba i telefonátu, o které nestojíte. Je to na vás?
2: Je to na mě, ale mě fascinuje paní z Miroslavy. a mám stejné problémy jako ona, neumím se s tím vyrovnat a ona mě vždycky pomůže, jak je odvážná. A pomalinku se měním. Poslouchávám denně a když slyším Františka, který vymyslel vodováhu a vymyslel ohnici, tak je mi zlé. Ale tady tahle paní mě nalývá život do krev. Já slovám stejně jako ona, neumím se s tím vyrovnat a jenom díky tomu, že ona se dovolá a něco povídá, tak se zkrátka snažím změnit, být pokorný, být poslušný a smířit se s tím, že takže to je takové moje přání, kdybych na tu paní dostal telefon, bych ji poděkoval za to, co pro mě dělá.
0: Tady vás asi zklamu, já nemůžu vzhledem k zásadám GDPR a taky k kodexu Českého rozhlasu rozdávat telefonní čísla našich posluchačů bez jejich svolení, to už vůbec ne. Ale jak říkám, je to na vás, můžete zveřejnit ten telefon. Rizika znáte, možná vám paní Anička zavolá sama.
2: 603-238-776.
0: Děkuju a věřím, že paní Anička ten telefon slyšela.
2: Děkuji vám moc krát.
0: Rádi se
2: shledanou.
0: Mějte se hezky a nashledanou. Děkuju za všechny vaše telefonáty a omlouvám se těm, na které se v dnešní noční lince nedostalo. Snad se někdy vrátíme i k tomuhle tématu. Tématu kvůli komu a v čem jsem se změnil, v čem se změnila. Já tu další noční linku, tedy tu, kterou pro vás bude vysílat Jitka Lukešová, jak už jsem říkal, sice asi nebudu slyšet celou, ale aspoň začátek té dvouhodinovky na téma prázdniny, na které nikdy nezapomenu, si určitě poslechnu. Vám doporučuji totéž setrvat u telefonu, máte-li svůj příběh o prázdninách, na které nikdy nezapomenete, a zavolat, anebo napsat na web noční linky Českého rozhlasu. Adresa webu je rozhlas.cz/linka, to asi víte. No a já se za vámi vrátím v pátek 3. v 11 večer, tedy ve 23 hodin. A když už jsem říkal, že prázdnin teď bude v éteru v noční lince plno, tak to taky hned potvrdím. Protože tématem té příští takzvaně brněnské noční linky budou chutě a vůně prázdnin. Myslím si, že s letními prázdninovými zážitky, které máme dodnes uloženy v paměti, totiž bývají mnohdy spojeny právě i chutě a vůně. A možná z toho paměťového šuplíčku nějakou tu voňavou či chuťavou vzpomínku prázdninovou vylovíte. Budu se těšit. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Přeji vám dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítání, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši jako každý večer touhle dobou otvírá rozhlasový a nejen rozhlasový archiv mluveného slova. Dnešní následující hodinka bude mít především rukopis humoristy, novináře a spisovatele Vladimíra Škutiny.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Massachusetts Václava Neckáře patřilo neodmyslitelně k tomu nadějeplnému jaru roku 1968. Stejně jako třeba televizní publicistický seriál Co tomu říkáte, pane Verichu? Novinář Vladimír Škutina se v něm přesně takhle, co tomu říkáte, ptával Jana Vericha na nejrůznější aktuální témata. Někdy stačila pro následující zajímavé a spontánní Verichovy úvahy jenom jedna na úvod dobře nahozená otázka, taková udička. Zrovna jako by Jan Verich stál na Slovensku na Oravě a čekal na hlavatky.
2: Co jste tomu říkal, pane Verichu? Tak nám zrušili cenzuru.
3: No vidíte, tak nám zabili Ferdinanda. A zrušili a zabili cenzuru. Ale trvalo to. Já jsem se hned, jak si nad tím zamyslel a informoval tady v knihách, víte, že cenzura zastala 443 před Kristem. To byly nějaký dva cenzorové, kteří vlastně odhadovali daně a způsobené škody. No a pak se to vyvinulo v takový dohled, jak se kdo má chovat. No během těch staletí se to přejímalo v různých formách. To jste si všimli, že v dějinách se vyskytují vlády, které odstraňují vlády, nasazují na ně patřičné tedy psí hlavy a jsou vždycky lepší než tamty, ale to špatné, jaksi to, co pomáhá k vládnutí, i když to vymyslela ta špatná vláda, to si ta dobrá vláda nechá. To jsou obyčejně daně a cenzura. A to se nám stalo taky přeci. Naše za první republiky byla cenzura vlastně rakouská, kterou Bach nějak udělal proti nám. Já se pamatuju za první světové války, to byly noviny cenzurované, vybílený, to se nesmělo tisknout, to bylo bílé místo. A v Jibernské ulici byl takový kluk, který prodával noviny a křičel, co je bílý, to je pravda, a co je černý, to je lež. A zavřeli ho, no. Ale prohrali válku stejně. No a potom Němci to zlepšili, že jaksi nebylo vidět, že to bylo cenzurováno. Takže my jsme četli noviny a nevěděli jsme, že tam není to, co tam není.
4: To zůstalo.
3: No to zůstalo do nedávna a to je pryč. A vlastně my máme co oslavovat, protože v našem národě a v tom ve střední Evropě, tam, co my bydlíme, no to bylo hodně set let, co byla cenzura. Já jsem s ním měl sám zkušenosti dost. Za první republiky, za druhé republiky a teďka od 48. až do toho nedávna. No my jsme to dělávali s Voskovcem tak, že my jsme pro cenzura, my jsme si napsali hru, no tu jsme si napsali, jak jsme chtěli a potom, když to bylo hotové, tak jsme tam pro toho cenzura dali takový špeky, takový návnady, takový věci, které byly velice protivládní, velice proti agrárníkům a proti koalici a tak. A
4: protistátní.
3: A ani ne tak protistátní, to jsme jako tak hluboce nešli, až to taky nebyla. Ale bym ho, on na to vlít, protože každý cenzor, cenzorův sen je, když může vyškrtat jednu modrou tušku úplně. A na ty naši hře on vyškrtal dvě. On byl šťastný. On myslel, že je člověk. On ztratil všechny mindráky. A teď to všechno sepsal, co se tam nesmí říkat. My to stejně nechtěli říkat, to bylo pro něj. Dozadu dal tam razítko. No teď jsme to dostali v tom skriptu. A zákon byl takový, že policejní inspektor, který přišel do divadla, byl to obyčejně právník, doktor, se svojí paní, on byl v uniformě, ona byla v civilu, tedy to byla tajná policistka, vlastně tajná paníčka. A ten tam měl sedět a sledovat tedy na divadle, co se děje, poslouchat a současně to dívat, jestli to tam je, jak to má být. No tak to oni nedělali, oni to tak nebrali. Oni se dělili tyhle hoši na tři skupiny. Jedna, já bych řekl čtyři, jedni to byli pokrokoví lidi, ty šli s náma. To byla taková poměrně, taková ne veliká, ne malá. Pak taková skupina, kterým na tom nezáleželo moc, který si to tam odseděli. No, a těch dohromady byla většina. A potom z ty menšiny byla jedna část, byli takový, kteří byli komicní, kteří to chtěli mít, že ano, a kteří to sledovali. A nebo vyhrožovali, tvářili se, že to budou sledovat. No ale ty měli achilový paty, jeden rád víno, jiný si rád zase povídal někde v kanceláři s herečkou, no a jiný zase vzal 50 korun. No a my jsme mezi tím na jevišti si říkali, co jsme chtěli. Ovšem byli tam potom takový, opravdu těch byla hrstka.
2: Jedinci.
3: To byli takový ty, co říkali, no pasarán. Četli a sledovali. Na ty byly takový metody třeba, že on tam seděl a sledoval a třeba někdo z kanceláře, nebo moje paní přišla k ním a řekla, pane doktore, telefon máte v kanceláři, volá vás policejní ředitelství. No tak on tam běžel, tam leželo sluchátko na stole, on vzal sluchátko, nic, tak vytáčel číslo, taky nic. No tak se vrátil, říkal, to je nějaké nedorozumění a mezi tím jsme řekli, co jsme chtěli. Ovšem byl tam jeden takovej, ten na to neletěl, ten tam poslal manželku svoji tedy, tak jdi tam, no, vezmi telefon a řekni, že mám práci. A seděl a sledoval. No tak přišlo nebezpečné místo a my jsme to řekli. No a byl výbuch. Občas stávce on přiletěl k nám do šatny, Vostkobec byl koncesionář. A teďka zodpovědnost měl čepici na hlavě a říkám, sundejte tu čepici, jsou tady dámy, co si to služba, já jsem ve službě, co služba, neslužba, musíte se chovat. No, urazil jsem úřední osobu. No a dali 500 korun pokuta, že jsme to říkali. Tak prosím, račte si do kanceláře, dostanete 500 korun a potvrdíte je. No tak jsme zaplatili pokutu. Druhý den jsme to říkali zas. Jenže on tam byl zas. On si tam přišel zase a zase běžel do kanceláře, dejít za náma do šatny, zase výbuch, čepici už neměl na hlavě, 1000 korun pokuta. No a nás popadlo takový to furianství, to jihočeský, a tak tož teda, pane doktor, my si to 5000 necháme stát, až to bude 5000, tak nám řekněte. A mu povám, pane, poprvé je to 500, po druhý 1000. A po třetí vám vememe koncesi. No tak jsme to po třetí neříkali, protože on tam někde byl zašitej, číhal mezi publikem. A to byl jeden z 1000 případů. A to byla vlastně taková ta cenzura, kterou vlastně na nás ušilo Rakousko a my jsme si ji ponechali, agrárníci hlavně. No to vlastně, to se neví kdo my. A také podle této cenzury a podle tohoto zákona nám zavřeli Osvobozené divadlo potom za druhé republiky, že ano. Ale zajímavá věc je, že ten nejpřísnější potom, když já jsem se chystal vyklidit pole a dostatí se ven do bezpečí, tak mě chtěli odvolat cestovní pas policejní ředitelství, vzít mě, abych nemohl odjet. A zvonil telefon a ten nejzlejší, ten s tou čepicí na hlavě, mě volá a říká, pane Verich, mám tady příkaz vám odebrat cestovní pas. Já ten příkaz budu mít šuplíku do 9. ledna, díl ho tam nebudu moc držet, šťastnou cestu. A pověsil to. Takže vidět, že každý jsme nějaký a přitom každý jiný. Ovšem tak proto, že jsme se z tohohle zbavili, toho ponižujícího, tak máme co oslavovat. A vedle toho ještě myslím jednu věc. My jsme takový svědci různých dějinných takových událostí historických, i když nevypadají na první pohled. Já myslím, že to je poprvé v historii moderních států od založení ministerstev vnitr, kdy ministr vnitra žádá pomocí masového sdělovacího prostředku, v našem případě televize, aby lidi nepsali a neposílali anonymní udavačský dopisy jeden na druhého, že můžou způsobit tragédii takový dopisy, když se dostanou do nepovolaných a zlých rukou. No víte, toto z úst ministra vnitra, to jest opravdu snad poprvé v dějinách. A já myslím, že na to můžeme být nafrněný, že se to stalo u nás, protože zatím ve všech zemích bez výjimky ministři vnitra tyhle dopisy schánějí a skovávají a chtějí použít. Tak vlastně máme co oslavovat. Chcete se napít?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pan Škutine, tedy s vápnem. Co nám nesete, pane Škutine?
2: Co tomu říkáte, pane Verichu?
3: Ojaj. No, to je... je bumerang. Originál. Z muzea nějakého. 25 950.
2: Z Náprstkova.
3: Z Náprstkova, z Fingerhutova. To je pěkná věc, to je zbraň australská. Tohle jsem jednou četl, že tohle nějaká 24. Tohodle plus ten úhel 12 se rovná téhle tloušťce a proto to tak lítá. To se takhle hodí a ono to letí a pak se tam uhodí to cíl, když to umíte. A pak se vám to vrátí. Vznese se to kruhem a ten, co to hodil, tomu se to vrátí, ale je to dost nebezpečný, protože někdy je to nebezpečný tomu, co to hází, stejně jako ten, tomu cíli, na který míří. Musí se dávat pozor, aby se to nevrátilo na šišku. A to mi zrovna něco připomíná. Ty australský. Mě teď pořád něco připomíná něco, vám ne? To je taková doba. To mě připomíná, jak jsem před lety, 10 let, nebo tak nějak mluvil s jedním takovým vysokým kulturním činitelem té doby, tedy kultury tehdejší doby, činovníkem. A já ho znal ještě, než byl činovník. No a tak jsme nějak diskutovali a on mi něco vytýkal, už přesně nevím co. Oni mě to vytýkali dost, takže já si to tak ani nepamatuju přesně co. A možná, že taky nevytýkal, možná, že nám hovořil a mluvil, protože jestli jsi si všimnul, tak ne všichni, ale většina činovníků rádi hovoří, aby se přesvědčili, že činějí, že jsou činovníci a poslouchají svůj hlas. Tedy Karel Poláček by řekl, že šťavnají. Ten vymyslel to slovo nádherný, šťavnat. To je takový, že to je takový národně socialistický šťavnat. A spíš by se hodilo, co říká Trnkarát, žvandat, to je pěkný slovo, žvandat. Můj tatínek by řekl camrat, to rád říkal. A moje maminka, člověk, to byla dáma ze vznešené společnosti a zakladatelka Malostranského Sokola, ta by řekla kecat. Ale já to slovo kecat nerad používám, ono mě připomíná zvuk kecat, jak bych to řekl, a zvuk dopadu, dobytčího odpadu, jestli víte, co mám na mysli. Ale konec konců, jakožto tedy tercium comparatio, on to není tak špatný. No tak tedy on žvandal a já jsem tak nějak na mě, já jsem říkal, ono je to těžko s tebou diskutovat, když vy nemáte k nám, myslel jsem umělcu, k nám důvěru, jak si k umělcu. A on se na mě přísně podíval a povídal, no ne, vy musíte mít bezmeznou důvěru k nám. A pak my vám můžeme věřit. No tak jsem potom já už toho nechal, protože to nemělo smysl. A to jsou byly ty doby, kdy právě bylo hodně zaklinacích formulí. A jedna z těch zaklinacích formulí, jestli víte, byla ztráta důvěry. No tak to byl třeba někde nějaký soudruh, který všechno dobře dělal, uměl, chodil včas do práce, píchal hodiny, platil příspěvky na schůzích, byl aktivní na brigády. Nebylo nic proti němu, ale někdo chtěl na jeho místo. No tak co s ním? Teďka nic se nenašlo. No tak to se potom zavolal na pomoc. To se jaksi odvolal na chvíli socialistický realismus a zavolal se na pomoc socialistický mysticismus. A byla taková schůze, tam takový rudý stůl, nad tím visely takové různé vzorky plnovousu a tam seděli ti zasvěcení. A ten, který měl ty zájmy na tom, aby tam přišel někdo jiný, říkal, ano, je to člověk. No prostě nedá se nic namítat. Umí, chodí do práce, platí. Teď, no, to je právě podezřelý, že není námitek. Víte, soudruze, já bych vám to řekl takhle, já mu nějak nevěřím. Aha, dělost a ostražitost, další tedy, zaklinací formule, no a... No tak se zvedly ruce, že ano. A vyslovila se ta formule mystická, ztráta důvěry. Bumerang se vyhodil na ten cíl. No a těhle bumerangu, no co vám mám povídat, jestli nás někdo poslouchá, tak jich je tam plno těch, co ztratili tu důvěru. Mně se to nikdy nestalo, protože já jsem nikdy tu důvěru neměl, tak jsem ji nemohl ztratit, satirici nemývají důvěru. No a teď se stala jedna taková věc. Těhle bumerangů se vyhodilo děsně moc, oni se začali vracet a vrátili se a teďka jsme v takové situaci, že strana nemá důvěru. Ona tu důvěru ztratila, oni ty lidi, ty bumeranky se vrátili. A teďka je taková zajímavá věc, že největší úkol těch poctivých lidí ve vládě dnešní a ve vedení strany, ten největší úkol je nastolit tu důvěru zpátky, získat tu důvěru zpátky. No a to je právě, to jsou ty bumeranky. Aby se nám nevrátili, ale já bych si teďka měl někam couvnout, aby se mi tenhle bumerang... Pejte to radši, prosím vás, do muzea, k náprstku, jo.
2: Tak vám děkuju.
3: Jo, to je tam u náprstku, pan Fingerhut, co vymyslel. Víte, co řekl? Co srdce pojí, moře nerozdvojí. A to ještě nevěděl, že tam na druhé straně je voskovec.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Svět jako skleněná duhová kulička. To je krásně poetická knížka vzpomínek na Prahu, jaký Vladimír Škutina poznal jako dítě v dětství. A Jaroslav Seifert, když si Škutinovo vyprávění přečetl, tak o něm napsal: našel jsem v něm autora, samozřejmě jako humoristu, i šprýmaře, ale taky filozofa. A objevil jsem v něm i básníka. No a v podobném duchu ze Škutinových pražských pamětí četl i Tomáš Tepfr.
2: Začnu tím, jak jsem se brzyčko ráno probouzel, v neděli až loupežnicky brzy, jak tvrdívali moji rodičové, a rád jsem chodil pro noviny na

Gerova a Sokolská ulice patří mně. A protože můj tatínek byl zaměstnancem Prahy a já velice záhy vídal pana primátora se zlatým řetězem na krku, jak před staroměstskou radnicí vítá cizí hosty, myslíval jsem si v těch časných ránech, že celá ulice a celé město patří mně. Počítal jsem stažené rolety v oknech a když některá roleta vyletěla s charakteristickým klapnutím vzhůru a okno se otevřelo, měl jsem zlost, že už nejsem sám. Hned po snídani jsme s tatínkem vyráželi do ulic. Chodil se mnou městem, které básník Jaroslav Seifert později nazval pro nás nejkrásnějším na světě. Můj tatínek byl Pražák, snad od dob Libušiných, jak říkával, a znal své město jako málo kdo. Byl členem spolku bibliofilů a všechny peníze vydával za knížky. Měl velikou knihovnu Pragenzí a když pršelo, četli jsme si v nich. Vodíval mě pražskými uličkami a náměstími, průchody a pasážemi, nábřežími a parky a snad o každém domě znal podivuhodné historky, které mým dětským uším zněly baladičtěji než pohádka o Perníkové chaloupce. Věděl jsem, že na rohu Karlovy ulice Turek vařil první kávu a na zderaze byla branka, kterou poprvé český král Jan Lucemburský vnikl do Prahy a do paměti se mi vyrlo třeba vyprávění o tom, jak v kostele na Karlově spadlo lešení, ale kupole s proslulou odvážnou hvězdicovitou klenbou vydržela. Lidé v pyžamech natřepávali v otevřených oknech polštáře a peřiny, ale my s tatínkem štrádovali ulicemi a já jako správné zvídavé dítě se donekonečna ptal, proč na domě, kde bydlíval Jan Neruda, ten pán, co napsal o Petrovi, který usne, sotva lehne, sotva usne, sen se zvedne, jsou dvě slunce. Bývával jsem v tom domě častým hostem, protože tam bydleli moji strejdové, tatínkovi kolegové, strejda Kovařík a strejda Sládeček. A tak dřív než pohádku o 12 měsíčcích jsem znal pana Bavora a pana Ryšánka z Nerudových malostranských povídek. Na Malou Stranu a na Hradčany jsem chodíval nejraději. Tatínek slavnostně říkával hrad českých králů a prezidentů. Chodili jsme nahoru buď Nerudovkou, někdy tramvají na Pohořelec, starými zámeckými schody, anebo, to já nejraději, novými zámeckými schody. Ty jsem vždycky vyběhl tryskem až k místu, odkud byl pro mne tak známý pohled na Prahu, protože nad tatínkovým psacím stolem visel velký Šetelíkův obraz Prahy, malovaný právě z oněch míst. Když jsme vyšli na Hradčanské náměstí, nešlo mi do hlavy, jak se dělala z grafita na Schwarzenberském paláci. A pak už jsme Matyášovou branou vstupovali na nádvoří hradu. Vždycky mě fascinovali vojáci a legionáři v historických uniformách, stojící čestnou stráž. A jako věčně čůrající klouček jsem si trápil hlavu problémem, jak to asi dělají, když musí 2 hodiny bez pohnutí stát v pozoru a doráží na ně vosa, nebo se jim chce na záchod. Zeptal jsem se na tento problém jednoho legionáře v italské čepici s brkem a tatínek ze studu utekl až na další nádvoří, ponechav mě mým urologickým starostem. Díval jsem se s neobyčejnou úctou do oken hradu, kde bydlel prezident Masaryk a království za koně jsem chtěl tehdy dát za svolení vystoupit po tom nádherném schodišti s červenými koberci mezi prvním a druhým nádvořím, vedoucím do Plečnikovy síně a do prostor Pražského hradu. Když se mi to pak splnilo, dal bych království i koně, abych tam za těchto okolností stoupat nemusel. Bylo to 14. září 1937 a tatínek mě vzal sebou, když jako zaměstnanec pohřebního ústavu hlavního města Prahy šel připravovat Plečníkovu síň k vystavení rakve z pozůstatky TGM. Bylo mlhavé zářijové ráno, když otcovi kolegové vynášeli rakev po červeném kobereci pohádkového schodiště a od Matyášovy brány se už vinul zástup občanů křížem sem a tam po Hradčanském náměstí kolem Toskánského paláce, Loretánským náměstím až na Pohořelec. Od toho rána nerad vystupuji vzhůru po schodišti s červeným kobercem.

pražské mosty. Jestli pak víš, že Praha má 247 mostů? Já to taky nevěděl a ani jsem se je nepokoušel spočítat a vyjmenovat. Někde jsem to četl. Ale ty přes Vltavu znám všechny. Od takzvaného mostu Inteligence nahoře mezi Bráníkem a Malou Chuchlí, který v 50. letech postavili sami doktoři, advokáti, profesoři, filozofové a kněží, až po Trojský most, čili most barikádníků. Teď vlastně mezi pražské mosty patří i most Zbraslavský, když Zbraslav připojili ku Praze. Přes Zbraslavský most kluci běhávali po zábradlí. To býval ještě starý most s železným obloukem, jako je ten v Davli, anebo železniční. Jenže ten je ze tří oblouků. Já po zábradlí a po obloucích nelezl. Ne, že bych byl tak disciplinovaný, ale já měl závrať. Odjakživa. A od toho velikánského pádu na hlavu v roce 1952, kdy jsem měl otřes mozku s osmidenním bezvědomím, od toho osudného pádu mám závratě tak úděsné, že se mi zamotá hlava jen, když vidím někoho, jak se dívá z okna. Ale i přes tenhle panický strach z výšky jsem se nesmírně rád procházel po mostech přes řeku. Spíš šoural a bloumal a díval se na plynoucí vodu. To jsem, nikdo neví, jak je to možné, závratě nepociťoval. Třeba jen jízda autem na vozovce mostu přes Nuselské údolí mi roztočí hlavu jako na řetízkovém kolotoči. Ale pohled z Karlova mostu na tekoucí Vltavu ponechává mou stabilitu bez vychylovacích následků. Možná, že to dělá ta voda dole. Možná, že je to všechno jen sugestce. Je to až pohansky vzrušující dívat se na plynoucí řeku. Po chvilce mívám pocit, jako bych plul já sám a voda nehybně stála. Karlův most, čili jak říkával pan Werich, kamenný most a dost, jsem měl ze všech pražských mostů nejraději. Samozřejmě, že je to přenádherný most a že své v oné fixaci krásy vykonávají i sochy, o nich znám spoustu historek a pověstí a taky drbů. Ale hodně v citovém vztahu ke Karlovu mostu dělá můj pražácký lokál patriotismus, protože málo platné. Co bych to byl za Pražáka, kdybych nebyl, jak se patří, nafoukaný na náš kamenný most? A dost. Jsou ovšem i jiné mosty, z nichž je hezčí vyhlídka. Rád se dívám z Jiráskova mostu a z mostu Legií, to je ten od Národního divadla přes Střelecký ostrov na Újezd, a taky z Mánesova a Čechova mostu. Čechův most mám vůbec rád, zvlášť když už pohled na něj nehyzdí ten šílený monument na Letenské pláni. Jiráskův most jako most není nic moc. Kromě toho se pořád třese jako sulc, což není nic příjemného, ale vyhlídka je tam krásná. Rád se dívám i dolů na Jes, zvlášť když je velká voda. Jes, ale i Šlajsna je náramná podívaná a taky Zdymadlo. Odjakživa se mi líbilo dělat něco s tekoucí vodou, jako povolání. Nejvíc být jezným. To slovo asi ve slovníku nenajdeš, tedy chlapíkem, který se stará o jezy, vypouští je a zatarasuje. Chtěl jsem být jezným buď pod Jiráskovým mostem, anebo na Staroměstském jezu mezi Střeleckým ostrovem a Karlovým mostem, ale bral bych i Štvanický jez. Škoda, že už nejsou na Palackého mostě ta Myslbekova sousoší. Na obou koncích Palackého mostu bývaly domečky, kde se vybíralo mýtné neboli mostné. A na těchto čtyřech domečcích byla sousoší Přemysl a Libuše, Ctirad a Šárka, Záboj a Slavoj, a teď honem nevím, jaké bylo to čtvrté. Za náletu 14. února 45 byl Palackého most zasažen a ta sousoší přestěhovali na Vyšehrad. Pak se most rozšířil a už na něm nejsou takové ty balkonky nad jednotlivými pilíři, na nich jsem velice rád stával a nepřekážel provozu. Možná, že to vypadá, jako by řecký filozof Herakleitos byl filozofem přes řeky. Ale není. Já totiž někde slyšel, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky. To řekl Herakleitos. Jenže já to slyšel jako kluk a o Herakleitovi jsem neměl ani tušení. Jen jsem to někde zaslechl. No a na Palackého most jsem chodil spekulovat, jak je to s tím druhým vstupováním do téže řeky. Kluci skákali z regulace do vody. Seskočili, vylezli ven a zas skočili.
Nejen dvakrát, ale i třikrát, desetkrát. Trvalo mi moc let, než jsem pochopil, že když po druhé skočili do vltavských vln, že už to nebyly ty též vlny, do nichž skočili poprvé. Voda mezi tím odplynula za oblouk Palackého mostu. A když z téhož místa skákali třeba za týden, byla ta první voda už možná až v Hamburku a mísila se se slanou mořskou vodou. Pokud neuvízla v některém slepém rameni, anebo pokud právě tuhle vodu nevypily kachny. Stejně je škoda, že se tekoucí voda nedá kroužkovat. Vyšlo by najevo, že třeba zrovinka těch pár kapek, které jsem sledoval dopadat na hladinu Vltavy, už jednou tím místem proteklo před nějakým časem. Doplavali k moři, vypařili se, seskupili v mrak a mrak zanesl vítr nad Prahu, kde v podobě dešťových kapek naplnili věčný koloběh života. Nejistá existence je plynoucí řeka. Oč lepší je být mostem. Takový most má své místo jisté.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Vladimír Škutina v dnešním Divadle pro vaše uši. Tentokrát jako spoluautor knižního životopisu Františka Schwarzenberga, strýce nedávno zesnulého bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Humor a nadhled, ale i věcný pohled na historii slavného šlechtického rodu provází tuhle Škutinovu knížku. Ostatně posuďte sami. V rozhlase z ní četl René Přibyl. A já už jen dodávám jako pokaždé, zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou.

Život na Orlíku. Třeba že tatínka Karla V. ze Schwarzenbergu poznal už vlastně jen v rodinné orlické hrobce, zemřel hned na počátku světové války v září 1914 za válečného tažení ve věku 28 let, tedy když bylo malému Františkovi 1,5 roku. Své nejšťastnější dětské dny prožíval na Orlíku. Společně s bratrem Karlem, starším o necelé 2 roky. Praděd Karel III. Schwarzenberg dal z terasy postavit schůdky, aby děti nemuseli kolem pruských stráží u hlavní brány v roce 1866. Probíhačka po terase byla nejmilejší zábavou obou bratří. Na terase stála děla, která tam přitáhl maršál z ruského tažení při napoleonských válkách. A tak po dělech lezli, vozili se po nich a měli celou obrovskou terasu jen a jen pro sebe. Samozřejmě, že měli guvernantky. Ta prvá, ještě za války, byla osoba radostná. A tak i jejich dětský pokoj byl radostný. Na počátku byla ještě zdravotní sestra. František se dobře pamatuje jen na její abnormální tloušťku. Zásuvky zavírala mohutným pohybem břicha. Další guvernantka byla sice hodná, ale nebylo s ní legrace ani zamák. Nebyla to totiž guvernantka k dětem v pravém slova smyslu. Měla to být společnice matky, protože se podle tehdejších představ nehodilo, aby vdova byla sama bez společnice. Tahle guvernantka měla Karla a Františka učit anglicky, francouzsky a klavír. Přijela právě na 28. října 1918. Byla z Rakouska, odchovaná v klášteře Jeptiškami. Po ní pak přišli různí domácí učitelé, z nichž Páter Suda, vychovatel, zasluhuje samostatnou kapitolu, kapitolu o ryzím češství. Život na zámku byl mnohem prostší, než se to v legendách o životě na zámcích traduje. Vstávalo se v 7 hodin, v 7:30 byla snídaně a od 8 hodin začalo učení. Bratři až do maturity na akademickém gymnáziu školu nenavštěvovali. Měli domácí učitele a do školy jezdili jen skládat zkoušky. Tahle praxe pak zvlášť Františkovi na právech velice pomohla k úspěšnému studiu, protože nebyl zvyklý biflovat se látku z hodiny na hodinu, ale musel být připraven na celý semestr. Leč zpět k dětským létům na Orlíku. Co snídali mladí princové? K snídani mívali mléko nebo kakao a chleba s máslem. Vánočka byla jen v neděli. Na Orlíku byl báječný kuchař. Jmenoval se Müller. Toho si přivezl na zámek ještě Františkův dědeček Karel IV. Ze Schwarzenberga, vyhlášený labužník a gurmet. Na rozdíl od jiných rodin nebyl na Orlíku nikdy žádný pravidelný jídelníček. Jen v pátek byly vždycky ryby, a to obyčejně kapři. František se jich jako kluk přejedl a proto, když nemusí, kapra nejí. Ani na Vánoce. To byl totiž velký hospodářský úspěch Schwarzenbergů, že přesvědčili každého Čecha, že na štědrý večer musí být kapr. Ale i jindy, v pátek, že je třeba jíst kapra jako typickou českou rybu. Schwarzenbergům patřily skoro všechny rožmberské rybníky, které stavěl legendární Jakub Krčín z Jelčan. Když byli bratři Schwarzenbergové na vojně, Karel i František, tak se našel jako všude nějaký trouba, který kvůli každé pitomosti psal poslancům. A taky u posádky, kde sloužili oba Schwarzenbergové a s nimi ještě Jan Thurn Taxis a Jan Dobrženský, notorický stěžovatel napsal svému poslanci, že dostávají hrozné žrádlo, že se to nedá jíst. Když přijel generál Podhajský na inspekci, zavolal si výše jmenované 4 šlechtické synky a ptal se jich, jaké je jídlo. A tehdy František, byť nejmladší z těch 4, jako jejich mluvčí, odpověděl, že to sice není jako u Liprta, ale že si nemají nač stěžovat. I to je kus legendy, že na zámcích se jí jen vybrané lahůdky.
Onen stěžovatel byl synáček z typicky zbohatlické rodiny a tam se jedli skutečně jen vybrané lahůdky i k snídani. Nejen, že si zbohatlíci stále na něco chtěli hrát, ale taky hrála roli stará rodičovská a dost česká vlastnost, že když oni se v mládí měli špatně, ať se aspoň děti mají líp. Ti čtyři předvolaní šlechtičtí synkové měli pak ještě další společný osud. Tři z nich si vzali sestry Lobkovicovi. Jan Thurn, Taxis, Zloučné a Nymburka si vzal starší sestru. František Schwarzenberg Amálii Lobkovicovou a mladší sestra Leopoldinka si vzala Jana Dobrženského z Chotěboře a dosud žijí v Kanadě. Lidé si vůbec lecos myslí o způsobu života a výchově mladých princů. Na Orlíku platila zásada. Mladí kluci se musí naučit poslouchat, aby mohli potom poroučet. Žádné rozmazlování, žádné ústupky a žádné extra buřty. Platila zásada zachování času a přesnosti. Večer ve 8:45 vytáhl vychovatel zlaté hodinky, podíval se na ně a řekl hora legalis a šlo se bez odmluvy spát. Zatímco v měšťanských rodinách si otcové přáli, aby se děti měly líp, než jsme se měli za mladami, u šlechty nic takového neplatilo. Naopak, tvrdá řehole od mlada, protože to patřilo k tradici. A až neuvěřitelná prostota. Místo šlehačkového dortu kus chleba, místo kaviáru domácí sýr. Narodili se sice se zděděnými výhodami, ale na rozdíl od měšťanských synků byli důsledně vychováváni k zásadě, že si všechno musí zasloužit a vysloužit. Všechno, co je jinak, je ze špatných šestákových románků. Matinka. Ve třech případech se tvář Františka Schwarzenberga promění v tvář chlapeckou, rozpustila laskavou a až dětsky něžnou. Vypadá jako chlapec, kdykoliv vypráví o Orlíku. Jako rozpustilý, ale přitom nesmírně laskavý a galantní je, když mluví o své ženě Amálii. Vždycky, a to jakoby šlehl kouzelným proutkem, se promění v něžné dítě, dítě, které je vděčné za úsměv, pohlazení, za dobré slovo. To tehdy, když si vzpomene na svou matku, kněžnu Schwarzenbergovou, rozenou Klam Galasovou a v roce 1921 znovu provdanou Kinskou. Nazývá ji Matinka, zatímco matka ženy Amálky byla Maminka. Kněžna Eleonora neměla život právě lehký. 5. února 1910 se provdala za Karla V., prince pozdějšího knížete ze Schwarzenbergu. Když bylo synovi Karlovi 3 roky a mladšímu Františkovi teprve rok, Karel Schwarzenberg zahynul. Byla válka a kněžna Eleonora zůstala s malými princi sama. Skoro nikdo jí v té době nepomáhal. Byla trochu bezradná, ale víc než bezradná to byla její povaha. Nikdy nedokázala myslet na sebe. Myslela jen a jen na ty druhé. Charakteristické pro tento vzácný rys její povahy je její výrok poté, co schořel zámek Karlova koruna roku 1943. Kněžna Eleonora se provdala roku 1921 za Zdenko Radslava, hraběte Kinského, který byl mladší než ona. A tehdy, v roce 1943, si povolala syny a děti z druhého manželství, syny Norberta Radslava a dceru Genildu, a řekla jim, teď musíme být na tatínka hodní. On vždycky počítal s tím, že mě přežije, ale nepočítal, že přežije Karlovu korunu. František Schwarzenberg říká, že je-li na něm co dobrého, je to od matky. Nikdy nehubovala, ani to neuměla. Jen na ní bylo poznat, že nesouhlasí.
Hluboký vztah k matce zřejmě ovlivnil u Františka jeho trvalou a hlubokou úctu mariánskou, k matce nás všech. Pro Františka to byl vzor jeho matky, matinky. Obdivuhodný je vztah Františkovy matky k češtině. Narodila se ve Frýdlantu a žila částečně tam, tedy v německy mluvícím kraji, a částečně ve Vídni v Klamgalasově paláci. Začala se učit česky, až když se zasnoubila s princem Schwarzenbergem. Nejdřív ji čeština dělala potíže, pak už mluvila hezky. V kritických dobách před Mnichovem a zvlášť za okupace byla horlivější češkou než leckteří vlastenci. Těsně před smrtí zemřela v exilu ve Vídni 31. května 1967. Když už byla duší na onom světě, začal na ní syn Karel mluvit česky a ona mu odpovídala z hlubokého bezvědomí krásnou češtinou. Bratr Karel. O dva roky starší bratr Karel už ve svých 3 letech hlava rodu byl nejbližším Františkovi. Nejenže spolu vyrůstali vzdáleni od ostatních a ponecháni jeden druhému, měli společné učitele, vychovatele, připravovali se společně na zkoušky v gymnáziu a pak společně sloužili na vojně, ale snad právě proto, že každý z obou bratří byl úplně jiný, měli se tak rádi. Karel, narozený 5. července 1911 v Čimelicích, stal se už ve 3 letech hlavou mladší rodové větve na Orlíku. Maturoval s vyznamenáním na pražském akademickém gymnáziu a studoval pak 3 roky lesnictví na české technice. V letech 1931 až 1933 se stává po absolvování záložní důstojnické školy jezdectva v Pardubicích podporučíkem 8. dragounského pluku knížete Václava Svatého. A v uniformě záložního důstojníka se také v roce 1934 žení s Antoanetou kněžnou z Fürstenbergu, se kterou měl 2 syny a 2 dcery. Na Filozofické fakultě Karlovy univerzity studuje pak historii u profesorů Pekaře Šusty a Urbánka a docenta Kalisty. A sotva na začátku svých univerzitních studií vydává už svou první knihu Landsknechta Bedřicha Schwarzenberga Španělský deník a zrození revolucí. Krásný překlad z německých a francouzských originálů v rodovém archivu, který však bohatě komentuje a doplňuje zasvěcenými poznámkami. V létě roku 1938 sepisuje kníže Karel dnes už pověstné prohlášení české šlechty, která tak manifestovala svou oddanost československému státu v jeho historických hranicích. Po únorovém puči odchází pak s celou rodinou do Vídně. Karel Schwarzenberg dokončuje svá historická studia na Vídeňské univerzitě, kde je v roce 1955 promován doktorem filozofie. Byl nejprve knihovníkem v Salzburku, pak přešel do Vídně, kde pracoval v Národní knihovně. Podařilo se mu tam zpracovat všechna bohemika. Našel totiž nespracovaného materiálu dopraveného do Vídně už roku 1617, kdy se tam stěhoval dvůr z Prahy, v němž se nikdo nevyznal, že jen a jen díky obrovské odborné znalosti Karla Schwarzenberga dnes ve Vídni existuje jedna z největších sbírek bohemik na světě. Karel Schwarzenberg však zpracovával nejen bohemika. Též věci týkající se Slovenska, Haliče a Chorvatska, s nimiž si vídeňští archiváři nevěděli rady. V archivu nalezl Karel Schwarzenberg i neznámé Husovo kázání. Našel písemné úkoly císaře Františka Josefa v češtině. Ten, kdo císaře učil česky, dbal na praktičnost použití češtiny. Císař psal: na poušti rvou lvy v diktátu.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.